0: protože já sama jsem pocházela nebo pocházím ze tří dětí a je to hrozně fajn, když se to tam tak mihotá, a když se zrovna s jedním sourozencem pohádáte, tak tam máte ještě toho druhýho. A je to takový jako zajímavější, no, když je ta rodina taková větší. No a
1: No a tam
0: jinak...
1: se neholdovalo umění divadlu, jako u vás v rodině.
0: Ne, ne, ne.
1: Rodiče mají civilní povolání.
0: Ano, maminka je vlastně daňová poradkyně, celý život pracovala jako účetní, takže já jsem
1: Mluví
0: měla...
1: ti do účtu tvých?
0: Ano, samozřejmě,
1: Ano.
0: že mi do nich mluví, zaplať pán Bůh. Zaplať pán Bůh, že mě trošku v tomhle šéfuje. A dává mi na vědomí, co je potřeba ještě udělat a co ne. Protože já přesto, že jsem nakonec taky vystudovala obchodní akademii, tak mě to vlastně úplně blízké není a nezůstalo mi to, ta láska nějak k účetnictví a k počtům.
1: No a tatínek?
0: A tatínek byl policista celý život.
1: Prosím tě,
0: No,
1: ano.
0: no. Ale jak nás bylo hodně dětí a i mý sourozenci byli takový živlové, moje sestra, to byla moje první režisérka, která je taková vedoucí, jo. To jsem prostě musela poslouchat,
1: Takže
0: samozřejmě.
1: starší sestra.
0: Samozřejmě starší sestra i starší bratr. Ona je velice kreativní. Já si myslím, že ona měla studovat nějakou prostě takovouhle kreativní školu.
1: A co
0: A
1: dělá?
0: ona taky vyšla na obchodní
1: Kromě toho, že
0: akademii.
1: režíruje Petru Hřebíčkovou
0: No,
1: sestru.
0: na obchodní akademii, ale vždycky vyrábí spoustu věcí. Ona skvěle šije, plete, maluje, celé léto tráví tím, že připravuje ale dokonalé tábory pro děti. Takže vede různých.
1: Zůstává v Hodoníně.
0: Zůstává, teď už je ve Bzenci se svým mužem. Takže ona je velmi kreativní a ona byla první moje režisérka. My jsme připravovali představení pro naše rodiče na Vánoce. Takže oni si vždycky posadili a my jsme jim tam něco přehrávali, co naše sestra zrežírovala. Takže tam to asi
1: A
0: začalo.
1: zúčastnil se i třetí sourozenec?
0: Samozřejmě musel.
1: Dobře, a
0: No.
1: ta obchodní akademie tě nevyzbrojila přeci ještě k tomu, aby se stala herečka. Jak se to
0: Vyzbrojila.
1: přihodilo v Hodoníně?
0: Stalo se to na obchodní akademii. Kdybych nešla tam, tak možná tady fakt dnes vůbec nejsem a možná jsem zůstala. Vlastně nevím vůbec, co by se mnou bylo, ale bylo důležité, že mě tehdy učil pedagog sociální komunikace, což je takový otevřený předmět, kterého jsme se nikdo nebáli, kromě ekonomie a účetnictví. František Procházka, který měl zároveň autorské ochotnické divadlo Skleněných bublin, ještě s jiným pedagogem Vaškem Syrovým. A to byli dva velmi důležití mužové v mém životě,
1: Ti
0: jelikož
1: rozpoznali talent Petry
0: no,
1: Hřebíčkové?
0: dělali nábor do divadla, do svého malého divadelka a já jsem okamžitě zvedla ruku, protože já jsem celý život dělala strašně moc kroužků. Jako pro mě škola dobrý, fajn, tam jsem to jako nějak dala, ale odpoledne prostě byly kroužky. Takže jsem tancovala, zpívala, hrála jsem na klavír, dělala jsem karate, spoustu věcí a najednou bylo něco, kde se tohle vlastně všecko, co jsem dělala jako koníček, jsem mohla uplatnit. A strašně se mi to zalíbilo, škola bohužel šla trošku stranou. V ten
1: Ale
0: moment jsem
1: odmaturovala
0: pochopila,
1: si.
0: odmaturovala jsem to, ano, a nebylo to úplně jako nejhorší. Neměla jsem červený diplom, ale v pohodě. Ale já jsem zjistila, že to je prostě taková vášeň, až bych to tak strašně chtěla dělat, ale nevěřila jsem si,
1: Takže ses
0: protože...
1: přihlásila na JAMU a na první pokus to Hřebíčkové vyšlo?
0: Tak to bylo, no. Možná, že jsem byla vlastně nějakým způsobem uvolněná, protože jsem si tak nevěřila a měla jsem za to, že se jdu vlastně jenom připravit a podívat se, jak ty přijímačky vůbec vypadají, abych se třeba dál mohla připravit na ten další rok. Ale ono to vyšlo. Ale nebýt těchhle dvou pánů, o kterých jsem mluvila, tak bych tam asi nikdy ani nešla, protože jsem měla pocit, že herectví dělají úplně jiní lidi z jiných rodin, kteří se tomu vlastně věnují
1: Z
0: třeba celý
1: rodin, z
0: život.
1: jaké je třeba Matěj,
0: Z jaké je třeba
1: a
0: pan
1: dáme mu teď
0: Matěj?
1: příležitost, aby nám to prozradil.
0: Prosím.
1: Já ti děkuju. Takže Matěj, přehrávám to na tebe. Ty jsi z divadelní rodiny, kromě toho, že rodiče celý život pracovali v divadle, tak já jsem osobně zažil tvého dědečka, to byl slavný brněnský herec Otakar Dadák. To byla velká éra, Vlasta Fialová, Karlík, Otakar Dadák, Lakomý a teda. A druhý dědeček, to nám upřesni, asi z
2: Stanislav.
1: mamičiny strany byl
2: Stanislav
1: Stanislav
2: Fischer, ale ten brněnský
1: režisér.
2: režisér, a ten režíroval muzikály a operety, hlavně v brněnské Redutě. To byla taky velká éra, jako vlastně možná měli některé první uvedení, nejsem si tím jistý, ale prostě dělal tehdy v 60. letech jako West Side Story a tak, když to začalo. Takže samozřejmě to, tam to podhoubí jako bylo. Nemůžu říct, že úplně by mě to jako nasměrovalo k tomu, že bych nutně musel to herectví dělat. Já jsem si k tomu našel cestu sám přes nějaké dětské soubory a tak, ale to divadlo jsem od dětství vnímal tak nějak jako provozně, protože maminka vyráběla rekvizity pro divadlo, tatínek byl jevištní mistr a oba dědečkové jako se v něm pohybovali, takže já jsem to viděl spíš z té druhé strany, no, jako to vidíme teď.
1: Oni tě poslali do dětského studia?
2: Ne.
1: Paní?
2: To bylo ještě předtím, to byl Mraveneček se to jmenovalo, to byl takový dětský soubor, loutkařský, to jsme objížděli různý festivaly.
1: Ty jsi patřil k Mravenečkům?
2: Ano, byl jsem takový Mraveneček.
1: Z toho trošku vyrost, ano.
2: Byl jsem tehdy drobnějšího vzrůstu. A tam to vlastně nějak začalo, protože my jsme tam dělali dokonce autorský divadlo, to vedl hrozně fajn člověk, na něho hrozně rád vzpomínám, Vladimír Svoboda. Bylo to velmi dobrý, scházeli jsme se jenom dvakrát týdně a občas jsme měli teda soustředění, ale fakt jsme dělali autorský dětský věci a tam to vlastně začalo. A pak jsem teprve začal jako uvažovat, hrál jsem se poprvé na konzervatoř, tam jsem se nedostal, nedostal jsem se tam možná proto, že tam byly, součástí byly i pohybové testy. A
1: s tím jsi měl už tenkrát trápení?
2: Ano, měl jsem trápení, protože nám řekli, a děláme padající list. A nějaká paní začala romanticky hrát na klavír a všichni se tam tak
1: povlávali. A já jsem byť prostě... si byl Mraveneček, tak no, padající list neprošel.
2: Já jsem sebou liskl o zem a potom se v kuluárech, pak mi to někdo po letech říkal, že no a tam se tehdy v Mahence jako v divadle se povídalo, no ten pan Dadák, on má tak nešikovnýho vnuka. Ale nakonec pak jsem se hlásil ještě jednou a to už jsem byl jakoby starý na to konzervatoř a nakonec to už jsem byl v studiu Dům u Evy Talské, při divadle Husa na provázku jsem se dostal na JAMU a to si myslím, že se za mě přimluvil.
1: No ale musel si na JAMU od někud, asi z gymnázia.
2: No, střední školu jsem dělal. No, takovou. Ale...
1: Obchodní akademii.
2: Ne. A no, takže to jsem se tam dostal a tam už to začalo mít jako, řekl bych, profesionální.
1: K tomu se dostaneme. Matěj, ano.
0: To jsem nevěděla, že se říkalo, že má tak nešikovnýho.
2: To jsem se dozvěděl až po 30 letech.
0: Tak aspoň mám doma zase něco v rukávu.
1: No a prarodiče žijí dále v Hodoníně a v Brně a vaši tři potomci jezdí na Moravu?
0: Jezdí, samozřejmě, abych byla za, aby Morava byla nejlépe tak 10 kilometrů od Prahy, protože tam máme krásnou, velkou, skvělou rodinu, ale všichni jsou prostě daleko, tak se snažíme samozřejmě dojíždět, ale nejde to tak často, jelikož jsme i koupili takový malý domeček nebo chatičku, takže ty víkendy trávíme vlastně i v tomhle našem víkendovém zázemí.
1: I Matěj má sourozence?
2: Mám dva.
1: Taky
2: no,
1: dva, takže?
2: No, mám, no akorát jako druhej je z druhého manželství od táty, takže s tím jsme jako nevyrůstali, že ten se narodil, když mi bylo 17 let, tuším, nebo 18, ale jinak mám jako bratra Jakuba, který je starší o 3 roky.
1: Pojďme s tebou na JAMU.
0: Ta léta na JAMU, pro mě to byl opravdu sen. Já jsem, i když jsem se dostala na tu školu, tak to moje sebevědomí bylo takové, že pořád jsem tomu nějakým způsobem nevěřila a říkala jsem si, no tak tam budu asi tak půl roku a pak mě vyhodí, to je jasný, že zjistí, že na to nemám. Já jsem si hrozně nevěřila. Tím pádem jsem možná v sobě měla nějakou takovou pokoru, takže jsem na sobě docela dost pracovala a tak jsem to zvládla dokončit teda tu školu.
1: Učil
0: ale bylo
1: tě,
0: to
1: myslím,
0: nádherný.
1: Věhlasný pan Karlík.
0: Učil mě pan...
1: Chodila jsi na něj do Mahenky. I na dědečka Otakara
0: Dadáka. Ne, my jsme na ně nechodili do Mahenky, protože on už nehrál.
1: On už nehrál.
0: A on, když nás učil, tak už nehrál. Jemu bylo 71 let. A měli jsme ho teda jenom první 2 roky. Potom už jsme měli pana profesora Miroslava Plešáka, který mi teda taky velmi pomohl.
1: Čím absolvovala Petra Hřebíčková v Martě?
0: Já jsem právě absolvovala v inscenaci Martina Čičváka Evžen Onegin v roli Tatiany. Byla to překrásná věc.
1: To jsi viděla, že Čičvák, který tě režíroval, stvořil tvou Taťánu, byl, možná je pořád, velmi blízký kamarád Matěje Dadáka, takže on vás pak seznámil.
0: Nemůžu říct, že by
1: nebo
0: nás
1: nebylo
0: úplně seznámil,
1: na tom
0: ale
1: baru asi.
0: Na tom baru nebylo třeba seznamovat, ale my jsme se tenkrát ještě až tak jako moc vlastně nebavili. My jsme se jenom seznámili tehdy s Matějem, jo. My jsme se potom na tom baru setkali asi až po nějakých 10-15 letech.
1: Až tak?
0: No, po 15 letech. A to už byl jiný rozhovor. My jsme si potřebovali dát těch 15 let trošku svobodného života,
1: takže
0: aby jsme si mohli vrhnout na ty děti.
1: Studentskou lásku v Brně, že jo?
0: Prosím?
1: V Brně si asi prožila velkou studentskou lásku, předpokládám.
0: Já jsem měla hodonínskou lásku.
1: Jakou?
0: Hodonínskou, kterou jsem si tahla do toho Brna.
1: A to vydrželo JAMU, ta hodonínská láska.
0: No, já jsem ho poznala v podstatě, nebo poznala, my jsme spolu začali chodit, když jsem byla na JAMU. Mm-hmm. Vydrželo to asi 5-6 let. No,
1: dobře.
0: Ano. Takže vlastně tehdy Matěj, jak si, že jo, já jsem byla zadaná, on byl taky zadaný, takže ano. My, jak jsme samozřejmě věrní, tak nás to vůbec nenapadlo.
1: Ano, za tu věrnost se nestleská. Skončila si školu a uvízla si v Brně v divadelku pro děti.

0: byla taková nevybouřená, tak já jsem mi prostě roztrhala. Já jsem tak strašně s tou loutkou hrála a neuměla jsem to, že jsem neuměla být vlastně jako křehká k té loutce. Neuměla jsem upozadit samu sebe. No.
1: Prosím tě, Petru,
0: to bylo pro mě vlastně docela těžký.
1: Dnes si proslula filmová a televizní herečka Kamera v Brně během studia. Na jamu si tě nevšimla v brněnské televizi třeba? Ty jsi neměla žádné zkušenosti z brněnského natáčení?
0: Ne, neměla, jelikož to trošičku má spojitost i s tou roztrhanou loutkou, protože já jsem před tou kamerou byla hrozně taková roztěkaná, jo. Takže mě docela dlouho trvalo, než jsem se trošku sklidnila. A myslím si, že jsem možná před tou kamerou byla lehce rozmazaná, jo. Když jsem něco říkala, tak jsem s sebou pořád takhle mlela. A těch zkušeností a těch možností nebylo ani tolik. Mně se to vlastně poštěstilo spíše až po nějaké divadelní zkušenosti,
1: tak,
0: kde jsem se trochu vyhrála.
1: Tak teď pojďme do Zlína. Tam jsi byla kolik let? Hodně let.
0: Ve Zlíně jsem byla 7 let a strašně moc ráda.
1: No, zahrála z nádherné role, to byla přímo éra, divadelní éra Petry Hřebíčkové, nominace za Figorovu svatbu, tuším, na Thálii, a pak Mariša a Thálie opravdu pro Petru Hřebíčkovou. To bylo krásné, herecky.
0: Děkuju.
1: Plodné období.
0: Já jsem se trošku dojala teď, to už je, my jsme se o tom bavili teď v zákulisí, že já jsem vlastně neskoušela 10 let divadlo, skoro 10 let.
1: Což vždycky jsem si, v létě rodila. Ano.
0: Já jsem vždycky, no, už jsem si říkala, tak půjdu do divadla a najednou bum. Což je super, protože jsem si to takhle přála mít velkou rodinu a naštěstí jsem těch 15 let si to mohla užít. Teď jsem si právě uvědomila, že je to až neskutečný, co jsem prožívala za divadelní období. V tom Zlíně to bylo překrásné, mě tam právě přizval můj druhý pedagog na jamu, pan Miroslav Plešák, který měl za sebou velmi slavnou éru Zlínského divadla, kde působil v 70. letech. A nyní se tam vracel po několika letech jako umělecký šéf a dal mi tu nabídku tam nastoupit. A já jsem tehdy byla hrozně ráda a dostávala jsem fakt překrásný role celou tu dobu, co jsem tam byla, celých 7 let. Takže já jsem tam byla velmi šťastná.
1: Takže my jsme zatleskali tvému zlínskému období. A teď si všichni dopřejeme písničku. Možná netušíš, že Dagmar Sobková, my ji všichni známe pod jménem Daša, je ze Zlína. Tak my si teď dáme Dašu, která nám zaspívá verzi velehitu Michaela Jacksona Man in the Mirror.

0: Tak to byla znamenitá Daša. A jdeme na Dadáka. Jsme na Jamu. Zavzpomínej, ačkoliv ty jsi nemohl být na kolejích, ty nemůžeš vzpomínat na výjimečný,
1: no,
0: krásný
1: můžu.
0: Studentský čas.
1: To právě můžu, protože já jsem tam byl skoro víc než doma v té době.
0: Na těch kolejích,
1: no, na těch kolejích, protože tam samozřejmě byli spolužáci, kteří tam bydleli, takže já jsem tam trávil jako většinu času.
0: Hradební?
1: Ne, my jsme bydleli, to byly Purkyňky tehdy.
0: Aha.
1: Purkyňky, to bylo jako trošku jako dál, a to si pamatuju, že tehdy to byly 90. léta, začaly, tak byly otevřený první nonstopy, tak si přesně pamatuju, jak jsme chodívali pěšky do nonstopu si ještě vždycky pro víno. Další, to už jsme byli dávno někde po nějakých hospodách, jsme se vrátili a mnohdy jsme i to vyučování jako nestihli druhý den, nebo nějak krušný akrobacie ráno, když člověk tam přišel rovnou z nonstopu, tak to bylo hrozný. Zpěv, to už bylo horší, to mě...
0: S tím pohybem máš nějak ušletětý problém, že?
1: Ne, tak to byla spíš indispozice. No. Ale ne, všechno jsme to dali nějak a pak to... Vzpomínám na to hrozně rád, protože to bylo období, kdy člověk jako samozřejmě měl velký ideály o tom divadle, jaký je, a bylo to velký nadšení a potkal klíčový lidi kolem sebe. Já, Martina Čičváka, se kterým spolupracuju dodnes, režiséra. Spolu jsme dělali fůru představení už jako ročníkový práce. Potom jsem vlastně absolvoval v
0: jeho právě, taky
1: Bálovi,
0: romantický, no, milovník. Ne?
1: Ne, to byl Eckart v Bálovi, což je Brechtova první hra, vlastně, kterou napsal jakožto mladíček. Marta byla úžasná. Marta tehdy...
0: To bylo... je divadelní studio, kde absolventi JAMU předvádí. No. Poprvé před veřejností vlastně, co se naučili.
1: Ale to bylo nejnavštěvovanější divadlo v Brně v té době. Jakože úplně davy mladých, nadšených lidí. Bylo to vyprodané snad jako první divadlo a ty představení byly výborný. Atmosféra, kterou jsem skoro nikde už potom jako samozřejmě zažil, je to i v to, že to mladí lidi chodí na mladý lidi, ale myslím si, že to není žádný staromilství, ale už se to nedá jako srovnat dneska. Myslím, ta atmosféra toho, jaký zájem byl.
0: No a po škole si zůstal v Brně, Husa na provázku, asi dvě sezóny.
1: Ano, byl jsem tam dvě sezóny, já už jsem s tím provázkem spolupracoval vlastně na škole, právě přes to studio Dům Evy Tálské. No a pak jsem tam tak nějak logicky nastoupil, protože vím, že jsem byl tehdy v Martě, si přesně pamatuju, na jevišti jsem nějakým představením hrál na kytaru, tak jsem se tam rozcvičoval a přišel tam Petr Scherhaufer, legendární režisér z provázku, a tak poslouchal a říká: Matysku, pojď k nám na provázek, pojď, budeš hrát na kytaru, bubeníku máme plný divadlo. Tak říkám, no tak dobře, tak jdu. Bylo to jako dobrá štace, asi určitě na začátek, ale... I ten provázek v té době, tam nějaká éra končila, nebo byla už jako lehce za zenitem. Petr Scherhaufer byl nemocný, vlastně měl rakovinu a v podstatě odcházel. Už se to tak mírně rozpadalo, spousta lidí odešlo, takže nebyl jsem tam vlastně úplně jako profesně šťastný. Ty věci mě úplně nenaplňovaly. Co mě naplňovalo, byl ten kolektiv a to, že to opravdu bylo jako divadlo, kde se bylo od rána do večera. Všichni hráli ve všem, takže to vyžadovalo určitý jako možná mladší věk a jako nasazení. To bylo fajn, ale prostě odešel jsem. Jako,
0: no, Matěj, a jak se to přihodilo, že tě zranařili do činoherního klubu v Praze?
1: No,
0: kdo tě viděl z činoheráku a řekl: Dadák bude u nás?
1: To bylo zase přes Martina Čičváka. Oni mě zranařili tak, že já jsem chtěl totiž odjet do Ameriky. Já jsem tam vlastně i odjel. Já jsem už měl letenku a všechno a ještě jsem něco dohrával a tehdy Vladimír Procházka, ředitel činoherního klubu, tak oslovil, protože zakládal vlastně nový, převzal, začal být ředitelem činoheráku, tak oslovil jako režiséra jeho a přemýšleli, jako, že by si mohl někoho přivíst a přijeli se teda na mě podívat a nabídli mi, jestli bych tam mohl zkoušet vlastně v lednu roku 2000.
0: To byl už Vojcek?
1: Prosím?
0: To byla vstupní role, ano.
1: No, jestli bych chtěl zkoušet, a já jsem, musím říct, tehdy řekl, no jo, ale já odjíždím do Ameriky a já jsem se nechtěl vrátit tak brzo, to bylo dejme tomu září, jo. Tak nakonec jsem si říkal, no tak si zavoláme, jestli to teda platí a řekneme si. A tak jsme si někdy v prosinci zavolali a řekli, jo, tak já teda v lednu přijedu. A začalo to vlastně. Bylo to takový, že člověk asi normálně by čekal, že bude jako strašně skákat radostí, že někde v nějakém divadle ho chtějí, ale já jsem měl úplně jiný plány a vlastně mi to bylo v té době
0: puk. No. Pojďme si říct, že v té Americe si neměl herecké, umělecké plány. Tam vzdělal kde co, jak jsem se dočet. Hlídal si parkoviště a dělal z číšníka. To byla velká škola života. Byla. A New York je obrovský, nádherné město. To je naše společná láska, Matěj.
1: Já jsem v New Yorku strávil vlastně díky tomu, že jsem tam jezdíval vždycky na prázdniny. Dva
0: byla
1: roky
0: tvoje
1: života.
0: Žena vůbec v New Yorku?
1: No ještě ne. No. Ještě ne, ale musíme tam zajet právě, protože to se taky samozřejmě změnilo, protože já jsem tam opravdu jezdíval před 20 lety a tak a naposledy jsem tam byl před 10 a obrovsky se změnil jako způsob. To 11. září tomu dost samozřejmě pomohlo v negativním slova smyslu, ale no nic, no prostě jsem se vrátil a byl jsem pak šťastný samozřejmě, že jako dělám.
0: Ale já tě lehce napomenu, to musíme napravit s tou Petrou a možná i s dětma. Já mám partnera, ten má dvě dcery a ty už s námi byly dvakrát v New Yorku.
2: Matěj, právě se velmi těší, že nás vezme do nějakého národního parku, kde budeme stanovat a pozorovat medvědy. Akorát, že nám se vždycky narodí nějaké další dítě, takže ono už je to dost těžké, jako brát všechny ty spacáky a obrovský stan do národního parku do Ameriky. Takže hotel v New Yorku, já bych to takhle
0: chala. Dočkáš se, já věřím. No v Činoheráku po Vojtskovi následovali další role. Seš tam dodnes, to je kolik let?
1: Ještě pořád tam jsem, no. Je to 23 let, asi 4. No, no, roku 2000 jsem, to je tak, no, roku 2000 zrovna tak v tuhle dobu jsme začali zkoušet toho Vojtska od té doby. Pak samozřejmě toho bylo z začátku víc, jsem se hodně měnil repertoár, takže jsem zkoušel pořád někdy dvě věci zároveň. Vlastně s panem Smočkem deskový statek Revír Schotýše, to jsme hrálo hrozně dlouho. Na to jsem rád vzpomínal. To
0: myslím, poslední roje zase u Smočka, tramvaj. Teď,
1: no, to je, no, touha, tramvaj se
0: jsem touha, byl to na premiéře. No, krásné no, představení.
1: To je x let zpátky taky. No, jako spousta, pořád se něco dělo. Taky moje hra se tam hrála Poutníci do Lhasy, ve které jsem nakonec hrál jinou roli, než jsem původně chtěl.
0: Tak a jsme u autora Matěje Dadáka. Romanopisec, napsal 3 knihy, jednu jsi mi přines, děkuji ti, už se dám do čtení. Teď jsi zmínil dramatický počin, seš také scénárista. Máš nějaký řád na to psaní? Jakože třeba...
2: Chtěl by.
0: Ale s třema dětma složité, že jo? Uklidíš se někam a máš kam?
1: Já vždycky podle situace, jako jestli musím hlídat nějaký děti, nebo jestli je potřeba, aby se ním něco nestalo, nespálili se o něco. Mám takový sluchátka, který potlačují hluk, takže umím psát vlastně, když jsou všichni doma. Ale jinak vždycky píšu to, co jako klade nejmenší odpor, jak můj, jako... mé hlavy, tak teda toho okolí, aby to někdo chtěl. No, momentálně jsem hrozně rád, že můžu psát seriál pro Českou televizi. Teď se to jako rozhodlo velmi čerstvě, takže
0: tak to gratulujeme.
1: No, teď začínám dělat...
0: To budou zatím... slušné peníze, Petro, víš?
2: Já dokud to nebude v televizi, tak jen tiše fandím a těším se.
1: No ne, to je...
0: A bude v tom hrát Petra třeba, nebo ty?
1: To ještě nevím, to ještě nevím, ale teď dělám jakoby... synopse těch jednotlivých dílů, ale už je to jako práce na tom.
0: Tak to je scénaristická práce, ano, ale první tvůj autorský počin byl román.
1: No, ale on vznikl v pauzách, protože já jsem nejdřív začal psát scénář, protože to bylo trošku pragmatická věc, že člověk si může napsat roli, což je jako fajn. A mezi těma verzema, než si to ti lidé, co o tom rozhodují, přečtou, tak je dobrý se držet jako...
0: To bylo o tom muž mezi dvěma ženami, jako to byl ten příběh, který teď zmiňuješ?
1: Ne, to bylo...
0: A to jsi taky napsal a tam ano. Jsi taky zahrál.
1: Tam jsem si nezahrál.
0: Tam
1: jsme byli jenom, tam jsme prošli jenom s Petrovskou čárkem, ale tam jsem si zahrál v cizím příběhu. To byl první, ten se točil 2010, myslím, psal jsem ho dřív, ono to vždycky chvilku trvá. A během toho psaní, během jako verzí jsem začal psát svou první novelu Horovic, která byla nominovaná teda na Magnézii literu, jako objev roku, taková...
0: No ano, jen
1: úplně to, ale je to...
0: Chtěl jsem to říct, řekni to sám, no. A pak byl druhý román?
1: Pak byl druhý román, který se jmenuje Muž bez jazyka. A ten vyšel vlastně 2-3 roky, protože ono se taky, díky covidu se to celý zbrzdilo, tak já už to přesně nevím. Prostě dva romány následovaly rok za sebou, nebo dva, Muž bez jazyka a potom Lovci švábů, to je poslední
0: tak
1: vlastně
0: věc. Tak teď jsi mi nahrál, protože Lovce švábů natočil, co by četbu na pokračování, Český rozhlas, takže se přihlásí archív a Matěj Dadák.
3: Muž se překvapeně usměje a pohodí hlavou k tanečním tyčím. Žijete tady? Ano, v jednom z pokojíčků. Kývne s naprostou samozřejmostí Tereza. Chvilku ho v tom nechá a pak se teprve rozesměje. Samozřejmě, že ne. Bydlíme s mužem tady nedaleko. Hned si všimla, že těžarův úsměv trochu pohasl. Co jste si myslel? Že se sem chodím seznamovat? Smála se mu Tereza. A u toho plkám s těma šlapkama o literatuře? Promiňte, já, vyhrkl rozpačitě muž. Nic takového jsem přece neřekl. Tvářil se tak plaše, až bylo Tereze skoro líto, že ho zlobí. Naklonila hlavu na stranu. Poslyšte, jestli jste se sem přišel s někým seznámit vy, tak tohle není úplně nejlepší místo. Působím tak. Tereza si ho změří druhým, důkladnějším pohledem. 30 něco, zachovalý, převýchová až ochočením více než možné. Vlastně dost. Muž kývne a usměje se. Tak to se omlouvám, není tady moc příležitostí s někým mluvit, bez ohledu na pohlaví, jestli mi rozumíte. Rozumím. Taky jsem ráda, že si s někým můžu říct víc než jednu vodku nebo dej ty pracky pryč, kreténe. Uzavře to Tereza a podá mu ruku. Tereza. Ale většinou mi říkají téte. Nikola. Chytí její ruku jemně čtenář. Teprve až si je jistý, že to Tereza myslí vážně.
0: Tak to byla 11-dílná rozhlasová četba. Na pokračování, co ty a rozhlas a interpret, herec?
1: Tak například tohle. No, dlouho už jsem, jako, vlastně to moc nedělám, no. To tady to
0: byla shoda náhodně,
1: že mě oslovili, že by měli zájem o jako dramatizaci toho mýho románu, nebo o četbu na pokračování z toho románu, a jestli si to sám upravím, a během toho zešla otázka, jestli bych si to i nenačetl, pokud bude jako režisérka souhlasila, tak se to tak stalo, no. Takže tak jsem
0: to byla Izabela Šenková, ano, Izabela chtěla Šenková. Dadáka.
1: No, nakonec chtěla, ano. Byla ráda, protože odpadla z fůra věcí dohadu o tom, jestli to autor myslel tak nebo tak. Jo. Prostě to bylo jako jasný, když autor to sám četl. Ale byl jsem na to hrozně rád, za tu důvěru, a byla to vlastně hrozně fajn práce. A i mě bavilo to celý seškrtat. Jo. Že prostě vlastně v tom rozhlasu si můžete dovolit z fůru věcí vyhodit z toho románu, protože není třeba je říct, protože ten interpret je může svou intonací nebo nějakým výrazem jako zprostředkovat tomu posluchači. Takže to byla jako jiný přístup k tomu textu.
0: Tak Matěj dorazil do Prahy a teďka nám do Prahy vstupuje i Petra Hřebíčková. Překvapivě, tedy v muzikálu, tahle dálí oceněná Mariša ze Zlína se poprvé v Praze představila v muzikálu Kudyka.
2: Ano.
0: Jak se to přihodilo?
2: Navíc to byl lyrikál. Ano, na tom si pan Michal Horáček docela zakládal.
0: Horáček Hapka, ano.
2: Ano, Horáček Hapka, aby to byl lyrikál, aby jsme to tak nazývali. Považoval to za nový žánr. Velkou nebo důležitou postavou nebo roli v tom sehrál režisér Dodo Gombár. Pod jehož taktovkou já jsem byla asi 5 let ve Zlínském divadle. On tam byl uměleckým šéfem. Divadelní režisér Dodo Gombár, který právě režíroval tady Kudykam, takže pár herců ze Zlína přizval na konkurs, kde jsem nějakým způsobem uspěla. No. Zaspívala jsem písničku v Úzkých a myslím, že se to panu Horáčkovi líbilo, takže mi i sám telefonoval.
0: Takže
2: že
0: jsi uspěla, hrála si krásnou roli v alternaci.
2: Ano,
0: nádhernou roli. S třemi kolegyněmi.
2: Ano, bylo to nádherný léto.
0: Ve státní opeře tuším.
2: Právě, že ve státní opeře, a když já, která jsem se považovala vždy za nespěvačku a styděla jsem se zpívat, i když ve Zlíně jsme, protože to oblastní divadlo skýtá možnost více žánrů, protože potřebujete obsáhnout větší obecenstvo. Tady v Praze si můžeme vybrat žánrový divadla, ale v tom oblastním divadle se hraje všechno možné od pohádek po dramata přes muzikály, takže tam jsem si vyzkoušela i zpěv. Nicméně to bylo pro mě obrovská výzva tady v Praze se postavit na prkna státní opery. Přišlo mi to fakt jako nemístný a docela jsem si to užívala. Tak to byla velice krásná záležitost.
0: No a pak tě potkalo asi velké štěstí v podobě pana Gombára, pač on se stává uměleckým šéfem Švandova divadla. A
2: ale bylo to trošičku jinak.
0: Hřebíčková přechází tam.
2: Ale bylo to tak, že vlastně byl odejít ze Zlína. Já jsem se to dozvěděla právě při zkoušení tady Kudykamu v létě, takže jsme v létě se dozvěděli, že vlastně nastoupíme do sezony pod taktovkou někoho úplně jiného. Bylo to velmi takový zvláštní, když ten umělecký šéf ani celý soubor vlastně to nevíte. A dozvíte se to takhle na poslední chvíli. A já jsem z toho byla strašně smutná, a vzala jsem to jako takový nějaký ponouknutí k tomu možná udělat ten krok, odejít vlastně ze Zlínského divadla a zkusit.
0: Štěstí v Praze.
2: Zkusit štěstí v Praze. Měla jsem tady ten Kudikam. Naštěstí jsem
0: takže
2: se
0: to nešlo hnedka ze dne na den ne, z Kudikamu do Švandova divadla.
2: Ne, nebylo to. Já jsem byla rok na volné noze. Dostala jsem nabídku hostovat v Davidském divadle. Hostovala jsem na Fidlovačce a vlastně za ten rok už Dodo Gombard dostal nabídku do Švandova divadla.
0: No a asi se ohlásila i kamera už? Nebo ještě ne?
2: Vlastně kamera se ohlásila, možná i když jsem byla ve Zlíně, ale byly to některé věci, které třeba dlouhodobé seriály, do kterých jsem úplně nešla. Jsem tam něco, už jsem hrála, ale opravdu velmi málo. První moje velká nebo větší filmové setkání bylo s jedním z největších českých režisérů, panem Jiřím Menclem. A to jsem vlastně byla ještě ve Zlínském divadle. Ale potom, když jsem přišla do Prahy, vlastně ještě musím zmínit
0: obsluhoval
2: pana
0: jsem
2: anglického krále. Ano. Ale vlastně díky Itálii si mě všiml i Honza Hřebejk, který říkal, že hlídal doma děti a díval se na předávání Itálie a já jsem tam zrovna dostala vázičku. Tak si řekl, já tam mám takovou jednu roličku v Kawasakiho růži, tak já to Hřebejčkovou vyzkouším. Takže to byla druhá moje filmová role a pak už se to pomaličku rozbíhalo. A když jsem přišla do Švandova divadla, tak jsem dostala nabídku i do Ulice. A trošku jsem se bála vlastně do nějakého takového dlouhodobého seriálu, ale...
0: To se bojíš dodnes.
2: Teďka už bych tomu neříkala. Asi bát se je špatný výraz. Já jsem to brala jako skvělou příležitost seznámit se s tou kamerou víc a protože to řemeslo jsem fakt neuměla na té škole. To jsou opravdu u nás divadelní školy. A tam nás nikdo vlastně před tou kamerou fungovat moc neučí. Velmi málo. Takže jsem ten rok v Ulici, jsem za to byla velice vděčná, protože jsem se setkala s tou kamerou a tam opravdu pracujete strašně často a pravidelně a máte spoustu textů. Takže to byla jako velká nalejvárna práce před kamerou. Ale nechtěla jsem tam být dlouhodobě právě proto, že mám ráda v tom herství pestrost. Takže
0: tak
2: což se mi naštěstí podařilo.
0: Do Švandova divadla, tam si zažila taky svou éru, asi i díky panu Gombárovi.
2: Asi ano, ale díky taky úžasnému souboru, který sice tam byla taková základní stará parta, ale někteří lidi se vyměnili a myslím si, že za mě já jsem teda velmi užívala především ten soubor.
0: Hrála jsi tam přes 20 rolí.
2: Fakt?
0: Než si začala rodit, tak si hrála hodně ve Švandově.
2: Ve Švandově divadle přes 20
0: ano,
2: rolí.
0: Máme sečteno. Hmm,
2: tak to já jsem ani
0: tak
2: netušila.
0: Tak připomeň některé.
2: Děkuji. Určitě je jedním z důležitých
0: titulů.
2: Titulů, děkuji, je Hamlet, který se hraje doposud. Ale už mu trošičku šlape na paty Derniera, každou chvíli by se to mohlo stát, protože už je na repertoáru opravdu 10 let a mají tam nové kusy, takže já se tam ještě držím zuby nechty a každýho Hamleta se velmi užívám, kde hraju Gertrudu. Nicméně třeba pro mě velmi milované představení bylo Crash u potoka, který vlastně docela nějakým způsobem zapadlo, nehrálo se moc často, nehrálo se dlouho, bohužel, ale v podstatě jako diváci byli velmi nadšení a my jsme to představení strašně měli rádi. No.
0: Takže v Hamletovi Gertruda je jediné představení, kde tě divák může spatřit naživo.
2: Ano.
0: Ale já prozradím, že s Jirkou Langmajerem, který je doma v Ungeltu, budeš mít na podzim po těch kolikati 10 letech asi krásnou roli v komorní hře pro dva herce. O co jde?
2: Bude to představení v závěji. Já bych tam měla hrát o něco, teda aspoň, co jsem pochopila, o něco starší ženu. Nebo...
0: No tak Gertruda už taky není dívenka.
2: No ne, ale já jsem ji zkoušela před 10 lety,
0: no
2: Gertrudu.
0: Ano, mě to zaskočilo.
2: A právě to bylo velice zajímavé pro mě, protože mi bylo 30, mému synovi bylo 20, takže pro mě bylo skvělý hrát tu postavu, která je vlastně věkově úplně jinde, i myšlením úplně jinde. Takže se na to těším i teď.
0: A s Langmajerem budete v jakém vztahu?
2: Budeme v takovém vztahu, že já ho navštívím v jeho domě, jelikož je velká závěj a nikde nikdo. A já jsem taková uštěpačná paní, která si moc ráda povídá.
0: A je to a žánrově komedie?
2: Je to 100% komedie. A já budu taková upovídaná paní a on bude takový mrzout, který už neví, jak mě z toho domu vyhodit. A já tam pořád sem a něco mu povídám. Takže z toho vznikají různý zajímavý situace.
0: Takže to bude návrat Petry na jeviště. Nicméně já vám mohu prozradit, že pak vstoupí i na jeviště divadla Ungert. Máme famozního pracovitého uměleckého šéfa, takže už víme, že se tak stane. Zahajovačka bude 31. srpna v 10 hodin dopoledne roku 2026. To vstoupí zkoušet novou inscenaci v Ungertu Petra Hřebíčková.
2: Já jsem říkala, že
0: my to víme v 10 hodin ráno toho 31.
2: Že ani nevím, srpna. Kam si to zapsat, jo, takový já, že ještě se na ně nevytiskli, tak do mobilu zatím jenom.
0: Tak a teď si dáme zase písničku, která potěší tvé srdce. Bohužel nespíváš ty, protože ty si to nenatočila. Zpívá Lucia Šoralová a Vojta Dyk, taky zabydlený v Ungertu. Je to z toho muzikálu Lirikálu, Kudykám.
2: Tak to se moc těším, děkuju.
4: Déšť na tmě, skormoucený brach, byl 20 hodin na spadnutí.

0: řekla, pojďme ven.
1: Bylo to skvělé, skvělé rozhodnutí.

0: Tak to se nám Petra rozněžnila, zpívala v duchu, nejen úplně v duchu, i s Lucí Šoralovou. A vy jste byli čtyři alternantky, ještě Hana Holišová, Jana Striková a Lucie Šoralová, kterou jsme teď slyšeli. Pojďme, prosím tě, k tvým současným hereckým nejen plánům, ale i počinům. Teď bude mít premiéru velký film v únoru.
1: Ano,
0: nový film Matka v trapu, o co jde?
1: Matka v trapu, tak ten název je docela jasný. Matka v trapu je to o tom, kdy už žena, která se stará o rodinu, a už jeden takový setrvačník, její muži příliš nepomáhá, i když se snaží, je to ale bohem malíř. A někdy spolehnout se na něj je docela těžký. Na Matěje spolehnout se není vůbec těžký. Tady se někdo pousmíval, to není vůbec náš případ.
0: To nedělejte.
1: Ale
0: matka v trapu.
1: Matka v trapu, no a jednoho dne už prostě si řekne, že vlastně dělá maximum, dělá všechno, ale pořád to nestačí a možná si ty děti i trošičku rozmazlila a všichni spoléhají na ní, že všechno za všechny zařídí. A tak si řekne dost, nasedne do taxíku, který řídí taková svérázná bytost v podání Lenky Vlasákové a která asi po dlouhý době je jediná bytost, která se jí zeptá, těžký den? A ona není zvyklá, že by se jí někdo zeptal, jako jak se máte, nebo zvládáš to, je to v pohodě. A tak sem tam najednou řekne, co se teda jí děje a co jí trápí. A tahle žena jí navrhne, jestli by třeba nechtěla se na chvilku dát pauzu. A díky tomu, že teda je v takové situaci, tak ona to udělá a vyzkouší si, co se stane, když najednou nepřijde domů a ta rodina bude muset zjistit, jak je to hrozně těžký bez ní, když tam doma teda není. Ono se děje možná trošičku i úplně něco jiného, tak o tom je ten film.
0: Prosím tě, s tím naším Langmajerem si hrála v jakých filmech? Když budeš hrát teď s ním divadlo, tak předtím jste se potkali
1: před
0: kamerou.
1: Tak s tím naším Langmajerem jsme se poprvé setkali, myslím, že v roce 2011, kdy jsme točili pro Českou televizi Marmeládový sen se to jmenovalo. Takže tam jsme setkali jako manželský pár, kdy on byl velký podnikatel, který přišel o práci. A nechtěl to té manželce přiznat, no. A skončil skoro jako bezďák. Nicméně pak to dobře dopadlo. Tam jsme se setkali poprvé, podruhé jsme asi v Bezvaženské na Krku, kde jsme toho neměli spolu tolik, ale hrál mi opět manžela, který se na mě vykašlal. A já jsem si pak našla pana Vetchého. A potom jsme se setkali ve filmu Přes prsty.
0: No tak to jste sehraní.
1: To jsme už se asi sehraní, na to koukám, no.
0: To byl asi jeho nápad, že to bude hrát Hřebíčkovo.
1: Myslím si, že ne.
0: Já bych řekl, že jo, opakovaně říkal, že je Lákán do kalichu. My jsme jak si přitakali, běž si zahrát do kalichu a pak jsme se dozvěděli, že bude hrát Hřebíčkovo.
1: Já se na to moc těším. Obecně se moc těším na divadlo.
0: Tak Matěj, prosím tě, tvé herecké plány v Činoheráku, tedy víme, v jakých inscenacích hraješ? Čeká tě něco jako herce?
2: Měl by mít premiéru vlastně jako seriál, který napsal a režíroval Michal Suchánek, jmenuje se Chataři ze Švihova a tam hraju hrozně hezkou postavu, což je docela vtipný, protože původně měl hrát Jirka Langmajer a my jsme si prohodili ty role. On hraje Otu a já hraju to, je to, jmenuje se Pepa Vlk a je to policista, kterýmu zakážou nosit zbraň, protože prostě se něco stalo. Myslím si, že by to mohlo být vtipný a že by to mohlo lidi bavit. Tak to je plán.
0: No a teďka spíš autorské plány, autorské, to vlastně zmiňoval seriál.
2: To teď momentálně
0: máš zakázku přímo, že jo, píšeš?
2: To mám, no, a jako nevím o žádném zkoušení teď momentálně a vlastně o ničem konkrétním vlastně nemůžu teď mluvit.
0: A teď si to přejeme opět originální hudební číslo. Zpívat budou Yellow Sisters a spoluúčinkuje s nimi člověk, který napsal hudbu k jednomu tvému filmu, Petr Vajsár. A píseň má název Beautiful.

0: Tak a naše hodinka se blíží ke svému závěru. Prozraďte nám, jak trávíte volný čas tedy. Ty jsi zmiňoval, že máte chalupu, tak žijete v Praze, předpokládám. A ta chalupa je tedy mimo Prahu.
1: Ano, přesně
0: tak.
1: Tam
0: zahrádkáříte nebo...
1: Ano, já tam zahrádkařím a Matěj tam kutí. No, kutí.
2: Ne, v podstatě z toho děláme jako obyvatelnou jako ubikací.
1: Staví dům, no. Zřizuje všechno kolem domu a já jsem na té zahradě radši.
2: Ne, postupně to nějak dáváme prostě dokupy.
0: A to je kde?
1: To je
2: Pošumaví. No. Mě to hrozně třeba baví tam právě pracovat a dělat, dělám celý podkroví jako sám. A vlastně
0: to mě zaskočilo.
1: On je strašně šikovný. On je
0: tenhle intelektuál.
1: Intelektuál, zručnej, prostě zodpovědný. Jo. No, můžete mi závidět.
0: To stušila na tom baru, že bude tak praktický.
1: Tušila.
2: No, a Petra se tam věnuje, prostě rytí, třeba většinou ryje, když to zase, jak ty děti, že jo, spí, tak většinou se začne rýt, když prší nebo sněží, takže je celá odbáda v takovém oblečení, takové bundě, tak to je vždycky, si říkám, no to kdyby
0: hvězda
2: viděli.
0: Hvězda ryje a hvězda nepěstuje něco k užitku rodiny, jo. Mrkev nebo něco?
1: Byla i nějaká taková večeře, kdy jsme si řekli, že to je fajn, kdy Matěj obstral maso a já jsem obstrala brambory a řekli jsme si, jsme soběstační. Byly to naše brambory ze sklepa, já mám z toho vždycky strašně velkou radost, když tam jsou ty rajčata brambory a jsou tam pořád, máme jablka, já to úplně miluju. Já jsem prostě hrozně moc potřebovala, protože jsem byla zvyklá z hodinina, že my máme zahrádku, že jsme měli prostě tu naši zeleninu a tu naše ovoce a přijde mi vlastně smutný být závislý jenom na nějakém supermarketu.
0: No to je pěkné sdělení, to je na potlesk. No a co cestování? Holdujete moři a třeba v zimě horám, to asi nestíháte.
2: Teď stíháme, teď pojedeme na hory. Děti mají prázdniny, tak prostě si vyblokujeme.
0: Mraveneček se postaví na lyže?
2: Samozřejmě. Postrach kids bílu. Ale ne, lyžoval jsem dřív hodně a rád.
1: Ale on je šikovný, není tak nešikovný.
0: No ne, třikrát inzeroval, jaký měl pohybové
2: problémy. Ne, to jsem
0: problémy,
2: měl, to jsem spíš jenom to pojal lapidárně.
0: Předčasný závěr.
2: Já jsem ten padající list prostě udělal jako
1: přímo dolů. Jako je pravda, že jsi navrhovala, pojďme si zatancovat a mlčel,
2: ne,
1: a dělal,
2: to ne,
1: že mě nevidí.
2: To jsem dělal reparát z tance, to jsem dělal reparát, ne, ale to ne, ale jinak jako na ten sport.
0: Takže hory, jo, a moře taky?
2: Jo. My to máme, teda já to mám rád a vlastně i my, že to třeba rádi kombinujeme, pokud to jde, že prostě když jedeme k moři, tak aby tam byly nějaký i hory, aby se tam dalo třeba někam vyjít. A já třeba osobně nemám rád být někde na jednom místě a tam se zašpendlit a nevydržel bych to jako celou dobu. No. Ale třeba bych byl rád, a to se nám dlouho nestalo, že bychom někdy se od těch dětí oprostili na chvilku a vyjeli spolu jako sami někam, což se nám dlouho nestalo. Jednou jsme byli, to ještě jenom jedno dítě existovalo, nebo dvě.
1: Já už nevím. Dojdi
0: k pointě, co se přihodilo?
2: Přihodilo se to, že jsme měli volný, jakože možnost někam volně vyjet, a Petra vymyslela, že pojedeme na festival do Zlína, ten filmový dětský. My jsme tam bez dětí jeli a strašně jsme se pohádali. Jakože, ale no nic, no to pojítám.
1: A ti o tom mluví, protože to byla jedna jediná věc, kterou jsem vymyslela já. A proto jsme se pohádali, protože s tím nesouhlasil samozřejmě. Proto pokud to vymyslí pan Matěj, tak jedeme kam chce pan Matěj, tak je to v pořádku. Jo, tak tady jsme trošičku teďka i se poškádlili.
0: My jsme byli ale před setkáním tady na jevišti v zákulisí a tohle je fakt nepředstíraně fungující pohodová dvojka. A já jsem moc rád, že k nám dorazila. Loučí se Petra Křivíčková, loučí se Matěj Dadák.
1: Děkujeme za pozvání.
2: Moc děkujeme, hezký zbytek neděle.
0: A loučím se i já, principál divadla Ungeld a průvodce této rozhlasové hodinky, Milan Hein.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Nevím o to, jak vy, ale já vnímám jako jeden z půvabů téhle rozhlasové kavárny tu skutečnost, že se v ní občas setkávám s lidmi, které sice tak říkajíc z branže léta znám, ale vlastně žalostně málo vím o tom, odkud pocházejí, co původně chtěli, kam je život smíkl. Dobré odpoledne, pánové.
3: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
5: Našimi dnešními hosty jsou tak jako přibližně před měsícem bratři. Bratři Dvořákové, Libor a Milan, které při trošku pozornějším sledování televize snadno identifikujeme. Oba dva jsou lingvisticky velice nadáni, ale o tom samozřejmě bude za chviličku řeč. Odkud vlastně pocházíte?
3: Teď jsme Pražáci, ale jinak zejména Milan rád mluvívá o tom, že své kořeny nejraději odvozujeme z Českomoravské Vysočiny. Možná, že by stálo za to, aby Milan řekl proč.
4: Odtud pochází naše máma, od Pelhřimova, a já se někdy tak trochu, když mám chvilku na sebe zkoumání, tak se zařazuji někam tak trochu mezi ty jihočeské sedláky. Ať tomu každý rozumí, jak chce, jestli jsem ohnutý selský hřbet nebo tvrdá hlava. Možná od každého trochu a od každého má zrovna třeba nešťastně málo, těžko říct.
2: Ale to, co už Ota avizoval, na vás je zvláštní, že vlastně jste dospěli k podobným profesím, nebo možná zaměření. Mluvíme o rusistice teď, že? Mýlím se?
3: Nemýlíte se, Jirko, jako ta rusistika je celkem jasná. Náš táta byl v letech 59 až 63 tehdy československým velvyslancem v Sovětském svazu tehdejším a my jsme tam oba chodili do školy. To je ještě dřív, než jsme mohli začít studovat dokonce střední školu, natož vysokou. Tak jsme učinili naprosto bezprostřední praktickou jazykovou zkušenost a 4 roky jsme chodili do normální ruské školy.
4: Základní školy. Ono to bylo tak, že na vyslanectví byla česká škola do 4. třídy. A my, když jsme tam přijeli, tak Libor právě skončil 5., já 4. třídu. To jest všechny děti, které byly starší, no tak už museli chodit do nejbližší ruské školy. Pro počátek, než uměli rusky, tak je neklasifikovala. No ale pak se z nich stali obyčejní žáci, kteří se učili všechno, co se tam ty děti učili. Pro nás to znamenalo, že jsme se naučili rusky a byla to pro nás taková devíza, kterou jsme pak ve svém profesionálním životě oba každý nějak jinak použili.
2: Jaké, a bez dlouhého přemýšlení, prosím, odpovězte, byly imprese, které z té doby ve vás zůstaly? Nepředpokládám, že byste vystřihli politický rozbor té éry. Bude to spíš o kluzišti nebo o tom, že Rusové jsou doma pohostinní?
3: Uvědomte si, pánové, když nemáme vyhnout se kluzišti politickému, že ta léta 59 a 63 byla v tom Rusku velmi příjemná. Byla to léta chruščovského tání.
2: A Solženicina, že? Například.
3: Solženicina také, ale musím se přiznat, že to se nás patrně tenkrát tolik nedotklo. Já mám-li se přiznat k tomu, co jsem tam tenkrát zažil a jak to pro mě vypadalo, tak to byla dokonce léta opravdovějšího pionýrského života, než jaká jsme zažili třeba v České republice. To, co tady díky buržoazní minulosti této republiky vypadalo trošinečku jako křeč a něco chtěného, imputovaného, tak tam v té době podle mého soudu fungovalo velmi přirozeně a musím se přiznat, že mě to zachvátilo, konec konců i díky výchově v rodině.
2: Je k tomu co dodat?
4: Byly některé opravdu silné zážitky, například kluziště již zmíněné. Tam opravdu touhle dobou, v tom listopadu, už soustavně mrzlo. My jsme polili hřiště a od té zhruba poloviny nebo konce listopadu až do března. Každý den, když jsme přišli ze školy, praštili jsme s taškou a letěli jsme honem na kluziště a bruslili jsme opravdu celou zimu.
2: A teď ostrý střih, pánové. Kdy každý z vás byl teď naposledy v Rusku, Milane?
4: Naposledy jsem tam byl jenom na okamžik, když jsme prolétali před rokem z Mongolska a předtím jsem tam byl nějak pracovně vždycky na nějaký den. Týden jsem tam pobyl, tak to je už vlastně minulý rok z jara, to znamená před půl druhým rokem.
2: Libor?
3: Já jsem tam byl díky svému povolání naposledy na prezidentských volbách. To je konec března tohoto roku.
2: Oba jste vybaveni znalostmi i zkušenostmi. Umíte velmi dobře jazyk. Je tam něco, co vás nicméně pokaždé nějak něčím překvapí?
3: Ne.
2: Ne.
3: Ne.
2: Protože očekáváte to, co tam je, a pojmenujte to, co tam je.
3: Víte, Jirko, já mám takovou zajímavou zkušenost z roku 1983, tuším, kdy jsem se poprvé setkal se skvělým literárním kritikem, vědcem, publicistou Lvem Aninským, a ten mi řekl zcela základní větu, která přesně pojmenovává to, o čem teďka mluvíte. On říká, v Rusku je do půl hodiny možné cokoliv. Právě proto zaznělo to naše ne.
4: To, co člověku sdělují média, je vždycky poněkud odlišné, nebo alespoň ten konečný produkt je odlišný od toho, co je na místě. Mnozí moji známí a přátelé mi říkají, ty jedeš do Ruska a to se nebojíš? Protože mají představu podle toho, co se jim sděluje, že v Rusku ve chvíli, kdy vystoupíte z letadla nebo z vlaku, tak vám někdo skočí na krk a podřízne vás nebo něco podobného. Já naopak bych řekl, že srovnám-li svou procházku po nynější Tverské, rozdíl je jenom v tom, že tehdy se jmenovala Gorkého ulice, v těch obchodech, v jejich výkladech bylo něco úplně jiného, než je v nich dnes. Bylo tam méně neonových světel, ale v zásadě jdu-li v Moskvě po Tverské ulici a porovnám-li to se situací před 20 lety, tak řekl bych, že nepotkávám víc ani usměvavých, ani zamračených lidí.

0: Milane, vy jste vlastně zasáhl jako tlumočník v uplynulém desetiletí do politiky tím, že třeba jste tlumočil live Michaila Gorbačova. Tehdy to byly takové ty mezinárodní meetingy, jak se scházel s americkým prezidentem a tak. To jsem obdivoval, tuhle vaši schopnost. Dneska se mi to trošičku obnažilo, když jste v Rusku jako dítě žil.
1: To s tím nemusí souviset.
0: Nemusí, dobře.
1: Znalost cizí jazyka ještě neznamená
2: schopnost. Na to, abych formuloval do češtiny, tak samozřejmě musím především dobře vládnout česky, rusky, protože samozřejmě musím rozumět. A jinak, jak správně Jiří poznamenal, můžete brilantně vládnout dvěma jazyky a ještě se vám nemusí zrovna dařit převádět z jednoho do druhého.
0: No a teď konec té věty. A teď jsem vás docela nedávno slyšel stejným způsobem překládat z angličtiny. Byl jste to vy?
2: No ale ano, dělám také angličtinu. Je to pravda. Samozřejmě, že rozdíl mezi mou ruštinou a angličtinou je přece jenom v tom, že v tom Rusku jsem měl příležitost být a vlastně v tom velmi vnímavém věku jí do sebe vstřebávat. Anglicky, no víte, kolik se toho tak nacestovalo. Já jsem pravda jednou byl s rodiči ještě jako mladý člověk v Indii, jenomže v Indii je přece jenom angličtina jako druhý jazyk, takže to není to též. V samotné Anglii jsem za celý svůj život byl 4 neděle.
1: Já se vrátím, mohu? Ano. K tomu Gorbačovovi. Když člověk bere ve studiu sluchátka a ví, že bude tlumočit ne na konferenci pro 150 lidí, ale něco podobného, je tam přece jen chvění a otázka na Libora. Konzultoval s vámi Milan, o čem by tak ten Gorby mohl v roce 92 mluvit, co tam může padnout, jaká zrada?
3: Opravím vás, Jiří, v 92 už asi není to pravé.
1: 91 to samozřejmě, nebo do 91.
3: Dobře, začnu já. Já si myslím, že Milan se mnou nepotřebuje nic konzultovat.
1: Z politologie nebo politiky?
3: Ne, to vůbec ne, především proto, že politické dění nejenom v Rusku, ale i jinde sleduje stejně pozorně, ne-li pozorněji, neříkám to rád, ale je to tak, než já, protože to pro svou profesi potřebuje a protože ho to prostě zajímá.
1: No a to dějné chvění?
2: On se tehdy, Libor, v těch 80. letech zabýval víc literaturou, kdežto já, protože jsem už tlumočil různé ty politické konference, tak jsem vlastně musel pořád sledovat. Já bych jako neplet lidem jména a tituly a podobně. No dějné chvění. Ano, když jsem poprvé, řekněme, ta tlumočnická sluchátka si nasadil na uši, myslím teď třeba na konferenci, kde to opravdu bylo třeba jenom pro 50 nebo 100 nebo 150 lidí, tak to bylo také napínavé a dokonce přiznám, je to napínavé do dneška. A v té televizi, zejména tehdy za, jak já říkám, reálného izmu, člověk věděl, že kromě eventuálního diváctva to také někdo poslouchá jaksi z profesionálního úkolu a mohl by mě, eufemisticky řekněme, ostře skritizovat za to, co jsem vypustil z úst. Ale přesto musím říct, že když jsem dělal svůj první přímý televizní přenos, shodou okolností to byl jeden ze slavných pohřbů sovětských státníků, tuším, že Andropova, tak jsem si řekl, když se ta červená přede mnou rozsvítila, tak jsem si řekl, ale konec konců, no tak co? Tady mám sluchátka na uších, před sebou mám mikrofon, jako normálně v tlumočnické kabině, tam někde sedí posluchači, budu dělat práci, jako jsem ji dělal vždycky.
0: Vy trpíte zrakovou vadou, vidíte?
2: Ano.
0: Do jaké míry?
2: Velmi značně.
1: Jsi ochoten o tom mluvit?
2: Ježíš, samozřejmě, proč ne? Naopak já to dokonce, když se s někým seznámím, tak dopředu říkám, prosím, upozorňuji vás, že špatně vidím, když vás zítra ráno potkám na ulici a nepozdravím vás, tak to není tím, že jsem tak neslušný, ale prostě vás nepoznám. A je to pravda, těžko poznávám lidi. Prostě nemůžu zrak používat k ničemu z toho, k čemu ho běžně lidé používají. Promiň. Ale jsem schopen se orientovat, chodit po ulici, to ano.
1: Od kdy se datují ty potíže? Mluvil jsi o kluzišti v Moskvě,
2: ano,
1: tam se svrhal?
2: Ano. Zhruba od takových asi 6 nebo 7 let se mi postupně začal zrak zhoršovat. Asi do svých 19 let jsem mohl číst. Ostatně je to také důvod, proč jsem se stal tím tlumočníkem.

0: univerzitou 17. listopadu za mého studia, potom přešla pod filozofickou fakultu. Tam se studovaly dva jazyky. Já jsem věděl, že jestli mě přijmou, tak samozřejmě na tu ruštinu, kterou jsem věděl, že mám dobrou. No a v té době jsem přibližně stejně uměl anglicky a francouzsky, no ale tak jsem se rozhodl pro angličtinu. Francouzštinu od té doby nedělám, čehož je mi líto, ale bohužel je to tak. To moje povolání vyžaduje, abych neustále na těch jazycích pracoval soustavně.
1: To znamená, to téma.
2: Protože mě zajímá, jak vlastně nevidomý člověk se učí jazyk.
0: Já pracuji neustále se zvukem. Poslouchám rozhlas, poslouchám televizi, dnes jsou ty možnosti ještě daleko větší, nahrávám si, pouštím si ty nahrávky. A kromě toho samozřejmě mi nesmírně pomáhá moje rodina, nejdříve pouze moje žena, která toho na mě nadřela strašnou spoustu, nebýt jí, nikdy bych ve svém povolání nedokázal, co jsem v něm dokázal. A dneska čím dál víc, také moji synové.
3: Já bych jenom malou poznámku o to, víte, já jsem schopen porovnat, jak si dejme tomu svoji jazykovou znalost, která je daleko horší než Milanova, ale především, jakou obrovskou roli v tomhle případě, Milan říká, mluví o tom zvukovém věmu, jakou obrovskou roli hraje téměř vyřazení jednoho smyslu a jaká je to obrovská průprava pro paměť. Milane, nezlob se, pokud to zní poněkud cynicky, ale vše zlé pro něco dobré v tomhletom případě. Já, jakkoliv si o své práci myslím, že je to především opisování, to jest jak překladatelská, tak novinářská práce, Milan opisovat nemůže. A způsob, jakým vycvičil tuto paměť, kterou má v této útlé hlavě, je naprosto neuvěřitelné. Tomu závidím ze všeho nejvíc na světě.
2: Má to něco společného s tou schopností třeba muzikantů si zapamatovat sluchem vnímanou skladbu a potom ji reprodukovat?
0: Nejsem muzikant, tedy ne profesionální, hraju na kytaru od mládí, ale nemůžu to posoudit. Je pravda, že tedy paměť jsem celkem od malička měl dobrou. A pokud jde o písničky, skutečně jsem si mnohokrát písničku zapamatoval na první poslech. Dnes už to přece jenom není ono, už ji musím slyšet aspoň dvakrát nebo třikrát.

Mluvme zase o něčem jiném. Já jsem po sametovém převratu naštěstí nepodlehl nějaké velké averzi ke všemu ruskému, protože jsem jako maličký to udělal s němčinou a to mě vyučilo, že jazyk a

0: společnost a politika jsou různé věci. Ale dodnes mě baví, když třeba spolu pořádám něco pro západoevropany v Praze a ti západoevropané řeknou, a nepřijel by taky někdo z Taškentu a z Vladivostoku, to by nás teprve zajímalo. Panečku, to je trh, to je něco. A já vidím, jak ti ostatní Češi polknou a padnou jim brady, protože oni to nečekali. Celé tohle vyprávění spěje k tomu, je Rusko důležité, je i pro nás teď jako ten Masarykovský most důležité?
1: A nevím, jestli je důležité jako Masarykovský most. Já mám takový pocit,
0: kterému se nakonec nedařilo.
1: Byť
0: tedy
1: to možná...
0: Čechy, co by most.
1: Ano, ano. Byť to možná zní trochu svatokrádežně a kasířsky, to v této chvíli už důležité skutečně není. Já bych v této chvíli vycházel z toho a vycházím například i ze zkušenosti se svými studenty shodou okolností na škole, kterou Milan nakonec vystudoval. To je dneska Ústav translatologie. V té mladé generaci, která už není obtěžkána naší zkušeností, zkušeností plus minus 50-letých lidí, vzniká nový, naprosto upřímný zájem o ten ruský fenomén. Já jsem si samozřejmě vědom toho, že je Rusko zejména v té generaci, dejme tomu pod 25 let, vnímáno jako fenomén poněkud exotický, jako vlast Gogola, Dostojevského, Bulgakova, Puškina, Vysockého, Okudžavy a tak dále. Nicméně ten zájem, který vzniká dnes, je naprosto přirozený, není obtěžkán tím, co tady bylo ve 50., 60., 70., 80. letech a to je na tom neobyčejně příjemné. Musíme samozřejmě zejména v této chvíli odmyslet tu realitu politickou, která se zase podle mého skromného názoru blíží tomu, čím Rusko vždycky bylo zemí jakési autoritářské moci a to se asi hned tak nezmění. Zájem, který Rusko dnes vzbuzuje, samozřejmě není fenomén Vladimír Putin, dejme tomu, ale je to ten fenomén, o kterém jsem mluvil před chvílí. To jest jakési velmi zjitřené vnímání světa. Já jsem shodou okolností úplně nedávno minulý týden viděl Bratry Karamazovy v Davidském divadle. Kdo to neviděl, ať se tam jde podívat a pochopí, o čem jsem právě mluvil.
2: Vzhledem k tomu, že nám nehrozí, že bychom se zítra ráno probudili a na ulicích byly ruské tanky, tak se na to můžeme dívat zcela klidně. A pro nás není tak podstatné, jaká je v Rusku zrovna moc, to je nakonec starost Rusů samotných. Pro nás je důležité, aby to Rusko bylo předvídatelné, předpověditelné. A já jsem takový optimista a mám dojem, že snad se v posledních letech opravdu k něčemu takovému vyvíjí.
3: Vy jste před chvíli hovořil o nějakém ruském básníkovi, který pravil, že v Rusku je vše možné. Alexander Blok napsal, a nedávno mi to připomněla jedna Ruska, že Rusko nelze pochopit, v Rusko je třeba věřit.
2: To napsal Tjutčev.
1: Tjutčev.
0: Ale přece jen to někdo
3: řekl. Někdo to řekl.
2: Ruský básník to napsal.
0: Je to bonmot?
1: Ano, je to bonmot, dost... je to bonmot, ale jenom do jisté míry. Bude samozřejmě tady vždycky kategorie lidí, která bude v Rusko věřit. Budou to především Rusové, samozřejmě. Pak tady bude velká kategorie lidí, kteří se budou pokoušet, aby Rusko pochopili. Obávám se, že se najde jen málo kdo by to skutečně dokázal. A zase, když se vracím k těm Rusům, Rusové snad ani nepotřebují své vlasti porozumět. Oni v ní buď věří, nebo v ní nevěří, proto dneska vzniká, dejme tomu, 400-tisícová ruská komunita v Berlíně, proto vzniká česká ruská komunita, proto vzniká velká spousta dalších ruských komunit. Já bych toho Tjutčeva nebral tak úplně doslova, je to konec konců výrok hodně starý, a ta platnost je omezená, nevím, co si o tom myslí Milan.
2: Takový fenomén jako ruské vlastenectví existuje. Oni i ti, kteří se rozhodli, že se jim bude lépe dařit v Berlíně nebo v Karlových Varech, tak naprostá většina z nich stejně zůstává ruskými vlastenci, aspoň tak, jak si vlastenectví představují. V každém případě, pokud se ten patriotismus neobrací příliš k tomu, aby nasazoval svoje pořádky mimo své hranice, tak může být dokonce pro dnešní Rusko kladnou silou. Takže věří-li Rusové v Rusko ve svých hranicích a bojím to přeji.
1: Důležité je, aby ten patriotismus, a to byla naznačil, nemohl příliš rychle pochodovat.
0: Myslím, že ruskému vlastenectví dalo pár událostí v uplynulých měsících trochu na frak. Vidím to z dálky, geografické i laické, ale zdá se mi, že třeba Kursk nebo jiné věci něco znamenaly, ale já se o tom zmiňuji z jiného důvodu. Tehdy v těch napjatých dnech, kdy se zoufale pátralo, jestli tam pod hladinou ještě někdo žije, jsem skoro pořád sledoval CNN, které se napojovalo na ruskou veřejnoprávní televizi, pokud si vzpomínám.
1: No, nebo ta televize soukromou... nebyla veřejnoprávní, to byla televize státní,
0: byla
1: televize RTR, protože veřejnoprávní také není příliš veřejnoprávní, a to říkám jako televizní pracovník s naprostou jistotou. I ta televize ORT je napůl státní dnes. To ale konec konců není důležité.
0: Tím spíš, chtěl mluvit o tom, že na tom státním kanále vystupovali lidé na ulici, kteří s neobyčejnou otevřeností a brutalitou kritizovali své mocné. A asi jsem zpozdilý, překvapilo mě to příjemně, ale hned jsem si kladl otázku, vyplývá z toho něco? Může to něco měnit?
1: Nemyslím si, že to něco znamená a že to něco mění. Já vám musím, Jiří, říct, že naopak pro mě celá kauza Kursk byla trošku zklamáním, protože pro mě znamenala jenom tolik, že běžné ruské tíhnutí k nečekané hysterii, aspoň z našeho českého hlediska, k mysticismu dokonce, je neustále stejné. Strašné na celé té kauze bylo to, že nebudeme teď zkoumat, proč tam nepřijeli norští potapěči a tak dále. Strašné na tom bylo to, že v okamžiku, kdy byl nedostatek informací, tak se tento nedostatek informací okamžitě doháněl s myšlenkami, bajkami, fámami. Já jsem viděl spoustu ruských listů v tom nešťastném srpnu, kde se mluvilo o zavařených příklopech a tak dále. To se samozřejmě všechno nepotvrdilo, ale v tomhle ohledu je na ruské společnosti doposud, řekl bych, znepokojivé pro nás, pro všechny, že tam není zatím tíhnutí k nějaké racionalitě, a kdykoliv by začínaly platit nějaké racionální argumenty, tak daleko dřív získávají vrch právě ty iracionální, ale kdyby tomu tak nebylo, asi by Rusko nebylo Ruskem.
2: Je to ještě táž generace a každý vývoj nějakou dobu trvá. Ve větší zemi, která si ostatně také uřízla větší kus toho izmu, bude trvat o to déle. Tím spíše, že předtím tam zase vládlo až do poloviny minulého století nevolnictví, na mnoha místech také velká nevzdělanost, na rozdíl tedy od těch skutečných špiček a světel světové kultury. Ale já chci říct něco jiného. Podívejte se, v roce 57 nebo 8 poměrně nedaleko města Čeljabinska došlo k výbuchu, při němž bylo do atmosféry rozhozeno velké množství radioaktivního odpadu. Nebyl to jaderný výbuch, byl to výbuch konvenční, ale ten odpad se dostal do ovzduší, do půdy, do místních řek, a o tom se tehdy nesměl nikdo dozvědět, vůbec nikdo. Ten, kdo se potom pokoušel pátrat, kdyby na to příslušné orgány přišly, byl by považován za vlastizrádce a tak by s ním bylo naloženo. To už jsme, myslím, všichni byli na světě. Za jednoho našeho života došlo k takovéto změně. Ostatně například k havárii ruské jaderné ponorky, to se dovídáme teď, došlo v Atlantiku někdy v roce 86. Nebyla to opět havárie radioaktivně nebezpečná, ale ženy tam někde u toho Murmanska, které byly vyzvány, aby svým mužům poslali letní oblečení, protože čekali na opravu na Kubě, tak když se dostavili na ten štáb, tak čtyřem z nich tam mezi dveřmi řekli, co vy sem lezete, vy už jste vdovy. Rozumíte mi, co chci říct, že přece jenom při všem tom, co na dnešním Rusku kritizujeme, třeba společně s jeho novináři a jeho obyvatelstvem, při tom všem došlo k nesmírnému pokroku.
1: Já bych to, Miláne, velmi rychle shrnul. Zatímco o havárii Čeljabinského atomového úložiště se mlčelo těch 25 nebo skoro 30 let, o Kursku už se dalo mlčet jenom 3 dny. Déle ne.

0: v neděli děláváte vedoucího vysílání 21 zahraniční. Já jsem velice rád, že naše sdělovací prostředky do Ruska posílají svoje, řekl bych, nejlepší zahraniční zpravodaje. Víme o Petře Procházkové, víme o Štětinovi, víme o Martinu Jazairim. To je velice silná sestava. Vy to děláte jako výjezdové poslání. Čas od času tam někdy jedete, natáčet reportáž ne zrovna tedy jaksi z Ruska, ale možná z jiných konfliktních oblastí a tak. Na druhé straně se o televizi a o televizních novinách, respektive událostech, hovoří jako o pořadech cílené na českého maloměšťáka, kterého samozřejmě daleko méně zajímá to, co se děje v cizině, natož v Rusku, bývalém Sovětském svazu. Jak se s tímhle vyrovnáváte?
1: Víte o to, já se s tím vyrovnávám poměrně snadno a vlastně když jsem na začátku 90. let šel na ten televizní konkurs, v první chvíli jsem vlastně sám sobě nevěřil, proč se svěřují do pařátu tak zdiskreditovaného média. Možná, že to bylo tím, že jsem pevně věřil tomu a pevně věřím tomu dosud, že to bude jiné médium. Samozřejmě, televize je médium neobyčejně banální, musí se s tím počítat. Musíte přirozeně
2: Kryl počítat... říkal debilizátor.
1: Dokonce.
2: Rovnou.
1: Dobře, počítejme s tím, ale dejme tomu, že bychom na toto médium rovnou rezignovali, že bychom si říkali, my jsme přece intelektuálové, my se něčím tak fujtajblovým zabývat nebudeme. A rovnou bychom to prostě ze svého životního programu vynechali. Já jsem v situaci, kdy se potvrdí to, co řekl Karel Kryl, že nebude zbytí, tak jsem ochoten ze dne na den z té televize odejít a konec konců už jsem to jednou, když jsem ten pocit měl, udělal uprostřed 90. let. Já ale neustále věřím na to, že televize, protože marná sláva, je to dnes nejdůležitější médium, čím víc tam bude lidí, kteří budou v rámci té nikoli programové, bych řekl, ale možná osudové banality pracovat, tím to bude lepší pro zbytek národa. Já se obávám, že možná trošku kážu. Ani by mě to tolik nevadilo, protože mě to obrovsky leží na srdci. Znovu opakuji, pánové, že v situaci, kdy pochopím, že nebudu schopen bojovat proti něčemu, co se tam vkrádá proti mé vůli, tak to prostě opustím.
2: Teď o tři patra níž. Jazairi nabízí z Moskvy nebo z jakéhokoliv kouta dnešního Ruska téma. Vy jste v Praze jako vedoucí vydání. Zvažujete to téma i očima, které Ota, trošku pohrdlivě, ale asi bohužel pravdivě nazval oči českého měšťáka, který za plot nerad kouká?
1: Samozřejmě, dokonce když mluvíme o Martinu Jazairim, já jsem velice rád, že tam Martin je. A já jsem za těch zhruba 10 let, kdy jsem v televizi pracoval buď jako její interní pracovník nebo jako externista, to je celá 90. léta, tak jsem zažil 4 zpravodaje. Byla tam Dana Mazalová, byl tam Zdeněk Šámal, byl tam Martin Dorazín a teď je tam Martin Jazairi. Pro mě je důležité jedno zobecnění, které je možná trošku překvapivé, ale je to tak. Já mám dokonce pocit, že ti lidé, kteří tam nepřišli jako nadšenci pro ruskou věc, a teď mám na mysli Danu Mazalovou, jakkoliv si jejich schopností, možností a zásluh vážím, a dokonce i Martina dorazí na mého přítele a kolegy, vážím, tak si myslím, že ti lidé, kteří nemají tu bezprostřední ruskou zkušenost, takže nakonec se dopracovávají objektivnějšího pohledu na to, co se tam odehrává. Připouštím, že se může...
2: Tedy i výběru témat.
1: Samozřejmě i ve výběru témat, ale ten výběr témat není tak důležitý jako způsob pohledu.
2: Jo?
1: Jak Dana, tak Martin, teď myslím dorazím, byli bezprostředně spjati s tím, že v Rusku dlouhá léta žili. To jest do značné míry, stejně jako já, jsou schopni v jistých situacích uvažovat jako Rusové a to není pro to finální sdělení českému divákovi dobré. To je možná i důvod, proč jsem se nikdy za těch 8, 9 nebo dokonce 10 let neodhodlal odjet do Moskvy jako zpravodaj České televize sám, protože se tohoto efektu taky bojím. Je to efekt, který má obrovskou výhodu, dejme tomu, pro publicistu. To jest, kdyby vy jste byl, Jirko, rusista a pohyboval se po Rusku, dejme tomu, jako Milan Mariška, nebo někdo takový, nebo Petra Procházková, tak je to výhoda. V situaci, kdy si myslíme, že Česká televize je svrchovaně objektivní veřejnoprávní médium, je lepší, když tam přijede člověk, který se o věc upřímně zajímá, ale to naše niterné zaujetí pro věc nemá.
2: Kritizuješ, Milane, svého bráchu kvůli zpravodajství?
3: Občas.
2: Nebo jeho instituci? Aspoň.
3: Občas, když mi připadá, že něco jakoby překračuje už meze únosnosti. Stalo se mi jednou, že jsem mu přímo zavolal, ačkoliv to nedělám, když jedna z jeho spolupracovnic během minutové promluvy dvakrát řekla, bude se soustředit. To je taková zvláštní nemoc. Máme nedokonavé české sloveso soustředovat se. A budoucí čas od soustředit se je soustředí se. Bude se soustředit je strašné. Toho dne opravdu jsem zatelefonoval a řekl jsem, prosím tě, řekni své kolegyni, že to není česky. Ale jinak, ano, když se někdy setkáme, tak dojde-li na to řeč, tak řeknu, tahle reportáž se mi velmi líbila a tohle se mi zase nelíbilo a to může ostatně říct každý jiný divák.
2: Řekneš to jako názor.
3: Řeknu to jako názor diváka, ano, ale jinak jsem doufám, že on
1: Jiří někdy, že jsem... Řekne to někdy velmi příkře a vlastně se tam obráží to, co jsem právě před chvílí říkal. To jest, já jsem jaksi letorou člověk daleko zaujatější a Milan si na své téměř anglosaské objektivitě velmi zakládá. Když z ní cokoliv vybočuje a připouštím, že do toho veřejně právního média patří, tak mě samozřejmě řádně vyčiní. On se teďka tváří velmi schovývavě, ale někdy to bývá tvrdé.
3: Možná ano.

0: Vysocký, Milane, je ještě pro vás aktuální?
1: S Vysockým je to takhle. V 70. nebo 80. letech byl pro ty Rusy něčím jako náboženstvím. Bylo to zjevení, bylo to vybočení z toho proudu oficiálního veršíčkování a bylo to opravdově o životě. Mnoho těch lidí se v tom poznávalo a tak ho zbožňovali. To je možná osud každého takového velkého tvůrce, který svůj národ něčím velice zasáhne. No a potom ta jeho doba odezní. Samozřejmě, že Rusko 90. let nebo Rusko roku 2000 má jiné názory nebo jiné starosti, především jiné prožitky, než mělo Rusko posledních roků Brežněva. Ale Vysocký se prostě stal součástí, normální součástí ruské literatury. Řekl bych, že se dostal od hospodského stolu na poličku knihovny. Pro mě je to do jisté míry tak trochu uzavřená kapitola potud, že já ty svoje překlady Vysockého jsem vydal. Vydal jsem je v pěkné knížce.
0: Řadu let jste zpíval s kytarou jeho songy?
1: Občas ho zpívám. Teď zrovna zase nás občas zvou se Zuzanou Talpovou, se kterou jsme to kdysi provozovali ve Viole, tak nás občas zvou do jednoho klubu na Starém Městě v Řetězové ulici a tak tam to zpíváme. A s mým kamarádem Pepkem Franckem také děláme pořady, ale nejenom tedy z Vysockého, ale také z Alexandra Galiče, který je podle mě velmi významný ruský tvůrce, jenomže vzhledem k tomu, že to byl takový hodně zakázaný disident, tak on byl natolik tabu, že tehdy nebylo možno se k jeho nahrávkám pořádně dostat. Rád bych ho také tady uvedl v českých překladech. No a časem snad udělám, nebo i dělám překlady i z Okudžavy, i když toho tady překládalo dost lidí, jich si vážím, no ale nicméně já pořád třeba mám nějaké své názory, jak bych si to přeložil já, tak to zkouším. Pracuju nadále s ruskými písničkáři. Dnes samozřejmě jako se součástí ruského umění, možná už bez té vzrušené atmosféry kolem.
0: Viděl jsem vaše jméno na titulcích nedávného pořadu Nevyjasněná úmrtí. Právě Vladimír Vysocký, že?
1: Ano, ti pánové tvůrci použili některé mé české překlady a dokonce si něco nahráli a někde to tam v podkresu také kousek dali, jak to zní v češtině.
2: Mluvě o kultuře v Sovětském svazu jde mi na mysl jedna historka, kterou jsem četl v celkově dost seriózní knížce amerického novináře, který tam působil, tuším, v 70. letech. Rychle ji řeknu a vy mě povězte, jestli může být reálná. Červená Kalina, Šukšinův film a pochybnosti o tom, jestli bude puštěna do kin. A tento člověk píše v té knížce, že nakonec se ta kopie dostala až na nějaké soukromé promítání k Brežněvovi. A ten byl dojat jednou situací v tom filmu, kdy hrdina někam jede stopem a vyběhne do nějakého břízového háje a padne na zem a pláče nad tím, jak ten život holt je komplikovaný. Je vůbec možné, aby se o takovém filmu takhle rozhodovalo on sám, muž s hunětým obočím? A pokud ano, mohl by se dojmout?
3: Je to víc než pravděpodobné. Nemůžu to potvrdit na 100%, ale zní to
2: velmi. Ten mechanismus je myslitelný?
3: Mechanismus je
1: naprosto... Potvrdit to nemůžeme, protože jsme u toho osobně nebyli.
2: Předpokládám.
3: Jinak věc je v tom, jako, že objímání břízek v tomhletom filmu je neobyčejně dojemné, pro nás téměř nepřijatelné a právě proto pro ruský svět velmi pravděpodobné. Byť by se týkalo hustého obočí, jak jste říkal, Jiří. Jo?
2: To, čili mohlo se to stát?
3: Nejenom mohlo, ale muselo to takhle být, protože jinak by Šukšin ani do toho ruského světa nepronikl. Když už mluvíme o Šukšinovi, pro mě je velká otázka, co by se se Šukšinem stalo, kdyby se dožil roku nejdřív, já nevím, 85, potom 89, potom 91. On už byl, jak známo, mrtev v té době, protože řada literátů, kteří působili v 70. a 80. letech a pro nás, kteří jsme se celou tu dobu tou ruskou sovětskou literaturou zabývali, tak byli jakýmsi světelkem na konci tunelu, tak řada z nich se vlastně změnila v nacionalisty, kteří, nebo v rustikály ruské, nebo já nevím, jak to všechno pojmenovat, prostě v lidi, kteří nejsou schopni se s touto dobou nějak ztotožnit. Já se jim ani nedivím, protože je to přirozeně. Celá 90. léta v Rusku jsou léta těžkého marazmu, z kterého bude Rusko ještě, dejme tomu, 10 nebo 20 let vybředat, ale té době byl Šukšin tím, či byl pro Rusy, byl velmi dobrým signálem i pro toho českého respondenta, pokud se sem tenkrát ta Červená kalina jako film a posléze knížky v báječných překladech třeba z Deny Psůtkové dostali, tak to vlastně bylo jedno z mála pout, které tenkrát i řadového čtenáře dokázali zaujmout pro tehdejší ruský svět, jakkoliv byl stagnační v našem normalizačním. Šukšin, přestože jsem ho třeba sám nikdy nepřekládal, nebo jenom možná nějaké maličké střípky a drobnosti, byl neobyčejně důležitý v tom, že v tomhletom národě zachovával jakousi kontinuitu bezprostředního a velmi upřímného kontaktu s tím ruským intelektuálním a kulturním živlem. To na tom bylo neobyčejně cenné. A jak se na ta plátna dostal, jestli to bylo krze Brežněvovy sazy, to už je dneska konec konců jedno, zaplať pánbůh, že se to stalo.
1: On byl totiž ten Šukšin, nebo již zmíněný Vysocký, nebo bratři Strugačtí, které Libor překládal celou tu dobu. To bylo pro našeho člověka signál, že v tom Sovětském svazu nebydlí jenom Brežněv se Suslovem. Protože když jste se tehdy podívali na oficiální zpravodajství, tak byste nabili dojmu, že tam bydlí nějací tvorové, s nimiž nemáme absolutně nic společného. Kdežto právě takoví lidé, jako třeba ten Šukšin, jako někteří ti ruští písničkáři, jako někteří ruští divadelníci, při bezprostředním setkání byli právě tím signálem, že jsou tam lidé, s nimiž si můžeme docela dobře rozumět. A ostatně leckteří z nich jsou podobným signálem i teď, kdy opět bohužel vzniká nějaký dojem, tentokrát ne, že tam bydlí samí Brežněvové a Suslovové, ale že tam bydlí samí mafiáni.

0: My se blížíme do závěru o tom. Pojďme přestřihnout k jiným tématům. Je, pánové, něco ze života, na čem vy dva se absolutně neschodnete, třeba vychovat děti, nebo jestli mít nebo nemít psa, kam jít na dovolenou, jestli se vůbec zajímat o Západ, nebo jenom o to Rusko?
1: To se mi nezdá.
0: Skutečně? Jak idylické.
2: Ne, vzpomínám si. Snad to bude tím, že každý z nás má svůj život. Rozhodně si neradíme v tom, jak vychovávat své děti, nebo kam jít na dovolenou. Pokud se setkáváme, tak se setkáváme právě ve věcech společného zájmu. Bavíme se o věcech, jedna, které souvisejí, řekněme, s Liborovou prací a do jisté míry i s mojí, to je z záležitosti, řekněme, mezinárodní politiky, a potom o záležitostech toho překladu, protože to nás oba zajímá. Ale že bychom se...
1: Milane, já zruším idylu, já jsem si vzpomněl, že
2: výborně, výborně.
1: Vznikl jeden výborný konflikt, je to konflikt zcela bazální. Právě na poli té mezinárodní politiky, o kterou se taková léta zajímáme, a to byl problém kosovského konfliktu a bombardování Kosova.
2: To je pravda, ale proto jsme si nevěli do vlasů. Počkáme, jak to dopadne.
0: A kdo z vás zaujal jaký názor loni v dubnu?
1: Já jsem byl příkrý NATOvec a Milan velmi správně říkal, to, co se ukazuje dnes, nálety a bombardování nic nevyřeší. Já jsem přijel tehdy, to bylo začátkem května loňského roku, vyzbrojen čerstvou zkušeností z Černé Hory, kde jsem sám zažil natovské nálety, kde jsem zažil reakce srbského obyvatelstva, tedy černohorsko-srbského v té Černé Hoře, a pochopil jsem, že ty pro miloševičovské nálady jsou velmi těžko vykořenitelné, a hlavně jsem tehdy měl pocit, protože jsem člověk zřejmě přímočařejší a menší intelektuál než Milan, který víc rozvažuje než já, prostě měl jsem dojem, že je nutné nějaké přímočaré řešení. Milan není přítelem přímočarých řešení, a tenkrát mi to velmi vymlouval a říkal, uvidíš, že z toho nic dobrého nepovstane. Zatím nevíme, jak to celé dopadne. No,
2: počkejme, historie nás rozsoudí.
1: Třeba už budeme po smrti.
2: Neprali jsme se kvůli tomu.
1: Ale pohádali hodně.
2: A hádali jsme se dost. Můj názor, mám-li to říci, nerozumíme tomu, nelesme tam. Je to zase to nešťastné poroučení větru a dešti. Ty národy tam mají svoji historii velmi tvrdou a proto jsou k sobě velmi tvrdé. Není pravda, že jsou tvrdí jenom Srbové. A zasahovat do toho není rozumné. To je můj názor, ale současně podotýkám. Říkám-li něco o Rusku, je to proto, že se o ně léta letoucí zajímám. O Balkánu se nechci vyjadřovat, protože ten je mimo sféru mých profesionálních zájmů, takže nejsme na to odborníci, nejsme ti praví, ať o tom mluví ti, kteří tomu rozumí.
3: Přes tento možný konflikt samozřejmě, já z vás mám pocit, že jeden k druhému máte vlastně na bratry obdivuhodně uctivý postoj. Je to dojem, anebo je to pravda?
1: Já bych řekl, že je to pravda.
2: Asi ano, já si velmi vážím toho třeba jednak, jak Libor dělá svoji práci v televizi, ale velmi si vážím toho, jak opravdu dobře a báječně překládá tu ruskou prózu. A vážím si ho proto a mám pocit, že i on si váží mojí práce. Možná, že opravdu v tom máme takové zvláštní štěstí. Ne, že bychom se nebyli poprali, když nám bylo kolem těch 10. To víte, že ano. Ale to už je dávno.
0: Já tu otázku dokonce ještě rozhojním, aniž bych vám chtěl pochlebovat. Mám pocit, že vy v zásadě dokážete mít uctivý vztah k mnoha lidem kolem sebe, což v této někdy hulvácké společnosti může připravovat zklamání. Jak reagujete na to, když ostatní vás odseknou, nebo pracujeme v tvrdých branžích, novinařina není nic měkkého, Kavčí hory také ne, tlumočení je taky vypjatá činnost. Vy jste ti, kteří, když dostanete přes tvář, nastaví druhou?
1: Já bych to takhle nevyhrocoval. Je to samozřejmě tak, že, já vím, že musíme vůči kolegům přirozeně cítit úctu, a když se dočkáme nepěkné reakce, je třeba především pokrčit rameny a pokračovat dál, tak jak to máme vytyčeno sami kvůli sobě.
0: Prostě lepší je být dvořák než nezdvořák. Děkujeme za návštěvu.
3: Děkujeme.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Českém rozhlase 2 Praha posloucháte hudební delikatesy. Písně a orchestrální skladby z nahrávek populární hudby domácí i zahraniční k vytvoření pohodové chvíle u rozhlasového přijímače nabízí Ladislav Tůma.

Přeji vám hezké odpoledne. Prvním interpretem naší půlhodinky bude od narození slepý zpěvák, hráč na klávesy, foukací harmoniku a bicí Steve Land Morris, který pro svůj talent dostal přezdívku Wonder, zázrak, tedy Stevie Wonder. V jeho podání si poslechneme píseň Místo na slunci, Place in the Sun.

Zpěvačka Judita Čiřovská prorazila už v 50. letech s písněmi středního proudu, jakými byly hity Dominiku, Malý vůz a později Každý jednou velkou lásku potká. Ty jsou v rozhlase stále vysílány, ale trochu se zapomnělo na její skvělou interpretaci šansonů. Poslechněme si, jak zpívala šanson našeho bývalého rozhlasového kolegy Jaroslava Jakoubka a textaře Jaroslava Růžičky Je taky jiný máj.

V roce 1970 už slavné americké duo Simon & Garfunkel sáhlo po peruánské lidové písni o letícím kondoru. Jejich úprava byla zajímavá a pod názvem El Condor Pasa se rozlétla téměř do celého světa. U nás ji pod stejným názvem, ale s českým textem natočil Karel Gott. Dnes si poslechneme originál El Condor Pasa a duo Simon & Garfunkel.

Sesterské pěvecké duo Marta a Tena Elefteriadu pochází z Řecka, i když se obě dívky narodily ve městě Bulkez v Jugoslávii. V 67. roce zvítězili na soutěži Hledáme nové talenty v Brně a o jejich pěveckém osudu bylo rozhodnuto. Ale teprve v pozdějším věku natočili album řeckých písní, ze kterého jsem vybral píseň o červeném karafiátu Kokino Garifalo.

0: do dnešní půlhodinky jsem vybral ještě jeden šanson. Petr Habka a Michal Horáček ho napsali pro slovenského zpěváka Richarda Millera. Písni dali název Rozeznávám.
1: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit,

hudební delikatesy bezmála končí. Na závěr si poslechneme píseň Johna Lennona Woman. S přáním hezkého prožití zbytku víkendu se loučí Ladislav Tůma.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

škoda, že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

ale ještě je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidí, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá na

jsem si v kiosku prvotřídní rákosku a mě můj ty bože baví to, že není ta babeta, že bude byta. Babeta šla do světa a vrátí se zpět. Možná za 7, možná za 8, anebo za 50.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Tahle píseň je stará, velice stará. Složil ji jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával ji prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli. A o tomhle městě se v ní také zpívá.

0: Český rozhlas Póda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Póda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, při poslechu Tandemu vás vítá Jan Rosák. Přemýšleli jste někdy, proč se někdo chce stát hercem a co ho k tomu vede? Můj dnešní host to dobře ví. Sám říká, že to byla jeho okamžitá reakce na ten velký emocionální zážitek z divadelního představení ve Vinohradském divadle. Zlatá nádhera všude kolem, herci na jevišti a jeho dětské sváteční šaty. Zvěřil se prý tehdy mamince, maminka to vzala docela vážně a radila mu, aby byl hercem právě v tom divadle na Vinohradech, že to bude mít z domova blízko do práce. No a protože pan režisér a maminka mají vždycky pravdu, tak můj host je dnes ve Vinohradském divadle ředitelem. Hostem Tandemu je herec, režisér, podnikatel, scenárista, vysokoškolský divadelní pedagog, divadelní ředitel a někdejší politik Tomáš Tefr. Já tě zdravím.
3: Ano, ještě si vynechal manžel, bratr, tatínek, strýc. Dědeček.
2: Ano. Tak třeba na to přijde taky dneska řeč. Každopádně všem přeju hezkou chvilku u rádia.
0: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Ty jsi u nás byl, Tomáši, představ si před 12 lety, to je ale strašně dávno.
2: No,
1: to je,
2: já jsem zrovna chtěl říct, jak dlouho jsem nebyl v tandemu.
1: Trestuhodný.
2: Trestuhodně, že jo, 12 let a za tu dobu se skoro nic nestalo.
1: To bych silně pochyboval. Já nevím, jak dlouho jsi ředitelem na Vinohradech?
2: 6 let.
1: No, tak vidíš, tak minimálně tohle se stalo.
2: Tak to určitě,
1: no,
2: ano.
1: Prosím tě, a tak jako bereš to jako pořád, že tě to baví ještě?
2: Ještě pořád mě to baví. Teď mě to baví čím dál víc.
1: Prosím tě.
2: Protože divadlo na Vinohradech se schyluje do situace havarijní, jo. To je vybydlený úplně divadlo po generace už.
1: Zvenčí to nevypadá.
2: Zvenčí to samozřejmě nevypadá, ale všechna technologie, která tam je, ta je třeba z roku 1927. Představ si. Z roku 1927. Samozřejmě nefunguje, má havarijní výměr. My to nesmíme používat. A takhle je to postupně se vším. S elektrickou instalací, se stoupačkama, se vším. A to divadlo potřebuje rekonstrukci. A mě teďka úžasně baví to připravovat. To už 3,5 roku nebo 4 roky vlastně připravujeme. To je řada, nepřerušená řada výběrových řízení. Jo, protože na to, abys mohl udělat výběrové řízení, je dobré si vzít advokátní kancelář, abys neudělal chybu. A na to musíš taky udělat výběrové řízení, jo. Takže my děláme výběrové řízení na výběrové řízení.
1: Počkej, to si děláš prčuje, tě to baví, to není možný.
2: Jo, baví.
1: Fakt tě to baví. Baví. Hele, já si myslím, že herec, člověk, jaksi, který žije trošičku i ve vyšších sférách než normální člověk, protože pořád musí předstírat, že je Hamlet nebo Cezar nebo Kleopatra, tak má asi trošičku jiný myšlení než racionální, já nevím, advokát nebo inženýr.
2: Já jsem byl vždycky takhle rozpolcený. Jo.
1: Fakticky?
2: No jo, já jsem se učil účetnictví třeba, že jo, kvůli své soukromé rodinné firmě, takže jsem se to musel vyučit, takže jsem se musel vyučit trochu i tu ekonomiku a zároveň jsem občas chodil na jeviště, tak je to takový, jak bych to řekl, takový duální život.
1: No prosím tě, no mě to docela překvapuje. Nedávno jsem potkal tvýho bráchu.
2: Jo.
1: Takhle jsme se náhodou potkali na benzince a já říkám, nazdár, co hospoda. Já už to nedělám, mě už to nebaví. No vidíš, jeho to nebaví a tebe to pořád baví.
2: No, tak tu hospodu už dávno nedělám ani já, ani brácha. Brácha je v penzi a teď si užívá takové jako opravdu zaslouženého odpočinku.
1: A proč ty si neužíváš?
2: No, já už se na to chystám. Já už se na to chystám a k tomu určitě dojde. Já taky nechci jako být činej celý život až do konce, protože přijde taková doba, kdy člověk začíná uvažovat o tom, kdy si to vlastně užije. To volno, jo?
1: No.
2: Jestli už není pozdě se na to vykašlat, nebo ještě brzo, že ještě něco. Takže mým cílem takovým jako je to divadlo zrenovovat, dovést ho k té renovaci, což vypadá nejdřív na rok 23-24 a předat ten štafetový kolík té nové generaci, aby to bylo divadlo 21. století. A pak už bych si jako vzal ty pruty a šel na ty ryby.
1: Jo,
2: jo, jo.
1: O rybách si dneska taky s Tomášem popovídáme.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: No, Tomáš Tepfer sice to chce někdy v těch 20. letech už zabalit, ale já si myslím, že i tak budeš mít na co vzpomínat. Nejenom tedy na svou hereckou a režisérskou a ředitelskou kariéru, ale třeba i na politickou kariéru. Myslím si, že to, když jsi dělal, tak stejně tak jako všecko, co tě baví, nebo co děláš, že tě baví, že i to tě bavilo, ta politika, ne?
2: Bavilo. A musím říct, že jsem vděčný za těch 6 let, když jsem tam byl velmi.
1: Co ti to dalo?
2: Pokoru. Člověče, velkou pokoru. Ty jsi sportovec, že jo?
1: Taky.
2: Nebo
1: taky,
2: aktivní,
1: no.
2: A rozhodně pasivní, že jo? Když se díváš na televizi, tak jako říkáš, tohle teď bych přihrál, proč ten blbec nepřihrál, jo? Teď to má dát doleva, ne doprava.
1: Jako kdyby seděl vedle mě.
2: Ano. Jo? A to víme všichni. Ale stoupnout si na to hřiště nebo na ten kurt, to člověk vidí z jiného úhlu. A já jsem měl to velký štěstí v životě, že jsem se dostal do té politiky, nebo té vrcholné politiky, a zjistil jsem, že to není tak snadný, že to není k vysmívání, že to není k ironizování, že to je tvrdá práce prosadit nějakou změnu zákona, prosadit něco, že vás musí být hodně, musí člověk být v týmu, musí si to nastudovat a že to je opravdu trpělivý a jak bych to řekl, lidi říkají, oni tam jenom žvanějí. No jo, ale parlament je od slova parlare, neboli mluvit.
1: Čili žvanit.
2: Čili žvanit. A je to, mě to naučilo velký pokoře. Potkal jsem se tam se znamenitýma, chytrýma, báječnýma lidma v té politice. Čestnýma. A bylo jich daleko víc než těch pitomců.
1: Prosím tě, jsi teď po těch letech, co už v politiku neděláš, vázaný nějakým, nějakou mlčenlivostí?
2: Ne.
1: Ne, tak to je dobře.
2: Nikdy jsem nebyl.
1: Se tě můžu zeptat, prosím tě, jak jsi, když jsi tu politiku dělal, musel jsi někdy třeba udělat něco proti svý vůli, nějaký kompromis, který tě opravdu

0: že jsem hlasoval proti přímé volbě, protože všichni víme, že to nedopadlo nejlépe s tou přímou volbou. A hlavně by se musela změnit část ústavy a tak dále, a tak dále. Ale tady nejsme v politickém pořadu, takže jenom tak jako v okrajově. A měl jsem moc rád některý lidi, jejichž názoru si vážím, a při té příležitosti, když se třeba byly pokusy o změnu ústavy, tak jako do kamene vytesáno můžu opakovat větu pana Pitharta, který řekl, naše ústava možná není dokonalá, ale je uspůsobená tak, aby nebylo snadné vládnout. Protože kdyby bylo snadné vládnout, jsme na cestě k totalitě. A to si do dneška pamatuju. A proto není a nemělo by být snadné vládnout. A všichni ty, kteří říkají, že by to bylo jednodušší a lepší, kdyby vládli a že by to udělali ty zákony za týden, za měsíc, hned, tak jim nevěřte. To je cesta k totalitě.
1: Prosím tě, když jsi měl příležitost potkávat se s lidmi opravdu na vrcholu té politiky, tak si nepochybně poznal, i když samozřejmě sem tam se něco předstírá, někdo se dělá lepším než je, poznal ty jejich charaktery. Jsou tam nahoře lidi, kterých si opravdu vážíš?
0: Ano. Takže se všichni děláme lepší, než jsme, to děláme všichni. Ale když člověk pozná lidi zblízka, třeba já nevím, já si strašně vážím a hrozně mám rád Jaroslava Kuberu. To je člověk jasnozřivej, s rychlým uvažováním a dokonce mu nechybí něco, co v české politice postrádám, a to je humor. A dokonce humor sama ze sebe, že si člověk umí dělat a že se nebere tak příšerně vážně. Tak toho mám strašně rád a měl jsem ho rád. Měl jsem rád Přemysla Sobotku. Člověk by řekl, sedí na té předsednické židli, je to druhý nejvyšší ústavní činitel. A najednou člověk zjistí, že to je normální kamarád, obyčejný chlap, s kterým můžete mluvit, mohli jsme si tykat. Je to, ten pohled zblízka je fascinující. Měl jsem strašně rád knížete Schwarzenberga, se kterým jsem seděl na zahraničním výboru, dokonce vedle něj. A on mě posílal papírky s takovým vtipným vždyckým komentářem. A teď jsou tam ty kamery a ty přísedící a ty ministři a teď člověk se nesmí smát, že jo, a musí být ve obleku. A to vám bylo někdy tak vtipný, to se bohužel nedá vysílat před 10. hodinou. Ale já jsem, a teď se člověk musí držet, aby se nesmál. Čili je tam i legrace, je tam i přátelství a jsou tam úžasně cenný lidi. Lidi se mě budou vysmívat, když tohle budou slyšet a budou říkat, že ta politika, jsou to pitomci, všechno. Já jsem to nahlíd zblízka a není to pravda.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky. Snad se

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Já myslím, že v tvém životě, Tomáši, se objevilo určitě hodně lidí, kteří, myslím teď už v tvém dětství, kteří by tě mohli natolik jaksi ovlivnit a fascinovat, že by si třeba je dneska mohl označit za hrdiny tvého dětství. Ale já teď myslím úplně na takový ty prvotní, takový ty hurvínky a...
2: Ano, dětský.
1: No, ty dětský hrdiny. Pamatuješ si nějakýho?
2: Pamatuju.
1: Jo.
2: Já jsem snad 3x nebo 4x za sebou hltavě četl Robinsona Crusoe. Tak nevím, to nejsem asi originální, tak to byl jistě hrdina mnoha chlapců. A na tom pustém ostrově a člověk by si to jako sám chtěl zkusit, zda by přežil nebo nepřežil. Bylo to krásný, bylo to dobrodružný a přitom já jsem společenská povaha. Já neumím být moc sám, jo, to až k stáru. Jo, ale jako v tom produktivním věku jsem seděl v klubu a pořád jsem byl mezi lidma a furt jsem někoho zval. Já jsem takový domeček třeba, který jsme nezamykali na Slivenci, jo, takový zahradní. A tam se střídali návštěvy, i když jsme nebyli doma. A nevím, jak člověk přišel, tam byl táborák a už tam seděli 3 jako různý kamarádi, kteří se mezi tím seznámili. Jo? A takový ten život jako ve společnosti. A přitom Robinson Crusoe, že jo, to byl pro mě hrdina.
1: Možná si to teď kompenzuješ tím vysedáváním na rybách.
2: Jo, samotě. Ano.
1: Že jo,
2: a to je krásný, protože člověk, když jde na ty ryby, tak vlastně chce být sám, jo. A nedávno se mně stalo, že jsem přišel k vodě a za mnou přišel takový mladý hoch. Říkal, to je krása, co? Být na rybách. Říkám, no. A člověk si tak odpočíne, že jo, tak sám. Říkám, no. A vyčistí si hlavu, že jo. Může si tak jako sedět sám, víte, to je. A teď mě celou dobu, asi 20 minut vykládal, jak je to krásný být na rybách.
1: Sám.
2: A tak jsem zbalil pruty a jel jsem domů. A to jsou takový příhody bez pointy.
1: No ale Robinson Crusoe dobrý člověk.
2: Jo, že jo, no, to není tak špatný.
1: Ne, to určitě není špatný, protože to svědčí o tom, že jak si věříš v životě, už si věřil jako kluk, protože otestovat si takhle to svoje schopnosti a síly, to vůbec není marný.
2: No, já jsem ten nebyl ve skautu, jo, kde se dělali ty bobříci.
1: V pionýru, jo, asi víš.
2: V pionýru, no, jsme byli všichni v pionýru. No. To bylo poslední, kde jsem byl, ale měli jsme vedoucího, jako byl to takový bezvadný kluk a zřejmě ten scout zažil, jo, takže jsme takový ty bobříky jsme vlastně dělali taky, jo.
1: Ano.
2: I co mě teda musím říct, nešlo to takového bobříka mlčení, jo. Takové jako, že třeba se celý, já nevím, kolik to bylo, 2 dny nebo den, člověk nesmí nic říct a úplně bezděčně já jsem něco prostě vždycky kváknul a nikdy jsem ho nedostal, protože já jsem užvaněnej.
1: No jak říkám, kompenzuje si to na rybách, marný, no, je to.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Ani dnes nezůstaneme bez písničky na přání našeho hosta. Já jsem docela zvědav, jakou muziku má Tomáš Töpfr rád a co rád poslouchá. Teď si můžeš opravdu jako říct, pokud teda samozřejmě naše síly na to stačit budou a budeme mít tu melodii, tu písničku v zásobě, tak ti rádi pustíme. Co rád posloucháš?
2: No, já musím říct, že v autě poslouchám ledacos. Že si jsem schopný přepnout klasickou muziku, jo. Podle toho, jakou má člověk náladu a jak jede. Zjistil jsem, že když si člověk pustí nějakého Mozarta nebo Beethovena, nebo, tak jede klidně. Když si pustí nějaký heavy metal nebo nějaký beat, tak začne být agresivnější za tím volantem. Tak já velmi často si přepínám
1: Country, já vím.
2: A jsem hodně vyježděný a chechtám se těm řidičům. Mimochodem je taková poučka, že ten, co vás předjíždí, jo, prostě tohleto, tak to je blázen, šílenec, jo, vrah. A ten, co vás brzdí, je pitomec, který nemá mít řidičák, z čehož jednoduše vyplývá, že jediný, kdo jede správně, jsem já.
1: Ano.
2: ale takže já si pouštím a musím říct, že přes všechno, jak jsou lidi teďka takový uštěpačný, zlý, mají rychlý závěry ke všemu, tak já jsem nepřestal milovat Jarka Nohavicu, protože podle mě to je jeden z největších básníků naší doby.
1: Navzdory tomu, co se o něm hovoří?
2: Navzdory všemu.
1: Člověče. No tak ono se někdy, říká se, že se někdy talent nesnoubí s charakterem, jo? Ale kdo ví, jak to je, že jo?
2: No já nevím teďka, na co zrovna narážíš, protože pokud se mu vyčítá, že měl nějaké styky ze státní bezpečností. Já se musím přiznat, když jsme mluvili o tom Senátu, já jsem byl v braně bezpečnostním výboru a viděl jsem některé svazky, které jsme mohli nahlídnout. Je to docela zajímavé. I svůj pozor na mě vedla státní bezpečnost, svazek od roku 77. Je to velmi zajímavé čtení a i z toho se pozná, jestli ten člověk byl vyslýchán anebo udával dobrovolně, v jaké situaci všechno to bylo. A není to tak jednoduché a černobílé, jak to vypadá. Jenom ten záznam v tom registru svazků ještě o něčem nevypovídá.
1: No, tak dobře, tak Jarek Nohavica.

budu starým mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuša budu pozorovat.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Tandem Jana Rosáka.
2: Tomáš Töpfr je v pořád v současné době, i když už v těch 20. letech, která přijdou, s tím chce seknout ředitelem Vinohradského divadla. Jaký jsi ředitel? Jsi hodnej, vlídnej?
3: No, jak se říká v takových těch politických rozhovorech, to není otázka na mne, jo, to je otázka na soubor. Já nevím, já si myslím, že jsem docela vlídnej ředitel, já neumím křičet, neumím se vztekat. Já jsem spíš principál než ředitel. Rozdíl mezi ředitelem a principálem je v tom, že ředitel sedí v tom druhém patře, v tom patře, kde jsou koberečky, že? Protože to se říká k řediteli na kobereček, který ostatní šlapou po linoleu. Ale já většinou do toho přízemí přicházím a s těma svýma kolegama jsem na tom jevišti.
2: Čili to je principál.
3: A to je principál, jo.
2: Který vede soubor, ale zároveň je kolegou.
3: Jo. Takže zároveň musí být všem příkladem, nesmí zlobit, na zkouškách musí být připravený, musí umět text, musí chodit včas, protože nemůžu chtít po ostatních to, co sám nedělám, což mě tedy jako principála naučilo být dochvilnej a protože já jsem se narodil asi o 15 nebo 20 minut později, co jsem přenošený o 20 minut, jo. Maminka mi to sdělila a celý život těch 20 minut nemůžu dohnat, jo. A proto celý život mě to chybí.
2: Jak se to odhaduje, že o 20 minut přenošený?
3: No, protože to nemůžu prostě dohnat. Jo, to mi v životě právě chybí.
2: Víš, jo, ty jsi na to přišel až no, ex post, no, jasně. No, prosím tě, ale jako z pozice ředitele můžeš si nějakým způsobem, dejme tomu, jak si vybrat, tohle by bylo na repertoáru, protože si v tom chci zahrát?
3: Tak
2: přiznej se teď.
3: No. A mohu,
2: no.
3: Ale opak je pravdou.
2: Prosím.
3: Já mám tu ohromnou výhodu jako ředitel, že mám tu propisovačku a když přijde umělecký šéf s návrhem obsazení, kde já jsem, tak se vyškrtnu a řeknu, ne, tohle to není pro mě, tohle je přeci typicky pro Igora Bareše, nebo tohle to, no přeci tohle to musí hrát Pavel Rýmský, ne já, že? A takhle se můžu vyškrtávat. To je ta největší výhoda ředitele, protože mě už se moc hrát nechce. Víš, ono to bolí. Ty to taky znáš. Já vím, že to baví. No,
2: baví
3: že
2: to ale zároveň.
3: Já vím, ale čím jako je člověk starší, a to není fyzická bolest. To není. Protože když člověk chce být poctivý herec a má na repertoáru, řekněme, takový ty stěžejní role, kde musí na sebe žalovat, to znamená rejpat se ve svých vlastních vnitřnostech, sypat si sůl do ran, aby člověk byl poctivý, protože divák faleš pozná, tak to hrozně bolí. Já jsem hrál na Fidlovačce ještě 375krát Šumaře na střeše, což bylo o otci, který se loučí se svými dcerami. A protože já jsem tu situaci v životě zažil, když jsem se nechtěně musel rozloučit se svými dětmi, kteří emigrovali, a já jsem tu zůstal, tak jsem každý představení vlastně si rval játra. Lidem se to hrozně líbilo, ale ono to bolí. A když se člověk jako takhle furt mačká duši a napíná nervy, jo, tak už přijde okamžik, když si říká, já už to nechci, mě už to prostě, já už se nechci rozdávat.
2: No. Je to síla, no, ale prosím tě, abychom byli trošičku konkrétnější, tak v kterých hrách konkrétně se teď rozdáváš divákům na jevišti?
3: Tak tentokrát jsou to tři, z toho dvě jsou na Vinohradech kde hrajeme Pygmalione, já hraju plukovníka Pickeringa. Kouřím tam dýmku, celé představení.
2: Ty normálně hulíš nebo ne?
3: No, dýmku kouří, no. Ano, nebo doutníček, cigarety dávno jsem zavrhl, no. Takže jako je to, tak jednu dýmku denně mám i povolenou od lékaře, jo, to není jako
2: teď
3: žádný kouří,
2: no. Teď,
3: ale pozor, lidi, kteří pokašlávají, dělají takový, jako že se na jevišti nemá kouřit, tak se mýlej, protože ona je elektronická, ta dýmka, ale už z metru to není poznat. Vypadá to nádherně, když člověk potáhne, tak dokonce se rozsvítí takový to červený světýlko, jako žhavý, ale je to jenom pára. Ani ten nikotin tam není. Je to skutečně jenom pára. No a to je jedna hra. A ve druhé je to Lev v zimě, kde s Dášou Havlovou hrajeme Jindřicha II. A královnu Eleonoru Akvitánskou, což je nádherná komedie. Poměrně slavná, dokonce i sfilmovaná. To hrajeme moc rádi.
2: Peter O'Toole?
3: Ano, taky, s nějakou Catherine Hepburn.
2: Já, nějakou, jo.
3: No a potom jsem přijal hostování, protože u nás v divadle se ta hra nenasadila a nenasadí zatím. To je Mariša, kde hraju Lízala, a to je v Příbrami.
2: Prosím tě, no Příbrami jsem si taky zahrál. Tam je docela zajímavý divadlo, takový zvláštní, dobrý soubor.
3: Výborný.
2: A co, že tě takhle klasika přitáhla? Tě?
3: No, já už jsem si říkal, že už jsem dost starý a protivnej dědek a moc rád to hraju a lidi na to chodí a líbí se to. A člověče, i standing ovation na představení v Příbrami každý.
2: To je pěkný.
3: No to je krása.
2: To je pěkný. Tak to
3: a přitom všichni vědí, jak to dopadne. Jo, to je zajímavý. Jo, u Romea a Julie taky vědí, jak to dopadne. U Otela taky. A u Mariši, jak by smet, to kafe znají všichni. Že jo? Nicméně jsou zvědaví, jak se k tomu dopracujeme.
1: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
4: nejen pro pamětníky.
1: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
4: Nové moderní DAB rádio.
1: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
4: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
1: Jsme Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Ještě jsme si nepopovídali o aktivitách mého dnešního hosta Tomáše Depfra ve filmu a v televizi. Já si myslím, že třeba to nějak ještě vyplyne z textu, ale co mě leží teď na mysli, je připravovaný film o Františku Krieglovi, ve kterém ty máš taky hrát.
2: No to je...
1: Jak to vypadá? V jakém stádiu jsou přípravy? Se točí?
2: Kde pak? Pan režisér Fíla je připraven, všechno je nachystáno, obsazení existuje, scénář báječný existuje, kniha existuje, kterou pan režisér zároveň napsal. Jmenuje se to Muž, který stál v cestě. A František Kriegl pro ty později narozené, to byl člověk, který samozřejmě komunista, který v roce 1968 byl unesen spolu s některými našimi dalšími představiteli do Moskvy, aby tam podepsali potupný protokol a legalizovali okupaci v 68. roce. Všichni to udělali, kromě Františka Kriegla, který řekl, že takový dokument nepodepíše, a zůstal jediný. Málem ho to stálo věznění v té Moskvě, kdyby se ty naši ještě za něj nezaručili, že jim ho teda nakonec do toho letadla vydali, protože oni bez něj nechtěli odletět. No, je to poměrně dramatický osud člověka, který prodělal španělskou občanskou válku, potom 48. rok a údajně tedy velmi zmoudřel, pak se stal disidentem, ale velmi hlídaným, že mu na chodbě seděli estébáci před bytem. No, to už si všechno mladá generace ani nepamatuje, ani si nedovede představit.
1: Je to velmi smutný, protože si nepamatují jiné věci.
2: Zásadní. Já jsem při přijímacích zkouškách na DAMU, kde se dělá test všeobecných znalostí, kde studenti dostanou třeba nějaké jméno jako Anton Pavlovič Čechov a mají k tomu napsat, že třeba vědí, že to je spisovatel nebo dokonce dramatik, a když si vzpomenou, že napsal Racka nebo Tři sestry, tak už mají bod, že jo, to je opravdu všeobecné znalosti. Tam jsou takové perly, to bys nevěřil. Já si je budu skovávat, protože když přijdu domů, od těch přijímacích zkoušek mi to žena nevěří, že například v roce 1968, k tomu datu napíše maturantka konec druhé světové války. No dobrá, tak pro ní je to něco, jako pro mě byla prusko-rakouská válka. To se dá ještě obnovit, ale naprosto vítězný jsou dvě hlášky. Jedna z nich k heslu Jan Hus napsal maturant: český šlechtic, který přišel o oko v bitvě na Bílé hoře.
1: To je nádherný konglomerát.
2: Ano, to je vidět, že už se učil dějepis a nějak...
1: Jak se mu to zcuklo.
2: A nejstrašnější, co jsem tam zažil, je, a to jsou maturanti, pozor, maturanti, kteří chtějí na vysokou školu, napsala k heslu Holokaust, napsala studentka židovský svátek.
1: Ne.
2: Ano.
1: Ne.
2: Ano. To si nevymýšlím. No, tak to, ale to jsme odbočili.
1: To jsme teda hodně odbočili, ale...
2: Kde jsme přestali?
1: Já toho využiju, protože, k tvým rolím a podobně, ale já toho využiju, protože, jak jsem už v úvodu řekl, jsi taky vysokoškolský divadelní pedagog, tudíž teď si se k tomu přiznal, ale když tedy, jak si učíš budoucí herce, jak to s nimi vypadá? Máme nějakou naději, že budou zase další?
2: Máme.
1: Jo,
2: kvalitní herci. Máme. Takovej ten povzdech starší generace, no teď je to všechno jinak a za nás to bylo. Já myslím, že tohle to říkají lidi od doby kamenný, že jo. Teď už nejsou pazourky jako bejvali, že jo. Teď už ty mladí tam dávají jelení parohy a to už není ono. Tak já si myslím, že tohle to se nemění a takovej sentimentální povzdech asi má každá generace nad tou novou. Roděj se, samozřejmě, že ne každý rok se urodí Karel Heger a Zdeněk Štěpánek a velikáni českého divadla, ale jsou talentovaní a jsou lidi, kteří mají zájem o ten obor. Je jich spousta, kteří si myslí, že budou hrát v televizi v těch nekonečných seriálech a nevědí, že jdou na divadelní fakultu, že jo, kde se učí herectví opravdu z gruntu. Protože si myslím, že stačí říct hezky přirozeně větu a buď zleva doprava, nebo zprava doleva. Ale to není herectví, to může dělat každý, dokonce i já.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Tak, abych splnil to, co jsem slíbil, tak si s Tomášem Pfefferem chci popovídat taky o těch rybách. I když já nejsem rybář, ale pořád mě to tak trošičku láká. Říkám si, až budu jednou starý. No, to jsem pyšnej, no, že si furt myslím, že jednou budu až starý. Tak mě to taky třeba čapne. Co tě na tom nejvíc baví?
2: Já si myslím, že to je normální atavismus, jo? Že v nás, a hlavně v mužích, proto je málo žen rybářek, je ten lovecký put. Když ulovím, přežiju. Jo, to máme 10 000 let, co je homo sapiens tady na té planetě. Takový pocit jako štěstí, že si ulovil, že uživíš rodinu, uživíš rod a kmen.
1: A taky pyšnej je člověk.
2: Ano, to, ano. A já mám tenhle ten pocit i v supermarketu, bohužel. Jo. Takže...
1: Přinezeš úlovek do úplně.
2: No jo, no to je, já jsem typická oběť supermarketu, já jezdím, nakupuju hladovej ve výši očí, ani se neskloním k tomu levnějšímu a koupím všechno, na co mám chuť, i když to prostě nesním. Tak to je, jo, žena vždycky mi nadává, co z toho zase nakoupil, tak mě nepouští nakupovat, protože to je ten pocit prostě toho lovce, že jsem si nandal prostě ty konzervičky do toho vozejku, jo. Ne, tak to je takový put. Jo, protože já ryby vlastně nejím. Mořský si možná dám, nějaký jako mořský plody, a kapra jenom na Vánoce. A já ty ryby pouštím. Čili mně stačí ten pocit, a to je dneska spousta moderních mladých rybářů, který ty ryby chytají a pouštějí. Jde o to tu rybu přelstít a zdolat, což není tak jednoduchý. A já vždycky říkám, chlap, který neměl na prutu, jako se mi podařilo, jo, na tenkém vlasci a jednoháčku 150 cm sumce, a kdy ho taháš z lodičky 3 hodiny 10 minut, protože ho nemůžeš urvat, to by se přerval ten vlasec, takže ho musíš unavit, aby se dostal k hladině, pak se s ním vyfotit a pustit ho. Kdo tohle nezažil, tak neví, co je rybařina, jo. A mimochodem, pan Werich, který byl velký rybář, ten jezdil na hlavatky, na Dunajec, že jo, tak ten říkal staré čínské přísloví. Čas strávený na rybách se nezapočítává do života.
1: Prosím tě.
2: Proto já jsem furt takovej mladej, víš.
1: No, sice říká, že všechny ryby hází zpátky, ale co kapr na Vánoce?
2: No to jo, to je něco jiného. Na Vánoce jíme tradičně kapra a já si ho vždycky jdu chytnout na Vánoce. 23. a 24. mám opravu. Prosince, 23. a 24. prosince.
1: Ty si takhle věříš?
2: Je to takovej adrenalín. Hmm. Musím říct, že 24. prosince jsem tam opravdu sám na těch slapech. Tam už není jiný blbec, jenom já. Jo? A musím se pochlubit, protože pochválit, když to neudělám já, nikdo to za mě neudělá.
1: Jasně.
2: Ještě se mi to každé Vánoce podařilo.
1: Vážně?
2: Každý
1: neodešel jsi s prázdnou.
2: Neodešel jsem.
1: Takhle jsi tam sám, nemáš konkurenci.
2: Ale je to třeba jeden kapr, je to jenom jeden záběr za tu dobu, co tam jsem. Je zima, oni slapy nezamrzají. Je to úžasný zážitek. Jsem tam já, kačeny a kormoráni.
1: Hmm. No, tak to ti samozřejmě závidím a možná, že někdy se posadím kousek od tebe.
2: Já tě to naučím.
1: Jo,
2: já tě to naučím. Až chytneš prvního kapra, který bude mít 60 cm, to je bojovník a táhneš ho z 20 metrů hloubky. Se ti roztřesou ruce adrenalinem. Vážně.
1: No, adrenalin mám rád. Zatím mně stačí ten tenis, jo. Ale uvidíme. Až se klouby znaví, tak usednu na židličku skládací vedle tebe.
2: Já jsem tenis vzdal, protože ty autový čáry jsou nějaký pohyblivý. Prostě po každým je namaluje, při každém úderu někam jinam. Prostě já se nějak nemůžu trefit.
1: Zajímavá myšlenka, no. Budu o tom přemýšlet. Tak moc děkuju, Tomáš Pfeffer byl dnes hostem na Tandemu a já věřím, že i vám se jeho návštěva moc líbila. Doufám, že i ty jsi spolu.
2: Já jsem moc rád, že jsi mě pozval a za příštích 12 let.
1: Zase 12 let. No to už možná bude to divadlo opraveno a už v těch mladších rukou.
2: Já jsem hrozně zvědavý, protože vždycky musíme novou politickou reprezentaci přesvědčit o tom, co má, jaký má význam Vinohradské divadlo pro Pražáky. Ale on se to většinou podaří.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
4: Vybíráme je pro vás každý den.
3: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
5: Ty spíš, ponorená do snu, čo bludí sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smieš i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkné pozdravení, vážení milí. Vás, co máte rádi dechovku, zdraví Vladimír Bernášek. Posloucháte pořad Trubte nám trumpety. Polka, kterou jsme právě slyšeli, se jmenuje Anička. Složil ji Josef Hotový a hrál nám ji Dechovka ve fraku, vedená Josefem Studeným. A když hrála Dechovka ve fraku, hodí se pokračovat rovněž něčím podobně vznešeným. S černým frakem určitě budou ladit Bílé růže. A právě tak se jmenuje valčík, který složil Vladimír Goca na text Luboše Šterce. Zaspívají Alena Rychetská a Jiří Škvára a doprovodí je Česká švitorka pod taktovkou autora valčíku. Tak, všechno jsem vám pověděl a už hrajeme. Ať vás všechny naše dnešní skladby potěší.

Hráli jsme vám valčík, ale já teď musím dodat, že dnes vám budem polku hrát. Právě tak se jmenuje skladba Daniela Dobijáše na text Petra Bukovského. Zpívat budou Alina Moravcová, Blanka Tumová, Karel Gult a Václav a Jan Čimkovi. Ale ještě musím dodat, že dnes vám budem polku hrát, slibuje pan kapelník Václav Šimek, a to za celou svoji Vltavanku. Tak si v jejich podání ještě poslechneme lidový valčík Kdyby byly moje, který nám zaspívají Ivan Trnka a Karel Gult. Tak prosím, páni muzikanti, dejte se do toho.

Pokud jste právě slyšeli dechovku, znamená to, že posloucháte Český rozhlas Praha. Hrála nám ještě hrát bude Vltavanka Václava Šinka. Teď zazní známá sázavská polka Antonína Borovičky na text Františka Soukupa. Zpívat bude Ivan Trnka. A Vltavanka se s námi rozloučí hezky uctivě, protože nám věnuje šumavské kvítí. Právě tak se jmenuje směs lidových písniček, které upravil Tomáš Sak. A zpívat budou všichni, které už znáte, Alena Moravcová, Blanka Tumová, Ivan Trnka a Karel Gult. Tak pozor, už hrajeme, tedy Vltavanka hraje.

Zpěváka Arnošta Kafku ti starší určitě pamatují. Protože byl doktor a zpíval rád swing, říkalo se mu doktor swing. Ale on měl rád i dechovku, což dokázal i jako skladatel. Teď si poslechneme jeho polku na text Miroslava Zikána. Hrát bude česká muzika Josefa Charváta, no a zpívat pochopitelně Arnošt Kafka. Dneska nejdem spát. Ne proto, že bude zpívat, ale proto, že tak se jmenuje jeho polka. Ale i když dneska nejdem spát, já už se musím rozloučit. No, spát zatím také nepůjdu, ale všechny vás zdravím a těším se na další setkání. A jsem zvědav, co pro nás hudební redaktor Milan Kašpárek zase vybere. Tak, česká muzika už hraje a všechny zdraví Vladimír Bernášek.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Znělka dozněla, je krátce po 11. hodině, čtvrtá neděle v měsíci a my vás zdravíme z divadla Ungelt. Začínají tradiční rozpravy Milana Hajna. Nám všem hezkou neděli. Mými dnešními milými hosty je herecká a manželská dvojice. Oba jsou divadelní herci, on je členem činoherního klubu v Praze, ona je v povědomí vás diváku zapsaná také jako filmová a televizní herečka. On funguje v povědomí lidí také jako romanopisec, scénárista a dramatik. Petra Hřebíčková a Matěj Dadák.
4: Krásný dobrý večer.
5: Dobré dopoledne.
4: Já jsem v divadle a mám večer.
3: Ale ani ale opravdu je dopoledne. Nedělní. Jak jste se vy dva vlastně dnes rodiče tří dětí seznámili? Kdo si vzpomene rychleji? No, asi to nebylo na škole, ty jsi o poznání, promiň, starší.
5: Tak podle pohledu určitě, a zase jako na léta to tolik není. Já bych chtěl jenom poopravit, že my ještě nejsme doposud manželé, jsme to nestihli. Takže my jsme snoubenci, jako asi tak 10 let. A seznámili jsme se na baru v činoherním klubu, protože Petra tam tehdy s mým kamarádem Martinem Čičvákem, který to režíroval, tak tam adaptovali vlastně Onegina, kterého jste dělali v Martě, a tam jsme se seznámili asi.
4: Ano, takže v činoherním klubu.
3: V činoherním klubu v Praze jste se seznámili, nicméně, to jsem řekl pravdivě, jste rodičové tří dětí.
4: Ano.
5: Tak to zatím sedí.
3: V jakém pořadí?
5: No, první je Šimon, tomu bude 9, vlastně to je 8,5, pak je Mikuláš 6,5 a Mariánka s 2 N, tak ta má 2,5 teď, no.
4: Ty půlky,
3: potvrzuješ.
4: Ty půlky potvrzují, takže je vám všem jasné, že vlastně my rodíme děti, teda já rodím děti, naše děti jenom v létě. Jo?
3: Ano, teď nám to upřesnila.
4: Odvodit ještě i něco jiného.
3: Ano, jinak jste oba z Moravy, mimochodem já také, takže vítám. A ty seš z Hodonína, tak pojďme zmapovat pro přítomné diváky i rozhlasové posluchače třeba tvé dětství v Hodoníně.
4: Já jsem měla krásné dětství a když se řekne slovo dětství, tak já to mám zalitý opravdu sluncem, protože jsem vyrůstala ve velmi milující rodině. Mám taky 2 sourozence, takže možná i proto já jsem si vysněla, že bych chtěla velkou rodinu se 3 dětmi, což se mi splnilo, protože já sama jsem pocházím ze 3 dětí a je to hrozně fajn, když se to tam tak mihotá a když se zrovna s jedním sourozencem pohádáte, tak tam máte ještě toho druhýho. A je to takový jako zajímavější, no, když je ta rodina taková větší. No a jinak...
3: No a tam se neholdovalo umění divadlu jako u vás v rodině.
4: Ne.
3: Rodiče mají civilní povolání.
4: Ano, maminka je vlastně daňová poradkyně, co její život pracovala jako účetní. Takže já
3: mluví ti do účtu tvých?
4: Ano, samozřejmě, ano. Že mi do nich mluví, zaplať pán Bůh. Zaplať pán Bůh, že mě trošku v tomhle šéfuje. A dává mi na vědomí, co je potřeba ještě udělat a co ne. Protože já přesto, že jsem nakonec taky vystudovala obchodní akademii, tak mě to vlastně úplně blízké není a nezůstalo mi to, ta láska nějak k účetnictví a k počtům.
3: No a tatínek?
4: A tatínek byl policista celý život.
3: Prosím tě.
4: No, ano. No. Ale jak nás bylo hodně dětí a i mý sourozenci byli takový živlové, moje sestra, to byla moje první režisérka, která je taková vedoucí, jo, to jsem prostě musela poslouchat, samozřejmě.
3: Takže starší sestra.
4: Samozřejmě starší sestra i starší bratr. Ona je velice kreativní. Já si myslím, že ona měla studovat nějakou prostě takovou kreativní školu.
3: A co dělá? A
4: ona taky vyšla na obchodní akademii.
3: Kromě toho, že režíruje Petru Hřebíčkovou, no, sestru.
4: Na obchodní akademii, ale vždycky vyrábí spoustu věcí. Ona skvěle šije, plete, maluje. Celé léto tráví tím, že připravuje ale dokonalé tábory pro děti. Takže vede různý...
3: Zůstává Hodonín.
4: Zůstává, teď už je ve Bzenci se svým mužem. Takže ona je velmi kreativní a ona byla první moje režisérka. My jsme připravovali představení pro naše rodiče na Vánoce. Takže oni si vždycky posadili a my jsme jim tam něco přehrávali, co naše sestra zrežírovala. Takže tam to asi začalo.
3: Zúčastnil se i třetí sourozenec?
4: Samozřejmě musel.
3: Dobře, a ta obchodní akademie tě nevyzbrojila přeci ještě k tomu, aby se stala herečka? Jak se
4: vyzbrojila.
3: To přihodilo?
4: Stalo se to na obchodní akademii. Kdybych nešla tam, tak možná tady fakt dnes vůbec nejsem a možná jsem zůstala... Vlastně nevím vůbec, co by se mnou bylo. Ale bylo důležité, že mě tehdy učil pedagog sociální komunikace, což je takový otevřený předmět, kterého jsme se nikdo nebáli, kromě ekonomie a účetnictví. František Procházka, který měl zároveň autorské ochotnické divadlo Skleněných bublin, ještě s jiným pedagogem Vaškem Syrovým. A to byly dva velmi důležití mužové v mém životě, jelikož...
3: Tě rozpoznali talent Petry Šedičkové?
4: No, dělali nábor do divadla, do svého malého divadelka a já jsem okamžitě zvedla ruku, protože já jsem celý život dělala strašně moc kroužků. Jako pro mě škola dobrý, fajn, tam jsem to jako nějak dala, ale odpoledne prostě byly kroužky. Takže jsem tancovala, zpívala, hrála jsem na klavír, dělala jsem karate, spoustu věcí a najednou bylo něco, kde se tohle vlastně všecko, co jsem dělala jako koníček, jsem mohla uplatnit a strašně se mi to zalíbilo. Škola bohužel šla trošku stranou. V ten moment jsem pochopila. Odmaturovala jsem to, ano. A nebylo to úplně jako nejhorší. Neměla jsem červený diplom, ale v pohodě. Ale já jsem zjistila, že to je prostě taková vášeň, až bych to tak strašně chtěla dělat, ale nevěřila jsem si, protože...
3: Že se přihlásila na JAMU a na první pokus toho Hřebíčkové vyšlo?
4: Tak to bylo, no. Možná, že jsem byla vlastně nějakým způsobem uvolněná, protože jsem si tak nevěřila. A měla jsem za to, že se jdu vlastně jenom připravit a podívat se, jak ty přijímačky vůbec vypadají, abych se třeba dál mohla připravit na ten další rok. Ale ono to vyšlo. Ale nebýt těchto dvou pánů, o kterých jsem mluvila, tak bych tam asi nikdy ani nešla, protože jsem měla pocit, že herectví dělají úplně jiní lidi z jiných rodin, kteří se tomu vlastně věnují třeba
3: z rodin, z jaké je třeba Matěj.
4: Z jaké je třeba pan Matěj.
3: A dáme
4: Matěj
3: mu teď příležitost, aby nám to prozradil. Já ti děkuju. Takže Matěj, přehrávám to na tebe. Ty jsi z divadelní rodiny, kromě toho, že rodiče celý život pracovali v divadle, tak já jsem osobně zažil tvého dědečka. To byl slavný brněnský herec Otakar Dadák. To byla velká éra, Vlasta Fialová, Karlík, Otakar Dadák, Lakomí a td. A druhý dědeček, to nám upřesni, z mamičiny strany byl Stanislav
5: Fischer, ale ten brněnský režisér. A ten režíroval muzikály a operety, hlavně v brněnské redutě. To byla taky velká éra, jako vlastně možná měli některé první uvedení. Nejsem si tím jistý, ale prostě dělal tehdy v 60. letech jako West Side Story a tak, když to začalo. Takže samozřejmě tamto podhoubí jako bylo. Nemůžu říct, že úplně by mě to jako nasměrovalo k tomu, že bych nutně musel to herectví dělat. Já jsem si k tomu našel cestu sám přes nějaké dětské soubory a tak, ale to divadlo jsem od dětství vnímal tak nějak jako provozně, protože maminka vyráběla rekvizity pro divadlo, tatínek byl jevištní mistr a oba dědečkové jako se v něm pohybovali, takže já jsem to viděl spíš z té druhé strany, no, jako to vidíme teď.
3: Oni tě poslali do dětského studia?
5: Ne.
3: Paní...
5: To bylo ještě předtím, to byl Mraveneček se to jmenovalo, to byl takový dětský soubor, loutkařský, to jsme objížděli různý festivaly.
3: Ty jsi patřil k Mravenečkům?
5: Ano, byl jsem takový Mravenečka.
3: Z toho trošku vyrost, ano.
5: Byl jsem tehdy drobnějšího vzrůstu. A tam to vlastně nějak začalo, protože my jsme tam dělali dokonce autorský divadlo, to vedl hrozně fajn člověk, na něho hrozně rád vzpomínám, Vladimír Svoboda. Bylo to velmi dobrý, scházeli jsme se jenom dvakrát týdně a občas jsme měli teda soustředění, ale fakt jsme dělali autorský dětský věci a tam to vlastně začalo. A pak jsem teprve začal jako uvažovat, hrál jsem se poprvé na konzervatoř, tam jsem se nedostal, to ještě nedostal jsem se tam možná proto, že tam byly součástí byly i pohybové testy. A
3: s tím jsi měl už tenkrát trápení?
5: Ano, měl jsem trápení, protože nám řekli, ať děláme padající list. A oni tam, nějaká paní začala romanticky hrát na klavír a všichni se tam tak
3: povlávali. Já jsem byť prostě... si byl Mraveneček, tak no, padající list neprošel.
5: Já jsem sebou liskl o zem a potom se v kuluárech, pak mi to někdo po letech říkal, že no a tam se tehdy v Majence, jako v divadle se povídalo, no ten pan Dadák, on má tak nešikovnýho vnuka. ale nakonec pak jsem se hlásil ještě jednou a to už jsem byl jakoby starý na to konzervatoř a nakonec to už jsem byl v studiu Dům u Evy Talské, při divadle Husa na provázku jsem se dostal na Jamu a to si myslím, že se za mě přimluvil.
3: Musel jsi na Jamu od někud, asi z gymnázia.
5: No, to střední školu jsem dělal. No, takovou. Ale
3: obchodní akademii.
5: Ne. A no, takže to jsem se tam dostal a tam už to začalo mít jako, řekl bych, profesionální.
3: K tomu se dostaneme. Matěji, ano.
4: To jsem nevěděla, Petro, že se říkalo, že má tak nešikovnýho.
5: To jsem se dozvěděla až po 30 letech.
4: Tak aspoň mám doma zase něco v rukávu.
3: No a prarodiče žijí dále v Hodonině a v Brně a vaši tři potomci jezdí na Moravu?
4: Jezdí samozřejmě, aby Morava byla nejlépe tak 10 kilometrů od Prahy. Protože tam máme krásnou, velkou, skvělou rodinu, ale všichni jsou prostě daleko, tak se snažíme samozřejmě dojíždět, ale nejde to tak často, jelikož jsme i koupili takový malý domeček nebo chatičku, takže ty víkendy trávíme vlastně i v tomhle našem víkendovém zázemí.
3: I Matěj má sourozence?
5: Mám dva.
3: Taky
5: no,
3: dva? Takže...
5: No, mám, no, akorát jako druhej je z druhého manželství od táty, takže s tím jsme jako nevyrůstali, protože ten se narodil, když mi bylo 17 let, tuším, nebo 18, ale jinak mám jako bratra Jakuba, který je starší o 3 roky.
3: Pojďme s tebou na Jamu.
4: Ta léta na Jamu. Pro mě to byl opravdu sen. Já jsem, i když jsem se dostala na tu školu, tak to moje sebevědomí bylo takové, že pořád jsem tomu nějakým způsobem nevěřila a říkala jsem si, no tak tam budu asi tak půl roku a pak mě vyhodí, to je jasný, že zjistí, že na to nemám. Já jsem si hrozně nevěřila. Tím pádem jsem možná v sobě měla nějakou takovou pokoru, takže jsem na sobě docela dost pracovala a tak jsem to zvládla dokončit teda tu školu.
3: Učil
4: ale bylo
3: tě,
4: to
3: myslím,
4: nádherný.
3: Věhlasný pan Karlík. Učil mě pan... Chodila jsi na něj do Mahenky. I na dědečka Otakara
4: Dadáka. Ne, my jsme na něj nechodili do Mahenky, ne? Protože on už nehrál.
3: Jo, on už nehrál.
4: A on, když nás učil, tak už nehrál. Jemu bylo 71 let. A měli jsme ho teda jenom první 2 roky. Potom už jsme měli pana profesora Miroslava Plešáka, který mi teda
3: čím
4: taky velmi pomohl.
3: Čím absolvovala Petra Hřebíčková v Martě?
4: Já jsem právě absolvovala v inscenaci Martina Čičváka Evžen Onegin v roli Taťány. Byla to překrásná věc.
3: To jsi věděla, že Čičvák, který tě režíroval, stvořil tvou Taťánu, byl, možná je pořád, velmi blízký kamarád Matěje Dadáka, takže on vás pak seznámil.
4: Nemůžu říct, že by
3: nebo
4: nás
3: nebylo
4: úplně seznámil,
3: na tom
4: ale
3: baru asi.
4: Na tom baru nebylo třeba seznamovat, ale my jsme se tenkrát ještě až tak jako moc vlastně nebavili. My jsme se jenom seznámili tehdy s Matějem, jo. My jsme se potom na tom baru setkali asi až po nějakých 10-15 letech.
3: Až tak?
4: No, po 15 letech. A to už byl jiný rozhovor. My jsme ano. Si potřebovali dát těch 15 let trošku svobodného života,
3: takže
4: aby jsme si mohli vrhnout na ty děti.
3: Studentskou lásku v Brně, že jo?
4: Prosím?
3: V Brně si asi prožila velkou studentskou lásku, předpokládám.
4: Já jsem měla hodonínskou lásku.
3: Jakou?
4: Hodonínskou, kterou jsem si tahla do toho Brna.
3: A to vydrželo Jamu. Ta hodonínská láska.
4: No, já jsem ho poznala v podstatě, nebo poznala, my jsme spolu začali chodit, když jsem byla na Jamu. Mhm. Vydrželo to asi 5-6 let. No,
3: dobře.
4: Takže vlastně tehdy Matěj, jaksi, že jo, já jsem byla zadaná, on byl taky zadaný, takže ano. My, jak jsme samozřejmě věrní, tak nás to vůbec nenapadlo.
3: Ano, za tu věrnost se nestleská. Skončila jsi školu a uvízla jsi v Brně v divadelku pro děti v Polárce.
4: Uvízla je dobrý. Já jsem to tak nebrala. Já to beru jako 5. ročník Jamu, jelikož Matěj říkal, že se setkal s loutkami. Já jsem se s nimi setkala díky Polárce, ale my jsme měli ještě velmi takovou chuť prostě hrát a dělat pro to divadlo maximum a všechno. Takže my jsme tam byli od rána do večera a přesto, že jsme hráli pohádky, tak jsme zkoušeli i večerní představení, kde se často stalo, že jsme hráli takzvanou přesilovku. To znamená, když je na jevišti více lidí než v hledišti, ale měli jsme tu chuť hrát i pro těch 5 lidí. Nicméně já jsem dostala do ruky loutku a jak jsem byla taková nevybouřená, tak já jsem ji prostě roztrhala. Já jsem tak strašně s tou loutkou hrála a neuměla jsem to, že jsem neuměla být vlastně jako křehká k té loutce. Neuměla jsem upozadit samu sebe. No.
3: Prosím tě, Petro.
4: To bylo pro mě vlastně docela těžký.
3: Dnes si proslula filmová a televizní herečka Kamera v Brně během studia. Na Jamu si tě nevšimla v brněnské televizi třeba? Ty jsi neměla žádné zkušenosti z brněnského natáčení?
4: Ne, neměla, jelikož to trošičku má spojitost i s tou roztrhanou loutkou, protože já jsem před tou kamerou byla hrozně taková roztěkaná, jo? Takže mě docela dlouho trvalo, než jsem se trošku sklidnila. A myslím si, že jsem možná před tou kamerou byla lehce rozmazaná. Jo? Když jsem něco říkala, tak jsem s sebou pořád takhle mlela. A těch zkušeností a těch možností nebylo ani tolik. Mně se to vlastně poštěstilo spíše až po nějaké divadelní zkušenosti,
3: tak,
4: kde jsem se trochu vyhrála.
3: Do Zlína. Tam jsi byla kolik let? Hodně let.
4: Ve Zlíně jsem byla 7 let a strašně moc
3: zahrála
4: ráda.
3: Nádherné role, to byla přímo éra, divadelní éra Petry Hřebíčkové, nominace za Figorovu svatbu, tuším, na Tálii, a pak Mariša a Tálie opravdu pro Petru Hřebíčkovou. To bylo krásné, herecky.
4: Děkuju.
3: Plodné období.
4: Já jsem se trošku dojala teď. To už je, my jsme se o tom bavili teď v zákulisí, že já jsem vlastně neskoušela 10 let divadlo, skoro 10 let.
3: Což vždycky jsem si, své tě rodila. Ano.
4: Já jsem vždycky, no, už jsem si říkala, tak půjdu do divadla a najednou bum. Což je super, protože jsem si to takhle přála mít velkou rodinu a naštěstí jsem těch 15 let si to mohla užít. Teď jsem si právě uvědomila, že je to až neskutečný, co jsem prožívala za divadelní období. V tom Zlíně to bylo překrásné, mě tam právě přizval můj druhý pedagog na JAMU, pan Miroslav Plešák, který měl za sebou velmi slavnou éru Zlínského divadla, kde působil v 70. letech. A nyní se tam vracel po několika letech jako umělecký šéf a dal mi tu nabídku tam nastoupit. A já jsem tehdy byla hrozně ráda a dostávala jsem fakt překrásný role celou tu dobu, co jsem tam byla, celých 7 let. Takže já jsem tam byla velmi šťastná.
3: Takže my jsme zatleskali tvému Zlínskému období. A teď si všichni dopřejeme písničku. Možná netušíš, že Dagmar Sobková, my ji všichni známe pod jménem Daša, je ze Zlína. Tak my si teď dáme Dašu, která nám zaspívá verzi velehitu Michaela Jacksona Man in the Mirror.

0: Tak to byla znamenitá Daša. A jdeme na Dadáka. Jsme na Jamu. Zavzpomínej, ačkoliv ty nemohl být na kolejích, ty nemůžeš vzpomínat na výjimečný,
1: no,
0: krásný
1: můžu.
0: Studentský čas.
1: To právě můžu, protože já jsem tam byl skoro víc než doma v té době.
0: Na těch kolejích,
1: no, na těch kolejích, protože tam samozřejmě byli spolužáci, kteří tam bydleli, takže já jsem tam trávil jako většinu času.
0: Hradební?
1: Ne, my jsme bydleli, to byly Purkyňky tehdy.
0: Aha.
1: Purkyňky, to bylo jako trošku jako dál, a to si pamatuju, že tehdy to byly 90. léta, začaly, tak byly otevřený první nonstopy, tak si přesně pamatuju, jak jsme chodívali pěšky do nonstopu si ještě vždycky pro víno. Další, to už jsme byli dávno někde po nějakých hospodách, jsme se vrátili a mnohdy jsme i to vyučování jako nestihli druhý den, nebo nějak krušný akrobacie ráno, když člověk tam přišel rovnou z nonstopu, tak to bylo hrozný. Zpěv to už bylo horší, to mě...
0: S tím pohybem máš nějak ušletětý problém, že?
1: Ne, tak to byla spíš indispozice. No. Ale ne, všechno jsme to dali nějak a pak to... Vzpomínám na to hrozně rád, protože to bylo období, kdy člověk jako samozřejmě měl velký ideály o tom divadle, jaký je, a bylo to velký nadšení a potkal klíčový lidi kolem sebe. Já, Martina Čičváka, se kterým spolupracuju dodnes, režiséra, spolu jsme dělali fůru představení už jako ročníkový práce, potom jsem vlastně absolvoval v
0: jeho právě, taky
1: Bálovi,
0: romantický milovník. Ne?
1: Ne, to byl Eckart v Bálovi, což je Brechtova první hra, vlastně, kterou napsal jakožto mladíček. Marta byla úžasná. Marta tehdy...
0: To bylo... je divadelní studio, kde absolventi JAMU předvádí. No. Poprvé před veřejností vlastně, co se naučili.
1: Ale to bylo nejnavštěvovanější divadlo v Brně v té době. Jakože úplně davy mladých, nadšených lidí. Bylo to vyprodané snad jako první divadlo a ty představení byly výborný. Atmosféra, kterou jsem skoro nikde už potom jako samozřejmě zažil, je to i v to, že to mladí lidi chodí na mladý lidi,

0: Ale myslím si, že to není žádný staromilství, ale už se to nedá jako srovnat dneska. Myslím, ta atmosféra toho, jaký zájem byl.
1: No a po škole si zůstal v Brně, Husa na provázku, asi dvě sezóny.
0: Ano, byl jsem tam dvě sezóny, já už jsem s tím provázkem spolupracoval vlastně na škole, právě přes to studio Dům Evy Tálské. No a pak jsem tam tak nějak logicky nastoupil, protože vím, že jsem byl tehdy v Martě, si přesně pamatuju, na jevišti jsem nějakým představením hrál na kytaru, tak jsem se tam rozcvičoval a přišel tam Petr Scherhaufer, legendární režisér z provázku, a tak poslouchal a říká: Matysku, pojď k nám na provázek, pojď, budeš hrát na kytaru, bubeníku máme plný divadlo. Tak říkám, no tak dobře, tak jdu. Bylo to jako dobrá štace, asi určitě na začátek, ale i ten provázek v té době, tam nějaká éra končila nebo byla už jako lehce za zenitem. Petr Scherhaufer byl nemocný, vlastně měl rakovinu a v podstatě odcházel. Už se to tak mírně rozpadalo, spousta lidí odešlo, takže nebyl jsem tam vlastně úplně jako profesně šťastný. Ty věci mě úplně nenaplňovaly. Co mě naplňovalo, byl ten kolektiv a to, že to opravdu bylo jako divadlo, kde se bylo od rána do večera. Všichni hráli ve všem, takže to vyžadovalo určitý jako možná mladší věk a jako nasazení. To bylo fajn, ale prostě odešel jsem. Jako,
1: no Matěj, a jak se to přihodilo, že tě zranařili do činoherního klubu v Praze?
0: No,
1: kdo tě viděl z činoheráku a řekl, Dadák bude u nás?
0: To bylo zase přes Martina Čičváka. Oni mě zranařili tak, že já jsem chtěl totiž odjet do Ameriky. Já jsem tam vlastně i odjel. Já jsem už měl letenku a všechno a ještě jsem něco dohrával a tehdy Vladimír Procházka, ředitel činoherního klubu, tak oslovil, protože zakládal vlastně nový, převzal, začal být ředitelem činoheráku, tak oslovil jako režiséra jeho a přemýšleli, jako, že by si mohl někoho přivíst a přijeli se teda na mě podívat a nabídli mi, jestli bych tam mohl zkoušet vlastně v lednu roku 2000.
1: To byl už Vojcek?
0: Prosím?
1: To byla vstupní role, ano.
0: No, jestli bych jako, jestli bych chtěl zkoušet a já jsem, musím říct, tehdy řekl, no jo, ale já odjíždím do Ameriky a já jsem se nechtěl vrátit tak brzo, to bylo dejme tomu září, jo. Tak nakonec jsem si říkal, no tak si zavoláme, jestli to teda platí a řekneme si. A tak jsme si někdy v prosinci zavolali a řekli, jo, tak já teda v lednu přijedu. A začalo to vlastně. Bylo to takový, že člověk asi normálně by čekal, že bude jako strašně skákat radostí, že někde v nějakém divadle ho chtějí, ale já jsem měl úplně jiný plány a vlastně mi to bylo v té době puk.
1: No, ale pojďme si říct, že v té Americe si neměl herecké, umělecké plány. Tam vzdělal kde co, jak jsem se dočet. Hlídal si parkoviště a dělal z číšníka. To byla velká škola života.
0: Byla.
1: A New York je obrovský, nádherné město. To je naše společná láska, Matěj.
0: Já jsem v New Yorku strávil vlastně díky tomu, že jsem tam jezdíval vždycky na prázdniny. Dva
1: byla
0: roky
1: tvoje
0: života.
1: Žena vůbec v New Yorku?
0: No ještě ne. No. Ještě ne, ale musíme tam zajet právě, protože to se taky samozřejmě změnilo, protože já jsem tam opravdu jezdíval před 20 lety a tak a naposledy jsem tam byl před 10. A obrovsky se změnil jako způsob. To 11. září tomu dost samozřejmě pomohlo v negativním slova smyslu, ale no nic, no prostě jsem se vrátil a byl jsem pak šťastný samozřejmě, že jako dělám.
1: Ale já tě lehce napomenu, to musíme napravit s tou Petrou a možná i s dětma. Já mám partnera, ten má dvě dcery a ty už s námi byly dvakrát v New Yorku.
2: Matěj, právě se velmi těší, že nás vezme do nějakého národního parku, kde budeme stanovat a pozorovat medvědy. Akorát, že nám se vždycky narodí nějaké další dítě, takže ono už je to dost těžké, jako brát všechny ty spacáky a obrovský stan do národního parku do Ameriky. Takže hotel v New Yorku, já bych to takhle
1: chala. Dočkáš se, já věřím. No v činoheráku po Vojckovi následovali další role. Seš tam dodnes, to je kolik let?
0: Ještě pořád tam jsem, no. Je to 23 let, asi 4. No, no, roku 2000 jsem, to je tak, no, roku 2000 zrovna tak v tuhle dobu jsme začali zkoušet toho Vojcka od té doby. Pak samozřejmě toho bylo z začátku víc, jsem se hodně měnil repertoár, takže jsem zkoušel pořád někdy dvě věci zároveň. Vlastně s panem Smočkem deskový statek Revír Schotýše, to jsme hrálo hrozně dlouho. Na to jsem rád vzpomínal. To
1: myslím, poslední role je zase u Smočka, tramvaj.
0: Teď, no, to je, no, touha, tramvaj se
1: jsem touha, byl to na premiéře. No, krásné no, představení.
0: To je x let zpátky taky. No, jako spousta, pořád se něco dělo. Taky moje hra se tam hrála Poutníci do Lhasy, ve které jsem nakonec hrál jinou roli, než jsem původně chtěl.
1: Tak a jsme u autora Matěje Dadáka. Romanopisec, napsal 3 knihy, jednu jsi mi přines, děkuji ti, už se dám do čtení. Teď jsi zmínil dramatický počin, jsi také scénárista. Máš nějaký řád na to psaní? Jakože třeba...
2: Chtěl by.
1: S třema dětma složité, že jo? Uklidíš se někam a máš kam?
0: Já vždycky podle situace, jako jestli musím hlídat nějaký děti, nebo jestli je potřeba, aby se ním něco nestalo, nespálili se o něco. Mám takový sluchátka, který potlačují hluk, takže umím psát vlastně, když jsou všichni doma. Ale jinak vždycky píšu to, co jako klade nejmenší odpor, jak můj, jako... mé hlavy, tak teda toho okolí, aby to někdo chtěl. No, momentálně jsem hrozně rád, že můžu psát seriál pro Českou televizi. Teď se to jako rozhodlo velmi čerstvě, takže
1: tak to gratulujeme.
0: No, teď začínám dělat...
1: To budou zatím... slušné peníze, Petro, víš?
2: Já dokud to nebude v televizi, tak jen tiše fandím a těším se.
0: No ne, to je...
1: A bude v tom hrát Petra třeba, nebo ty?
0: To ještě nevím, to ještě nevím, ale teď dělám jakoby... synopse těch jednotlivých dílů, ale už je to jako práce na tom.
1: Tak to je scenaristická práce, ano, ale první tvůj autorský počin byl román.
0: No, ale on vznikl v pauzách, protože já jsem nejdřív začal psát scénář, protože to bylo trošku pragmatická věc, že člověk si může napsat roli, což je jako fajn. A je, mezi těma verzema, než si to ti lidé, co o tom rozhodují, přečtou, tak je dobrý se držet jako...
1: To bylo o tom muž mezi dvěma ženami, jako to byl ten příběh, který teď zmiňuješ?
0: Ne, to bylo...
1: A to jsi taky napsal a tam ano. Jsi taky zahrál.
0: Tam jsem si nezahrál.
1: Tam
0: jsme byli jenom, tam jsme prošli jenom s Petrovskou čárkem, ale tam jsem si zahrál v cizím příběhu. To byl první, ten se točil 2010, myslím, psal jsem ho dřív, ono to vždycky chvilku trvá. A během toho psaní, během jako verzí jsem začal psát svou první novelu Horovic, která byla nominovaná teda na Magnézii literu, jako objev roku, taková...
1: No ano, jen
0: úplně to, ale je to...
1: Chtěl jsem to říct, řekni to sám, no. A pak byl druhý román?
0: Pak byl druhý román, který se jmenuje Muž bez jazyka. A ten vyšel vlastně 2-3 roky, protože ono se taky, díky covidu se to celý zbrzdilo, tak já už to přesně nevím. Prostě dva romány následovaly rok za sebou, nebo dva, Muž bez jazyka a potom Lovci švábů, to je poslední
1: tak
0: vlastně
1: věc. Tak teď jsi mi nahrál, protože Lovce švábů natočil, co by četbu na pokračování, Český rozhlas, takže se přihlásí archív a Matěj Dadák.
3: Muž se překvapeně usměje a pohodí hlavou k tanečním tyčím. Žijete tady? Ano, v jednom z pokojíčků. Kývne s naprostou samozřejmostí Tereza. Chvilku ho v tom nechá a pak se teprve rozesměje. Samozřejmě, že ne. Bydlíme s mužem tady nedaleko. Hned si všimla, že těžarův úsměv trochu pohasl. Co jste si myslel? Že se sem chodím seznamovat? Smála se mu Tereza. A u toho plkám s těma šlapkama o literatuře? Promiňte, já vyhrkl rozpačitě muž. Nic takového jsem přece neřekl. Tvářil se tak plaše, až bylo Tereze skoro líto, že ho zlobí. Naklonila hlavu na stranu. Poslyšte, jestli jste se sem přišel s někým seznámit vy, tak tohle není úplně nejlepší místo. Působím tak. Tereza si ho změří druhým, důkladnějším pohledem. 30 něco, zachovalý, převýchová až ochočením více než možné. Vlastně dost. Muž kývne a usměje se. Tak to se omlouvám, není tady moc příležitostí s někým mluvit, bez ohledu na pohlaví, jestli mi rozumíte. Rozumím. Taky jsem ráda, že si s někým můžu říct víc než jednu vodku nebo dej ty pracky pryč, kreténe. Uzavře to Tereza a podá mu ruku. Tereza. Ale většinou mi říkají téte. Nikola. Chytí její ruku jemně čtenář. Teprve až si je jistý, že to Tereza myslí vážně.
1: Tak to byla 11-dílná rozhlasová četba na pokračování. Co ty a rozhlas a interpret, herec?
0: Tak například tohle. No, dlouho už jsem, jako, vlastně to moc nedělám. No. To tady
1: takže
0: to byla
1: další
0: shoda
1: hozená, rukavice.
0: Že mě oslovili, že by měli zájem o jako dramatizaci toho mýho románu, nebo o četbu na pokračování z toho románu a jestli si to sám upravím a během toho zešla otázka, jestli bych si to i nenačetl, pokud bude jako režisérka souhlasila, tak se to tak stalo. No. Takže, tak jsem
1: to byla Izabela Šenková, chtěla Dadáka.
0: No, nakonec chtěla, ano. Byla ráda, protože odpadla z fůra věcí a dohadu o tom, jestli to autor myslel tak nebo tak. Jo. Prostě to bylo jako jasný, když autor to sám četl. Ale byl jsem na to hrozně rád za tu důvěru a byla to vlastně hrozně fajn práce. A i mě bavilo to celý seškrtat. Jo. Že prostě vlastně v tom rozhlasu si můžete dovolit z fůru věcí vyhodit z toho románu, protože není třeba je říct, protože ten interpret je může svou intonací nebo nějakým výrazem jako zprostředkovat tomu posluchači. Takže to byla jako jiný přístup k tomu textu.
1: Tak Matěj dorazil do Prahy a teďka nám do Prahy vstupuje i Petra Hřebíčková. Překvapivě, tedy v muzikálu, tahle dálí oceněná Mariša ze Zlína se poprvé v Praze představila v muzikálu Kudyka.
2: Ano.
1: Jak se to přihodilo?
2: Navíc to byl lyrikál. Ano, na tom si pan Michal Horáček docela zakládal.
1: Horáček Hapka, ano.
2: Ano, Horáček Hapka, aby to byl lyrikál, aby jsme to tak nazývali. Považoval to za nový žánr. Velkou nebo důležitou postavou nebo roli v tom sehrál režisér Dodo Gombár. Pod jehož taktovkou já jsem byla asi 5 let ve Zlínském divadle. On tam byl uměleckým šéfem. Divadelní režisér Dodo Gombár, který právě režíroval tady Kudykam, takže pár herců ze Zlína přizval na konkurs, kde jsem nějakým způsobem uspěla. No. Zaspívala jsem písničku v Úzkých a myslím, že se to panu Horáčkovi líbilo, takže mi i sám telefonoval,
1: takže
2: že vlastně jsem byla přijata.
1: Takže uspěla, hrála si krásnou roli v alternaci.
2: Ano, nádhernou
1: roli. S třemi kolegyněmi.
2: Ano, bylo to nádherný léto.
1: Ve státní opeře tuším.
2: Právě, že ve státní opeře, a když já, která jsem se považovala vždy za nespěvačku a styděla jsem se zpívat, i když ve Zlíně jsme, protože to oblastní divadlo skýtá možnost více žánrů, protože potřebujete obsáhnout větší obecenstvo. Tady v Praze si můžeme vybrat žánrový divadla, ale v tom oblastním divadle se hraje všechno možné od pohádek po dramata přes muzikály, takže tam jsem si vyzkoušela i zpěv. Nicméně to bylo pro mě obrovská výzva tady v Praze se postavit na prkna státní opery. Přišlo mi to fakt jako nemístný a docela jsem si to užívala. Tak to byla velice krásná záležitost.
1: No a pak tě potkalo asi velké štěstí v podobě pana Gombára, pač on se stává uměleckým šéfem Švandova divadla. A
2: ale bylo to trošičku
1: Hřebíčková jinak. Hřebíčková přechází tam.
2: Ale bylo to tak, že vlastně byl odejít ze Zlína. Já jsem se to dozvěděla právě při zkoušení tady Kudykamu v létě, takže jsme v létě se dozvěděli, že vlastně nastoupíme do sezony pod taktovkou někoho úplně jiného. Bylo to velmi takový zvláštní, když ten umělecký šéf ani celý soubor vlastně to nevíte. A dozvíte se to takhle na poslední chvíli. A já jsem z toho byla strašně smutná a vzala jsem to jako takový nějaký ponouknutí k tomu možná udělat ten krok, odejít vlastně ze Zlínského divadla a zkusit.
1: Štěstí v Praze.
2: Zkusit štěstí v Praze. Měla jsem tady ten Kudykam. Naštěstí jsem
1: takže
2: se i
1: domluvila. Takže to nešlo hnedka ze dne na den ne, z Kudykamu jsem do Švandova divadla.
2: Ne, nebylo to. Já jsem byla rok na volné noze. Dostala jsem nabídku hostovat v Davidském divadle. Hostovala jsem na Fidlovačce a vlastně za ten rok už Dodo Gombár dostal nabídku do Švandova divadla.
1: No a asi se ohlásila i kamera už? Šivo, nebo ještě ne?
2: Vlastně kamera se ohlásila, možná i když jsem byla ve Zlíně, ale byly to některé věci, které třeba dlouhodobé seriály, do kterých jsem úplně nešla. Jsem tam něco, už jsem hrála, ale opravdu velmi málo. První moje velká nebo větší filmové setkání bylo s jedním z největších českých režisérů, panem Jiřím Menclem. A to jsem vlastně byla ještě ve Zlínském divadle. Ale potom, když jsem přišla do Prahy, vlastně ještě musím zmínit
1: obsluhoval
2: pana
1: jsem
2: anglického krála. Ano. Ale vlastně díky Itálii si mě všiml i Honza Hřebejk, který říkal, že hlídal doma děti a díval se na předávání Itálie a já jsem tam zrovna dostala vázičku. Tak si řekl, já tam mám takovou jednu roličku v Kawasakiho růži, tak já to Hřebíčkovou vyzkouším. Takže to byla druhá moje filmová role a pak už se to pomaličku rozbíhalo. A když jsem přišla do Švandova divadla, tak jsem dostala nabídku i do Ulice. A trošku jsem se bála vlastně do nějakého takového dlouhodobého seriálu, ale
1: to se bojíš dodnes.
2: Teďka už bych tomu neříkala. Asi bát se je špatný výraz. Já jsem to brala jako skvělou příležitost seznámit se s tou kamerou víc a protože to řemeslo jsem fakt neuměla na té škole. To jsou opravdu u nás divadelní školy. A tam nás někdo vlastně před tou kamerou fungovat moc neučí. Velmi málo. Takže jsem ten rok v ulici, jsem za to byla velice vděčná, protože jsem se setkala s tou kamerou a tam opravdu pracujete strašně často a pravidelně a máte spoustu textů, takže to byla jako velká nalejvárna práce před kamerou, ale nechtěla jsem tam být dlouhodobě právě proto, že mám ráda v tom herectví pestrost, takže
1: tak
2: což se mi naštěstí podařilo.
1: Tak a pojďme do Švandova divadla, tam si zažila taky svou éru, asi i díky panu Gombárovi.
2: Asi ano, ale díky taky úžasnému souboru, který sice tam byla taková základní stará parta, ale někteří lidi se vyměnili a myslím si, že za mě já jsem se teda velmi užívala především ten soubor.
1: Hrála jsi tam přes 20 rolí.
2: Fakt?
1: Než si začala rodit, tak si hrála hodně ve Švandově.
2: Ve Švandově divadle přes 20
1: ano,
2: rolí.
1: Ano, máme sečteno. Hmm,
2: tak to já jsem ani
1: tak
2: netušila.
1: Tak připomeň některé.
2: Děkuju. Určitě je jedním z důležitých
1: titulů.
2: Titulů, děkuju, je Hamlet, který se hraje doposud, ale už mu trošičku šlape na paty Derniera, každou chvíli by se to mohlo stát, protože už je na repertoáru opravdu 10 let a mají tam nové kusy, takže já se tam ještě držím zuby nechty a každýho Hamleta se velmi užívám, kde hraju Gertrudu. Nicméně třeba pro mě velmi milované představení bylo Crash u potoka, který vlastně docela nějakým způsobem zapadlo. Nehrálo se moc často, nehrálo se dlouho, bohužel, ale v podstatě jako diváci byli velmi nadšení a my jsme to představení strašně měli rádi. No.
1: Takže v Hamletovi Gertruda je jediné představení, kde tě divák může spatřit naživo.
2: Ano.
1: Ale já prozradím, že s Jirkou Langmajerem, který je doma v Ungeltu, budeš mít na podzim po těch kolikati 10 letech asi krásnou roli v komorní hře pro dva herce. O co jde?
2: Bude to představení v závěji. Já bych tam měla hrát o něco, teda aspoň, co jsem pochopila, o něco starší ženu. Nebo...
1: No tak Gertruda už taky není dívenka.
2: No ne, ale já jsem ji zkoušela před 10 lety,
1: no
2: Gertrudu.
1: Ano, mě to zaskočilo.
2: A právě to bylo velice zajímavé pro mě, protože mě bylo 30, mému synovi bylo 20, takže pro mě bylo skvělý hrát tu postavu, která je vlastně věkově úplně jinde, i myšlením úplně jinde, takže se na to těším i teď.
1: A s Langmajerem budete v jakém vztahu?
2: Budeme v takovém vztahu, že já ho navštívím v jeho domě, jelikož je velká závěj a někde nikdo. A já jsem taková uštěpačná paní, která si moc ráda povídá.
1: A je to a žánrově komedie?
2: Je to 100% komedie. A já budu taková upovídaná paní a on bude takový mrzout, který už neví, jak mě z toho domu vyhodit. A já tam pořád sem a něco mu povídám. Takže z toho vznikají různý zajímavé situace.
1: Takže to bude návrat Petry na jeviště. Nicméně já vám mohu prozradit, že pak vstoupí i na jeviště divadla Ungelt. Máme famozního pracovitého uměleckého šéfa, takže už víme, že se tak stane. Zahajovačka bude 31. srpna v 10 hodin dopoledne roku 2026. To vstoupí zkoušet novou inscenaci v Ungeltu Petra Hřebíčková.
2: Já jsem říkala, že
1: my
2: ani...
1: to víme v 10 hodin ráno toho 31.
2: Že ani nevím, srpna. Kam si to zapsat, jo, takový diál. Že ještě se na ně nevytiskli, tak do mobilu zatím jenom.
1: Tak a teď si dáme zase písničku, která potěší tvé srdce. Bohužel nespíváš ty, protože ty si to nenatočila. Zpívá Lucia Šoralová a Vojta Dyk, taky zabydlený v Ungeltu. Je to z toho muzikálu Lyrikálu, Kudy kam.
2: Tak to se moc těším, děkuju.

0: Tak to se nám Petra rozněžnila, zpívala v duchu, nejen úplně v duchu, i s Lucí Šoralovou. A vy jste byli čtyři alternantky, ještě Hana Holišová, Jana Striková a Lucie Šoralová, kterou jsme teď slyšeli. Pojďme, prosím tě, k tvým současným hereckým nejen plánům, ale i počinům. Teď bude mít premiéru velký film v únoru.
1: Ano,
0: nový film Matka v trapu, o co jde?
1: Matka v trapu, tak ten název je docela jasný. Matka v trapu je to o tom, kdy už žena, která se stará o rodinu, a už jeden takový setrvačník, její muži příliš nepomáhá, i když se snaží, je to ale bohem malíř. A někdy spolehnout se na něj je docela těžký. Na Matěje spolehnout se není vůbec těžký. Tady se někdo pousmíval, to není vůbec náš případ.
0: To nedělejte.
1: Ale
0: matka v trapu.
1: Matka v trapu, no, a jednoho dne už prostě si řekne, že vlastně dělá maximum, dělá všechno, ale pořád to nestačí a možná si ty děti i trošičku rozmazlila a všichni spoléhají na ní, že všechno za všechny zařídí. A tak si řekne dost, nasedne do taxíku, který řídí taková svérázná bytost v podání Lenky Vlasákové a která asi po dlouhé době je jediná bytost, která se jí zeptá, těžký den? A ona není zvyklá, že by se jí někdo zeptal, jako jak se máte, nebo zvládáš to, je to v pohodě. A tak sem tam najednou řekne, co se teda jí děje a co jí trápí. A tahle žena jí navrhne, jestli by třeba nechtěla si na chvilku dát pauzu. A díky tomu, že teda je v takové situaci, tak ona to udělá. A vyzkouší si, co se stane, když najednou nepřijde domů a ta rodina bude muset zjistit, jak je to hrozně těžký bez ní, když tam doma teda není. Ono se děje možná trošičku i úplně něco jiného, tak o tom je ten film.
0: Prosím tě, s tím naším Langmajerem si hrála v jakých filmech? Když budeš hrát teď s ním divadlo, tak předtím jste se potkali.
1: Tak s tím vaším naším Langmajerem jsme se poprvé setkali, myslím, že v roce 2011, kdy jsme točili pro Českou televizi Marmeládový sen se to jmenovalo. Takže tam jsme setkali jako manželský pár, kdy on byl velký podnikatel, který přišel o práci a nechtěl to ty manželce přiznat, no, a skončil skoro jako bezďák. Nicméně pak to dobře dopadlo. Tam jsme se setkali poprvé, po druhé jsme asi v Bezvaženské na Krku, kde jsme toho neměli spolu tolik, ale hrál mi opět manžela, který se na mě vykašlal a já jsem si pak našla pana Vetchého a potom jsme se setkali ve filmu Přes prsty.
0: No tak to jste sehraní.
1: To jsme už se asi sehraní, na to koukám, no.
0: To byl asi jeho nápad, že to bude hrát Hřebíčkovo.
1: Myslím, on si, že ne.
0: Moc krát, já bych řekl, že jo, opakovaně říkal, že je lákán do kalichu. My jsme jak si přitakali, běž si zahrát do kalichu a pak jsme se dozvěděli, že bude hrát Hřebíčkovo.
1: Já se na to moc těším. Obecně se moc těším na divadlo.
0: Tak Matěj, prosím tě, tvé herecké plány v Činoheráku, tedy víme, v jakých inscenacích hraješ? Čeká tě něco jako herce?
2: Měl by mít premiéru vlastně jako seriál, který napsal a režíroval Michal Suchánek, jmenuje se Chataři ze Švihova a tam hraju hrozně hezkou postavu, což je docela vtipný, protože původně měl hrát Jirka Langmajer a my jsme si prohodili ty role. On hraje Otu a já hraju to, je to, jmenuje se Pepa Vlk a je to policista, který mu zakážou nosit zbraň, protože prostě se něco stalo. Myslím si, že by to mohlo být vtipný a že by to mohlo lidi bavit. Tak to je plán.
0: No a teďka spíš autorské plány?
2: Autorské.
0: To vlastně zmiňoval seriál.
2: To teď momentálně
0: píšu
2: ten
0: seriál. Máš zakázku přímo, že jo?
2: To mám, no. A jako nevím o žádném zkoušení teď momentálně. A vlastně o ničem konkrétním vlastně nemůžu teď mluvit.
0: A teď si dopřejeme opět originální hudební číslo. Zpívat budou Yellow Sisters a spoluúčinkuje s nimi člověk, který napsal hudbu k jednomu tvému filmu, Petr Weissar. A píseň má název Beautiful. I'm drowning.

0: Tak a naše hodinka se blíží ke svému závěru. Prozraďte nám, jak trávíte volný čas tedy. Ty jsi zmiňoval, že máte chalupu, tak žijete v Praze, předpokládám. A ta chalupa je tedy mimo Prahu.
1: Ano, přesně
0: tam
1: tak.
0: Tam zahrádkáříte nebo...
1: Ano, já tam zahrádkařím a Matěj tam kutí. No, kutí.
2: No, v podstatě z toho děláme obyvatelnou jako ubikací.
1: Staví dům, no. Zřizuje všechno kolem domu a já jsem na té zahradě radši.
2: Ne, postupně to nějak dáváme prostě dokupy.
0: A to je kde?
1: To je
2: Pošumavý. No. Mě to hrozně třeba baví tam právě pracovat a dělat, dělám celý podkroví jako sám.
0: A vlastně to mě zaskočil.
1: On je strašně šikovný. On je
0: tenhle intelektuál. Bude
1: intelektuál, zručný, prostě zodpovědný. Jo. No, můžete mi závidět.
0: To stušila na tom baru, že bude tak praktický.
1: Tušila.
2: No a Petra se tam věnuje, prostě rytí, třeba většinou ryje, když to zase, jak ty děti, že jo, spí, tak většinou se začne rýt, když prší nebo sněží, takže je celá odbáda v takovém oblečení, takové bundě, tak to je vždycky, si říkám, no to kdyby
0: hvězda
2: viděli.
0: Hvězda ryje a hvězda nepěstuje něco k užitku rodiny, jo. Mrkev nebo něco?
1: Byla i nějaká taková večeře, kdy jsme si řekli, že to je fajn, kdy Matěj obstral maso a já jsem obstrala brambory a řekli jsme si, jsme soběstační. Byly to naše brambory ze sklepa, já mám z toho vždycky strašně velkou radost, když tam jsou ty rajčata brambory a co tam pořád, máme jablka, já to úplně miluju. Já jsem prostě hrozně moc potřebovala, protože jsem byla zvyklá z Hodonína, že my máme zahrádku, že jsme měli prostě tu naši zeleninu a tu naše ovoce a přijde mi vlastně smutný být závislý jenom na nějakém supermarketu.
0: No to je pěkné sdělení, to je na potlesk. No a co cestování? Holdujete moři a třeba v zimě horám, to asi nestíháte.
2: Teď stíháme, teď pojedeme na hory. Děti mají prázdniny, tak prostě si vyblokujeme.
0: Mraveneček se postaví na lyže?
2: Samozřejmě. Postrach Kitzbühelu. Ale ne. Lyžoval jsem dřív hodně a rád.
1: Ale on je šikovný, on není tak nešikovný.
0: No ne, třikrát inzeroval, jaký měl pohybové
2: problémy. Ne, to jsem
0: měl,
2: to jsem spíš jenom to pojel lapidárně.
0: Předčasný závěr.
2: Já jsem ten padající list prostě udělal jako přímo
1: dolů. Jako je pravda, že tady navrhovala, pojďme si zatancovat a mlčel a dělal, že mě nevidí.
2: To jsem dělal reparát z tance, abych počtvrté, to jsem dělal reparát, ne, ale to ne, ale jinak jako na ten sport.
0: Takže hory, jo, a moře taky?
2: Jo. My to máme, teda já to mám rád a vlastně i my, že to třeba rádi kombinujeme, pokud to jde, že prostě když jedeme k moři, tak aby tam byly nějaký i hory, aby se tam dalo třeba někam vyjít. A já třeba osobně nemám rád být někde na jednom místě a tam se zašpendlit a nevydržel bych to jako celou dobu. No. Ale třeba bych byl rád, a to se nám dlouho nestalo, že bychom někdy se od těch dětí oprostili na chvilku a vyjeli spolu jako sami někam, což se nám dlouho nestalo. Jednou jsme byli, to ještě snad jenom jedno dítě existovalo, nebo dvě.
1: Já už nevím.
0: Byl jich pojentě, co se přihodilo?
2: Přihodilo se to, že jsme měli volný, jakože možnost někam volně vyjet a Petra vymyslela, že pojedeme na festival do Zlína, ten filmový dětský. My jsme tam bez dětí jeli a strašně jsme se pohádali. Jakože, ale no nic, no to pojďte.
1: A ti o tom mluví, proč to byla jedna jediná věc, kterou jsem vymyslela já. A proto jsme se pohádali, protože s tím nesouhlasil samozřejmě. Proto pokud to vymyslí pan Matěj, tak jedeme kam chce pan Matěj, tak je to v pořádku. Jo, tak tady jsme trošičku teďka i se poškádlili.
0: My jsme byli ale před setkáním tady na jevišti v zákulisí a tohle je fakt nepředstíraně fungující pohodová dvojka. A já jsem moc rád, že k nám dorazila. Loučí se Petra Hřebíčková, loučí se Matěj Dadák.
1: Děkujeme za pozvání.
2: Moc děkujeme. Hezký zbytek neděle.
0: A loučím se i já, principál divadla Ungeld a průvodce této rozhlasové hodinky, Milan Hajn.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Žmolíkem.
2: A já vás zdravím, vážení a milí posluchači. Jak pak se cítíte takhle po ránu? Jste v pohodě a v dobré náladě? No, my se v každém případě budeme snažit přispět k tomu, aby tomu tak bylo. Písničkami i praktickými a aktuálními informacemi. Tak třeba v bylinkové lékárně vám povíme o rozchodníku skalním, který pomáhá na vysoký tlak. Připomeneme si českou stopu ve vesmíru, kterou se naše země může po právu pochlubit. A už za chvíli vám nabídnu, věřím, že pohodové povídání s režisérem Petrem Slavíkem, od kterého jste mohli vidět celou řadu 13. komnat, anebo film Tancuj Matildo. Znít budou písničky Tomáše Linky a Fešáků, Evy Pilarové a teď Josefa Zímy a Pavlíny Filipovské. Tak ať je nám společně opravdu pohodově.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: A s plnou nádrží, tedy obrazně řečeno, dojel do našeho vysílání televizní a filmový režisér, dokumentarista Petr Slavík. Já přeji pohodové ráno, jak se sluší na Pohodě.
3: Dobré ráno.
2: Jaké musí být ráno, aby pro vás bylo pohodové?
3: Jaké musí být ráno? No, přesně řečeno, já mám trošku špatný spaní. Takže vždycky to ráno mám takový jako těžší. Takže pro mě jako musí pohodový, abych se dobře vyspal, což se bohužel jako často nestává. No.
2: Ani nevíte, jak vám rozumím. A myslím si, že i mnozí naši posluchači. Mimochodem, točíte dnes nebo stříháte?
3: Dnes ani netočím, ani nestříhám. Dneska vlastně se věnuju nějakým takovým činnostem, které se týkají hradního uvedení teda mýho nového filmu.
2: Ano.
3: Což bude distribuční dokument pro kina o výtvarníkovi a hudebníkovi Františkovi Skálovi. A to uvedení vlastně obnáší sebou spoustu nějakých dalších jako přípravných prací a jednání a tak dále, tak dále. Tak tomu se dneska budu věnovat.
2: Ano, člověk musí pracovat také na záležitostech produkčních a PR-ových a tak dále a tak dále. Mimochodem, spousta lidí považuje profesi režiséra a nebo ještě víc herce za obdivu hodné. Mezi námi dvěma je co obdivovat.
3: No, to spíš asi záleží na tom výsledku. Ta profese sama o sobě asi to práce vlastně. Já samozřejmě mám svoje nějaký specifika, ale jinak je to práce jako každá jiná, tak se jako tak záleží na tom výsledku, jestli je co obdivovat nebo ne.
2: Podepisuji. Nicméně, zrovna vy jste natočil celou řadu báječných dokumentů o významných osobnostech našeho umění a kultury. Namátkou připomenu Danielu Kolářovou, Libuši Švormovou nebo dynastii Prachařů. Co vám dává natáčení s takovými osobnostmi? Čím je pro vás zajímavé? Třeba teď i s Františkem Skálou?
3: No tak obecně je to vždycky zajímavý, jako samozřejmě záleží na té osobnosti a člověk asi se vybírá nebo oslovuje lidi, kteří ho nějakým jakoby způsobem zajímají, který mám taky nějaký vztah. Tady v případě Františka je to trochu jiný v tom, že my se známe hrozně dlouho, se známe jako v podstatě asi už, no ne v podstatě, my se známe 50 let, jako, jak jsem zjistil, takže tam to bylo trošku vlastně asi jiný, než když člověk vlastně točí o někom, koho víceméně během jako té práce poznává.
2: Je to tedy dobré, když člověk dělá s někým, koho zná důvěrně pro vás?
3: No, tak je to samozřejmě jistá výhoda, to každopádně.
2: Když si povídáme na stanici Pohoda, kterou poslouchají spíš starší lidi, tak musím připomenout, že jste natočil před nějakými 2-3 roky film, hraný film Tancuj Matildo s velkou rolí pro Reginu Rázlovou. Jeden z mála filmů o starých lidech. Proč je tak málo filmů, anebo třeba i knih o starších či starších lidech, starých lidech?
3: Co se týče knih, tak to asi teda na to se necítím úplně kompetentní odpovídat, to opravdu nevím, ale obecně asi platí teda to, a teda zvlášť, že vlastně kina jsou dneska spíš jako zábavou vlastně pro tu jako mladší generaci a ty starší lidi do kina moc nechodějí, tudíž vlastně producenti a distributoři prostě mají zájem o prostě projekty, které vlastně oslovují spíš tu mladou generaci. No. Tak to už asi bude tím.
2: Nicméně na váš film Tancuj Matildo se chodilo a chodí.
3: No už se nechodí, protože to už je dlouho po té vlastně po tom uvedení. Už v kinech není, je teda na streamech, je na Netflixu a dalších jako streamovacích platformách, takže vidět ho teda diváci můžou, pokud ano. Měli zájem, ale pravda je, že měl teda docela dlouhý život, že měl i velmi jako slušnou návštěvnost na to teda vlastně téma, který jako zpracovával. A vlastně teda musím ještě se pochlubit, protože vlastně i tak dlouho po premiéře vlastně nás země oslovili z festivalu v americkém Phoenixu, že by ho rádi teda zařadili, a což se tedy stalo, a vlastně ten film tam vyhrál vlastně další v Americe, že byl na několika festivalech v Americe a v podstatě na každém festivalu vždycky odcházel teda s nějakou cenou, což se podařilo v tomhle případě, teda vlastně teďka vlastně to bylo v březnu, byl v krev v arizonském Phoenixu.
2: Tak moc gratuluji. A na koho byste pozval na svůj dokument o Františku Skálovi?
3: No, já bych pozval jako každýho, koho jako zajímá vlastně výtvarné umění, koho zajímá dokumentární film o výtvarném umění. Navíc František teda není jenom výtvarník, František je takový multižánrový umělec, taková opravdu renesanční osobnost, která se věnuje divadlu a hudbě, vlastně má dvě kapely. A vlastně ten film se nějak snaží jako mapovat vlastně jeho aktivity umělecký ve veřejném prostoru. Tak koho to zajímá, tak určitě budem rád, když přijde.
2: Tak děkujeme za pozvání. To byl filmový a televizní režisér Petr Slavík jako náš pohodář. A přeji krásný pohodový den.
3: Vám taky, děkuju.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.

Tak to byli pánové Karel Štědrý a Valdemar Matuška, kteří nám zpívali své vyznání dívce Veronice. I když, jak se tak dívám do kalendáře, tak svátek dnes mají všechny Gity a Margity, tak všechno nejlepší. Povídat chci ale teď o jiném. Nejspíš jste zaznamenali, že český pilot Aleš Svoboda by měl letět na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Mise je naplánována na druhou polovinu příštího roku 2027. A tak si připomeňme, že Česká republika a před ní Československo zanechalo ve vesmíru už docela významnou stopu. Naše účast na výzkumu vesmíru se začala psát už ve druhé polovině 60. let minulého století, jenom 10 let po startu prvního Sputniku. V dubnu 1967 bylo Československo jedním ze zakládajících států programu Interkosmos, ve kterém spojili své vědecké kapacity země bývalého sovětského bloku. A někdejší ČSSR se stala také po Sovětském svazu a Spojených státech teprve třetí zemí světa, jejíž občan se podíval do vesmíru. Vojenský pilot Vladimír Remek vytvořil v březnu roku 1978 spolu se sovětským kosmonautem Alexejem Gubarovem posádku lodi Sojuz 28. No, už to bude skoro 50 let. Čeští odborníci se pak podíleli i na přístrojovém vybavení sovětské a později ruské vesmírné stanice Mir, která fungovala mezi roky 1986 a 2001. Známý je rovněž československý a později český program družic Magion, určených pro výzkum jevů v magnetosféře a ionosféře. Později se na oběžnou dráhu vydali třeba nanodružice Vzlusat 1 a 2. Česká republika je zapojena do fungování evropského globálního satelitního systému Galileo a naši odborníci se podíleli i na přístrojovém vybavení evropské sondy JUICE, která v dubnu roku 2023 vyrazila na osmiletou cestu k Jupiteru. A už předtím, v listopadu 2022, Evropská kosmická agentura ESA představila nový tým astronautů pro vesmírný program, v němž se stal členem záložního týmu i český stíhací pilot Aleš Svoboda, který letos v květnu zakončil základní výcvik. Svobodu teď čeká ještě specializovaný trénink zaměřený na konkrétní úkoly na ISS. No, tak se těšme na druhého českého astronauta.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Jak dnes bude, to nám poví meteorolog České televize Michal Žák. Přeji dobré ráno.
2: Krásné ráno přeju i já.
1: A jak tedy vypadá předpověď počasí s datem 10. června?
2: Ta předpověď je ve znamení vlivu zvlněné studené fronty. To znamená, že bude převážně zataženo s občasným deštěm. Na Moravě a ve Slezsku ten déšť může být i trvalejší. Naopak v severozápadní polovině Čech se v průběhu dne budou vyskytovat spíše lokální přehánky. No a teploty budou poměrně nízké, vystoupí jenom na 14 až 19 stupňů a na horách v tisíce metrech se budou pohybovat kolem 10. K tomu bude foukat slabý proměnlivý vítr, to v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pak mírný severní až severovýchodní.
1: Říká z Kavčích hor Michal Žák. Děkujeme, naslyšenou.
2: Ráda se stalo a přeji hezkou středu.
1: My vám přejeme taky hezkou středu a vážení, platí stejná rada jako včera. Nezapomeňte doma deštníky.

0: za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si těžit.
1: Až se v bílém půjdu
2: na... Já ti přeju zase veleďba, ty jo máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu
3: na... Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jedno.

0: Petr Němec zpíval písničku Lásko, lásko. No a následující minuty budou na pohodě patřit, jako obvykle v tomto čase, bylinkové lékárně. Takový rozchodník skalní ozdobí vaši skalku, anebo s ním můžete lemovat záhonky. Umí ovšem pomoci třeba také při vysokém tlaku. Víc už nám o něm teď poví Eva Bucharová.
1: Rozchodník skalní je bylinka skromná a prastará. Už stovky let jí lidé mají na svých bylinkových zahrádkách. Nově na skalkách. Má zašpičatělé, dužnaté lístky, které jí zajišťují zásoby vody. Její francouzský název se dá přeložit jako obézní dáma. Stálozelená rostlinka dorůstá do výšky asi 10 cm. Rozchodník skalní obsahuje hořčiny, které dobře působí proti vysokému krevnímu tlaku a taky proti kornatění tepen. Naši předkové využívali rozchodník i při problémech s hemoroidy nebo zanícené kůži. A pojďme do kuchyně. Tam můžete použít čerstvé listy. Jsou nakyslé, takové mírně nahořklé. Můžete je dát do salátů, příjemně je zjemní, okořenit jimi omáčky nebo vařená zeleninová jídla.

poslyšte, taky vám vadí lidé, kteří si v divadle při představení hlučně rozbalují bonbony, dívají se do mobilu a na konci ani nezatleskají? Tak v Kroměříži díky projektu Tleskat je normální roste generace diváků, kteří nic z toho na kulturních akcích snad dělat nebudou. Za chvíli prozradíme víc v reportáži.

0: Tleskat je normální, tak se jmenuje kampaň, kterou proškoláky i předškoláky vymysleli pořadatelé divadelních představení v Domě kultury v Kroměříži. Vadilo jim totiž, že děti neuměli herce odměnit potleskem, houpali se na sedačkách anebo zírali do mobilů. Celý rok tak zábavnou formou vždycky před představením pro školy a školky učili žáky, jak se správně chovat na kulturních akcích. A součástí projektu je i výtvarná soutěž.
1: Dobrý den.
2: Ředitel Domu kultury Pavel Sedláček vstupuje do tělocvičny školy Zámoraví, kde na něj čeká čtvrtá A.
1: Vy jste vyhráli.
2: Děti zvítězily ve výtvarné soutěži, která završila roční projekt Tleskat je normální. Jejich obrázky navíc ukrývaly QR kódy odkazující na vtipná videa o správném chování.
3: Tak byl to nápad můj, protože ve čtvrté třídě v informatice začínáme učivo o QR kódech.
2: Vysvětlil třídní učitel Václav Procházka.
4: Mě bavilo dělat ty ornamenty.
5: Mě taky. Já si myslím,
3: že bylo na tom úžasné, že tam každý zanechal svoje ruce. Protože my jsme si každý autenticky obkreslili svoje dvě ruce.
2: Co jste si vlastně z té akce Tleskat je normální jakoby odnesli pro sebe?
4: Že máme zatleskat třeba po vystoupení.
6: Telefon se nemá používat, nebo se aspoň vypnout zvonění.
7: Nemělo by se v divadle jíst ani pít.
8: Tak zkusíme nějaký QR kód, třeba tady vpravo.
2: A to už ve foaje Kroměřížského domu kultury s ředitelem Pavlem Sedláčkem zkoušíme, jak funguje vítězné dílo.
8: Já to zesílím. A tady vlastně vidíme, že kde netleskáme. Tleskat není normální výdelně.
2: Ten projekt běžel rok. Změnilo se za tu dobu chování dětí při dětských představeních tady?
8: Změnilo. A hlavně se změnilo v tom tleskání. Vadil nám docela mobil, protože jsme si všímali zhora, že prostě svítí ty mobily, to ruší strašně lidi. To si neuvědomali několikrát i paní učitelky, že někdy, ale i paní učitelky se polepšily.
2: Výstava bude k vidění v Domě kultury do konce června. Návyky správného chování stovek dětí díky projektu Tleskat je normální určitě vydrží déle. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.

0: Takhle to rozjel v pohodovém ránu Karel Zich. Ještě vám zahraju Petru Černockou anebo Pavla Nováka, ale hlavně vám povím, co vás ještě čeká. Po deváté tandem Jana Rosáka, hostem bude zpěvačka Marcela Holanová, po desáté Otanuc a Jiří Vejvoda s chemikem Josefem Koupkem v kavárně Bohemia a od 11 hodin Kolotoč, který vám tentokrát nabídne Jana Chládková. Já se loučím a přeji pohodový den.
1: Pohodové ráno a Václav Žmolík.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpěvačka Marcela Holanová slaví v těchto dnech své 75. narozeniny. Při této příležitosti nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná, a my přejeme Marcele Holanové všechno nejlepší.
2: Tandem. Hezký den přeje vám všem, kdo jste si tandem naladili, Jan Rosák. Dnes je se mnou ve studiu zpěvačka, kterou známe jako velmi sympatickou ženu, a protože její pěvecký projev tak trochu evokuje italské zpěváky, tak tam někde určitě bude i velmi temperamentní přístup k životu. Mám rád její zpěv, ale když si představím, že by mě třeba někdy, když začne svítat, sdělila svým charakteristickým hlasem už je tu ráno, tak to bych jí možná i ublížil. Tohle to si můžu dovolit, protože se dost dlouho známe. Vítám zpěvačku Marcelu Holanovou. Marcelku, já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, Jiníčku.
2: Já myslím, že takhle svoje partnery nebudíš, viď?
3: Určitě.
2: Ale už je tu ráno.
3: Ne.
2: Navíc teď už jsme snad všichni vzhůru, teď myslím mě i naše posluchače, takže si klidně a rádi tvoje ráno dáme.
4: Tandem Jana Rosáka.

0: Tahle ta písnička Ráno, to jsem teda vážně nevěděl, Marcelko, že je poměrně dost už jaksi letitá na rozdíl od tebe. To si musela zaspívat v 5 letech snad.
1: To jsi úžasný.
0: No, v roce 1985 spatřila světlo světa. No, ale víš co, my se vrátíme ještě o pár let zpátky a to do doby, kdy Marcelka Holanová spatřila světlo světa. Narodila jsi se v Praze, viď?
1: Narodila jsem se v Praze.
0: Ano. A ty jsi v Praze celou dobu žila, nebo jsi někam taky občas někam odjížděla třeba na pár let? Ne.
1: Ne, já jsem žila jenom v Praze.
0: Pořád jsi v Praze?
1: Pořád jsem v Praze.
0: A do jaké rodiny ses narodila, prosím tě? To je věc, kterou asi ne úplně vím.
1: Do slušný rodiny, myslím. Jsem se narodila.
0: Je mi jasný, ale má něco tvoje rodina společného? Holanová je tvoje rodný jméno, ne?
1: Maminčino, tak no. jako jsem z rodiny Holanů. A jestli narážíš na špeditérskou firmu Holan?
0: Ne. Narazil jsem na básníka teď spíš.
1: No básník by možná byl lepší,
0: jo,
1: než...
0: A ne?
1: Ne,
0: ani špeditéři, ani básníci?
1: Špeditéři, jo. A jestli tady můžu říct takovou humornou věc, po revoluci za mnou přišel štáb televizní a říkali mi, vy určitě patříte do té rodiny. Já jsem říkala, no maminka mi řekla, že jo. Takže, protože se mi nelíbí ten vysílač na Žižkově. Mm. Teď samozřejmě tu špeditérskou firmu převezmu, tak tu věž nechám zbourat, nechám to odvíst. A představ si, že se mě ozvala Marcela Holanová, manželka jednoho kameramana, kterýho nebudu jmenovat z televize.
0: No.
1: A řekla mi, tak já jsem jako hlavní dědic. A teď...
0: Té firmy, jo.
1: No.
0: A bourat se nebude.
1: Bourat se nebude a že mě budou měřit zápěstí kvůli kotníky a takhle. No úplně byla hysterická z toho.
0: Takhle počkej, jestli opravdu patříš do té rodiny.
1: No, ale my jsme tam fakt patřili. Aha. A moje máma řekla, prosím tě, já s tím nechci mít nic společného.
0: Měřit se nebude.
1: Nebude se měřit nic. Je. A byla to docela škoda, protože si myslím, že bych si fakt opravdu pomohla.
0: Já myslím, že už si to Marcelko oplakala, víš.
1: Já to už jsem neplakala, protože pro mě byla podstatná ta máma, ten její názor.
0: No,
1: takže.
0: Jasně,
1: ale ta Marcela, vím, že byla z toho velmi rozhozená, když jsem jí vyprávěla o tetě Julince a tak to velmi bystřila, protože Julinka byla z té rodiny, že? A já, když jsem byla malá, tak jsem u tety Julinky bydlela, že? A to si teda moc nelíbilo. No a potom se to ještě dozvěděl děda, který žil ve Švýcarsku a velmi se zlobil, proč neprozradili, že mají v rodině takovou zpěvačku.
0: No prosím, pyšný by mohli být.
1: Pyšný.
0: Počkej, ale prosím tě, vrátíme se ještě trošičku zpátky, kdy jsi ještě nebyla taková slavná zpěvačka. Zpívala jsi vážně už od dětství? Tak jsi pospívala pořád?
1: Já jsem zpívala.
0: Nechtěla se být nic jiného než
1: ne.
0: zpěvačka? Vážně?
1: Mm.
0: A šlo ti to teda tím pádem asi už od dětství?
1: Tak snad mi to šlo, ale hlavně zase zatím stála ta moje maminka, která jako už to nemohla vydržet, že já takhle pořád doma prospěvuju a potravuju.
0: Tak víš, jsou dva případy, kdy to nemůže vydržet maminka, protože ta dotyčná holčička vyspěvuje a nejde jí to, což je ten horší případ. A potom ten druhý případ, kdy vyspěvuje a jde jí to, což se taky nedá vydržet, protože doma je to škoda. Aby se to neprodalo někam, kde se to může rozvíjet. A jenom, tak to byl ten tvůj druhý případ.
1: No ale moje maminka neměla vůbec hudební sluch, takže...
0: Ona to nepoznala?
1: Ne, ona nevěděla, jestli je to v pořádku, takže mě odvedla k panu profesorovi Kočimu a ten jí řekl, má talent, ale musí se učit jako...
0: Počkej, to byl Přemysl Kočí?
1: Přemysl Kočí.
0: Ano,
1: tam jsme
0: byli.
1: Takhle, až ono
0: poznal
1: takhle,
0: to?
1: Poznal to, řekl, není to operní typ.
0: Je to mikrofonní typ,
1: talent má, ale musí ho rozvíjet, musí jako... No a ten moment moje máma věděla, že teda...
0: Je to hotovo.
1: Počkej,
0: já si tě takhle teď měřím, jak u toho mikrofonu, jak ti to vypadá. Seš mikrofonní typ, je to jasný, jdeme dál.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního Tandemu je zpěvačka Marcela Holanová. Marcelo, co ti v poslední době tak třeba udělalo radost, že jsi se vážně zaradovala, že jsi třeba si viděla něco hezkého v kině, nebo v televizi, nebo slyšela si skvělou nahrávku, nebo výborný koncert tady byl třeba?
2: Tak například včera jsem si pustila super film, který jsem viděla asi před 62 lety.
1: Promiň, co to tady plácáš?
2: To je
1: prenatální, tohle to záležitost nějaká.
2: Ne, opravdu jsem včera viděla film, který se jmenuje Rose. Je z roku 79. Viděla jsem ho jednou v kině a od té doby samozřejmě už nikdy. A dneska jsou takové možnosti, že můžeš na tom internetu cokoliv. Takže můj kytarista mi ten film přivez a já jsem se teda opravdu velmi kochala, protože to je hudební film, hraje tam Bette Midler a navíc tam zpívá, to je teda boží.
1: To je její příběh, Bette Midler?
2: Není to její příběh, já mám pocit, že to je příběh Janis Joplin.
1: Jo, takhle to je příběh Janis Joplin. Promiň, já ten film neviděl, takže pro mě říkáš úplné novinky. A je to síla, jo?
2: Je to velká síla, no.
1: No počkej, ale Janis Joplin, ta měla bouřivý život a takovej, neskončila dobře.
2: No, tahle neskončila dobře, ta Rose.
1: No.
2: Umřela na jeviště, to bych si moc přála takovýhle konec.
1: Ale
2: tak určitě, to je nejlepší, podívej se, dáš tam ten poslední krásný tón a šlehne to s tebou, co víc si můžeš přát.
1: Já nevím, já bych nerad teda umřel na jevišti, člověče. Já radši v postýlce.
2: Nebo při tenisu, jak tě znám.
1: Při tenisu, no tak to by mě docela mrzelo, že bych nedohrál ten gem, víš.
2: Jako to bys musel vyhrát, víš, jako že by...
1: Ano, vyhrát a v tu chvilku, když sedeme k síti takhle rozžehnat se soupeřem, tak by to se mnou seklo.
2: No, nádherný.
1: No, tak možná. Ale tak, až mi bude 95.
2: No tak to samozřejmě, že
1: to ty
2: ne.
1: Taky ne.
2: No, teď je to krásný. Dneska se všechno posouvá, máme spoustu možností.
1: Ale já si myslím, že...
2: Jak ta medicína jde dopředu, tak si myslím, že to je úžasný.
1: Říkal si, že se dožijeme v pohodě 130 let. A...
2: Jo.
1: No, že ta medicína nás k tomu prostě donutí.
2: Až to.
1: Ale takže Rose, prosím tě, je to pro tebe jaksi předobraz toho, jak by se mohlo zpívat a mělo zpívat, ale nemělo by se končit takhle. Asi,
2: no, tak tam byly drogy a hodně pití, takže tak to ne, to určitě ne. To není,
1: to ti nehrozí,
2: to není moje parketa.
1: Ne, já si myslím. Žiješ zdravě?
2: Já si myslím, že žiju zdravě, no.
1: Tak vypadáš dobře.
2: Jo.
1: Nevypadá to, že by si měla za sebou nějakou kariéru drogové závislosti? Ne, nic takového ne.
2: Já se toho strašně bojím.
1: To je správný. Ano, ten strach. To je taková profilaxe výborná, správně.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Za chviličku si popovídáme o současné koncertní činnosti Marcely Holanové, ale byla by škoda vynechat ty začátky, které byly určitě krásné, protože byly plné naděje, jako jak to hezky dopadne. A ono to

0: nejedlého.
1: Tak, nikdo nejedlého. Ty no. Jsi musela taky zpět? Nevím.
0: Ne, my jsme měli šatičky, ale ze zelená ti tam trošku potom mozek, tak. Radši pryč byl tam tať. A tak jsem si říkala, tak to tady zkusím. Tak jsem šla na zkoušku. Byl tam Arnošt Pátek, tenkrát ještě Pjaček.
1: Pjaček, ano.
0: Ano. No a já jsem jako nějak vyhrála ten konkurs.
1: Kolik vás tam bylo?
0: Asi 3.
1: I tak dobrý.
0: Já si to nepamatuju. Ale i tak dobrý.
1: No jasně. No a Karel ti...
0: Já jsem vůbec nabídl, netušila jsem, kde pak, to takhle nebylo. My jsme zkoušeli v takovém klubu, který se jmenoval Dčko, byl slavný klub.
1: To bylo na Vinohradský.
0: Na Vinohradský, no, teď je tam banka. No. Takže tam jsme zkoušeli a já jsem zpívala se sestrou Arnošta a sedíme na tom pódiu a Arnošt říká, hele, holky, dneska přijde jeden strašně důležitý pán z televize, tak nějak se jako snažte, protože to záleží na tom, jestli nás jako veme a neveme. No. A přišel pan Číp.
1: Jo, počkej, on s váma nehrál v té kapelce Faraonu?
0: Ne.
1: Ale když on ve Faraonu hrál, ne?
0: No, ale to jsem tam nebyla já, to když tam byl Schellinger.
1: Aha, čili on potom už nehrál?
0: Ne.
1: A už, ale samozřejmě, jak si komunikoval pořád s kapelou, a takže přišel se kouknout.
0: Aha. Protože psali texty s Jardou Uhlířem i pro tuhle kapel.
1: Aha. Tak.
0: A přišel se kouknout. A já si to pamatuju jako dneska, jak jsem seděla a takhle jsem šťouchala do té Evy a říkala jsem jí, tak Evičko, tak toho pána si vemu.
1: Ne,
0: jo.
1: Ne, promiň, že to tak řeknu, kecáš.
0: Nekecám. A vůbec jsem nevěděla, kdo to je, jestli někoho má. Mě to prostě jenom tak mi to jako takhle vylítlo z té pusy.
1: Toho si vemu.
0: Toho si vemu.
1: A neslyšel toho?
0: Ne. To možná byla chyba.
1: Já nevím, prosím tě, to si musíš nějak ty srovnat. Ale a za jak dlouho potom do toho jste teda fakt praštili?
0: No, to šlo docela rychle, on jako, on docela tlačil, já na pilu.
1: Prosím tě.
0: Ale já jsem byla taková mazaná, to mně se to hrozně líbilo, jak on si mě pozval, to nemůžu prásknout, že jo, protože to je veselý. Jako.
1: Zůstane to mezi náma dvěma mikrofonem.
0: No tak výborný. On si mě pozval na víno, tenkrát na Valdek, to taky už taky banka, že jo. A byl hrozně nervózní, jako já jsem říkal, co, jako já jsem dám ještě jednu dvojku. Mm-hmm. Ne, jako že bychom mohli jako jet z domů, jako k němu, do garzonky.
1: Garzonky?
0: No.
1: Fíha.
0: A představ si, Honzo, víš, proč on tam pospíchal?
1: Ne.
0: Protože se hralo derby Slavia Sparta.
1: Já to tak nějak tušil, protože ho dobře znám.
0: No.
1: A to se mi na něm líbí.
0: No, to je jako, mě to taky tenkrát přišlo
1: a
0: i humorní.
1: A ty jsi myslela, že kvůli tobě,
0: já jsem si
1: že už něčemu dojde.
0: Pak, tam nedošlo. Šlo hlavně o derby, že?
1: O derby, to je ale opravdu dobrý.
0: No, hezonký, no.
1: To je dobrý. No, ale s Karlem si myslím zažila opravdu velice úspěšnou kariéru, a to jak manželskou, tak hlavně tedy hudební, protože Karel ti napsal spoustu krásných textů.
0: No,
1: tak
0: já jsem
1: jeden
0: velmi,
1: text.
0: Pardon, velmi vděčná, protože ty texty jsou opravdu krásný, jsou ze života a myslím si, že do mě viděl jak do hubený kozy, jak říkala moje máma.
1: Tutově, a on navíc je Karel samozřejmě vtipný a umí ty slovíčka skládat.
0: Určitě.
1: K sobě. Jak říkám, poslechnem si to teď v jedné písničce. Takže Karel Šíp text, zpěv Marcela Holanova.
2: Tandemu s Janem Rosákem.

0: Tak, kdybych teď chtěl být škodolivě vtipný, takže řeknu, že ta písnička Já už nejsem tvá vyjadřovala v podstatě jaksi stav vašeho vztahu teď. Ne, ale ne, všechno stranou. Je to krásná písnička, je hezky zaspívaná, myslím si, že ti pořád bude dělat ozdobu tvého repertoáru, to bezesporu. Ale, no, ale tím pádem si mi taky odpověděla na to třeba, koho si vybereš z klasiků českého humoru, že to teď zrovna nebude Karel Šíp.
1: Klidně by mohl být.
0: Mohl by to být. Já myslím,
1: že s Jardou Uhlířem dělali úžasné věci.
0: To je pořád velká legrace, samozřejmě. Já Karla samozřejmě mám rád a rád ho poslouchám. Ale ty jsi mohla vybírat i z klasiků takových klasičtější a taky jsi to učinila a šáhla si před popanou Janu Verichovi.
1: To mě třeba strašně mrzí, že s tímhletím géniem já jsem nemohla se nikdy potkat.
0: Tak to mrzí spoustu lidí. Víš co, tak teď si dáme setkání s Janem Verichem, dáme si k tomu Miroslava Horníčka. No. To si my tady prostě můžeme dovolit, takže si teď pošmáknem, jo?
1: Děkuju.
2: To byl obr!
3: Obr!
2: Obrovský básník, a to je taky to jediné, co dneska můžete svobodně říct na obou polokoulích této nemocné planety. Aniž by vás tam nebo onde považovali za někoho, kdo přichází o tamtať. Můžete svobodně říct, Shakespeare byl obrovský básník. Dejte si to.
3: Můžu, jo?
2: Jste věděl, co to je za pocit říkat pravdu bez bázně a hany, dejte si to.
3: Můžu naplno, jo?
2: Naplno.
3: Naplno, hej. Shakespeare byl, aspoň jak on říká, prosím.
2: Dojal jste mě, že jste zůstal Čech.
3: No jo. Ale vysvětlete mi, jak je to možný, že tenkrát byli klauni, byli šašci a už nejsou.
2: No, já bych se nebyl tak jistý. Tedy, klauni nejsou, ale šašku je. A šaškem se může stát leckdo.
3: No jo, no.
2: Aniž by chtěl, aniž by to tušil.
3: Aniž by to věděl.
2: Klaun, no to je řemeslo, to dá práce.
3: Makačka, no jo, ovšem tenkrát byli klauni i v životě, tedy myslím v životě běžným,
2: no,
3: společenským.
2: No, protože přirozenou cestou vyvěrali z toho života. Jak víte, svět se neustále mění.
3: No, pochopitelně.
2: Svět byl daleko větší než jedno,
3: no,
2: svět je menší.
3: No, že by se srážel to.
2: No, ne, no přeci ty komunikace, ne? Tady.
3: Jo tak, ty by se to prokrátilo rychlost.
2: No, no, samo sebou, aeroplány a...
3: No jo.
2: Tenkrát, když král poslal druhýmu králi, poslal by mu vyřídil, že je vůlno, to trvalo. Pane, dneska to máte toto ví dřív, než to řeknou. Ovšem... Pravda je, že dneska nejsou tak hákliví, to je pravda. Ale rozumíte, tenkrát ten klaun měl své poslání společenské. Když tenkrát ten král vládl národu, obklopen kamarilou, odloučen od toho národa, chtěl vědět pravdu. A kdo mu tu pravdu měl říct? Rádio nebylo, noviny nebyly, kdo mu měl říct pravdu? No tak poslali klauna, klaun mu tu pravdu řekl, král ho za to nachop, protože za pravdu se vždycky platí kopancem, to je mezinárodně uznávaná valuta. Že? Král věděl, co vidět měl, klaun dostal, co mu patřilo a jelo se dále močálem černým kolem bílých skal.
3: Takže to klaunství tehdy byla, no dá se snad říct, že to byla vlastně určitá instituce.
2: Instituce kulturně politická.
3: Ovšem tedy instituce, řekl bych já, typicky středověká.
2: No já bych na tom slově středověk tolik nelpěl. Co to je středověk?
3: Co to je? Samo jméno praví, že to je střed věku mezi staro a novověkem.
2: No střed věku, já sám tedy nemám technologického vzdělání.
3: Ne.
2: Ještě oběť humanistické blbosti.
4: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem a v něm povídání, ale taky samozřejmě zpívání Marcely Holanové. Nové CDčko, ze kterého tady si hrajeme. Jsou tam sice staré fláky, jak se hezky říká, ale v novém provedení, v nové aranži, nově zahrané, nově zaspívané. Promiň, já jsem si doteďka myslel, že arytmie je něco, co jaksi je mimo rytmus. Mm-hmm. Ale ta tvoje kapela se jmenuje Arytmie Band. Jak je to myšleno?
2: Je to myšleno tak, že v době, kdy vlastně já jsem to nahrávala s tou kapelou, tak jsem měla srdeční arytmii velkou.
1: To si děláš legraci?
2: Ne. Měla jsem opravdu strašný problémy. Veliký. A já jsem prostě to natočila s těmihle problémama, pak jsem šla na operaci. Operace dopadla strašně dobře, teda úplně nejlíp, jak může. Ťuky. Takže nedám dopustit na IKEM a na tým těchto opravdu kouzelníků.
1: Tvoje kapela se pro mě mohla klidně taky jmenovat IKEM tým.
2: Co by bylo dobrý, ano.
1: IKEM band.
2: No.
1: No dobře, takže arytmie, ale to je zajímavý.
2: No a my jsme pořád jako přemýšleli, jak by se to mohlo jmenovat, až z toho vlastně takhle to ty kluci plácli. Potom kapelník se zarazil, to narazliš, já musím říkat náčelník, to je můj bubeník. A on jako říká, hele, arytmie, počkej, přesně, měl tenhle ten název, počkej, teď mi hrajeme dobře, jako rytmicky. No a na IKEMu mi vysvětlil pan primář, že to nemá nic společného jako s rytmem, že to je naopak, jako, že to je v pořádku všechno, no. To má jiný význam.
1: Teď... No ale důležitý je, že kapela vážně šlape, že jsi spokojená.
2: Já jsem strašně spokojená. No. Kapela,
1: ty jsi vybírala ty muzikanty, nebo
2: Ne. Já jsem potkala Tomáška, s kterým jsem, Tomášek je náčelník, bubeník, který hraje u Davida Kolera a my jsme spolu natáčeli v roce 2001 jedno CD, kde on točil bicí u některých písniček. A tak jsme se jako zkamarádili, že vím, že to je moc fajn kluk. A pak jsme se někde náhodou potkali a já jsem tak si posteskla a řekla jsem, já bych tak chtěla kapelu, já bych tak chtěla zpívat v živě s kapelou, mě to tak nebaví, tak lezi ty half playbacky. A on mě za dva dny zavolal a říkala mi, hele, myslela jsi to vážně? Já jsem říkala, no, tak ježišmarja, tak podeď by ne. A on mě řekl, tak už kapelu máš.
1: No tedy, no. Tak to je dáreček.
2: To.
1: A už jste si to vyzkoušeli na veřejný koncert?
2: No, to je.
1: Jaká byla odezva diváctva? To je samozřejmě důležitější ještě než tvůj pocit.
2: Toho jsem se trošku bála, protože je to samozřejmě tím, že jsou tam takovýhle muzikanti, tak jako se přitvrdilo. Ale tím, že se nezměnili tempa, neudělali se ty kraviny, které některý lidi udělají, že úplně to přearanžou tak, že se to nedá skoro ne poznat, ale oni to ty lidi prostě nemají rádi. Oni chtějí to stejný tempo.
1: Že jo, a chtějí pokud možno i tu aranž takovou, jakou znali, ano. Když byli mladí ještě.
2: Tak, oni to ctějí, oni ty lidi to ctějí, takže tady se jim to líbí, protože oni asi nevědí proč, ono to dobře hraje, ale zůstalo jim stejný tempo, stejný aranže, akorát, že to je větší mazec. Ale to jim nevadí.
1: To ne, no, mazec může být větší.
2: Mazec může být.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: No, Marcela Holanová už tady trošičku tak naťukla tu chvíli, nebo ty chvíle, kdy jí nebylo opravdu jaksi do zpěvu. A to, když zpěvačce jejího ražení, jejího charakteru není do zpěvu, to už musí být, protože Marcela se svým úžasným fondem prostě, když zaduje, tak to tedy to zní. Ale když jí není do zpěvu, to ti muselo být vážně zlé. Teda jak se to vlastně začalo projevovat, ty tvoje problémy s tím srdíčkem?
2: No bušení, z ničeho nic, jako sedíš v klidu a...
1: No.
2: No a pak se to, jako ty intervaly se zkracovaly a to už fakt bylo moc blbý, že jsem měla v autě a z ničeho nic to začalo tak strašně mlátit to srdce. Jsem nevěděla, jestli se udusím, vomdlím. Pak dostaneš strach samozřejmě, takže panika, takže tato ještě samozřejmě, no, tak jsem to řešila tímhle způsobem a zaplať pánbu, jako se to povedlo, ta operace, a ještě jsem na to mohla koukat, jsem byla při vědomí.
1: Cože?
2: No, to bylo krásný.
1: To a to ti nevadí?
2: Ne, naopak.
1: Yeah,
2: to mě se moc líbilo.
1: To já bych omdlel, takže bych nepotřeboval žádnou anestezii, omdlel je anzich, ale prosím tě.
2: No to je, oni
1: jsou to trvalo?
2: 3 hodiny.
1: To je dlouhý kino teda.
2: Dlouhý kino, a bylo tam hodně obrazovek.
1: Krvák to byl.
2: No to právě nebyl, to je
1: nebyl.
2: Zajímavý, že tam žádná
1: to bylo
2: krev...
1: laparoskopicky.
2: Oni to táhnou jako tříslama nahoru.
1: Aha.
2: Takový drátky jako. Ono to vůbec nebolí, protože to jako já jsem třeba vůbec netušila, že v těch žilách nejsou nervy.
1: Cože?
2: No, takže oni ti vlastně umrtvějí to tříslo, který naříznou.
1: No.
2: Logicky to by se...
1: No.
2: Asi se nám nelíbilo, kdyby nás někdo řezal do nožiček bez umrtvení. No, ale potom ti to prostě protáhnou takový drátky a vyvolají samozřejmě ten záchvat.
1: Ano.
2: Ten se jim ukáže na těch monitorech.
1: No.
2: A oni řeknou tak a teď to budeme takzvaně pálit. Oni to pálí nějakým způsobem, jak nerozumím tomu. Ale spalujou ten problém.
1: Hlavně, že to je pořádku.
2: Ale bylo to úžasný, takhle ti to řeknu. No. Bylo to úžasný, protože já jsem ležela. Oni takhle vedle mě byli, celý ten tým těch lidí, měli...
1: Roušky?
2: Ne, měli porty, jak Michael Jackson, což jsem si říkala, kde jsem na koncertu, nebo kde to jsem. A za nima je vlastně místnost, kde sedějí lidi pod rentgenu. Oni to vlastně přes ty obrazovky vidějí a dávají se takhle pokyny. Teď spouštějte a já na ně koukala. To bylo úžasný prostě.
1: Prosím tě, už jsem tady měl na tvém místě několik lékařů, dokonce chirurgů, operatérů.
2: No.
1: A všichni se shodli na tom, tedy svým způsobem, že si při operacích pouštějí vždycky nějakou muziku. Zněla tam nějaká muzika?
2: Ne, oni si mezi sebou půjde o nějakých dovolených, se tam vyprávěli.
1: A žádná muzika?
2: Ne, muziku tam myslím neměli.
1: To si jim nedala svoje CDčko?
2: To by to dopadlo možná špatně.
0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Marie Drahokoupilová, členka Dismanova rozhlasového dětského souboru.
3: Do paměti televizních diváků se zapsala nejen filmovými rolemi, ale také svými televizními kurzy francouzštiny, které moderovala spolu s herečkou Irenou Kačírkovou.
0: Hlas Marie Drahokoupilové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
3: V pátek 12. června to bude pořad Tandem Jana Rosáka.
0: A o den později v sobotu to bude Tobogan. A do třetice nabídneme rozhlasovou hru, kterou napsal Oldřich Knitl na motivy díla Alojze Jiráska.
3: Jmenuje se Poklad a poslouchat ji můžete v neděli 14. června.
0: Český rozhlas Pohoda,
3: písničky a vzpomínky.

0: Já pořád čekám, když se tam ozve ten God. Jak to, že jsi se rozhodla to udělat bez Gota? Nebo to původně bylo bez Gota?
1: No to právě původně bylo bez... bez
0: takhle, bez mistra.
1: Bez mistra.
0: A mistr se přidal teprve.
1: A mistr se přidal, no, jako Karel Svoboda pro mě tuto píseň napsal, já jsem ji naspívala celou, pak přijel úplně náhodou, mistr jel do Jevan a Karel Svoboda mu píseň pustil a mistr řekl, to by mohl být dobrý duet.
0: To by mohl být dobrý duet. No. Ale víš, že to všichni známe samozřejmě s tím Karlem, že jo? Tak to mi musíš prominout.
1: No ale ježišmarja, samozřejmě, no. Já jsem se taky toho trošku bála, ale protože kamkoliv přijedu, tak ty lidi to po mně chtějí. Hmm. A mistr je neustále, jak všichni víme, v Mnichově.
0: Ale no samozřejmě, a nebo v Hamburku.
1: A nebo v Hamburku, no, takže jsem si říkala, tak nebudu ty lidi šidit, nebo... Proč?
0: Děláš to rozumně. No. Prosím tě, když jsme u toho šízení, já si to slovíčko vypůjčím, nešidíš trošičku teď tenis po tom, co seš po operaci srdce?
1: No, nešidím, protože jsem i po operaci kolene.
0: Cože?
1: No, tak tenisem ku zdraví.
0: A proč to jsi se tak jako rozjela, zalíbily se ti operace, tak ještě kolínko?
1: Ne, kolínko už mám 3-4 roky zpátky. Jo, pan doktor Váchal se vyřádil.
0: Taky jsem rád a to umí. No.
1: Taky jsem byla při vědomí, taky jsem koukala hezky na operaci, viděla jsem, no mně se to strašně líbilo.
0: Neviděl jsem o tobě, jsi masochista.
1: No to je náhodou úžasný. Tak, no. Protože když něco dělám, tak to dělám pořádně, rozumíš? No. Takže když hraju tenis, tak si utrhnu samozřejmě křížový vaz,
0: ano,
1: že?
0: Jak jinak,
1: no. To je povinnost. A pak se jde kam? Jde se ke sportovnímu, samozřejmě lékaři, který ti kolínko spraví, a ne, aby ti řekl jako jiný pan profesor, který mi řekl, ale milostivá, vy jste ve vašem věku už měla sít v kavárně.
0: Hulvát.
1: A já jsem říkala, pane profesore, tam jsem seděla jako celý život. No. Teď budu s dovolením sportovat. A pan doktor Váchal pochopil, že a známe se dobře. Tak říkal, neboj, s kolínko spravíme. Takže kolínko spravil a já jsem si potom užívala ve výřivce s těma fotbalistama, víš, který on tam hezky. Tam to jede jak na běžícím pásu.
0: Takhle.
1: No jo, no nádherný.
0: Kvůli užívání s fotbalistama jsi šla na operaci. Teď už je mi to jasný. No. Takže tenis hraješ furt.
1: No.
0: Teď mi ještě řekni...
1: Špatně teda, musím říct, že ho hraju špatně.
0: Ale tak já tě viděl, já vím svý. Ale řekni mi ještě, co Kája, mladší Kája teda, senátor, daří se mu, myslím, je právník, viď?
1: On není právník, on je finanční poradce.
0: Finančník, aha. Tak já měl za to, že studoval práva, ne?
1: Studoval práva v Plzni velmi dlouho, asi 7 let.
0: Plzni.
1: Takže ono možná je lepší, že?
0: Aha.
1: No, ale on tam fakt byl 7 let.
0: Jo, takže poctivě, no. Poctivě.
1: On to měl jinak.
0: Marcela, ti přeju, ať ti to hlavně zpívá samozřejmě, ať máš radost ze svého vystupování s kapelou a hlavně z odezvy diváků. Tak to byla Marcela Holanová, která nám dneska nejenom zaspívala, ale i příjemně popovídala. Díky za tvoji návštěvu, ahoj.
1: Já strašně moc, Honzo, děkuju. A jestli můžu na závěr tobě moc poděkovat, protože to mám pořád v srdci, že ty jsi pro mě jednou v životě udělal strašně velkou
0: opravdu
1: laskavost. Ano.
0: To mi připomeň teda, protože toho není tak moc zase.
1: A pořád to mám před očima. Bylo to v Austrálii, kde jsi mě koupil pivo, ne, mě ho manžel nekoupil. Ne, že bych ho chtěla, chraň pán Bůh, chraň Bůh. Ale ty jsi na to nemohl koukat. A já, no... A řekl si, prosím tě, já ti pivo koupím. A já tě vidím, jak ty jdeš k tomu baru, protože jsi ho viděl, že on jde s jedním pivem. A ty jsi mě to pivo koupil.
0: Je, tohle mi Kara nezapomene, ale já věřím,
1: já to musím říct. Ne, udělal jsi mě velikou radost, nečekala jsem to a budu si to pamatovat opravdu celý život.
0: Tak si to pamatuj a šiř to. Jak jsi to dneska udělala přímo i v rádiu.
1: Děkuju ti moc. Ahoj.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
3: Tisíce světel tu svítí, odev

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Pane docente, naši hosté se buď rekrutují z řad lidí, které známe léta, takzvaně si je připravujeme na naše povídání v kavárně, anebo z těch, na které dostaneme čerstvý tip. Vy patříte do druhé kategorie a když jsme čenichali po informacích v Četce, trochu jsme se zděsili.
3: Vaše dílo je charakterizováno tím, že ve své vědecké práci jste se zaměřil například na aplikace nestacionární kinetiky při charakterizaci heterogenních katalyzátorů a při výzkumu mechanismu katalyzovaných reakcí. Přitom dostávám tik, když to čtu, nebo začínám být agresivní, protože mám pocit
2: vlastní nedostatečnosti,
3: prostě nemohoucnosti.
2: O co jsme přišli, že tohle neznáme?
4: Nevím, o co mnoho jste přišli, ale nevím, jestli jezdíte třeba automobilem, předpokládám, že ano. Oblast, ve které pracuji, vděčí za to, že jedno z těch slovíček, která jste četl,
3: katalyzátor,
4: se dnes dostalo do povědomí celé řady lidí, kteří předtím toto slovo neznali. A nebo když tak metaforicky, jako prostě něco, co něco urychluje. Katalyzátory se používají v automobilech odstraňování škodlivých látek. Dokonce ty moderní, které pracují v nestacionárních podmínkách, se vyznačují tím, že jsou schopny vedle sebe likvidovat tři velice nepříjemné škodliviny. Oxid uhelnatý, nedokonale spálný uhlovodíky a oxidy dusíku. Všechny tři velice nepříjemné.
2: Tak to jsme naťukli dvě slova z deseti. O to
3: nebudeme pokračovat. Jedna Američanka kdysi říkala, že její otec akademický funkcionář na nějaké americké univerzitě. Kromě toho, ale ještě také umí učit. Vy jste jednak vědec a jednak rektor Vysoké školy chemicko-technologické. Jde to dohromady, respektive takto se ptám. Ztrácí člověk na té své vědecké kvalifikaci, když dělá vysokoškolského rektora?
4: Rektor by správně podle mě neměl učit, protože toho má tolik, že pokud chodí ještě do posluchárny, kromě toho, že taky mádá, tak se dostává do těžkých časových problémů. Ale já učím rád, učím sice málo, a přiznám se, že bez kontaktu s přednášením by to bylo se mnou ještě horší.
2: Od kdy jste rektorem, na jak dlouho a proč jste o to stál?
4: Já jsem v akademických funkcích od roku 1990, čili řekněme dnes 10 let. Začínal jsem ve funkci prorektora pro zahraniční styky a v roce 1995 jsem byl pověřen výkonem funkce rektora. A po jmenování prezidentem Havlem od 1. roku 1996 jsem se stal rektorem. Vysokoškolský zákon definuje období tříleté a smí se opakovat jen jednou. Čili rektorem může být člověk maximálně 6 let.
3: To znamená, ještě 2 roky máte.
4: Ještě 2 roky. Pokud taky se dá rektor odvolat prezidentem republiky na návrh senátu vysoké školy.
3: To máte tím starosti.
2: Pane rektore, co vás ta funkce naučila? Musel jste se trochu stát manažerem, začít zacházet, to je ošklivé slovo, s lidmi jinak, než jste byl zvyklý předtím, vidět něco v globálu, upustit detail na někoho jiného?
4: Ano, já nelituju toho, že jsem ztratil přeci jenom hodně sil pro práci vědeckou i pro práci pedagogickou. Myslím si skutečně, že funkce rektora mě lecčemu naučila. Nejsme sice velkou školou, ale přeci jenom mám přes 1000 zaměstnanců, 3000 studentů. Je to styk s větším počtem lidí a člověk se musí naučit s lidmi zacházet tak, aby ho měli jakž tak rádi.
3: Dnešní hodinku v kavárně Bohemia s námi sdílí rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze blízko Kulaťáku, pan docent Josef Koubek. Vítejte u nás.
4: Dobrý večer.

0: v České republice je tuším 27, veďte?
1: Ano, přesně 27.
0: Vy jste členem jakéhosi rektorského sboru nebo společenství. Jste rektorem docela malé ve srovnání tedy s Karlovou univerzitou nebo ČVUT, tedy školy vysoké. Platí tam v tom sdružení právo silnějšího nebo právo většího? Jste spíš na okraji nebo jste v centru?
2: V tvrdém jádru, řekli by, v Evropské unii.
1: To těleso se jmenuje oficiálně Česká konference rektorů.
0: No to je tam, existuje skutečně.
1: To je název přijatý ze západoevropských zemí, kde se tyto instituce takhle nazývají se konferencemi. A platíme všichni stejnou částku vložného do činnosti této instituce.
2: Tedy školy to za vás platí.
1: Platí to za nás školy. Není to tak malá částka, abychom si ji mohli dovolit platit z vlastní kapsy. A hlavně je z té konstantní částky bez ohledu na velikost školy zřejmé i to, že práva všech vysokých škol jsou tam stejná a nezáleží na velikosti školy. Dělíme se o všechny problémy, které tam společně sdílíme, to znamená reprezentace České republiky v Evropě, ve styku se státními orgány České republiky a je tam toho dost co dělat. Mohlo by nás být tam klidně dvakrát tolik a ještě bychom všichni měli co dělat.
0: Ale morální váha takového rektora malé školy je tatáž jako rektora třeba ČVUT?
1: Tak tam samozřejmě musím přiznat, že moji bývalí kolegové, rektor malý z Univerzity Karlovy nebo pan rektor Zuna z ČVUT, byli samozřejmě ti velcí rektoři. Mm-hmm. Velká škola má i svého velkého rektora a ten velký rektor je schopen prezentovat více oborů, více studentů.
0: Vy jste byl minulý týden v Bruselu, to je město, kam se teď jezdí, dokonce na obrátku. To vyplynulo z funkce, anebo spíš jaksi z vědeckého zájmu?
1: Šlo o zasedání pracovní skupiny Konfederace evropských rektorů a téma bylo výzkum na univerzitách. Evropa se v tuto chvíli snaží nějakým způsobem mobilizovat síly, abychom se vyrovnali Spojeným státům, Japonsku, kde je výzkum přeci jenom lépe organizován, více financován a hlavně má lepší výsledky.
2: To je velké téma, jestli dovolíte, za chviličku se k němu vrátím, pánové, ale teď ještě mezi otázka. Když se mluvilo o té morální váze rektorů v konferenci, přece je to současně také tak, že při každém shromáždění více hlavého počtu lidí záleží také na osobnosti dotyčné, na tom, jak se umí prosazovat. Proč to říkám? Byl jste od malička, nebo jste se musel učit být člověkem dominantním, nebo jste spíš pasivní? Jaký jste typ?
1: Já bych řekl, že jsem se vyvíjel. Já jsem
2: odkud
1: jako,
2: kam?
1: Jako, pokud si na to ještě vzpomínám, už je to poměrně dávno, byl spíše pasivní. To nemyslím, že jsem nebyl ambiciozní, že jsem se neučil, abych měl samé jedničky a dělal rodičům radost a sám si dělal půdu pro to, abych se jednou stal slavným rektorem. Rektora, to jsem asi v té době ani nevěděl, co to je. Či na rektorování se nepomýšlel, ale od mládí jsem pomýšlel na to. Měl jsem vládí jedno velké přání, ještě ne na vědu. První moje přání bylo být slavným sportovcem.
0: Aha.
1: Dělal jsem pro to hodně, býval jsem léta, jak rád říkám, profesionálním stolním tenistou. Profesionálním, protože jsem 8 až 10 hodin denně trávil v tělocvičně, nejen za zeleným stolem, ale i při jiných doplňkových sportech.
0: Full time job.
1: Rád to říkám, profesionál, že jsem býval.
0: A taky jste byl placen za to, ne?
1: To ne. Tak samozřejmě, že ty výhody tam určité byly, protože když jsem tady v Praze hrával stolní tenis za špičkou, tedy Spartu, tak jsme samozřejmě dostávali celou řadu prostředků na to, abychom mohli jezdit po republice každý víkend.
0: A to bylo v době, které se kryje s vaším působením ve Staliňáku? Chemické závody Litvínov?
1: Do Staliňáku, takzvaného Staliňáku, dnes Chemopetrol Litvínov, jsem se dostal přes stolní tenis v podstatě. Uh-huh. V Litvínově v takzvaném Koldumě se hrál špičkový stolní tenis.
0: To už nikdo neví, co je dneska Koldum.
2: Já to vím.
1: Víte, tak to jsem rád. Já jsem tam občas ještě pořád v závodě, dnes už jako chemik, ale tehdy jsem tam byl každý večer jako stolní tenista.
2: Tohle zní skoro americky, že člověk při studiu například dělá špičkově nějaký sport a ten mu pak pomůže do prestižních ústavů nebo ke kariéře. Zvláštní. Tak. Vy nejste ke všemu Pražák, vidíte, pane docente.
1: Já jsem se narodil v Teplicích, v Praze jsem od roku 66, kdy jsem přišel na studia a už jsem se z Prahy od té doby nikam neodstěhoval.
2: Ale vy jste mi dlužen té odpovědi. Dobrá, býval jste ač ambiciózní, přece jen pasivní. Co vás donutilo umět se prosadit třeba i verbálně nebo prostě ve větším týmu lidí?
1: Tak já nechci říkat, že mě někdo přemlouval a říkal, ty musíš se prosadit, seš dobrý, my tě budeme mít jako našeho mluvčího.
2: Okolnosti nás zajímají.
1: Okolnosti v roce 90 na vysokých školách se hledali lidé, kteří by mohli nastoupit do akademických funkcí.
2: To vám bylo?
1: To mě bylo
2: 42
1: let a když jsem mohl k tomu nabídnout znalosti cizích jazyků, které se přiznám, jsem se učil proto, abych mohl jako vrcholový spoltrovec se domluvit se všemi děvčaty po celém světě.
2: Tak jsem, s pálkou i bez ní.
1: Tak jsem byl vybrán za prorektora pro zahraniční styky, což bylo v roce 90 velice důležité, protože v té době se na vysokých školách dveře netrhly. Měli jsme tady od rána do večera návštěvy z Evropy, ze Spojených států, z Japonska. A těm jsme se snažili prezentovat tuto zemi jako zemi, která měla své problémy, ale která přeci jenom má své šikovné lidi, kteří umí především ve vědě a na vysokých školách něco odvést.
0: A propos ty jazyky, co to byly za?
1: Já už dneska bohužel nemám šanci se učit ani to, co jsem kdysi uměl, nebo řekněme opakovat se. Víte, to je, jak víte, jazyky jsou nepříjemné v tom, že mají jepičí život, pokud se netrénují. Takže já už dnes komunikuji akorát v angličtině, francouzštině, němčině. A jsem tam možná i v ruštině, španělštině a italštině, ale ty tři poslední už jsou skoro zbytečné, protože naši kolegové z těchto zemí přijíždějí s tím, že umějí velice dobře anglicky. To platí o Němcích, my už dneska mluvíme málo německy, málo francouzsky, protože kolegové, nejen z univerzit, ale výzkumníci nebo i průmyslníci, přijali angličtinu za pohodlný dorozumívací jazyk.
0: Ale i tak klobouk dolů.

0: klobouk zase nahoru a můžeme pokračovat. Pane docente, pane rektore, jsme u toho výzkumu. Vy jste řekl to, co proběhlo i denním tiskem, že v Bruselu bylo shromáždění, které konstatovalo, že obecně ve výzkumu Evropa se sakramensky pokulhává za Spojenými státy a jakž tak drží krok s Japonskem. Člověku přitom běhá mráz po zádech, protože víme, že jsme malá země, nemáme ty jiné zdroje než ty mozky. A co se tedy děje u nás? Myslel jste si před těmi 10 lety, když jezdili ty návštěvy, že to bude jiné?
1: Je to smutné, že na starém kontinentě máme tyto problémy, ale já nemám proto jednoduché vysvětlení. Nemyslím si, že ve všem jsou peníze, hlavně jejich objem, ale přeci jenom v tom výzkumu je to dneska tak, že když scházejí peníze, tak nemůžeme čekat, že bude pravděpodobnost nějakých impozantních objevů nebo i technických inovací. U nás se dělá výzkum na vysokých školách, v Akademii věd a v průmyslových firmách a v některých menších inovačně zaměřených výzkumných institucích. Když se podíváte na počet výzkumníků, které mají naši sousedi už jenom v západní Evropě, anebo potom v Japonsku a Spojených státech, tak i v tom počtu je samozřejmě příčina naší neúspěšnosti. Jak naší té malé české, tak i té o trochu větší evropské.
2: České chemické, technologické výzkumnictví nebo školství má asi 200letou tradici, vidíte? Myslím, že se začalo učit 1807.
1: 1807, my jsme na to pyšní, že na škole, kterou dnes reprezentuji, byla přednesena první přednáška z technické chemie.
2: Je vlastně ta tradice jistou hodnotou
0: v tomto oboru?
2: V tomto oboru?
1: Pro mě zcela určitě a myslím, že to uznává většina lidí, že tradice na vysoké škole, ale vůbec obecně tradice, je něco, co je cítit ze země, ze vzduchu, z vody a vydrží to ještě dlouho, i když tam už potom žijí lidé, kteří jsou trochu línější, ale ta tradice tam pořád je.
0: Teď, kdybych byl Marťan, tak bych se zeptal, daří se v posledních desetiletích ve vašem oboru vyzkoumat nebo jít na kloup něčemu podstatnému v této zemi?
1: Nevím, jak úzký nebo široký si myslíte, že je můj obor. Já se přiznám, že když se představuju na letišti nebo se mě ptají, jaký je můj obor, tak říkám, jsem chemik, těm to stačí. Ale já sám nejsem schopen postihnout celou oblast chemie. Už jenom na škole, kde jsem já, jsou 4 fakulty a já se přiznám, že některé obory potravinářské chemie neznám do detailu. Neznám ani některé anorganické obory. Čili když se teď budu snažit odpovědět na to, co se za posledních 10 let vybádalo v mém oboru, tak bych se rád omezil jenom na, řekněme, organickou průmyslovou chemii anebo katalýzu, když to ještě více zúžím. Leco se udělalo. Jenom to, co dělá silnou ekonomiku, na to tato země samozřejmě zase nemá dostatek sil.
0: Ve výzkumu, myslíte?
1: Ve výzkumu. Mm-hmm. Kdybych vám třeba řekl, že,
0: aplikované
1: ano, že Československo a posléze Česká republika se velmi silně angažovala v rafinérském průmyslu. To všichni víme, že tady máme 2 rafinérie, které jsou spojené do České rafinérské, která má 49% účast zahraničního kapitálu, velkých slavných firm, a Gip, Shell a Konoko. A čili tam se rozvíjí velice úspěšně i náš průmysl.

0: České republiky s profesorem Zahradníkem odměňovali nejlepší studenty České republiky. To je cena ministra školství a byli jsme všichni nadšeni, že si dva šikovní chlapci, kteří jsou v tuto chvíli v zahraničí, vyrostli na Vysoké škole chemicko-technologické a v ústavech Akademie věd. Ti pánové, když napsali své disertační práce, dostali posudky z celého světa a speciálně ze Spojených států mě jeden posudek velice potěšil, kdy bylo napsáno, tato disertační práce, tato vaše vědecká práce, pane kolego, by ve Spojených státech patřila k 5% těch nejlepších disertačních prací. Tato práce, o které mluvím, byla z oblasti chemie a analýzy potravin.
1: Vrátí se tito chlapci domů? A je to podstatné?
0: Pokusíme se je získat zpátky. Já to udělám všechno. Teď bychom jim dali šanci, aby se mohli na špičkových světových pracovištích ještě něčemu naučit. Bude to jenom samozřejmě záležet ani ne tolik, kolik jim dáme plat měsíční, až se vrátí. To si myslím, že by se dalo ještě nějakým způsobem zařídit. Ale tito mladí lidé jsou především fandové. A ti se budou vracet domů rádi jenom tehdy, když budou vidět, že tady najdou laboratoře, kolegy, se kterými budou moci provozovat výzkum na té špičkové úrovni, na který jsou přivykli venku. A to bude obtížné. Když jsme za posledních 10 let na vysokých školách výrazně zlepšili postavení vědy, laboratoří, vybavení, všecko se zlepšilo, tak pořád ještě nestačíme na ten děsivý trend, který je na zahraničních univerzitách a na zahraničních výzkumných centrech, která ne vždycky jsou na univerzitách, někdy jsou to státní nebo národní laboratoře. Tam se skutečně ty peníze pohybují 10x na vyšší úrovni než u nás.

0: Pane docente, já bych se možná vrátil do zdí vašeho ústavu, který je slavný tím, že tam pracoval akademik Wichterle, vidíte. Myslím, že tam také působil nynější pan prezident Havel nějaký čas. Další významný chemik stojí...
1: Studák.
0: Jako laborant nebo něco takového, ne?
2: Pan prezident Havel byl u nás laborantem. Byl u nás na Vysoké škole chemicko-technologické 5 let a učil se tam řemeslu chemického laboranta.
0: Pak je docela zajímavé, že v čele Akademie věd stojí už dlouhá léta zmíněný profesor Zahradník, také chemik.
2: A taky absolvent Vysoké školy chemicko-technologické.
0: A tak dále a tak dále. Možná, že dlouhá léta byl synonymem Československa v některých zemích také velice nechválně známý produkt chemického průmyslu, ona známá výbušnina, vidíte? Jak pak se podílí tenhle váš obor na tom celkovém hrubém domácím produktu? Mohl by se podílet více anebo méně? Je to přiměřené vzhledem k tomu, jakou máme tradici, jak jsme v tomto směru jaksi silní?
2: Já jsem rád, že toho tolik víte o našich slavných absolventech a jsem i rád, že jste sám naznačil, že máme sílu v naší chemii. Je nás hodně.

0: chemiků v této zemi a hodně špičkových chemiků. Máme i značný počet studentů a já se jenom obávám jedné věci. Chemie je dnes skoncentrována, tam myslím tu průmyslovou, do velikánských celků. Žijeme v době, kdy se spojují obrovské giganty do ještě větších gigantů a česká chemie zatím stojí trochu mimo. Nemyslím si, že to je jediný důvod toho, že nejsme úplnou špičkou, ale přeci jenom toto fúzování velkých firm je dnes rozhodující.
1: Vy říkáte, že na ty rozhodující vynálezy, promiňte, že používám tohle slovo, tady není dost peněz, dost zázemí, konec konců i dost mozků, čili budeme zřejmě muset kupovat. A nebo k nám tyto nejrůznější vynálezy přijdou právě s těmi nadnárodními společnostmi sami, neboť ty to tady skoupí. Jak to bude?
0: Já se domnívám, že budou zahraniční investoři ochotni sem dávat skoro to nejlepší, co mají. To úplně nejlepší si určitě nechají doma, ale skoro to nejlepší poskytnou nám. Protože se o nás ví, že jsme slušná země se slušnou úrovní vzdělání a že, když budu mluvit o chemii, máme i slušné zázemí toho vlastního oboru. Já se nebojím, že dopadneme úplně špatně, ale budeme muset se snažit, abychom to dobré, co přes licence k nám nateče v těch inovacích a v těch nápadech, o kterých jste hovořil, abychom to tady neskazili tím, že to nebudeme umět prodat, protože dneska bohužel i výzkumník musí mít někoho, kdo to je pak nakonec schopen převíst do výroby a mít někoho, kdo to je schopen prodat. Moji slovutní kolegové z Vysoké školy ekonomické vždycky říkají, víš, dneska už vlastně něco vyrobit a vymyslet, to umíte každý, jako vás chemiku je moře, ale prodat, to je kumšt.
1: Potvrzuje tohle případ profesora Wichterleho, to, co říkáte, on přišel na geniální nápad. Vyrobil ho doma v garáži na té dětské stavebnici, čili popírá teorii o tom, že je třeba nejdřív to silně zafinancovat a pak to frčí. Je pravda, že už to nespeněžil, tak jak by eventuálně mohl, kdyby byly jiné okolnosti. O čem svědčí případ profesora Wichterleho vlastně?
0: Případ profesora Wichterleho, já jsem rád, že jste ho zmínili a já vás zvu, abyste se přišli podívat na VŠAT, ve které laboratoři pojímal profesor Wichterle myšlenky o tom, že použije nové typy polymerních látek jako materiálu pro výrobu měkkých kontaktních čoček. Taková laboratoř ještě na VŠAT je. Víte, to je přesně ten krásný případ toho, co já propaguju, ale samozřejmě si připadám si trochu, jako když někoho nabádám, že má sázet do loterie. Profesor Wichterle byl příkladem člověka, který dokázal geniálním nápadem, ale tím, že viděl hned dál do té aplikace, a on proto měl ideální předpoklady, protože vyrůstal v továrně na automobily u svého tatínka na jeho rodné Hané. Tento muž okamžitě pochopil, kam by zaprvé ta chemie, a on byl především chemik, mohla vést. Vy jste zmiňoval, že udělal tento objev ve své garáži. Ano, to je přesně to, co si myslím, že bychom se měli my, kromě toho, že budeme tím standardním postupem s velkými týmy výzkumníků hledat nějaké řešení víceméně naplánovaných projektů, že si taky občas my výzkumníci pustíme hlavou myšlenku, co kdyby mě napadlo něco geniálního, jako Otto Wichterleho.
1: Na to se ptám právě. Není k tomu potřeba trochu toho fištronu, trochu té geniality, trochu té střeštěnosti, trochu toho dobrodružného ducha přemýšlet také nad rámec momentálních výzkumných úkolů a plánovaných týmových prací?
0: Zcela určitě.
1: Vychovává k tomuhle vysoká škola?
0: Budu muset být kritický. Asi ne. Protože přeci jenom nezapomeňte, že my jsme technickou vysokou školou a ne všichni naši absolventi skončí jako ti výzkumníci a už určitě ne všichni se stanou výzkumníky typu pana profesora Wichterleho nebo jiných významných našich absolventů, kteří svými vynálezy ohromili. Ale měli bychom toto podporovat, protože jestliže tvrdíme, že nemáme peníze a skutečně jako malá země si nemůžeme dovolit do toho investovat tolik, tak budeme muset nahradit tyto peníze svým důvtipem, svými nápady, ale nespolehujeme na to, že tyto nápady bude mít každý.
1: Tohle snad vysoká škola ani nemůže učit. Třeba z mého oboru. Kompozici můžete studovat na vysoké škole, ale ti, kteří posunuli vývoj hudby dále, vždycky pak ta pravidla porušili. Nějakým tím šílenstvím, o kterém vy jste pozitivně mluvil.

0: Mohu, pánové, někam chvíličku úplně jinam?
1: Velice pane rád, rektore, jestli vás budu stačit sledovat.
0: Jaký případ disciplinárního nebo jiného charakteru, jaký nejpitoresknější případ jste musel za posledních 5 let řešit? Třeba ukradenou židli nebo drogu někde ve vrátnici nebo tak něco. Svěřte se.
1: No to je pro mě skutečně těžká otázka. Já se rád směju tolika věcem, že když teďka budu vybírat své některé zábavné příběhy, tak nevím, jestli se budou zdát zábavné vám. Já jsem na škole, kde pracuji a kde jsem vystudoval, léta patřil ke katedrálním šaškům, kteří bavili při příležitosti narozenin svých kolegů ostatní. A
0: katedrální šašek zní skoro jako církevní funkce.
1: Já jsem na tuto funkci byl pyšný a velice mě mrzí, že v tuto chvíli už, myslím, jako v posledních letech, jsem stále musel ubírat a ubírat. Já jsem naposled jako šašek vystoupil zcela improvizovaně, abyste viděli, jak to rektor má těžké. Já jsem musel oznámit v poledne své číslo. A protože v té době byla velice populární aféra prezidenta Spojených států Billa Clintona s Monikou Lewinskou, tak jsem šéfovi svého ústavu nabídl, že může do programu napsat, že v pozdních večerních hodinách vystoupí Bill Clinton s Monikou Lewinskou. To jsem netušil, že když v 6 hodin večer vyrazím do Prahy, že neseženu masku, takovou tu plastovou, Billa Clintona, protože jsem si říkal Bill Clinton, viděl jsem nedávno, jen tak jsem zahlídl někde Helmuta Kohla, viděl jsem
0: všechno. Obchody ptákoviny, že? Tam by to mělo být.
1: Tam všechno skutečně bylo. Bohužel Billa Clintona nikde neměli. Ale když jsem zahlédl...
0: A měli Levinskou?
1: Když jsem za Levinskou, taky neměli. Ta ještě tedy nebyla tak populární, oni chemici jsou pomalí, takže nestačili udělat ty plastové masky Levinské.
0: To říká kritika do vlastních řad.
1: Ale já jsem zahlédl nádhernou masku paní Thatcherové. Margaret Thatcher, mimochodem chemička, vystudovaná v Oxfordu, mi padla do oka a teď jsem si říkal, stejně nemáš vymýšlený scénář, tak... S touhle s tou maskou budeš mít úspěch. A založil jsem to všechno na tom, že Bill Clinton pověřil svou britskou kolegyni, aby ho zastoupila v Praze a vykládal jsem prostě o tom, jak Margaret Thatcherová pohrdá těmi mladými dívkami, které tahají privátní, intimní příběhy na internet, do soudních místností.
2: Já jsem si myslel, že to bude mít jinou pointu, že jste nesehnal Clintona, musel jste jít za sebe. Daleko horší varianta.
0: Poťouchá pod otázka. Vyskytlo se na vaší fakultě v posledních letech něco, co bylo veřejně pitváno jako třeba vztah studentky a pedagoga? Je už u nás harašení jevem?
1: Já teďko nechci urazit dámy, které máme v naší zemi, ale já se jich velice cením, že se nějakých zákonů okolo sexuálního harašení nedožadují příliš vehementně. Já si myslím, že máme normální dámy a že ty si s námi poradí a že nepotřebují nějakou takovouhle oficiální ochranu před harašením. Já to nechci podceňovat, ale myslím si, že žijeme v dobré symbioze muži a ženy v této zemi a že se těmi vzory ze západu okolo harašení nemusíme zabývat zatím.
2: Slyšte, když jste hovořil o britské premiérce, poznají se podle něčeho chemici vůbec? Rozumíte, matematika poznáte, myslím, dost na první pohled, nebo o počítačových odbornicích se říká, že jim hranatějí hlavy poněkud do tvaru obrazovky. Má chemik také nějaké identifikační znamení?
1: Já bych řekl, že ne a jsem rád, že se mě na to ptáte, protože jsem během vaší otázky přemýšlel o tom, jestli poznám chemika. Můžu vám říct, že často i dnes jsem velice rád, když si říkám, sakra, to je chytrý člověk. A pak on přijde a řekne, já jsem studoval chemii. Tak si říkám, no jo, tak to je tím, proto jsem mi zdal takový chytrý. Tak já to nechci teď pozlehčovat, nedají se poznat, nejsou tak vyhranění jako matematici. Ale myslím si, že chemie je jednou z oblastí lidského poznání, které je pro život dobré, protože vy se naučíte používat jak analytických, tak syntetických přístupů k řešení problémů. Chemik bourá hmatu až na molekuly a zase je zvyklý na to ty molekuly však přeorganizovat, spojovat a to je věc, která se hodí i v jiných oborech. Takže jsem poznal mnoho chemiků, kteří se uplatnili jako slušní bankéři, finančníci. Myslím, že chemie je dobré vzdělání pro něco jiného.
0: Vy jste řekl zajímavou věc, pane docente, symbioza analytického a syntetického myšlení. Umíte vy sám v nějaké transponované rovině tohle uplatňovat i v soukromí? Řešíte problémy? Rodina, oprava auta, cokoliv jiného. Umíte chladnokrevně kombinovat tyto dva přístupy také tam, kde člověk prostě emočně splane a tudíž dělá chyby většinou? To jest v soukromí?
1: Já se přiznám, že moje soukromí je teď velice jednoduché, protože já mám zlatou ženu, která se mnou nerozvádí, přestože se věnuju rodině málo. Mám dvě zlaté dcery, které dobře študují a nedělají nám starosti, ale zcela určitě používám toho analytického i syntetického přístupu k řešení svých každodenních problémů. Není to jednoduché, ten přenos z chemie nebo z nějakých těch formálních věcí do mezilidských vztahů, ale zcela určitě jsem i tyto chemické znalosti měl možnost využít.

0: Vy jste hovořil o tom, že jste úzce specializován, že už nedohlédnete ani do oblasti třeba potravinářské technologie, to znamená, že výroba sýrů vám není zcela blízká, vidíte? Neznamená ta úzká specializace také jisté omezení v tom odhalování anebo objevování dalších krás a skrytých tajů lidského života? Není ta specializace celkově zúžení života?
1: Zcela určitě. To je to, s čím zápasím, protože rád bych nejen v chemii, ale i jinde prostě dokázal rozumět daleko širšímu okolí. A máte zcela určitě pravdu, že vlastně to i profesionálně brání v některých rozhodováních. Já kdybych vám měl dneska odpovědět na otázku, která oblast lidského působení by byla nejzajímavější pro český výzkum, kdybychom měli největší šanci. Tak když zapomenu na to, že samozřejmě vlastní dítě, můj vlastní obor by mě připadal jako hodný, protože o něm hodně vím, tak potom už mám v těch všech ostatních problémy, že ta hloubka, do které jsem schopen jít v těch ostatních oblastech, je nedostatečná pro to, abych kvalifikovaně řekl, ano, toto je oblast, kam bychom v Čechách měli napřít své úsilí, abychom světu ukázali, co umíme vymyslet.
0: Tohle je strašně důležité, co říkáte. Kdo by tohle mohl dokázat?
2: Ano, kdo má provést pak tu syntézu? Kdo má tedy rozhodnout o dlouhodobém procesu, který je o penězích, o mozcích, o podmínkách? Když ani vy to nedokážete. Vysvětlujete proč?
1: Bavili jsme se společně o tom, že Evropská unie se nyní snaží mobilizovat všechny síly. Jsou ty síly roztříštěné a určitě nepříjemné je i to, že ze státních peněz je v Evropě financována jenom 1/4 veškerého výzkumu, respektive výsledků toho výzkumu. 1/4. Tudíž, kdybych měl odpovědět na to, že stát má být ten, který rozhoduje o tom, kam investovat peníze do výzkumu, tak bych byl opatrný. Výzkum typu součást výuky na vysokých školách, tam samozřejmě ono, ale v tom, o čem se tu bavíme, jestli bychom dokázali najít někoho, kdo by něco chytrého vymyslel nebo dokázal řídit poměrně velkou skupinu lidí, kteří by bádali pod jeho vedením, to jsou ti geniové a těch je málo a ty je třeba ale hledat a těm dát šanci. A já se vám přiznám, že kdybych takového mladíka nebo mladou dámu, protože já jsem velkým přítelem i našich studentek v tom, že si myslím, že jsou pracovitější, poctivější ve studiu než jejich mužtí kolegové, přestože ti oni říkají, holky, ty toho tolik zase neumějí jako my. Tak kdybych měl nějakého mladého člověka bez ohledu na pohlaví, tak bych mu dal možnost skutečně vyniknout. A o tom jsme se bavili s profesorem Zahradníkem, že když se vyskytne nějaký mladý, nadějný člověk, že nebudeme váhat, abychom mu poskytli ideální podmínky pro to, aby se mohl projevit.
0: Jedna otázka, která je naopak velice lehká pro vás. Co by to bylo, kdyby v tomto vašem oboru, to znamená v chemické technologii, mělo vzniknout něco tak významného, že by to pohnulo dějinami nebo osudem lidstva, jako by byla supravodivost, polovodiče nebo něco takového, něco strašně významného ve vašem oboru. Co by to bylo, kdyby?
1: Určitě je takových věcí hodně, ale já vám budu teď připadat jako, řekněme, neodborný vysokoškolský učitel, protože já bych neměl fantazírovat, ale fantazírovat musí každý výzkumník a musí se snažit tu svoji fantazii krotit a realizovat. Zcela určitě dnes, kdyby někdo dokázal přinutit k reagování jednu molekulu, které je na světě poměrně hodně, která je nazývána jako látka metánem, tak, aby se začaly vytvářet vazby mezi uhlíky, tak by to byl obrovský objev. Ale co se v tom už udělalo?
0: Právě to
2: katalyzátor. K čemu by směřoval? Jak bychom se o něm my dozvěděli v běžném životě?
1: V běžném životě byste se dozvěděli tak, že organická chemie je vystavěna na sloučeninách uhlíku. Jestliže bychom tedy měli tento základní stavební kámen, se kterým bychom mohli velice snadno provádět různé reakce a kombinovat tyto atomy uhlíku, tak bychom pak dnes měli možnost nahradit současný zdroj těchto vyšších uhlovodíků, kterým je ropa. To je jeden ze snů katalytiků.
0: Energetické zdroje, ano.
1: Chemie je vlastně chudinka, protože musí přihlížet tomu, jak energetici likvidují to, co nám příroda poskytla. Ty nádherné molekuly, které jsou v ropě, my je z velké části využíváme k tomu, abychom získávali energii. Stejně tak spalujeme metán. To, o čem jsem hovořil já, je ovšem využití toho základního stavebního kamene, čili atomu uhlíku se 4 atomy vodíku jako základ pro organickou syntézu.
0: A obuju se do toho, nebo budu to jíst, nebo o co půjde vlastně?
1: Nakonec taky, ale od toho metánu k tomu, abyste se do toho obil, je samozřejmě dlouhá chemická cesta.
0: Vy jste říkal, že už se na tom pracuje. Rád byste...
1: Přinutit metán k reaktivitě, ano, na tom se pracuje velmi intenzivně.
0: A rád byste v tomto oboru pracoval, nebo jste radši rektorem?
3: Ta otázka se za rok vyřeší.
1: Ta bude. Já děkuji, že jste mi pomohl, pane, protože to je přesně to, co bych odpověděl. To se vyřeší samo a já se na to svým způsobem těším, protože ještě nebudu tak star, abych se nemohl zpátky...
0: A propos, jenom detail. Je možné rychle naskočit do tohoto vlaku, který vám za těch 6 nebo možná už skoro 10 let pomalu ujížděl? Je myslím toho vědeckého výzkumného.
1: Rychle to určitě nepůjde, ale...
0: Ale jde to.
1: Musí to jít. Já se musím ještě něčím živit do zbytku svého profesionálního života.

0: Pane docente, mluví se o automobilech, které zřejmě budou pohánět baterie. Po 200 kilometrech to 15 minut budeme dobíjet a frčíme dál. Tam budou ještě katalyzátory nebo ne?
1: Tam už ne. Já se na tu dobu těším, protože nezapomeňte, že toto období je přechodné, kdy, jak říkám, chováme se ošklivě k přírodě, která nám dala možnost využívat krásné molekuly, my je spalujeme v motorech, pak se trápíme s tím, jak likvidovat tři nepříjemné škodliviny, o kterých jsme taky hovořili, oxid uhelnatý, nespalné uhlovodíky a oxid dusíku. To všechno odpadne. Já se na to strašně těším, protože dnes je automobilismus obrovskou metlou. Nejsme schopni se bez automobilu obejít a na druhou stranu nám škodí. A katalyzátory samozřejmě hodně věcí vylepšily. Já to rád zdůrazním svým studentům, kde automobilním katalyzátorům věnují malou část svých přednášek z katalýzy, že bez katalyzátorů v automobilech bychom dnes třeba v Praze už vůbec nemohli žít. Počet automobilů vzrostl v Praze úplně katastrofálně a dnes bychom s těmi výfukovými plyny bez vyčištění nemohli vůbec žít.
0: Pane docente, když v sobotu ráno rozložíte noviny, možná máte nashromážděno několik novin z celého týdne, po čem jdete? Zajímá vás svět, to znamená světová politika, nebo spíš hledáte v příloze, co je nového v Praze vůbec a v té čtvrti, kde bydlíte? Co vás vlastně zajímá, kromě vašeho oboru, a na co ještě máte čas, sílu a chuť?
1: Přiznám se, že v novinách začínám politikou. Často si říkám, a už to nebudu číst, obzvláště když jsem přítomen některým událostem a pak si přečtu v novinách, co se tam o té události píše. Ale přesto si to nedokážu odříct, je to droga pro mě. Čtu všechen tisk, který vychází u nás, čtu i některé zahraniční noviny a začínám od té politiky a velice mě baví.
0: Když jste vybaven touto zkušeností, kterou jste popsal, věříte tedy těm zprávám o jevech, při kterých jste nebyl?
1: To je velice nepříjemné, protože vždycky si říkám, tak jak to vlastně tedy ve skutečnosti bylo. Je to něco podobného, když jsem v mládí četl Tři mušketýry a po letech jsem se dozvěděl, že vlastně ta historická pravda byla trochu jiná a že to Alexandr Dima přikrášil tak, aby se to nám, pubertálním mladíkům a dívkám, dobře četlo, tak jsem byl zklamán, protože já jsem bral tento historický román, ale řadu dalších podobného typu, jako informaci o historii. To je něco podobného. Já dneska čtu politiku jako nějaký tento historický román, který je novináři přikrášlen tak, aby se to dobře četlo. Hledám si pak svoji vlastní pravdu, tu skutečnou, historickou, a není to jednoduché.
0: Jaké zpoždění?
1: S velkým zpožděním, protože právě knihy, které vycházejí o politicích, když už jsou buď to ze scény pryč, anebo zemřou, tak tam pak teprve člověk nachází celou řadu těch skutečných věcí a vysvětlení. A už je to taky zbavené toho nánosu, té nepříjemnosti, se kterou všichni politici zápasí. Pokud je politik ve funkci, musí mít image, musí mít vliv na své voliče a to potom za ta léta z toho spadne a pak se člověk dozví, jak to vlastně všechno bylo.
0: Vy máte na sobě kravatu, na které v nesčíslných řadách je napsána číslovka letošního roku 2000. Kdo vám ji dal?
1: Dostal jsem to od jedné dámy, která mi tím dělá velkou radost, protože já sice nepřikládám roku 2000 nějakou mimořádnou důležitost, ale přeci jenom se mi ta číslovka velice líbí.
0: Jste opravdu aktuálně oblečen.
2: V každém případě za roky budete muset odložit, protože bude silně demode. Děkujeme za návštěvu, jste moc laskav.
1: Děkuju vám, na shledanou.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Krásný den, vážení a milí posluchači. Ladíte Kolotoč na Pohodě a my jsme za to rádi. Co se v něm dnes dozvíte? Představíme vám v něm recept na ocet s bylinkami. V hobby rubrice si tentokrát řekneme, jak připravit váš byt či dům na přírůstek do rodiny v podobě nové kočičky. A na výlet vás vezmeme na proslulé poutní místo Mariahilf nedaleko Zlatých hor na Jesenicku. Přeji příjemný poslech, teď přichází z písní na rtech Karel Kahovec s písničkou Modřínů háj.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

Těch nabídek, no, řada a žádná znema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: A hurá na výlet! Jesenicko je magická krajina, která je kromě krásné přírody protkaná také spoutní tradicí. Jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst byste našli nad Zlatými horami, kde stával na úbočí Příčné hory od 18. století chrám Panny Marie Pomocné, kterému se podle německé tradice dodnes říká Maria Hilf. Jeho pohnuté osudy přiblížila redaktorovi Miroslavu Kobzovi znalkyně tamních pamětihodností Gabriela Kotasová.
1: My se nyní nacházíme na poutním místě Panny Marie Pomocné. Dříve se to jmenovalo Maria Hilf a tento název je i dnes jako velmi oblíbený a známý. Toto poutní místo má historii už od dob švédských válek, kdy jedna žena ze Zlatých hor utekla v požehnaném stavu právě do těchto míst před švédskými vojáky. Tady porodila syna a jako poděkování později potom byla vybudovaná kaple, později potom kostel, který sloužil po válce do nějakých 60. let. Za dob komunismu nebylo tomuto poutnímu místu moc přáno. Byly tady zákazy, aby prostě ti návštěvníci sem nechodili. Tak dlouho to vlastně pustošilo, až byl ten kostel nakonec zbourán. V roce 73 byl srovnán úplně se zemí.
2: Já si pamatuju, že tady stál zbytek té báně a že jako trampové jsme to tady chodili objíždět a vždycky nás odsud vyháněli zlatohorští policisté.
1: No to měli v oblibě, protože nechtěli, aby se prostě tady někdo scházel a podobně. Nicméně těsně po revoluci se dala dokupy parta nadšenců, kteří udělali sdružení, které se vlastně postaralo o to, aby ten kostel byl znovu obnoven. V roce 1993 pak byl vysvěcen hlavní kámen a začalo se s obnovou tohoto poutního místa a vlastně dnes slouží nejen věřícím, ale i turistům, poutníkům a návštěvníkům, aby mohli poznat tady tento krásný kraj. Tento kostel je zasvěcen Panně Marii jako ochránkyni nenarozených dětí.
2: Když se dívám, tak ten kostel byl obnoven vlastně v takové trošku netypické podobě. Ta jeho původní tvář byla, řekněme, pozdně barokní, nicméně dnes je to opravdu relativně moderní stavba. A právě my stojíme u toho pramene v jednom ze dvou ambitů, které tvoří takové nádvoří, protože když se tady konají ty velké mše, tak je to právě tady na tom nádvoří.
1: Ano, každoročně se zde konají tři takové poutě. První pout je v květnu, je to pouť rodin. Další pak v srpnu je hlavní pouť k Panně Marii a ta nejvíc navštěvovaná je pouť tří národů, která probíhá každoročně kolem 20. září a sjíždí se sem Poláci, Češi, Němci, teď v poslední dobou i Slováci, přijíždějí sem i Rakušané, takže je to poměrně dost navštěvované poutní místo.
2: Když pomineme jenom to duchovní náplň tohoto místa, tak vlastně my se nacházíme na úbočí Příčné hory a to je kopec, který má i hornickou historii.
1: Přímo tady na té Příčné hoře se dolovalo nejen zlato, ale i ruda a zlato a stříbro byly jakoby doprovodné prvky a v podstatě ta Příčná hora je provrtána jakoby ementál všemi různými směry do velkých hloubek.
2: Mně tak napadá, jestli ta voda nevytéká z některého z dolů, protože tady je spousta těch dědičných štol. Já ochutnám, jestli je zlatá. Navždy zdrav.
0: Říká spokojeně kolega Miroslav Kobza, který nás spolu se znalkyní místních pamětihodností Gabrielou Kotasovou zavedl na proslulé poutní místo Maria Hilf nedaleko Zlatých hor na Jesenicku.
3: Byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. Na zahrádce něco rila.

0: Český jazyk patří k celosvětově složitějším, a to slovem i písmem. Vždyť také časujeme, skloňujeme, používáme předpony i přípony. Není proto divu, že občas chybujeme a lingvistům vstávají vlasy hrůzou. Právě proto má v našem vysílání místo jazykový koutek. Ten dnešní připravil kolega Stanislav Jurík.
1: Z Ústavu pro jazyk České akademie věd České republiky vítám Martina Proška, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ten dnešní jazykový koutek přejde vhod těm, kteří si někdy nevědí rady s psaním čárek u výrazů jako ať či, buď nebo a podobně.
2: Ve větách jako ať už to bylo vinou stresu nebo zvýšené podrážděnosti, musel jsem to říct naplno, nebo buď je opravdu nevinen, nebo se dovede výborně ovládat, jsou větné členy spojeny takzvanými dvojitými spojovacími výrazy.
1: No a proč se těmto výrazům říká dvojité?
2: Je to proto, že na rozdíl od vět s jednoduchými spojovacími výrazy stojí spojovací výraz u každé z obou spojovaných složek. Uveďme si pro srovnání větu s jednoduchým spojovacím výrazem. Marta neslyší telefon nebo je mimo signál. A větu s dvojitými spojovacími výrazy. Marta ten telefon buď neslyší, nebo je mimo signál. Výstižně se dvojitým spojovacím výrazům říká také souvstažné.
1: A co se tím myslí?
2: Myslí se tím to, že oba spojovací výrazy mají jeden k druhému i určitý významový vztah. Ten vyplývá z toho, že se oba výrazy pravidelně užívají společně, a proto řekne-li se jeden z dvojice výrazů, vyvolá to u posluchače nebo čtenáře očekávání toho druhého výrazu. Prakticky vzato, pokud umístím do věty třeba buď, bude posluchač nebo čtenář intuitivně očekávat, že přijde ještě nebo.
1: Dvojité spojovací výrazy prostě nemohou být jeden bez druhého.
2: Ve většině případů je tomu tak. Dvojitý spojovací výraz někdy ale může být tvořen také prostým opakováním spojovacího výrazu, jako například ve větě Sako nesundal ani v kanceláři, ani na výletě, kde se u každého ze spojovaných členů opakuje spojka ani. Někdy se pomocí dvojitých spojovacích výrazů spojuje i více složek než jen dvě. V tom případě se většinou opakuje druhý

0: různé významové poměry při spojení dvojitými spojovacími výrazy, ale já bych doporučoval postupovat spíše podle pravidel českého pravopisu.
1: Martin Prošek připravil dnešní jazykový koutek o dvojitých spojovacích výrazech. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Tolik dnešní jazykový koutek a teď už další pohodové písničky, a to v podání Karla Černocha, kterého vystřídají Miluška Voborníková s Jiřím Grossmanem. Následovat bude recept na ocet s bylinkami.

0: Další využití bylinek se v kuchyních našich předků našlo při přípravě octa. Ten se vyráběl doma a ne vždy měl příjemnou chuť. Tomu ale dodávali třeba bylinky. Jak na to kolegovi Jaroslavu Hořenímu popsala etnografka a milovnice lidové kuchyně Vladimíra Jakoubějová.
1: Ovocné octy hospodyně připravovaly kvašením roztoků obsahujících cukr či kvašením ovocného vína. Ve velkých stacích a usedlostech, kde měly hospodyně více času na přípravu jídla, se ovocné octy vařily nejen z nekvalitního vína, ale i z přebytků hodně zralého ovoce nebo ovoce padaného.
2: Ocet se zkrátka dá připravit i z pokažených surovin.
1: Když náhodou dědečkovi z octova tělo víno, tedy když se včas nevypilo, což se nestávalo, a zůstalo delší dobu otevřené stát, určitě se nevylilo, to by byla škoda. Připravil se z něho ovocný ocet. Ovocné octy byly určené pro vlastní spotřebu. Vynikaly jemnou a zajímavou chutí, byly chutné a především zdravé. Barvu a aroma přebírali od použitého ovoce. Ne každý ocet však měl příjemnou chuť, proto se do něj přidávaly bylinky. Jeden takový recept dnes připomeneme, je ze starého receptáře z Vysocka. Bude to ocet z bejlí.
2: Ovocný ocet, tak to zná skoro každý, ale bylinkový ocet, ten se nám bude hodit. Bude se nám hodit na různé letní saláty a další jídla, bude chutnější určitě než ocet obyčejný a dodá těm jídlům takový ten zvláštní šmak.
1: Budeme potřebovat 5-litrovou láhev otokurek, potom 4 litry domácího ovocného octa, celerovou nať, petrželovou nať, tymián, pažitku, 2 stroužky česneku, 3 bobkové listy a 5 oloupaných malých cibulek. Do láhve otokurek vložíme po 1 hrsti celerové natě, petrželové natě a estragonu, asi půl hrsti tymiánu a pažitky. Postupně přidáváme česnek, bobkový list a cibulky a vše pak zalijeme octem. Láhev uzavřeme a necháme 1 měsíc stát. Poté můžeme jarní bylinkový ocet předsedit a používat do omáčky, do polévky nebo na salát.
0: Přiznám se, že domácí ocet jsem ještě nedělala, ale proč nevyzkoušet něco, co jsme zatím nepřipravovali. Zazní další hudební evergreeny a hned potom vám i dnes poradí Josef Černý.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: I dnes nabídneme na Pohodě užitečnou radu. V rozhlasové poradně dnes budeme řešit reklamaci těsně na konci záruční doby. Dokdy to musíme stihnout? Odpoví náš dobrý rádce Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslala paní Jarka. Opravář mi týden před koncem záruky vystavil potvrzení o neopravitelnosti podlahového vysavače. Já ale odjíždím na 2 týdny na dovolenou, takže bych ráda věděla, jestli můžu vysavač vrátit až po návratu, kdy sice bude vysavač už po záruce, ale protokol byl vystaven před uplynutím záruční doby. Paní posluchačko, odstoupení od kupní smlouvy musíte prokazatelně uplatnit nejpozději v poslední den záruky, bez ohledu na to, kdy bylo vystaveno potvrzení. Fyzické předání vysavači prodejci už je věc jiná, záleží na dohodě s prodejcem, ale rozhodně stačí až po vašem návratu.
0: Říká Josef Černý. Následují pohodové melodie v podání Petra Spáleného a Jany Robové, které vystřídá v kolotoči hobby rubrika, ve které si tentokrát řekneme, jak připravit váš byt či dům na nový přírůstek do rodiny, a to v podobě kočičky.

0: Voda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Žijete ve vícegenerační domácnosti a máte kočku? Možná, že právě k vám domů přibude brzy nový přírůstek a tak je nejvyšší čas byt či dům připravit, aby si vaše kočička na příchod čerstvě narozeného miminka bez problému zvykla. Jak jí v tom pomoci? Veterinářky Martiny Načeracké se zeptala redaktorka Jolana Nováková.
1: Co můžeme udělat pár měsíců před tím, než miminko přijde na svět?
2: Ideálně víc než pár, protože ta kočka si musí na to dítě zvyknout. Nebo musí si zvyknout na to, že jí něco jako dítě přistane doma. Budu zvát na návštěvu kamarády s dětma, nejdřív větší děti, potom menší. A pak jí můžu začít zvykat na zvuky. Můžu si stáhnout z YouTube nebo od někud pláč dítěte, které jí budu pouštět. Nejdřív potichu a pak zase víc a víc nahlas. Kdy třeba žere, a nebo když si s ní hrajou, aby to pro ní bylo spojení něčeho příjemného.
1: Já jsem někde slyšela nebo četla, že bychom taky mohli tou kočičí vůní označkovat určitým způsobem některé ty nové věci doma, nějaký nábytek, oblečení a tak dále.
2: Ano, kočky nemají rádi nové věci. To znamená, že cokoliv nového v tom bytě je irituje. A když kočce přijde něco nového a nemá to žádnou tu její značku, tak ji to ruší v tom prostředí. Takže je dobré začít dětský pokojíček připravovat už měsíce dopředu a ideálně je právě označit těmi kočičími feromony. Pro ní jsou nejdůležitější z hlediska terénu toho okolního ty, co produkují žlázky na hlavě. Jsou okolo tlamičky, před ušima, na tvářích. Vzít nějaký hadřík, otřít jí tu hlavu, pohladit jí kolem dokola a pak tím hadříkem objet rohy toho nového nábytku ve výšce kočičí hlavy, aby když ona už tam přijde, tak si řekne, aha jo, dobrý, tady už jsem byla, tady je mi to povědomé.
1: Tak a teď už se dítě narodilo, přišlo na svět, ale zatím je v porodnici s maminkou, co v tu chvíli lze udělat?
2: Přinést kočice nějaký pach toho miminka, plínku, obleček, něco. Pro tu kočku je přirozené poznávat věci po pachu. I kočky si značí teritorium svým pachem, takže pro ně je hrozně důležité seznámit se s tím tvorečkem, který domů přijde právě přes ty pachy.
1: Jak se chovat ve chvíli, kdy přineseme miminko domů z porodnice?
2: Rozhodně bych kočku od mimina neodháněla. Ona spíš bude zvědavá, co jí to domů přišlo. Kočka má ráda teplá, vyvýšená místa, což přesně bývá dětská postýlka, takže obvykle bude spát s tím dítětem v té postýlce, pokud byla dobře připravená a navykla.
1: Může se stát, že kočka tady z té změněné situace bude nějakým způsobem nervózní a třeba přestane dodržovat hygienická pravidla. Co v tu chvíli?
2: Je to možné. Najednou si nikdo nevšímá a všichni si všímají jenom toho uřvaného dítěte, které se tam vyskytlo a které jí vadí. Pokud ten člověk není ochotný vůbec žádné ústupky té kočce udělat, tak ji radši najít nový domov. Když budu dělat nějaké ústupky, tak té kočce udělám místnost, kde třeba to dítě se nebude vůbec vyskytovat. Aby ona, když nebude mít náladu, aby si mohla zalíst, aby se mohla schovat, aby mohla si vylíst někam do výšin, kde bude mít větší klid.
1: A až dítě vyroste, začne se pohybovat po bytě, tak bychom ho měli připravovat na to, jak se ke kočce chovat.
2: Tady apeluji opravdu na zdravý rozum, protože to dítě rozum nemá. A musí se mu vysvětlovat, že když chodí, tak se nemá chytat kočky za ocas, nemá jí šahat na hlavu, nemá jí honit. Doporučuji používat třeba ohrádku na to, aby ta kočka mohla být za ohrádkou a to dítě v ní a nemohlo na ní, když kočka zrovna nechce. To je jedno z důležitých pravidel. A další věc, spolu si hrát, to znamená, mám na klíně dítě, mám v ruce mávátko a mávám. Nehoním se s tou kočkou, protože když se s tou kočkou to dítě bude honit, tak ta kočka ho potom začne lovit a tam potom můžou vzniknout problémy.
0: Vysvětluje veterinářka Martina Načeracká. Ptala se jí kolegyně Jolana Nováková.
3: Posloucháte Kolotoč.
4: Magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Nečekaný dárek získal Liberecký kraj převzetím horského hotelu a vysílače Ještěd nad Libercem. Získal nejen budovu jako takovou, ale i její vybavení, mezi kterým se objevil i unikátní nábytek, známý jako H-modul, který pro Ještěd navrhl architekt Otakar Binar. Ten se až dosud považoval za dávno ztracený. Severočeské muzeum během letošního roku připraví návrh restaurátorských prací H-modulu, originálního systému hotelového nábytku, který tvořil nedílnou součást interiéru Ještědu v 60. a 70. letech minulého století. Nábytkové sestavy kombinovaly skříňky, stolky i křesla do modulárních systémů připomínajícího písmeno H. Díky tomuto řešení bylo možné efektivně vybavit netradiční, zakřivené hotelové pokoje a současně zachovat vysoký komfort pro hosty i jedinečný charakter stavby architekta Karla Hubáčka. Po roce 1989 se Ještěd dostal do privatizace a mnoho kusů unikátního nábytku bylo levně rozprodáno. Řadu unikátních kousků se podařilo zachránit a vrátit do hotelu spolku Ještěd 73, který mimo jiné stál za obnovou původního salonku, dvou pokojů i legendárních plyšových vajíček k sezení. Blíží se prázdniny, ideální čas se na Ještěd vypravit. Příjemný poslech našich dalších pořadů přeji.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Povídku Přivedla žebráka na mizinu čte Zdeněk Štěpánek.
3: Chci psát událost smutnou, ale hledí mě do ní co veselá iniciála obličej páně Vojdíškův. Obličej tak zdravě svítivý a dočervena lesklý, jako nedělní pečínka politá čerstvým máslem. A takhle k sobotě, pan Vojtíšek holil se jen v neděli, když mu bílé vousy po kulaté bradě zas řádně vyrazily, jako hustá smetana se leskly, zdál se mě být ještě hezčí. Také vlasy jeho se mi líbily. Neměl jich mnoho. Začali mu pod okrouhlou pleší na skráních a byli už přešedli, nejvíce stříbrný, nýbrž již lehínce zas dožluta, ale byli jako hedváb a vláli tak lehce kolem hlavy. Pan Vojtíšek nosil totiž čepici vždy jen v ruce a pokryl se leda, když měl přejít prostorou sluncem příliš praženou. Vůbec se mě pan Vojtíšek líbil velmi. Jeho modré oči zářily tak upřímně, celá jeho tvář byla jakoby kulatým, upřímným okem. Pan Vojtíšek byl žebrák. Čím byl předtím, to nevím, ale žebrákem musil být dle toho, jak byl po malé straně znám již dlouho. A podle svého zdraví mohl jim být ještě dlouho a dlouho, vypadal jako buk. Jak byl té doby stár, tak asi vím. Jednou jsem ho viděl, když vybelhav se drobným krůčkem svým po svatojanském vrchu vzhůru do Ostruhové ulice, přistoupil k policajtu panu Šimrovi, který opřen o zábradlí pohodlně se tu slunil. Pan Šimr, to byl ten tlustý pan policajt. Tak tlustý, že šedivý frak jeho byl pořád napuknutí a hlava jeho odzadu vypadala jako několik jitrnic vypocujících sádlo. Račte odpustit. Lesklá přilba kývala se mu na velké hlavě při každém pohnutí a když se rozběhl za některým tovarišem, který bez ostychu a proti všem zákonům přes ulici si přešel s hořící dýmkou v ústech, musil pan Šimr přilbu honem vzít do hrsti. Tu jsme se pak my děti smáli a tančili po jedné noze, ale jakmile se na nás podíval, hned zas jako by nic. Pan Šimr byl Němec ze Šluknova. Pan Vojtíšek vzal tenkrát modrou svou čepici pod levé rameno a vjel pravicí hluboko do kapsy dlouhého šedivého svého kabátu. Přitom pozdravil zívajícího pana Šimra slovy pomáhej pánbu. A pan Šimr zasalutoval. Šťastně pak vylovil pan Vojtíšek skromnou svou tabatěrku z březové kůry, vytáhl za kožené poutko svrchní dnozní a podal panu Šimrovi. Pan Šimr si šňupnul a pravil, už jsou oni taky asi hezky starý, da? Koli pak mají? Inu, usmíval se pan Vojtíšek, bude tomu už věru 80 let, co mne otec pro obveselení mysle na světlo vydal. Pozorlivý čtenář zajisté se diví, že směl žebrák pan Vojtíšek mluvit s panem policajtem jen tak po sousedsku. A tento, že mu ani nevykal, jakž by nějakému venkovanu nebo jinému celému podřízenému člověku arci najisto byl učinil. A k tomu ještě třeba si pomyslit, čím tenkrát policajt byl. To nebylo leda bylo, které číslo od 1 do 600. To byl pan Novák, pan Šimr, pan Kedlický a pan Vajze, kteří v střežení naší ulice za den se vystřídali. To byl malý pan Novák ze Slabec, který nejraději postál si před kupeckými krámy kvůli slivovici. Tlustý pan Šimr ze Šluknova, pak pan Kedlický z Vyšehradu, zamračený, ale dobrosrdečný. A konečně pan Vajze z Rožmitálu, velký, s neobyčejně dlouhými žlutými zuby. O každém se vědělo, odkud je, jak dlouho ve vojiště sloužil a kolik má dětí. Na každého jsme se my, sousedské děti, věšeli, on znal každého, muže i ženy, a matkám dovedl říci vždy, kamže se dítě jejich zaběhlo. A když roku 1844 pan Vajze následkem požáru v Rendhause vypuklého zemřel, šla mu na pohřeb celá Ostruhová ulice. On ale nebyl pan Vojtíšek arci také obyčejným žebrákem. On si ani vlastního žebráckého zevnějšku nehleděl tak přísně. Vypadal dosti čistě, alespoň na počátku tého dne. Šátek na krku byl vždy pořádně uvázán. Na kabátě byla sice někde nějaká záplatka, ale ne jako kus přibitého plechu a také ne z příliš různobarevné látky. Za týden prožebral se vždy celou malou stranou. Měl všude přístup. A jakmile zaslechla hospodyně venku jeho měkký hlas, nesla mu ochotně hned svůj troník. Troník, půl dobráku. O, to bylo tenkrát dosti mnoho. Od rána žebral až k polednímu a pak si zašel k svatému Mikuláši na půl dvanáctou. Zde u kostela nežebral nikdy. Ba on, dřepící zde žebraček, ani si nevšimnul. A pak si zašel někam se najíst. Věděl, kde po řadě mu nechají plný hrnek od oběda. Bylo co svolného a klidného v celém jeho bytí a konání. Jen hostinský v našem domě pan Hercl mu nedal nikdy troníku. Pan Hercl byl muž trochu dlouhý, trochu skoupý, ale tak to ušel. Místo penízu přesypal mu z pixly své vždy trochu tabáku. Tu pak, bylo to vždy v sobotu, měli pokaždé stejný rozhovor. Ach, pane Vojtíšku, máme to zlé časy. Baže máme. A nebudou lepší, dokud si zámecký lev nesedne na vyšehradskou houpačku. Mínil lva na svatovické věži. Přiznám se, že mě to tvrzení páně Vojtíškovo vrtávalo mozkem. O tom jsem slušným způsobem a co rozumný mladý muž, byl jsem tenkrát již 8 let star, ovšem nemohl pochybovat ani na okamžik, že zmíněný lev může právě tak jako já o pouti jít přes kamenný most až na Vyšehrad a zde si také sednout na známou krouživou houpačku. Ale jakže z toho mají vzejít lepší časy, to jsem nechápal. Byl překrásný den červnový. Pan Vojtíšek vyšel z kostela svatého Mikuláše, posadil si čepici na hlavu, co ochranu proti sálajícímu slunci, a šel pomalu přes nynější Štěpánské náměstí. U sochy svaté Trojice se zastavil a usedl na schod. Kašna za ním zvučně šplounala, slunce hřálo, bylo tak příjemno. Patrně obědval dnes někde jinde, kde stolovali až po 12. Sotva si byl usedl, zvedla se jedna ze žebraček od dveří Mikulášského kostela a šla tímtéž směrem. Té říkali baba milionová. Jiné žebračky slibovali, že pán Bůh darovanou jim almužnu zaplatí 100 000krát. A ona šla hned do milionů a milionů, a proto také paní oficiálka Hermanová, která chodila ke všem licitacím po Praze, dávala almužnu jen jí jediné. Milionová šla rovně, kdy chtěla, a kulhala, kdy chtěla. Teď šla rovně a přímo k panu Vojtíškovi u sochy. Plátěné suknice se jí kolem suchých hnátů plandaly skoro bez zašustění, do čela silně stažená modrá plachetka kývala se nahoru dolů. Její obličej byl mě vždy děsně protivný. Samá drobná vrázka jako tenounké nudličky zbíhající se ke špičatému nosu a ústům. Oči její byly žluto-zelené jako u kočky. Přistoupla až poblíž pana Vojtíška. Pochválen buď pan Ježíš Kristus, našpoulila ústa. Pan Vojtíšek kývnul na znamení, že souhlasí. Milionová usedla na druhý konec schodu a kejchla. Brr. Podotkla, já nemám slunce ráda. Když na mě svítí, já musím kejchat. Pan Vojtíšek nic. Milionová stáhla plachetku nazad a bylo vidět celý její obličej. Oči mám hourala jako kočka v slunci. Teď byly zavřeny, teď zasvítily pod čelem jako dva zelené body. Ústa její stále sebou škubala. Když se otevřela, bylo vidět napřed nahoře jediný zub. Celý černý. Pane Vojtíšku, začala zas. Pane Vojtíšku, já vždycky říkám, kdybyste chtěl. Pan Vojtíšek mlčel. Obrátil jen obličej k ní a díval se jí na ústa. Vždycky říkám, ano, ano, kdyby pan Vojtíšek chtěl, ten by nám mohl povědět, kde jsou dobří lidé. Pan Vojtíšek nic. Co pak se tak upřeně na mě díváte, ptala se Milionová po chvilce. Co pak je na mě? Ten zub. Divím se, proč máte ten jeden zub. Ach, ten zub. Vzdychla a pak dodala, to víte, že ztráta zubu znamená vždy ztrátu jednoho dobrého přítele. Už jsou všichni v hrobě, kdo mě přáli a se mnou to upřímně mínili. Všichni, jen jeden ještě zbyl. A nevím o něm. Nevím, kde je ten dobrý přítel můj, kterého mě milostivý Bůh postavil ještě na cestu života. Ach bože, já jsem tůze opuštěná. Pan Vojtíšek hleděl před sebe a mlčel. Něco jako úsměv, jako radost přelídlo obličejem žebračiným, ale bylo to ošklivé. Sešpičatila ústa. Celý obličej, jak si se jí stáhnul do rtu jako do šťopky. Pane Vojtíšku, my dva bychom mohli být ještě šťastní. Tadyhle se mě o vás pořád zdálo. Já myslím, že pánbu tomu tak chce. Vy jste tak samoten, pane Vojtíšku, nikdo vám neposlouží. Vy máte všude přízeň, máte tuze moc dobrých lidí. Vidíte, já bych se k vám přistěhovala, kus peřin mám. Pan Vojtíšek mezi tím pomalu vstával. Už tu stál rovně a pravicí si narovnával kožené stínidlo své čepice. Hrač utrejch, vyhrknul konečně a obrátil se bez pozdravu. Kráčel pomalu k Ostruhové ulici. Dvě zelené koule svítily za ním, až zmizel za rohem. Pak si Milionová stáhla plachetku až po bradu a seděla dlouho nepohnutě, snad usnula. Divné zvěsti začaly se najednou šourat malou stranou a koho se dotkli, škrabal se za uchem. Pan Vojtíšek, znělo to často v rozpravách, a za chvilku zas si slyšel, pan Vojtíšek. Brzy jsem zvěděl všechno. Pan Vojtíšek prý nebyl ani chud. Pan Vojtíšek prý měl za vodou na Františku dva domy. To prý ani není pravda, že bydlí pod hradem někde v Brusce. Blázny si dělal z dobrých malostranských sousedů a po tak dlouho nastala rozhořčenost. Muští se zlobili, cítili urážku, styděli se, že byli lehkověrní. Darebák, pravil jeden. Je pravda, rozumoval druhý, viděl ho někdo žebrat v neděli? To byl nejspíš doma ve svých palácích a jedl pečeně. Ženské ještě váhali. Dobrá tvář páně Vojtíškova zdála se jim přece příliš upřímna. Ale přišel dodatek zvěsti. On prý má také dvě dcery a ty prý dělají slečny. Jedna prý má lejtnanta a druhá chce jít k divadlu, nosí jen samé rukavičky a jezdí do Stromovky. To rozhodlo i u ženských. Takřka ve 2x24 hodinách byl osud páně Vojtíšku vzínačen. Všude ho ode dveří odbývali, že jsou zlé časy. Kde mýval obědy, slyšel, že dnes nic nezbylo. Nebo jsme chudí, měli jsme jenom hrách, to není nic pro vás. Uličníci kolem něho poskakovali a pokřikovali, domácí pán, domácí pán. Byl jsem v sobotu před domem a viděl blížícího se pana Vojtíška. Pan Herzl stál jako obyčejně v bílé své zástěře mezi domem, opřen o kamennou veřej. Mimovolně, v nevysvětlitelném strachu jakémž, jsem vyběhl do domu a skryl se za silná vrata. Kolem stěžejí jsem viděl blížícího se pana Vojtíška dobře. Čepice se mu v rukou třásla. Nepřicházel s jasným úsměvem jako jindy. Hlava byla sklopena, nažloutlé vlasy zcuchány. Pochválen buď pan Ježíš Kristus, pozdravoval obyčejným hlasem. Přitom se mu hlava povznesla. Tváře jeho byly bledy, oko jakoby dřímotou potaženo. To je dobře, že jdete, mínil pan Herzl. Pane Vojtíšku, půjčte mě 20 000. Nebojte se, že přijdete o ně. Budou na dobré hypotéce. Mohl bych teď koupit dům tady vedle u Labutě. Nedomluvil. Panu Vojtíškovi vyhrnuli se slzy náhle proudem. Vždyť jsem zavzlikal. Já byl po celý život tak poctivý. Potácel se přes ulici a sklesl u zdi pod zatáčkou k hradu. Hlavu položil na kolena a štkal hlasitě. Vrazil jsem do pokoje k rodičům, třesa se na celém těle. Matka stála u okna a dívala se přes ulici. Ptala se, co pak mu řekl pan Herzl. Hleděl jsem upřeně oknem tam na plačícího pana Vojtíška. Matka vařila právě svačinu, ale každý okamžik přistoupla také k oknu, vyhlédla ven a zavrtěla hlavou. Najednou vidí, že pan Vojtíšek pomalu se zdvihá. Rychle ukrojila krajíc chleba, položila na hrnek s kávou a spěchala ven. Volala, kývala z prahu. Pan Vojtíšek neviděl a neslyšel. Šla až k němu a podávala mu hrnek. Pan Vojtíšek se díval němně na ní. Zaplať pámbu, zašeptal konečně a pak dodal. Ale já teď nemůžu nic polknout. Víc pan Vojtíšek po malé straně nežebral. Za řekou ovšem také nemohl

0: tváře, ruce neleskly a nečervenaly se více, jako před nedávnem. Sežloutlá kůže se byla zcvrkla do šupinatých vrásek. Mám, nemám to říci. Ale proč bych to neřekl, že jsem si netroufal přímo k němu, že jsem se plížil vždy kolem pilíře, abych mu mohl čtvrteční své jmění, šajnový groš, odzadu hodit do čepice a pak rychle utéci. Pak jsem ho potkal jednou na mostě. Vedl ho policajt na malou stranu. A pak už jsem ho nespatřil nikdy. Bylo mrazivé únorové jitro. Venku ještě šero, okno samý tlustý květnatý led, v němž se oranžově odrážel svit z protějších kamen. Před domem zahrašil vozík a zaštěkali psi. Doskoč mi pro dva žejdlíky mlíka, velela matka, ale zaobal si krk. Venku stála mlíkařka na vozíku a za vozíkem stál policajt pan Kedlický. Kus slojové svíčky svítil tiše ve čtyřhrané skleněné lucerně. Cože, pan Vojtíšek? Ptala se mlíkařka a ustála ve vrtění vařečkou. Ono bylo mlíkařkám sice úřadně zapovězeno užívat vařečky na dělání smetanové parády, ale pan Kedlický byl muž dobrosrdečný, už jsem to řekl. Ano, odpověděl. Našli jsme ho po půlnoci na oujezdě vedle kanonýrských kasáren. Byl nadobro zmrzlý. A dali jsme ho do mrčí komory ke karmelitánům. Měl jen rozedraný kabát a kalhoty. Ani košile neměl.
1: Z povídek Malostranských nám dnes četl herec Zdeněk Štěpánek.
2: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Marie Drahokoupilová, členka Dismanova rozhlasového dětského souboru.
1: Do paměti televizních diváků se zapsala nejen filmovými rolemi, ale také svými televizními kurzy francouzštiny, které moderovala spolu s herečkou Irenou Kačírkovou.
0: Hlas Marie Drahokoupilové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V pátek 12. června to bude pořad Tandem Jana Rosáka.
0: A o den později v sobotu to bude Tobogan. A do třetice nabídneme rozhlasovou hru, kterou napsal Oldřich Knitl na motivy díla Alojze Jiráska.
1: Jmenuje se Poklad a poslouchat ji můžete v neděli 14. června.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

gramofonu k dobru mít aspoň jeden.

Šli bylo k smíchu všecko, chtěl bych zas ty dny znovu prožívat, za ruku jí. Se svým strýčkem z papíru čapku mít, jet tajně vozem poštovní. Prostě tak šťastně žít, jak tehdy sní.

Jen jim srazil hlavu se mnou na oslavu, sjezdil všechna zádadlí, chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem, držet ho za kapsu.

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí, chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Hitová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu před polednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Krátká znělka právě dozněla a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungelt nazvaný Rozpravy Milana Hajna. Nám všem hezkou neděli. V rozpravách se nám velice zabydlely rodinné sestavy. Přítomným divákům v Ungeltu a rozhlasovým posluchačům se to líbí, takže rodinná sestava za chvíli narukuje na scénu divadla Ungelt i dnes. Jsou to dvě dámy, dvě herečky, Marta Isová, to je dcera, a její maminka Lenka Termerová.
4: Vem si mikrofon, mami.
5: Dobrý den.
3: Ano, to děkuju. Bývá často, že dcery už dávají no, rady maminkám.
4: Ale já jsem
3: taky porušil bonton lehce, že jsem napřed řekl mladičkou dceru a poté jaksi o něco starší maminku.
4: Bo málo, ona mě měla strašně mladá.
3: S Lenkou známe strašný roky, skoro od 20 let. Já jsem tehdy byl herec Těšinského divadla, ty jsi přišla do Ostravy, prožívala s velkou lásku, která za tebou dojížděla do té Ostravy. Byl to někdejší student FAMU, pak se vzali a tady je mimo jiné výsledek. Ale výsledky jsou dva, že jo?
5: Ano.
3: Tak ale pojďme zmapovat, protože jméno Isa je u nás velmi nezvyklé. Jak to v těch rodinných vztazích je? Maurice Isa je vystudovaný režisér, přišel studovat do Prahy FAMU.
5: Ano.
3: Pak má bratra, to je taky pan Isa, a ten se věnuje čemu?
5: Bratr bohužel nežije, aha, ten problem. Vystudoval dokument.
3: Taky FAMU?
5: Ano. Tak ano, oni se ano. Tak opičejí vždycky, ty sourozenci.
4: Ty starší bratři po těch mladších.
5: No ano, oni jim tak razí tu cestu. A on vystudoval dokument a mimo to byl otec, nebo je otec Míši, Kláry a Salima, třech
3: ano,
5: dětí.
3: Takže herečka, další herečka v rodině, Klára ano. Isová, je tvoje neteř. A tvoje
4: moje sestřenice.
3: Sestřenice.
5: Ano, a Salim je takový velice šikovný a úspěšný fotograf.
3: To
5: je bratr Kláry.
3: To je bratr Kláry. No
4: a já, aby
3: má taky bratra.
4: Přesně, malé genealogické okénko. Můj bratr je Filip, toho porodila tady taky maminka.
5: Téměř v Ostravě.
4: A to je střihač, to je ten, co byl v té Ostravě. Ten je ještě o něco starší než já. A ten má další tři děti. Pěkně se nám
3: takže
4: to rozrůstá tady.
3: Vás je jako potomku těch dvou bratrů, co dorazili do Prahy, tak nám
5: ano,
3: přivedli
5: na
3: světku. V České republice kolik dětí? 6.
5: No, ano. Hodně. A to ještě bylo tak, že Morris, můj muž, původně měl jet do Ameriky na filmovou školu, která je velice slavná, ale měl tady dva bratrance, kteří studovali architekturu v 60. letech a ty říkali, prosím tě, proč máš jet tak daleko do Ameriky, když tady je úžasná FAMU, která je světoznámá. A maminka to zaslechla, hned se toho chytla a říkala, dobře, tak to je blízko a ještě tam máš dva bratrance, který na tebe dohlídnou. Takže místo do Ameriky, tak jel do Prahy. A když se trošku hádáme, tak mi to vždycky předhazuje, že mohl být v Americe.
3: No a Isa, prosím tě, je časté jméno v Syrii? Jako u nás Novák nebo Dvořák, když je tady ten Samer Isa, populární zpěvák, to není přízeň už, ne?
4: To není přízeň, ne, to není přízeň.
3: Ty se lehce distancuješ, ne?
4: Ne, konstatuju.
5: Ale není to přízeň.
4: Ale spíš to vypadá, že Isové ze Sýrie, kterých není za stolik, všichni nějak tíhnou k České republice.
5: A znamená to Ježíš. jméno jako, Aisa, znamená jako, se čte Aisa a znamená to Ježíš, takže oni jsou vlastně Ježíšovi a Samír Ježíš je taky zpěvák.
3: No, prosím tě, ano, ale já jsem měl pocit, že v Syrii se mluví syrsky, ale byl jsem poučen svou sestrou, která se vyzná v jazycích, že tam se mluví oficiálně arabsky. A ta arabština má více druhů, je to tak?
5: Ano.
3: Nejrozšířenější je asi ta syrská arabština, pak egyptská, ale ty víš asi o tom ještě víc, než má sestra.
5: No, to nevím. Tvou sestru mám velice ráda, ona je velmi vzdělaná a strašně příjemný člověk, jako její bratr. Ale jestli o tom vím víc, to teda opravdu nevím. Jenom vím od svého muže, že je velký rozdíl mezi spisovnou arabštinou a hovorovou. Takže se může stát, jako že někdo, kdo třeba nestuduje, tak vůbec se nesetká se spisovnou arabštinou. A všichni, kteří maturujou, tak je to pro ně veliký stres, protože to je ta arabština, kterou se píšou knihy, která je v novinách, ale lidi s ní vůbec nemluví. A kolikrát je to takovej rozdíl, že vlastně někdo vůbec neví, o čem je řeč. A musím pochválit svého muže, který vládne tou spisovnou arabštinou.
3: Mm-hmm. A mimochodem vládne, dá se říct, já jsem s ním párkrát mluvil, i spisovnou češtinou.
4: Je ano. To tak, já musím říct, že s náma se doma gramatiku učil tatínek.
5: Ano.
4: Respektive ne učil, on nám ji vysvětloval.
3: Českou gramatiku?
4: Českou ano. Gramatiku. Táta je perfekcionista a když už se do něčeho pustí, tak většinou úplně chce vlastně od základu ty věci poznat a porozumět jim a on opravdu ovládá český jazyk dokonale, včetně toho, že čte poezii a ví všechno, viď, o české gramatice.
3: No to si
4: gramatice.
3: Isa zaslouží potlesk. Diváku v Ungeltu.
4: My mu to vyřídíme.
5: Dokonce,
4: třeba to uslyší.
5: Když bylo období, kdy on nemohl teda točit a musel se zabývat tou arabštinou a překladama, tak přeložil Seifertovo dílo do arabštiny. Protože ho má velice rád, tak přeložil Jaroslava Seiferta do arabštiny.
3: No a co holky, matka s dcerou, domluví se arabsky?
4: To je právě, to taky jde za tátou, protože myslím si, že ty jsi chtěla, aby nás táta velmi naučil, ale on vždycky mluví o tom, že jak ještě dokonale ovládal tu češtinu, tak tam nebyla jazyková bariéra a on říká, že mu bylo trapný, že nějaký pán přijde odpoledne domů a bude na svý děti mluvit nějakým legračním cizím jazykem, že se vlastně cítil hloupě, takže s náma mluvil česky a ani já, ani Filip a ani jeho bratr Michel, Kláru, Salima a Míšu nenaučil, takže tam to úplně usnulo. Já jsem se potom, když mi bylo asi kolem 20, tak jsem se začala učit, ale bohužel zase s tátou, takže z toho nic moc nebylo. Asi rok jsem chodila k němu na arabštinu a takovej nějaký úplný základ mám, ale není to na to, abych se domluvila.
3: Tvoje děti s panem Davidem Ondříčkem asi už neznají arabsky.
4: Bohužel ne, bohužel ne. A to jsme tátu tlačili k tomu, aby mluvil děda na holky a on je prostě nějaký zabejčený v tom.
5: To je jeho prokletí, ta dokonalá čeština asi. Já vím, že když jsme byli na koleji, tak on se vždycky chodil stříhat do Revoluční ulice a tam byl takovej holič a on mu říkal, prosím vás, kdybych nevěděl, že jste Čech, tak podle těch vlasů řeknu, že jste Ital.
3: Takže vy jste byli studentská láska, zmínila si koleje, tak až ze Sýrie a tady děvče z Hradce Králového a jedna kolej vás dala dohromady. No a vdávala ses u nás, nebo promiňte, že se furt držím té Sýrie, ale jak si je to pro nás exotika. Dávala ses tam a je tam velká rodina jako manžela?
5: Ne, brali jsme se v Hradci Králové.
3: Aha.
5: A bylo to takový...
4: Ona se hrozně směje. Já znám ty fotky z té svatby, tak se směju.
5: Taková rodinná historka.
4: Moc ne, ale jsou velice zábavný.
5: Ne, my k tomu v té době, teda, abychom se mohli vzít, tak jsme potřebovali mít štempl a dovolení i z té syrské strany. A protože tam tyhle ty věci jako byrokratický jsou na dlouhý lokte, tak to pořád jako nějak nám to povolení nešlo. A Moris mi říkal, hele, tak víš co, tak si sežeň potvrzení od doktora, že jsi těhotná, třeba to bude rychlejší. Já jsem říkal, to nikdy neudělám. A za měsíc už se tak stalo, takže jsme potvrzení jsem potřebovala. V divadle už se sázelo, jestli bude dřív teda moje dítko, anebo jestli svatba. Ale stihli jsme to v červnu a Filip se narodil v srpnu. a moji rodiče, kteří byli tolerantní a Morise měli moc rádi, tak ale říkali, hele, v tom Hradci, víte co, přijďte, dáme si krásný oběd, všecko, ale my tam teda nepůjdeme. Takže já jsem měla takovýhle břicho, paruku.
4: Blondětou paruku měla, prosím vás, pěkně. Jo.
5: A brali jsme se ráno asi mezi 8. a 9. hodinou, aby tam ještě nikdo nebyl. No a vidíte, vydrželo to. No.
3: Tak a už skončíme pomalu se Sýrií, ale pojďte mě ještě říct, Marta, jak jsem byl opět sestrou poučen, je jméno z aramejštiny. To je taky tahle lokalita, že jo?
5: Jako, ano, to je původní.
4: Tam se dokonce otce. V Sýrii jsou místa, je tam vlastně taková vesnice v horách, neuvěřitelná, krásná, jmenuje se Málula. A ta je prastará a vlastně tam se usadili ty původní křesťani, kteří ještě utíkali před Římanama. V Sýrii jsou třeba kostely v Damašku, které jsou v podzemí, protože se museli schovávat, byli pronásledovaní, takže vlastně se skrývali. A v Málule dodnes se hovoří aramejsky. To je vlastně jedno z mála míst na světě, kde je aramejština ještě živý jazyk. Mm-hmm. A ano, z aramejštiny pochází moje jméno, které je vlastně paní domu a pečlivá, což občas opakuju svýmu muži doma, aby na to nezapomněl.
3: Vida, tak takové kořeny má tvoje jméno. Mimochodem, ale existuje také slavná písnička z repertoáru Beatles, má název Martha.
4: Martha, my dear.
3: My dear, a teď si ji vychutnáme.

0: Děkuju.
1: Tu písničku si táta rád poslouchal?
0: To je tátova oblíbená, celý bílý album, na kterým Martha My Dear je tátovo oblíbený, a musím říct, že to je jedna z věcí, kterou mi do života velice silně předal, a to je opravdu hluboká láska ke kapele Beatles.
1: Přidávají se další potleskem, mě taky. Teď zachovám dekorum a budu se chvíli věnovat mamince.
2: Já jenom,
1: to komentovat.
2: Jestli můžu jenom doplnit, když jsme se rozhodovali, jak se bude jmenovat naše dítě, tak já mám babičku Martu, Morris měl babičku Martu, a protože jsme milovali Martha My Dear, což je teda pes, ale dobře.
0: To napsal Paul McCartney pro svého psa.
2: Takže tím to bylo jasný, že to bude Marta.
1: Tak tahle Marta je z uměleckého prostředí, ale to se přímo o její mamince Lence Termerové říct nedá, ty jsi z Hradce.
3: Hradec je taky umělecký prostředí.
0: Je poměrně umělecký.
1: Já jsem
0: umělecký
1: se nadal, že to doplním. A maminka snad účetní, že jo? Ano, ale tatínek byl výtvarník.
2: Ano, tatínek můj studoval keramickou školu geny. A pak byl...
1: Omlouvám se, Hradci.
2: Pak byl... Výtvarník, propagační výtvarník. Takže přece jenom, ale krásně maloval a byl nesmírně šikovný. I dělal takový jako patiny a tak. Byl hodně zručný jako manuálně.
1: A mladička Lenka tancovala, zpívala, recitovala a bylo to jednoznačné, že bude chtít studovat herectví.
2: Ano, no? Já jsem měla vždycky takový pihy a děti se mi smály, že jsem pihatá můza. Mi říkali, když jsem řekla, že budu herečkou.
1: Takže tě přijali na damu.
2: Ano. A... Já se omlouvám.
0: Tak já budu mluvit. Já ten příběh znám. Ptej se mě, ano. Milane, já to všechno za mámu můžu říct.
1: Tak ano, přijeli na damu. S kým chodila do školy?
0: Na damu.
1: Mluv za maminku.
0: Chodila s Viktorem Prajzem do třídy. Silny, Radan Rusev.
2: Martin Štěpánek.
0: Už může mluvit.
2: Jirka Štěpnička. Jarda Drbohlav, Jana Šulcová, no, Vítě Prajs, to si říkala vlastně. Ano. No, myslím, to byl fakt Jorga Kotrbová, to byl hodně silný ročník. Jako.
1: No, ale Lenka se tam velice uplatnila, no. Ty jsi hostovala už během studia na scénách pražských divadel v Realistickém, nemýlím se, snad v Činoheráku.
2: Ano, v Činoheráku mi Jan Kačer nabídl tehdy angažma, když jsme končili damu, tak on s náma dělal absolventské představení Langrovu periférii, kde jsem hrála Anči, tu hlavní roli, takže on za Kačer mi nabídl angažma, což bylo něco neuvěřitelně krásného, jako v té době ten Činoherní klub, jenomže bohužel oni měli terminované smlouvy a psal se rok 69, takže vlastně na konci toho roku ani ředitel Vostrý, ani Honza Kačer už tam nebyli, takže já jsem pak šla do Ostravy.
1: No, právě s panem Kačerem, to je tvůj osudový režisér, ano, zdá se, ano. Divadelní, do Ostravy, a to byla velká mnohaletá éra. Tam si byla, myslím, s Mrkvičkou, s Čepkem, to byla tahle velká éra.
2: Ne, já jsem se s nima vystřídala.
1: Jo, vystřídala.
2: Já jsem se s nima vystřídala právě v Činoheráku, já jsem je poznala a měli jsme se velmi rádi, jako, a oni říkali, když potom to nedopadlo s tím Činoherákem, když mě nemohli vzít, tam byl stop stav už, jak tam nebyl Kačer ani Ostrý, tak mě chtěli do Bezruče a oni říkali, běž tam, my jsme tam všichni byli, tam je to bezvadný a je to hned uhřbitova to divadlo. Nevím, co se jim na tom líbilo.
1: Tak mimochodem, to je znamenitá scéna, byť hrají už jinde i dnes. No. Takže jsi strávila několik let.
2: Sedm
1: let. A nebyl tvůj ředitel tatínek zesnulého?
2: Když jsem tam právě šla, tak byl Saša Lichý ředitel. Ano. A on i jsme hráli jeho hry vlastně. Já jsem jedna z prvních rolí, protože tam se hrálo i dopoledne pro děti, tak byl Cínový vojáček, kterou napsal právě Saša Lichý. A musím si říct, že i v té nehostinné době, konec 60. přelom 70. let, který nebyli zrovna veselý, tak on byl, nebo snažil se být hodně tolerantní a chránil nás. Jako.
1: Lenko, no a jak se přihodilo, že ty ses objevila v Ypsilonce? To už pan Kačer nemá na svědomí.
2: Má.
1: Má?
2: Má, protože já jsem měla...
1: To už byla maminka, že jo?
2: To jsem byla maminka Filipa a dostala jsem se do takový nepříjemný situace vlastně, že jsem moc jako nemohla hrát, ale o tom se tady nechci šířit. Ale právě, že jsem se vídala s Honzou Kačerem a jeho se ptal Honza Šmíd, říkal, prosím tě, já jsem slyšel od té Lence Termerové, můžu já jí nabídnout angažma? A on říkal, to víš, že můžeš, ona bude ráda, protože vůbec nic nemůže teďka. Pořídila si další dítko, teda pořídí si, protože to bylo asi v březnu a Marta se narodila v březnu, takže těsně před mým porodem. A on říkal, a co po ní můžu chtít? A on říkal, cokoliv. Takže on mě zavolal.
1: Velký klasický repertoár, najednou ta Ypsilonka úplně jiná jevištní poetika.
2: A to teda musím říct, že za to vděčím tomu Honzovi Šmídovi, že vlastně on věděl, že mám jakýsi tedy problémy, že mám jakýsi distanc a byla jsem navíc v 9. měsíci těhotenství a on říkal, v klidu si poroďte a od září budete naše. A tak se stalo, tak jsem se dostala do té Ypsilonky, kde jsem byla teda čtvrtstoletí.
1: Hrála si tam hodně a spoustu let.
2: Ano, ano.
1: Takže se nakonec zabydlela, ta politika se ti dostala do krve. Proč jsi odešla vlastně?
2: Ono to bylo vždycky hrozně těžké, protože v Ypsilonce se podařilo něco neuvěřitelného, že se tam sešla fantastická parta lidí. Myslím si, že něco podobného zažívá Marta teď v tom Davidském divadle. Že se to vždycky v tom malém divadle takhle může stát, že se to podaří. Že jo? A my jsme, tím, že to bylo divadlo zase jednoho režiséra, tak někdy se stane to, že vlastně už víš, jaká poetika tam je, už víš, co bude následovat, ale tím, že jsme byli taková dobrá parta, tak jsme nikdo nechtěli odejít. A pak se najednou přihodilo to, začal to Marek Eben, že teda dal výpověď, že bude dohrávat, pak jsem šla já a pak šlo asi 5-6 lidí, takže to taký domino. Asi nastal ten čas na změnu, já myslím.
1: No ale máš ty nejhezčí vzpomínky.
2: Určitě, určitě. To bylo jenom opravdu trošku únava materiálu, to bylo všechno. Jinak to bylo nádherné.
1: Potkala si tam báječné kolegy. Ano. Mimochodem i Lábuse a Šmicer, a to říkám proto, že k tomuto pořadu patří ukázky z archivu Českého rozhlasu. Tak teď v archivu zalovíme a najdeme tam v ukázce právě Lenku Termerovou, Šmicera a Lábuse. Natočeno 1993.
0: Jo, poznávám tě, mami.

0: sú oni. Neotevřu. Zabarikáduju se. Ať bouchají, jak chtějí.
1: Hřbito vám. Hej, otevřete. Hej, otevřete. Jménem zákona.
0: Ne, neotevřu.
2: Jak to, že neotvírá?
3: Ona otevře.
1: Hřbito vám. Na můj rozkaz okamžitě otevřete. Hřbito vám. Vylomíme dveře, jestli nám hned neotevřete.
0: Pane bože.
2: Třeba není doma.
3: Ale je, kde by byla? Vyběhla po schodech nahoru. Jsou tu jen jedny dveře, utéct nemůže.
4: Takže jsi vzpomněla, to byla krásná inscenace.
5: Ano.
4: Režíroval Josef Melč.
5: Ano.
4: Hlasy jsme poznali samozřejmě. A název?
5: Jelizaveta Bam. To byl, jak se jmenuje?
6: Charms?
5: Ne. Charms.
4: Ano.
5: To byl takový absurdní,
4: experimentální,
5: krásný ruský autor.
4: To byla svým způsobem. Ano, ano. Takže to byla vzpomínka na Lenku Termerovou před 30 lety v ukázce z archivu Českého rozhlasu. Děláš pro rozhlas dál?
5: Byly doby, kdy opravdu jsem dělala v rádiu hodně a ráda. Teďka už je to takový vlastně ne tak častý, ale kdykoliv se potkám s mikrofonem, tak jsem šťastná. Protože on teda odhalí všechno, ale zároveň ta práce je strašně intimní a krásná.
4: Tak držme palce, je to hozená rukavice. Třeba ji někdo v rozhlase zvedne. Teď se otáčím.
6: Ano.
4: Na Martu. Já. Budeme zmapovávat tvé jevištní krůčky. Tak ty jsi původně studovala konzervatoř. Dočet jsem se, důvod nebyl uveden, že si ji nedokončila.
6: Ano,
4: to byl
6: byla
4: nějaký
6: jsem
4: průšvih.
6: Vyhozena. To byl ten důvod. Byla jsem vyloučena.
4: A za co?
5: Na natáčení.
4: Aha.
6: Ale a v kombinaci s nechozením. Já jsem, no totiž Ypsilonka pro mě taky byla úplně zásadní místo, protože jak už máma mluvila o tom, že vlastně porodila mě a nastoupila tam, tak moje dětství je spojený s Ypsilonkou. Já jsem tam chodila často a ráda. Chodila jsem strašně ráda na zkoušky a ještě raději na představení. Tam bylo takové místo nahoře, to bylo ještě vlastně před velkou rekonstrukcí, kterou divadlo prošlo, ale ta stará maličká Ypsilonka, tak tu jsem měla úplně nejradši. A tam bylo vlastně nahoře nad světlama taková rampa, takový ochos nahoře a tam no, takový malinký balkónek a tam jsme my děti chodili se vždycky koukat. A já jsem třeba ve 4 letech takhle absolvovala Klímo Matěje Poctivého. Nerozuměla jsem vůbec ničemu, ale byla jsem strašně šťastná.
5: A hlavně, že do toho skočím, říkala, prosím tě, ta Jarka Krečmerová a Jirka Lábus jsou krásný, jako princezna a princ. No.
6: Je to, a to by do dneška zůstalo. Ano, Jiří Lábus byla moje první dětská láska, neopětovaná.
4: A tuší to?
6: Ví to, já jsem se mu vyznala a on mi potom napsal na školku v přírodě jako rumburak, tak to, s tím jsem hodně machrovala několik let.
4: Takže co si natáčela, nemusíme říkat, k tomu se dostaneme.
6: Jo, ne, to byla série. Já jsem právě tím, že jsem vlastně poznala divadlo v Ypsilonce, tak to byl velice specifický divadelní svět. Bylo to malinký divadlo, kde si bylo jeviště s hledištěm blízko. Ten způsob vlastně byl úplně mimo nějaký klasický uchopení. No a já jsem najednou přišla na konzervatoř, znala jsem tohle, to bylo to, co jsem si přála dělat. Ještě jsem taky viděla film Alana Parkera Fame, který je, to je film z 80. let o newyorské konzervatoři, kde studují stejně jako na pražské konzervatoři muzikanti, tanečníci a herci dohromady, ale ta newyorská konzervatoř přece jenom vypadá trochu jinak, ale já jsem si myslela, že to bude vypadat takhle. A tam je taková scéna, kdy jdou všichni na oběd a začnou muzikanti bušit příborama do stolu, tanečníci tancujou, všichni zpívají a já jsem si myslela, že takhle bude vypadat studium a pak mě zaskočilo, že to tak nebylo.
4: Důraz na předložky, a tak, že jo?
6: My jsme potom, já jsem měla profesora Františka Laurina a profesor Laurin byl opravdu tvrdej. A jeho oblíbená disciplína bylo třeba imaginární otevírání a zavírání dveří. To jsme dělali celý první ročník. Dneska už bych se na to možná dívala jinak. Možná, že dneska už by mě to bavilo, ale tehdy jsem měla pocit, že to je hodně daleko.

0: daleko od toho, co mě zajímá. A nebyla jsem tam úplně šťastná, musím říct. Mě potom...
1: Takže tě to netrápilo, že jsi odešla z té školy?
0: To trápilo rodiče, mě tolik ne. To mě trápí taky až dneska. Vlastně dneska mě to mrzí, ale...
1: No ale ty jsi přešla na Ježkárnu, tedy Ježkovu konzervatoř, a tam si studovala, jak jsem se dočet, jazzový zpěv.
0: Je to tak? Asi rok a půl nebo dva roky.
1: A zpíváš byla to... jazz někde?
0: Hodně, ve sprše, hodně. Každý den.
1: No ale tak pojďme k tvé skutečné první regulérní divadelní premiéře. Kdo tě oslovil a kde se to stalo?
0: Moje první regulérní divadelní premiéra je zase spojená s Ypsilonkou, protože má mi kolega Martin Janouš, který vystudoval alternativní loutkovou větev a byl to žák Honzy Šmída a hrál v Ypsilonce, byl tam v angažmá, tak napsal hru na základě svých zkušeností z podnájmu, kde bydlel v Pavlačovém domě s dvěma stařenkama a jedním stařečkem a všichni se společně dělili o jeden záchod na Pavlači. A v něm to zanechalo tak hluboký dojem, tenhle ten zážitek, že se z toho vypsal v divadelní hře Milada a oslovil mě a Karolínu Kajzrovou jako děti, protože žádný jiný děti než ty z Ypsilonky neznal, tak oslovil mě a Jirku Plojhara, který vlastně tehdy končil akorát konzervatoř, myslím, a nastudoval s náma tohle představení, kde my jsme hráli dvě babky a dětka. A bylo nám...
1: A kde se to hrálo?
0: Hrálo se to v Damůze, což je takovej prostor vlastně pod Damu, taková divadelní kavárna v Řetězové ulici. Tam jsme měli premiéru a to si myslím, že byla taková první regulérní moje divadelní premiéra. A potom zase... Ostrava, která vlastně mámu dala dohromady s Tomášem Tepfrem, který tam dlouho byl právě u Bezručů v angažmá taky. A tehdy otevíral divadlo Na Fidlovačce a první představení, kterým slavnostně se otevíralo, byl Šumař na střeše, muzika.
1: No ano, teď si na to vzpomínám.
0: No, že jo. Já jsem hrála jeho pátou dceru. A takhle vlastně jsem začala a Na Fidlovačce už jsem potom nějakou dobu zůstala. To byly takové moje učednické roky a hrozně ráda jsem chodila do Davidského divadla v době, kdy tam ještě zdaleka nebyl takovej nával, jako je dneska. A říkala jsem si, jo, tak tohle je divadlo, který bych jednou strašně chtěla dělat.
1: A stalo se. A ty jsi vstoupila do angažmá, jsi tam dodnes?
0: Vlastně jsem. Já jsem teď v takovém útlumovém nastavení, to je úplně vlastně čerstvý, kdy, protože taky jsem maminka a mám dvě dcery a mým dcerám je 11 a 5 a já jsem vlastně nějak tak došla do takového stavu, kdy jsem si řekla, že dokud se se mnou ještě chtějí bavit a mají chuť se mnou trávit čas, což tak tuším, že se brzy změní, jak si to tak matně pamatuju.
2: U nás
0: s mámou se to rychle vrátilo. Už se kamarádíme. Ale řekla jsem si, že bych vlastně, že poslední léta mýho života se odehrávaly ve velkým tempu. A bylo toho hodně. A já jsem zatoužila po takovým určitým zastavení a nějakým rozhlídnutí se po tom svým životě a pojmenování si toho, co vlastně chci dělat a kam ten svůj život i umělecký chci směřovat. Takže to je vlastně, tam jsem teď, takže jsem se v divadle vlastně domluvila, že nechci zkoušet žádný nový inscenace, ale mám tam tři, který hraju, tři představení, který mám strašně ráda a myslím si, že navždycky pro mě Davidský divadlo zůstane mým kmenovým souborem a že to vždycky tak budu vnímat.
1: Prosím tě, taky máš nádherné představení s Aničkou Polívkovou a to je autorské divadlo.
0: Ano, to jo, to je.
1: A to se hrajete.
0: My to hrajeme, to je úplně neuvěřitelný. My to hrajeme vlastně, teď to bude v květnu 13 let od premiéry. Hrajeme to v divadle La Fabrika a my jsme totiž s Aničkou, Anička se jako trochu taky podepsala na tom mým vyhazovu z konzervatoře, musím říct.
3: Velmi, velmi. Protože my... Já to jenom do toho glosnu, že totiž rozdíl byl v tom, oni se rozhodli. Evelina Štajmarová koupila byt a nechtěla, aby Anička tam bydlela sama, takže pozvala Martu, který bylo 17 let.
0: Evelina, mě pozvala Anička.
3: Anička pozvala, jenomže byl rozdíl v tom, že Anička v té době chodila na vysokou školu, kdy měli přednášky a nemuseli tam být každý den, ale v 17letá Marta Isová chodila na konzervatoř, kde měla být každý den. Tak to je jenom moje glosa.
0: No, je to tak.
1: Dostane,
0: nicméně, promiň. My jsme právě s Ančou spolu bydleli a byli jsme, nebo jsme pořád opravdu velký, velký kamarádky. A od té doby my se spolu kamarádíme od nějakých mých 13 a Ančiných 15 let a za tu dobu jsme prožili toho opravdu hodně. A naším snem bylo udělat společné představení v průběhu těch let, protože Anča studovala na katedře nonverbálního divadla a byla napojená hodně vlastně na takovej ten alternativní pohybovej divadelní proud, takže já jsem skrze Aničku poznala hodně lidí, kteří se zabývali tímhle a často jsme spolu improvizovali takový jako pohybový klaunský věci a během těch improvizací se narodilo spoustu postav a příběhů, který jsme si říkali, že bychom rádi jednou nějakým způsobem využili. A pak jsme byli právě na premiéře v divadle La Fabrika s Richardem Balousem, který je majitelem a ředitelem toho divadla. Myslím si, že jsem byla trošku pimplá a říkala jsem Richardovi, jo, my taky chceme s Ančou udělat představení. A Richard říkal, fakt jo, a o čem? A já jsem říkala, no o přátelství, viď Ančo? Anča tam byla taky byla pimplá a Richard...
1: To slyším poprvní, co
0: pimpla?
1: Byla?
0: Pimple, jo, já to mám strašně ráda. To vymyslel Neužil, to je Neužilův termín. To je Václava Neužila.
3: Nikdy pimplej nebyl.
0: Trochu jsem se pimpnul. Včera jsem se trochu pimpnul. No je to, když seš jako neopilej, ale takovej lehce pimplej. No, tak my jsme byli přesně takhle lehce pimplí a mluvili jsme o tom našem představení a skutečně jediná věc, kterou jsme věděli, bylo, že chceme, aby to bylo o přátelství. A to jsme Richardovi řekli, ale Richard, protože je mužčinu, tak vzal diář a řekl, tak hele, v květnu, to je za 2 měsíce, by se hodilo udělat premiéru. Tak tady máte klíče od zkušebny a zítra můžete začít. A během týdne to najednou bylo anoncovaný a začal... No a my jsme skutečně byli donuceni udělat představení a během toho zkoušení málem naše přátelství skončilo, ale obě dvě to představení milujeme a milujeme i sebe dál navzájem. A když jsme šli hrát premiéru, tak jsme si říkali, to bude průšvih, to je, teď my nemůžeme tohle nabízet normálně jako publiku, že za to bude někdo platit. Teď je to úplná blbina. A začali jsme hrát a lidi se smáli a tleskali a my jsme na sebe koukali, že to není možný, že to je nějaký omyl. No a pak jsme fakt zjistili, že se to představení lidem líbí a my ho teda úplně milujeme. Já ho mám taky strašně ráda a máme i takový party, co tam chodí třeba opakovaně, že už to viděli 4x, 5x. Tak to je krásný. To, z toho mám velkou radost.
1: Tak hurá. Dostaneme se samozřejmě k vaší práci před kamerou, ale teď je chvíle pro písničku. A ty ses objevovala často v klipech, také v písních Báry Polákové, tak my si teď jednu její píseň, v té ses objevila, pustíme. Sousedu v trávníku.

0: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, rozpravy Milana Hajna z divadla Ungeld. Mými hosty jsou dnes Lenka Termerová a Marta Isová. A pojďme, Marto, před kameru. Většina diváků, byť tvá jevištní kariéra je rovněž pozoruhodná, tě přece jen zná díky filmu a televizi, tak takový první výrazný počin tvůj.
1: No, můj první výrazný počin se odehrál díky vašemu společnému kamarádovi Vladimíru Drhovi. A já si myslím, že jemu v podstatě vděčím za svoji filmovou hereckou kariéru, protože Vláďa byl nejlepší kamarád mých rodičů už z dob studií, byl to spolužák mýho táty z FAMU a v podstatě nedílná součást naší domácnosti. My jsme s Drhou vyrůstali, Drha nás hlídal, četl nám pohádky na noc, Drha u nás bydlel de facto.
2: To byla moje nejlepší kamarádka.
1: On už bohužel tady s námi fyzicky není, ale jinak je velice silně přítomný v našem životě a na něm často myslím.
0: Ten film se jmenoval?
1: Ten film, to byla pohádka. Mm-hmm. Byla to pohádka o princezně, která nesměla na slunce. Mě bylo 15 a Drha nějak tak od, myslím, mýho dětství ve mně věřil.
2: A navíc říkal, prosím vás, ta Marta je bledá, viď? A dělá konzervatoř. Tak to je princezna, která nesměla na slunce, ta je bledá. Tak já bych chtěla, aby to hrála ona.
1: No. A vlastně aniž by mě kdykoliv, jakkoliv viděl hrát, tak mi prostě dal tuhle tu roli. Musím říct, že když tu pohádku do dneška vidím, tak se ptám, jestli opravdu dobře udělal. Ale každopádně já jsem mu strašně vděčná a myslím si, že to byla taková první věc, která mi tenhle svět otevřela, ačkoliv jsem opravdu neměla vlastně o nějakým jako řemesle a hraní před kamerou, kromě toho, že jsem milovala filmy a pořád jsem na ně koukala, tak jsem ale já nevěděla, co mám dělat, nikdo mi k tomu nic moc neřekl a máma hrála roli královny mojí matky a dělala, že ke mně nepatří, prosím pěkně.
2: Protože já jsem měla takovou zodpovědnost a takovej strach, jako aby se jí to povedlo a opravdu jsem měla trému i za ní, že jsem jako dělala, jsem si říkala, tak ona se jmenuje jinak než já, tak jako je to dobrý, nikdo si toho nevšimne. A tam chudák se v tom plácala, až se jí ujala Naďa Konvalinková hodná, která tam hrála chůvu a ta jí udělala takovou matku náhradní.
0: No ale Marto, tatínek tě taky režíroval.
1: Jo, to později potom. Vlastně táta se vrátil k režii a to byla taky pohádka, co jsme s tátou točili o Františce a neb zelených svících, myslím, že se jmenovala. Tam jsem hrála s Ninou Divíškovou a to bylo později, no, ale ten Drha to tak otevřel a s tátou jsme vlastně udělali spolu tuhletu jednu věc.
0: No a teď máš manžela.
1: Já pořád s těma rodinnýma příslušníkama a kamarádama.
0: A tam máš opravdu už efektní nádherné role. Mimochodem, ale natáčela jsi i v rozhlase a my jsme teď rozhlasový pořad, tak my si tě připomeneme. Píšeme rok 2022 a jedná se o rozhlasovou sérii pohádek Hajaja, kterou napsal Tomáš Hráliš. Čteš pohádku o gramofonové desce. Je to čtení na pokračování.
1: Na pokračování a živě.
0: To bylo živě.
1: Živě. Takže jsem věděla, že se nesmím přeřeknout. Jsem totiž poškrábaná deska s pohádkou. Poškrábala mě jehla, protože sebou vždycky trhnu, když mám začít hrát. Budu vám vyprávět o princezně Jehlence. Tedy za horami z použitých cívek, za vlnami vlnitého moře, za zátokami z lněné příze, bylo nebylo království, kterému se říkalo Vyšívané. A to proto, že všichni lidé v něm vyšívali celý den, vyšívali celou noc, někteří i ve spánku. V tom království panovali král a královna, kteří vyšívali pouze černou nití. Byli smutní, že jim nebylo dopřáno mít princeznu, která by vyšívala tak jako všichni. Roky ubíhaly a oni byli stále zachmuřenější, až se královna rozhodla požádat o pomoc čarodějku na Pálii. Ta jim řekla, že jejich přání se může kouzlem vyplnit. Přání nesmí být ale vypočítavé, varovala je. Nesmí být sobecké, jinak se splní jinak, než byste chtěli. Král a královna souhlasili, že si to tedy budou přát tak, aby si nic nepřáli.
0: Svěží rozhlasový projev Marty Isové. Lenko, pojďme zavzpomínat na tvou práci před kamerou. No, ty ses objevila před televizními kamerami už v Ostravě. Už jim Kamenný řád se jmenoval ten seriál.
2: Ano, ano. Haldy, to byl první seriál vůbec, který se tam točil, který měl tu tématiku ostravskou, pak Kamenný řád, Hranice imunity. Tam opravdu, já jsem tam hodně točila a to ještě bylo takový zvláštní, to se ještě zkoušelo. Než se šlo točit, tak se to zkoušelo jako divadlo. Takže vlastně dodělali jsme jednu věc a už se zkoušela další. A to bylo moc hezký. Ta Ostrava, to bylo období velice plodný. Vlastně.
0: No ale v Praze si taktéž nezahálela. Velmi křehké vztahy, to bylo svého času velmi populární.
2: Ano, to se dlouho, asi 6 nebo 7 let se to rodinný pouta.
0: Tam hrála s panem Kačerem, kterého
2: ano,
0: jsme zmiňovali.
2: Ano.
0: No ale nejvíce do povědomí lidí si přece jenom vešla v seriálu Žena za pultem, řekl bych. Měla jsi ráda ten seriál?
2: Ano, měla jsem ráda. To bylo v období, kdy jsem právě přišla do Prahy z Ostravy. A to byl, já si myslím, že to je takový neprávem seriál nařčený
0: jako
2: z komunistického, že to vůbec nebylo, protože...
0: Ale o tom to nebylo.
2: Ne, o tom to nebylo, protože vím, že to byla sice společenská zakázka pana Dítla, ale to byl stejná společenská zakázka, jako bylo nemocnice na kraji města, protože on měl oslavit prodavačky. A tam byl příběh komorní jedný z prodavaček. A bylo to psaný, to říkal právě pan režisér Dudek, že to bylo psaný pro Janu Hlaváčovou. A tehdy se to proměnilo, protože tam byla taková šéfová dramaturgině v televizi v té době a ona říkala, ne, Jiřina Švorcová je výborná herečka.
0: To mimochodem měla v tomhle ohledu pravdu. Dobrá
2: ano,
0: herečka,
2: byla dobrá herečka a říkala, a ona by potřebovala apolitickou roli. Což je absurdní, protože dneska je to právě kvůli jejímu jménu. Vlastně je to, říká, jo, to je ten komunistický seriál, ale právě tehdy, já si nespomenu, jak ona se jmenovala, ta dramaturgině, tak říkala, že vlastně by měla dostat roli, jako byl král Šumavy nebo něco takového. Jo? Takže vlastně kvůli tomu ona...
0: Balášová to byla.
2: Balášová, děkuji. No jo, vidíš to? To je paměť. Balášová, ano. Takže vlastně kvůli tomu to hrála Jiřina Švorcová a ne Jana Hlaváčová.
0: No a Lenka Termirová to hrála znamenitě.
2: No a Vladimír Menšík, to bylo, pro mě to bylo jako Alenka v říši divů, protože já jsem přišla z té Ostravy, kde jsem sice točila hodně, ale tam byl jako vlastně pán Řehoř, Petr Haničinec, Hanička Maciuchová, Dana Kolářová, Karolinka Slunečková, prostě a Vláďa Menšík hlavně. To bylo opravdu něco. Takže my jsme se těšili všichni na každý den toho natáčení, protože ten Vláďa, to bylo neuvěřitelný slunce a kvůli němu se ani nedalo točit, protože on vždycky povídal takové věci, že my jsme byli připraveni a teď už říkali, tak pojede Ostra. A Vláďa říkala, ještě jsem ti chtěl říct, co? A říkala, už buďte sticha. To bylo tak neuvěřitelný. To byly, krása to byla.
0: Krásná vzpomínka.
2: Ano.
1: A já teda musím do toho ještě vstoupit, protože jsme vlastně zjistili, že se kruh uzavřel, protože roli malého protivného chlapečka, který si chodí rozměnit korunu, hrál tehdy asi 6letý David Ondříček.
2: Ano. Jsme spolu hráli s mým zetěm.
0: Tak a teď si dopřejeme opět skvostnou písničku. Tobě mimochodem připomene muzikál, ve kterém účinkuješ ve studiu 2. Zazní totiž píseň z muzikálu Funny Girl.

0: A co ty hraješ v tom představení?
1: Já hraju maminku Fanny Rosu Brejsovou, oprava.
0: Tak to je současná tvoje jevištní produkce. Ano. A hraješ ještě v něčem? V Ypsilonce něco dohráváš?
1: Ypsilonce už jsem dohrála, ale máme hezké představení, na který všechny zvu. V divadle Mana, představení, která se jmenuje Návod na přežití. Je to taková americká hra.
0: S Danielou Kolářovou, to je to
1: představení.
0: S Danielou
1: Kolářovou, o dvou babkách. Jedna slepne, jedna blbne. No,
0: tak... Co seš ty, co seš ty?
1: Hádej.
0: Marto, nerysuje se společný projekt s manželem, pač Zátopek byl fenomenální a ty jako Zátopková opravdu výjimečná.
2: Děkuju, tak to mě těší, děkuju moc opravdu. Já mám k tomu filmu taky velice hluboký vztah a jsem ráda, že jsme to takhle mohli s Davidem zažít, ale myslím si, máme společný projekt Domácnost a na tom poměrně intenzivně pracujeme, ale jinak se zatím nic nerýsuje.
0: No a trávíte čas společně, třeba máte společnou chalupu a tam zahradničíte, nebo jezdíte k moři všichni, nebo v zimě na hory.
1: To děláme, máme několik společných projektů. Jednak máme za Prahou takovej domek a ten je bezvadný, protože vlastně tím, jak na sebe třeba nemáme tolik času, tak i se synem a jeho rodinou a s Martinou rodinou se tam všichni scházíme většinou Vánoce a prázdniny tam bývají. A pak máme takový jeden seriálek, který už začíná být tradicí.
0: Jako rodinný seriál, ne?
1: Takový dámská
2: tak
1: jízda.
2: My toho máme víc, není dámská, jezdí tam i táta.
1: I táta tam jezdí, ale my bývávala dámská
2: jako
1: jízda.
2: Dámskou jízdu. Ale já teda musím říct, že vlastně se snažím co nejvíc času trávit i s rodičema a naštěstí David, který sám už o rodiče přišel, jemu už oba rodiče zemřeli, tak jsme si ho tak adoptovali, nebo vy jste si ho adoptovali. Ano. Já jsem si ho vzala a vy jste si ho adoptovali.
1: My jsme si ho adoptovali.
2: A takže hodně našich cest probíhá společně s mámou a s tátou a pro mě je to vlastně taková asi nejdůležitější věc v životě, aby ta rodina prostě trávila společně co nejvíc času. A pak máme takovej, to je asi ten seriál, který ty máš na mysli, na konci léta vždycky vemu já holky a tátu s mámou a jedeme do Rakouska k jezerům. A tam tak jako necelý týden trávíme společně.
0: Co tam děláš u toho jezera? Chytáš ryby taky?
1: Plaveme, tam je taková pitná voda vlastně. Tam jsem naučila Emilku i dokonce plavat, že jo. Chodíme na procházky a ještě jsme nikdy nezažili, mě někdo říkal, to je území alpských protěží. Že jsou tam alpský protěže, tak jsem si dala za úkol letos jí najít.
2: Že najdeme protěž, tak to je výzva, která leží před námi ještě.
0: Tak ať se vám dál takhle hezky pospolitě žije. Já jsem rád, že jste přišli mezi nás. Naše dnešní rozpravy končí. Loučí se s námi Lenka Termerová.
1: Naschledanou.
0: Loučí se Marta Isová.
2: Děkuji moc. I vám všechno dobrý.
0: A loučím se i já, principál divadla Ungelt a moderátor této rozhlasové hodinky Milan Hein. Naslyšenou.
3: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
4: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpěvačka Marcela Holanová slaví v těchto dnech své 75. narozeniny. Při této příležitosti nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná, a my přejeme Marcele Holanové všechno nejlepší.

Český rozhlas Dvojka vysílá Kulaté noty. Hezké sobotní poledne, po případě dobrou chuť, jestliže právě obědváte. Vítejte při poslechu celoročního seriálu, věnovaného kulatým výročím domácí scény populární hudby roku 2011. Dnešní vydání Kulatých not oslavíme 60. narozeniny zpěvačky Marcely Holanové. Dokonalý poslech a skvělé naladění přeje od rozhlasového mikrofonu autor seriálu Miloš Skálka.

0: Dnešní vydání Kulatých not otevřel velký hit jubilantky Marcely Holanové, česká verze původně italské písničky Stráno, v české verzi Jako ráno. Marcelu Holanovou už vítám v rozhlasovém studiu. Hezký den, Marcelo, ahoj.
1: Ahoj, Miloši.
0: Ty jsi rodečka z Prahy, studovala si střední ekonomickou školu. Jak jsi se dostala k muzice?
1: Já už jsem od malinka chtěla zpívat a na tu školu jsem se dostala úplně omylem. Já jsem zoufala, nechtěla. Jsem chtěla jít na konzervatoř, ale protože tenkrát byla povinnost mít nějaký hudební nástroj, nebylo oddělení popový, tak zaprvé na hudební nástroj jsme neměli, že jsme byli chudí jako kostelní myši a operu jsem zpívat opravdu na to jsem neměla. Takže bohužel do školy jsem se nedostala, tak proto maminka zvolila teda tuhle školu, ze který jsem stejně utekla po roce. Takže...
0: Ale přesto jsi se učila soukromně zpívat.
1: Učila jsem se soukromně zpívat u paní profesorky Jaroslavy Bernardové a jsem jí za to strašně vděčná, protože mě hodně naučila.
0: Kdy to potom pro tebe začalo, tak říkajíc zostra, kdy jsi se konečně postavila před mikrofon nějaké kapely? Byl to ten Faraon?
1: Já jsem ještě předtím zažila to, co si myslím, že by měla prožít každá zpěvačka nebo každý zpěvák, aby si to potom vážil. To znamená projít si opravdu od začátku různý kavárny, eventuálně i bary, protože to je taková dřina a taková
0: a to
1: škola.
0: Je řehole.
1: Řehole. A potom, když člověk má tu šanci a dostane se opravdu takhle, nebo říkala na výsluní, protože k tomu ještě strašně dlouhá cesta, tak si to opravdu váží a není to takový jako, že honem, honem, najednou jsem slavná, že to je nesmysl. Je to fakt, to chce od začátku.
0: Ale jinými slovy, začalo to být lepší než ty bary a kavárny potom v roce 76, kdy jsi začala zpívat se skupinou Faraon?
1: Začalo to v roce 73, tuším. Já jsem nastoupila na vojnu. Já jsem byla v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého.
0: Jak jsi se ty dostala jako dívka na vojnu?
1: Já jsem se jako dívka na
0: přihlásila.
1: Vojnu dostala proto, protože mě Karel Wagner slyšel v Lucerně, když jsem zpívala v Lucerna baru tenkrát a řekl mi, prosím tě, co tady děláš, jako dítě tě škoda, je konkurs v Auzu, běž tam. Tak jsem tam šla, oni mě vzali.
0: Asi tedy kapitánka nebo poručice?
1: Ne,
0: co
1: ne,
0: si...
1: ne, byla jsem civil, ale po roce a půl jsem musela odejít, protože jsem měla pocit, že už mi zelená mozek. Byly tam krásný písně, opravdu ty texty jsou neuvěřitelné.
0: A co bylo potom? Co přišlo po Auzu?
1: Po Auzu přišel konkurs do skupiny Faraon.
0: Čili to je... onen mnou už zmíněný.
1: Ano.
0: Faraon byl rok 1976. My si teď poslechneme jednu z tvých nahrávek se skupinou Faraon a pak se do té doby vrátíme. Ta písnička se jmenuje Zpěvák mé mámy.

0: Zpěvák mojí mámy a jubilantka Marcela Holanová, mimochodem to byla nahrávka se skupinou Faraon z roku 1978. Marcela, ty jsi měla štěstí na autorské zázemí, které tě potkalo ve skupině Faraon, protože ty jsi nebyla odkázána na přebírání zahraničních písní, ale hned pro tebe začali psát autoři domácí.
1: To jsem měla štěstí, byl to pan Jaroslav Uhlíř, to byl vlastně můj první hudební skladatel v mém životě a texty tenkrát psal Karel Šíp.
0: Shodou okolností oba také napsali písničku, která právě dozněla. Jaké to bylo mít své dvorní autory?
1: Tak bylo to samozřejmě krásný, protože to bylo něco novýho, pro mě nečekanýho, takže já jsem byla velmi šťastná.
0: Kdyby si měla připomenout skupinu Faraon oné doby, kdo tam tehdy hrál?
1: Nejdůležitější tam byl Arnošt Pjaček.
0: Zvaný Pátek.
1: Ano.
0: Budiš mu země lehká.
1: Ano. Petr Klárfeld na bicí. Na basu hrál Petr Pilař. Na klávesi Jiří Sýkora, to byl kapelník. A pokud myslíš pana Šípa, tak ten tam pouze jenom chodil a dohlížel.
0: Jak... Už nehrál na basu.
1: Ne, jenom dohlížel. Jak
0: jako... A Jaroslav Uhlíř?
1: Jaroslav Uhlíř, ten jenom dodal písně.
0: Ale pravda je, že právě éra skupiny Faraon je spjata s písněmi a s melodiemi Jaroslava Uhlíře a ty si hned vlastně při tom vstupu na tu velkou hudební scénu měla štěstí na takového autora.
1: Měla.
0: A dokonce v té době vznikl také duet, je to tak?
1: Ano. Vlastně první můj duet s mým prvním hudebním skladatelem, což je moc hezký.
0: Jaroslav Uhlíř a Marcela Holanová v Kulatých notách.

0: Písnička s tří písmenkovým názvem a sice Čáp, zajímavá autorská dvojice, Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák, tedy stejní autoři, kteří napsali třeba Holubí dům pro Jiřího Schellingera, zpívala jubilantka Marcela Holanová, jejíž 60. narozeniny slavíme v kulatých notách. Marcel, my jsme se teď dostali k tvému angažmá ve skupině, respektive se skupinou Faraon. Co přišlo potom? Byly to zájezdy do zahraničí, nebo jak se ta tvoje pěvecká dráha dál vyvíjela?
1: Potom přišlo Polsko a po Polsku, kde jsem si v Częstochowie vymodlila chlapečka, jsem
0: přišla
1: do jiného stavu a byla na mateřský.
0: Chlapečkovi, tomu malému chlapečkovi je v tomto roce 30, tedy přesně polovina tvého věku. Co potom se dálo dál? Dali se snoubit ty mateřské povinnosti s tím zpíváním, nebo si na ten zpěv na čas úplně rezignovala?
1: Úplně jsem rezignovala a v momentě, kdy jsem si říkala, tak už asi nic nebude.
0: Jako si myslela, že už je konec
1: že
0: s tím
1: už je
0: zpíváním.
1: Konec se zpíváním. Tak přijela Anna Rustikána do Prahy a já jsem viděla v televizi její vystoupení s písničkou Stráno a řekla jsem si, že to by se mi tak líbilo, kdybych tak tohle to mohla ještě tak jako naposled, aspoň si udělat naposled radost. No a ono to nějak vyšlo.
0: Udělala jsi si radost naposled a byl to vlastně tvůj nový začátek.
1: Tak.
0: Hovoříš o písni, kterou jsme otevřeli.
1: Ano.
0: Dnešní tvoje kulaté noty, písnička, která se jmenuje Ráno, ale hned v zápětí poté, nebo vlastně souběžně, si tě všimnul také Karel Svoboda, který s Annou Rustikánou spolupracoval a začal pro tebe komponovat.
1: To bylo úplně největší moje štěstí v životě. Na to jsem nejvíc pyšná a jsem hrozně šťastná, že se mě ujal, protože s takovýmhle mistrem pracovat bylo pro mě opravdu, já nevím, jak to mám říct, aby to neznělo hloupě, ale fakt to byla nejlepší spolupráce.
0: Jakou písničku si zahrajeme z těch prvních, které pro tebe Karel Svoboda napsal?
1: Já bych moc ráda, kdybychom si mohli zahrát písničku Já už nejsem tvá, protože je zajímavá v tom, že když jsem ji točila, tak v refrénu je dvojhlas a já jsem nebyla schopná ho natočit, neb jsem asi velmi talentovaná. A Karel mi říkal, prosím tě, já ti to předspívám a ty se to potom naučíš a naspíváš to tam. Tak šel do studia, naspíval to. Já jsem říkala, Ježíš, to je tak hezký, to tak je hezky zabarvený, ať to tam zůstane, prosím tě, Karle, nech to tam, teď je to moc hezký. Takže vlastně mám další jakoby duet s Karlem Svobodou.
0: A navíc nechtěného sboristu Karla Svobodu, kdo se tím může pochlubit?

0: Jak k tomu došlo?
1: Tak, že jsem naspívala Čau lásko, to byla původně solová věc pro mě. A jak to tak chodí správně v tom životě, když to tak má být, tak shodou okolností přijel na návštěvu Karel Gott do Jeván. A Karel Svoboda mu tuhle tu písničku pustil a on se prý zamyslel a řekl, a to by mohl být dobrý duet.
0: A takže, to měl dobrý odhad.
1: No, takže mě vymazali hezky a Karel tam naspíval to, co tam bylo původně ode mě, takže jsme se takhle hezky sespívali.
0: Ten duet Čau lásko my použijeme jako hudební tečku za tvým vydáním Kulatých not, protože to bude hezké, až ti poděkuji a v zápětí se rozezní Čau lásko. A co ten druhý duet?
1: Druhý duet se jmenuje Náš song a já osobně si myslím, a můžu to snad říct, že je mi líto, že není branej tak vážně. Mně prostě přijde ta píseň tak krásná. Čau lásko je jasný, tam je dobrá hlava, všechno. Ale Náš song je prostě nádherná píseň.

0: jubilantka Marcela Holanová v duetu s Karlem Gottem a byl to Náš song. Marcelo, tebe jako každého, respektive každou z jubilantů, jubilantek, jsem poprosil, aby si si přinesla jednu ukázku hudby, kterou ráda posloucháš. Co jsi zvolila pro své kulaté noty?
1: Já jsem zvolila zpěváka, kterého jsem poslouchala, když jsem byla mladá. A hrozně jsem si přála, abych se jednou dožila toho, že ho uvidím zpívat živě.
0: A dožila ses?
1: Dožila jsem se, zaplať pámbu. Ten koncert byl naprosto dokonalý, tak jako ostatně ten zpěvák, což všichni posluchači hned uslyší. Zpěvák se jmenuje Tom Jones a píseň Kiss. A to je prostě takovej mazec, že přestože mi je 60, tak bych mu opravdu házela ty klíče od pokoju, jak to měl v Las Vegas.
0: Říkáš přesto, že je ti 60 a to si představ, že Tomu Jonesovi je v tomto roce 71, protože je ročník 1940. Poslechneme si písničku, kterou původně napsal a naspíval Prince, ale Tom Jones, to je úplně jiná káva. Velká pusa Toma Jonese.

0: Cheers!
1: Rodák z Walesu Thomas Jones Woodward, který si ovšem říká Tom Jones, a jeho verze skladby Pusa, tedy Kiss, z autorské dílny Prince. V kulatých notách slavíme šedesátiny Marcely Holanové. Marcelo, opět se vracíme k tvé pěvecké dráze. Ty jsi po spolupráci a velice úspěšné spolupráci s Karlem Svobodou začala spolupracovat s dalším v té době výrazným hitmakerem, a to byl Jiří Zmožek. Jak jsi si k němu našla cestu, respektive jak si on našel cestu k tobě?
2: To už jsem tady říkala, to prostě, když se ty lidi mají potkat, tak se potkají. Jiří Zmožek mě nabít pár písní, Karel Šíp si vybral jednu, kde si pamatuju, že tam bylo Somebody, Somebody, Somebody, tam pořád opakovalo.
1: V té svahelštině.
2: Ano, a on na to napsal text Sláva jsou bály.
1: A byl to jeden z tvých velkých hitů, navíc písnička, kterou nepochybně zpíváš dodnes.
2: Musím.
1: Jak se ti líbil na první pohled a první poslech ten text, který je hodně veselý?
2: Zaplať pámbu, první text, kde mi nikdo neopouští.
1: Nepláčeš.
2: Nepláču, nejsem pes Goro, někde opuštěný. Tak to jsem měla opravdu radost. I když se na tom srandovního v tom textu se zpívalo o tom, že nemáme co na sebe, že? Takže pro ty ženský to není moc dobrý.
1: Ale každopádně si jí dáme, ať závidějí báby.

0: opravdu veselá píseň Sláva jsou bály v kulatých notách. Na dvojce Českého rozhlasu slavíme kulaté životní jubileum zpěvačky Marcely Holanové. Marcelo, dostala ty si, nebo měla ty si někdy příležitost naspívat také písničku pro film, pro televizní seriál? Jak jsi na tom v této oblasti?
1: Dostala jsem se k filmu díky Jiřímu Zmoškovi. Bylo to do pohádky, což takhle Svatba princi, a já jsem zpívala zlou princeznu Brigitu.
0: Ty jsi byla zlá princezna Brigita, to je ten stejný pohádkový kousek, ve kterém třeba Heidi zpívala, když se načančám, a to je vlastně pohádka, kterou doprovodili výhradně melodie Jiřího Zmoška z texty Zdeňka Borovce. Tady je jubilantka Marcela Holanová a píseň Brigity.

0: Píseň Brigity z pohádky Což takhle svatba prince a jubilantka Marcela Holanova. Marcelo, my se zvolna dostáváme k tvé hudební současnosti. Ta je, pokud vím, dána především spoluprací s tvou vlastní kapelou, která se jmenuje zvláštně Arytmie Band. Je ta kapela aspoň rytmická?
1: No to si piš, že rytmická. Ten název je možná divný, ale my jsme ho vymysleli, protože jsem byla na operaci srdce, měla jsem arytmii. A v té době, když jsem točila tohleto CDčko, tak jsem měla problémy s tím srdíčkem. Tak jsme si tak řekli, že by se to takhle mohlo jmenovat ta kapela.
0: Srdíčko se srovnalo a název zůstal.
1: Tak.
0: Ty jsi s touhle kapelou natočila své aktuální album, které se jmenuje Jestli je na nebi Bůh, podle písničky Zdeňka Bartáka. Možná na ní ještě v dnešním vydání Kulatých not dojde, ale teď si zahrajeme rytmičtější kousek. Tvůj a Arytmie Bandu jmenuje se Správnej chlap.
1: I jako ty.

0: Takhle tedy vypadá současnost jubilantky Marcely Holanové, ta je po hříchu Big Beatová, dalo by se říct, to byla skladba Pavla Vaculíka a Karla Šípa, Správnej chlap. Marcelo, ty jsi se zavedla nebo prosadila především jako zpěvačka kantilení a najednou takovýhle Big Beat, který z těch žánrů tě baví víc, ta milostná, lyrická poloha nebo ten našlápnutý Big Beat, dalo by se říct.
1: Baví mě obojí, ale protože těch kantilen už bylo moc, tak já si myslím, že už jsem dospělá holka a že bych teda mohla začít dělat ten Big Beat, který jsem měla ráda od jak tě živa.
0: Či to vemeš systémem Tiny Turner,
1: přesně
0: po
1: tak.
0: 60 už jenom Big Beat.
1: Teď pořádnej mazec.
0: Ale já bych přesto teď rád nabídl posluchačům kulatých not kantilénu, protože se mi moc líbí a napsal ti ji přímo na tělo Zdeněk Barták, jestli je na nebi Bůh.

0: Hezky dlouhý tón v závěru písničky Jestli je na nebi Bůh, jubilantka Marcela Holanova. Marcelo, slavíš krásné, kulaté životní jubileum. Jak se ti daří v těchto dnech? Jaký je tvůj život?
1: Daří se mi moc dobře, díky spolupráci s letou kapelou. Mám pocit, že mě je 27, 16, to je jedno.
0: 27 plus 33?
1: Jasně, takhle úplně super. A když to za tebou takhle hraje dobře, tak to je taková radost, že na nic jiného nemyslím a nejvíc mě baví tahle práce.
0: Takže vlastně po ničem velkém netoužíš, jsi spokojená s tím, jak to je.
1: Tak.
0: Tak já ti přeji, aby ti ten úžasný, dobrý pocit vydržel. O tom, jaká písnička ukončí tvé kulaté noty, už jsme si během pořadu řekli, takže Marcelo, díky moc za návštěvu ve studiu, ať se daří a čau.
1: Děkuji za pozvání, čau.
0: Od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu se na týden loučí autor kulatých not Miloš Skalka. Mějte se skvěle a ať vám všechno hraje do noty.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Marie Drahokoupilová, členka Dismanova rozhlasového dětského souboru.
1: Do paměti televizních diváků se zapsala nejen filmovými rolemi, ale také svými televizními kurzy francouzštiny, které moderovala spolu s herečkou Irenou Kačírkovou.
0: Hlas Marie Drahokoupilové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V pátek 12. června to bude pořad Tandem Jana Rosáka.
0: A o den později v sobotu to bude Tobogan. A do třetice nabídneme rozhlasovou hru, kterou napsal Oldřich Knitl na motivy díla Alojze Jiráska.
1: Jmenuje se Poklad a poslouchat ji můžete v neděli 14. června.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Tak vás zase pěkně vítáme při pravidelné v pořadí již 293. schůzce na Toulkách českou minulostí spolu
0: s Ivanou Valešovou,
2: Františkem Derflerem,
3: Igorem Barešem
1: a Josefem Veselým nahlédneme za pomoci knihy Petra Hory Hořejše a ještě řady dalších písemností do soukromí 41. historického panovníka v našem státě a 18. krále v pořadí a také královny. Na rozdíl od mnohých svých kolegyň však na českou panovnici korunována nebyla, i když měla za muže českého krále. Jmenovala se
0: Anna z Foix.
1: Za svobodná Anna de Candale, hraběnka de Foix.
4: Jaromír Ostrý.
1: Toto ryze české jméno i příjmení patří režisérovi tohoto rozhlasového seriálu, který pro druhý program Českého rozhlasu připravujeme v Brně. A jakže se dnešní pokračování jmenuje? Je to, prosím vás, autentický citát.
0: Budeme spát stále spolu.
2: Jakož Vladislav byl první král český, jenž stále přebýval v cizině, tak i jeho konečně ženění považováno bylo v zemi téměř za událost cizí a zahraniční. Ženich 46-letý, jenž již oklamal dvě nevěsty, nenalézal, jak se zdá, snadno třetí, aspoň na blízku předních trůnů křesťanských, která by byla ochotna svěřit jemu osudy své. Zasnoubil se tedy v dalekých podpyrenejských končinách s Anou, dcerou Gastona, hraběte Kandalského, a Kateřiny, hraběnky z Foix.
1: Uherský a český král měl skoro nejvyšší čas na ženění, 46 let.
0: V jeho věku v skutku nejeden jeho kolega byl již dědečkem.
3: Měli dávno na pravdě boží.
0: Svatební smlouvy byly sepsány a podepsány na zámku Blois na řece Loáře.
2: Král Vladislav, král uherský, český, dalmatský, chorvatský a tak dále
0: pověřil své zástupce, aby jeho jménem dali manželský slib a uzavřeli sňatek.
2: Se slavnou a urozenou paní Annou z Foix, řečenou de Candale, příbuznou francouzského krále Ludvíka a královny Anny.
3: Francouzsky a latinsky se Vladislavovi slibovalo, že nevěsta přinese do manželství věno ve výši 40 000 franků.
0: Ty peníze měl Vladislav ovšem uvidět, až bude po svatbě.
1: Jistota je jistota.
3: V případě, že se král Vladislav svatby nedožije, poputuje věno nazpátek do Francie.
1: Tentýž komentář.
0: Další paragraf. Král a stavové jí zabezpečí v Uhrách příjmy z korunních majetků, mimo jiné z dolů v Kremnici.
3: Kdyby Anna zemřela bez dětí, je povinen král Vladislav a uherští stavové vyplatit do Francie věno, a to tak, že 3/4 připadnou francouzské královské komoře a 1/4 dostane Annin bratr.
1: Zkrátka, myslelo se na všecko.
0: No a když se všichni na všem hezky dohodli, konala se svatba.
3: Nevěsta byla k dispozici.
0: Ženich měl již zmíněné zástupce.
3: Ti dostali otázku, zda si berou v zastoupení svého panovníka zde přítomnou Annu z Foix za ženu.
2: Ano, přijímáme jménem krále řečenou paní Annu za manželku a uzavíráme tímto sňatek těmito slovy a tím, že odevzdáváme od krále Vladislava do rukou řečené panny Anny prsten zdobený čtverhraným diamantem.
0: Chci a beru si pana Vladislava, uherského krále.
1: Takto jsou ctázána, odvětila budoucí královna.
3: Přičemž podružné tituly, jako ku příkladu krále českého, ze stručnosti vynechala, i když v otázce jí kladené byla hlava českého království výslovně uvedena.
1: Snad se ostýchala nahlas vyřknout jméno té země se stále kacířskou pověstí.
0: Beru si jej za muže a manžela a uzavírám s ním sňatek prostřednictvím těchto jeho zástupců.
3: Popisy, pečeti, přípitky a Vladislav byl opět a zase na dálku ženat.
1: Tentokrát to však mělo být doopravdy a taky, že bylo.
2: Nová králová chválena byla ne tak pro krásu, byla tuším velmi tlustá, jako pro rozumné chování, neboť moudrým hospodařením uvodila důchody královské do lepšího pořádku. Vladislav nabyl v ní konečně rádce, kterému úplně věřil a věřit jim mohl.
1: Pan Palacký mohl být jako muž přece jenom trochu galantnější.
3: No, pan Palacký jako historik nechtěl mlžit.
1: Anna Sfua jaksi příliš nepobrala půvabu, myslím.
3: To bych rozhodně netvrdil.
1: Dochoval si její portrét?
3: Ale ano, dochoval.
1: No a?
3: Na společném obraze jsou král i královna vedle sebe.
0: Popravdě, král na něm vypadá ještě poněkud silnější než jeho manželka.
3: A paní Anna vyhlíží vedle toho vousatého strejce jako docela půvabná mladá žena.
0: Na nástěnné malbě ve svatováclavské kapli katedrály svatého Víta v Praze působí královna Anna docela mile.
3: I když ani na ní jistou oblast nepostrádáme.
0: Ovšem tloušťka, jak to poněkud prostořece nazval František Palacký, tak ta tam žádná nebyla.
3: Královnina tvář je souměrná, pohled velkých, kulatých očí směřuje k manželi, králi.
0: Prsty levé ruky svírá po otevřenou knihu.
1: Snad je to modlitební knížka?
0: Snad.
3: Nebo malíř použil knihy jako symbolu nejenom zbožnosti, ale i jisté vzdělanosti.
0: Tu na královském francouzském dvoře, kde vyrůstala, skutečně získala.
3: Ale nejenom ji.
1: Co ještě?
3: Taky jistou zkušenost v účasti na dvorských slavnostech, radovánkách a tancích.
0: Mluvilo se též o tom, že zde zažila i první milostné dobrodružství s mladým rytířem Pážetem, členem královnina doprovodu.
1: Podrobnosti?
0: Bohužel, žádné.
1: Kdy se ti dva manželé konečně uviděli?
3: Za půl roku po svatbě.
1: Proč to tak dlouho trvalo?
3: Cesta z Blua do Budapešti trvá dnes rychlíkem nejvýš den a noc.
0: Rychlým vozem po evropských dálnicích to lze zvládnout třeba ještě dřív.
3: Tehdy, na začátku 15. století, se však ta cesta měřila na měsíce.
1: Pro boha, proč?
0: No, nejprve bylo nutno vykonat cestovní přípravy.
3: Taková svatební výprava se chystala 2 měsíce. Teprve potom se celý zástup vydal na cestu, která byla jednak dobrodružstvím, jednak propagační jízdou.
0: Vybraní rytíři, pěkně upravené vozy, šaty, pacholku s odznaky francouzského krále i nevěstina výbava, to všechno bylo součástí chloupy francouzské monarchie před domácí i zahraniční veřejností.
1: Budoucí královna Anna nespěchala?
3: Ale no tak trochu zvědavá byla, jak vypadá její manžel.
0: Ale čas jejím pánem nebyl.
3: A tak si mohla užít docela turistických zážitků.
0: V Lyonu pohledu na zasněžené Alpy.
3: V Provence zrovna hýřil květen všemi barvami a vůněmi.
0: Uprostřed léta dorazil svatební průvod do Benátek.
3: A na poprvé v životě uviděla moře.
0: A k tomu v jednom z nejbohatších států tehdejší Evropy.
3: Tato republika postupně obsadila kus severní Itálie, Padovu, Veronu, Vicenzu, ale i Dalmácii na druhém břehu Jaderského moře.
1: Dali si Benátky záležet, aby přivítali budoucí královnu?
0: Městská rada vyčlenila ze svého rozpočtu značné částky na výlohy s pohoštěním a ubytováním početného poselstva.
3: Uherský a český král jako spojenec nebyla partie k zahození ani pro bohatou republiku.
0: Anna tu strávila 3 týdny.
3: A byla by svůj pobyt jistě ráda prodloužila.
1: Kdyby již nebyla silně toužila po manželovi.
3: No tak o tu touhu snad ani nešlo, jako spíš o peníze.
0: Benátský kronikář Marino Sanuto, který měl na starosti úřední doklady, si po prohlídce účtu povzdechl.
2: Královna žije na naše útraty.
0: Anna totiž nakupovala nové šaty, lahůdky, klenoty.
3: A počítala, že její útratu zaplatí Vladislavovi rytíři, až dorazí do Benátek.
0: Jenomže po těch zatím nebylo ani vidu, ani slechu.
1: Čechům se nechtělo jít jí naproti?
0: Češi nebyli Vladislavem přizváni.
1: Proč?
0: protože Budínský dvůr a jeho král byl už docela v moci uherských magnátů a prelátů, kteří nechtěli dopustit, aby se české stavy vměšovaly do zahraniční politiky a aby pro sebe vyžadovali pocty, které přísluší přece jenom uherské šlechtě.
3: Čeští páni u Vladislava protestovali.
0: Ale ten se dost nešikovně vymlouval, že prý pro nedostatek času nebyl čas je pozvat.
1: Povídali, že mu hráli.
3: V srpnu se konečně v městě na Lagunách objevilo uherské rytířstvo.
0: Od samého začátku se šetrní benáčtí úředníci obávali, že teď k Francouzům přibudou další darmožrouti.
1: Tentokrát z Uher.
0: A měli pravdu.
3: Cizinci sice chlubivě prohlašovali, že si přivezli dost financí z domova a že na benátské milodary odkázáni nejsou.
0: Jenomže po třech dnech nákupní horečky jim pytlíky vyschly.
1: No a začalo se žebrat.
0: Správně se říká prosit o úvěr.
1: Dali?
0: Dali, ale zároveň vyzvali Anu, aby i se svým doprovodem už ráčila jejich republiku opustiti.
3: Vedoucí činitelé uherské šlechty si však řekli, že nejlepší obrana je útok a že prý neodejdou, dokud nepřevezmou v hotovosti královnino věno.
0: Mluvili přitom o 40 tisících dukátů, nikoli franků.
1: Asi jako by si popletli sumu v dnešních francích a dolarech.
3: No, vypadalo to skoro na skandál.
0: Anin odjezd z Benátek se odehrál v napjaté atmosféře.
3: Možní spojenci teď totiž vypadali jako vyděrači.
0: Ale bez komplikací to neproběhlo, protože Anna se jako suchozemské dítě bála mořských vln a jen po domluvách se odhodlala vstoupit na palubu. Přeplula ten kousek moře a potom už na pevnině ve voze v doprovodu vyšňořených uherských šlechticů směřovala do Uher.
3: Do měsíce dorazila do stoličného Bělehradu.
2: Také toho léta král Vladislav se oženil a pojal sobě kněžnu Anu, sestřenici krále Franského, a potom slavně jest v Uhřích korunována na svatého Michala a tak hned svatbu měli.
1: To je všecko, co starý letopisec český uznal za nutné o svatbě svého krále poznamenat. Prakticky stejný prostor věnoval jistým dvěma českým rytířům jménem
2: pan Mikuláš Pecinagar z Bidžína a pan Mikuláš Žďárský. Ti přitom,
1: pisatel tím přitom myslí slavnou svatbu,
2: vykonávali službu a byli za to bohatě obdarováni.
1: Když si kronikář znovu namočil brk a přečetl, co napsal, tak se mu přece jenom zdála zmínka o hlavě svého státu příliš stručnou. No a tak dodal.
2: Král Vladislav s královnou Anou měli pak přijet do Čech, ale dlouho nejeli, až královna pak zemřela při narození syna, jak se o tom dočtete dále.
1: Něčemu takovému se říká drastická dramatická zkratka.
0: Tak daleko však ve svém vypravování ještě nejsme.
3: Královna Anna má před sebou ještě pár let života.
1: Smím se otázat, kolik jí bylo při svatbě, když král měl tehdy 46?
3: V některých pramenech se naznačuje, že Anna snad byla
2: o trochu starší.
3: Není však jasné, zda pisatel mínil
2: o trochu starší než ženich,
3: a nebo snad
2: o trochu starší, než by nevěsta ve věku vdavek měla být.
1: No, dejme tomu, že platí to druhé.
0: Na tehdejší zvyklosti se vdávala sice po termínu.
3: Mohlo jí být už 20, nejvíc 22 let.
0: Ale vedle vousatého Vladislava vypadala docela mladě.
1: Líbila se Vladislavovi?
3: Díky důvěrným, ale opravdu ryze důvěrným zprávám benátských diplomatů usedlých v Budíně, víme zcela bezpečně, že...
1: Že co...
3: Že se král do své choti...
1: Ano.
3: Zamiloval.
1: Až po uši?
3: Po lalůčky.
0: Doslova jako student.
3: To je tak. Až dosud se mu v milostném toužení...
0: Jakož i ve sňatkové politice...
3: lepila na paty nehorázná smůla.
0: Po Evropě se o něm dlouho povídalo, že je pořád panic.
1: Když to teď?
3: Teď konečně pocítil, že v jeho životě nastala... nová etapa.
2: Konečně mohl poskytnout někomu vše, co dřímalo v jeho srdci. Konečně se mohla jeho pověstná dobrota, laskavost a uměrněnost rozžhavit, přetavit a vybuchnout v prudkém milostném citu.
1: Překrásně vyjádřeno.
3: Však to taky napsal jeden z nejlepších znalců jagellonské doby u nás, historik profesor Josef Macek.
1: Jak to vypadalo, Inu, s důvěrnějším zblížením obou manželů?
0: Zpočátku nikterak válně.
3: Bránil jim jednak ostych.
1: Však se taky viděli zatím jenom párkrát.
0: Hlavně však hlučné oficiální slavnosti pořádané na počest královské svatby.
3: Na Budínském hradě se v turnajích sráželi rytíři.
0: V noci hořeli kol dokola ohně.
3: A dnem i nocí se v paláci střídali bohaté hostiny.
0: Královně i králi přinášeli dary příbuzní a uherští stavové.
3: S gratulacemi si pospíšili i členové české delegace.
0: A to nejenom páni. Ku příkladu takový kutnohorští poslali novomanželům cínové talíře, kmentové ubrusy a nože.
1: Pěkné dárky do nové domácnosti.
3: Vladislav si však nevšímal ničeho jiného než své choti.
0: Neměl oči pro nikoho, jenom pro ní.
2: Královna Anna vyniká všemi ctnostmi a je králi tak drahá a milá jako nic jiného na tomto světě.
1: Napsal a vlastnoručně podepsal v dopise francouzské královně Vladislav.
3: Když skončilo svatební veselí, dává král přede všemi povinnostmi přednost pobytu v královniných komnatách.
0: Pro Anu nechává přestavět komplex zámeckých budov.
3: Pilně pečuje o její pohodlí, uvolňuje ochotně peníze z komory na výbavu jejího dvora.
0: Vzchopí se a vymámí z uherských stavů a bankéřů hotové peníze.
3: Královna dostane darem 6 000 dukátů, částku, která se v minulosti zdála královi závratným přepichem.
0: Oživlý Vladislav sežene prostředky na nákup šperků, ozdobí ji perlami a v Benátkách dá pro ní nakoupit hedvábí a zlatě vyšívaná roucha.
3: Vypomohou i čeští stavové. Z kutnohorské mincovny je zaplaceno zlatnické dílo, které zhotovili mistři z Mostu a královně Anně je zaslali darem.
1: Lze předpokládat, že se Anně v manželství líbilo?
0: V jejich listech domů není slyšet žádný nářek na středoevropskou zimu nebo na zaostalost životního stylu v Uhrách.
3: Přitom si o třeskutosti mrazů v panonské nížině a o vyšších formách dvornosti a hmotné kultury Uhrů nemusíme dělat žádné iluze.
0: Zdá se však, že se Anna rychle přizpůsobila.
1: Nakonec splnil se jí nesmělý dívčí sen. Stala se královnou.
3: Tato skutečnost překryla všechny potíže, se kterými se v Budíně určitě setkala.
0: Ale hlavně, ona se do Vladislava rovněž
1: zamilovala.
0: Skoro bláznivě.
3: Zatímco u Vladislava se zdá výbuch lásky k mladé choti jaksi Inu pochopitelný.
0: U Anny by se mohlo předpokládat, že ve vztahu k stárnoucímu Vladislavovi hledala jenom společenské postavení.
1: A nesnad?
0: Zdá se to divné, ale ne.
3: Vladislav se stal mužem jejich snů.
0: Jako manžel byl sice fyzicky starší.
1: Pravděpodobně víc než dvakrát.
0: Byl však fyzicky zdatný. A taky pohledný.
3: Nejvíc si však král získal Annu svou láskou, která byla opravdu vřelá, a svou laskavostí, která byla dobrotivá.
0: V jeho blízkosti se Anna cítila dobře.
3: A ráda trávila noci v královské ložnici.
1: To se ví?
3: To se ví. Jednoho dne před Vladislavem prohlásila, aspoň to tak slyšeli benáčtí zpravodajové, a ti slyšeli všecko.
0: Veličenstvo, nechodím k vám kvůli dárkům. Už se od vás nehnu. Budeme spát stále spolu.

0: Koncem září 1502 se ti dva vzali.
1: A přesně 5. ledna v roce 1503 hlásí pečlivý vyslanec benátské signorie domů, že uherská a česká královna je těhotná.
0: 14 dní na to se i sám benátský dóže dotazoval, zda ona zpráva plně odpovídá skutečnosti.
1: Se vší určitostí to potvrdili lékaři a další informátoři, že je tomu vskutku tak, že královna Anna porodí děťátko.
2: Král Vladislav, všimli si benátští diplomaté, září přímo radostí a pečuje o to, aby manželčina gravidita probíhala bez rušivých momentů.
3: Všeobecná radost zavládla.
1: Nebyla všeobecná.
3: Jak to?
1: Ale římského krále Maximiliána ta těhotenská zpráva vůbec nepotěšila.
3: On neměl rád děti?
1: Měl, ale pokud možno jenom svoje. Vidina jednoduchého zisku a uherské a ještě k tomu české koruny po smrti bezdětného Jagellonce, zdá se na dobro zmizela.
2: A toho roku 1503. v neděli před svátkem rozeslání svatých apoštolů 9. července králová Anna, dcera francouzského krále, slehla v Uhřích a dala králi Vladislavovi dceru Annu, která pak měla jméno Alžběta.
1: Tady je vidět, jací byli Čechové, na rozdíl od Benátčanů, mizerní zpravodajové.
3: Ano, jak pak to?
1: Anna porodila svou dcerku nikoli 9., ale 13. července.
0: Anna nebyla dcerou francouzského krále, ale sestřenici.
1: A její dcerka se jmenovala Anna na pořád.
2: V tom roce, kdy se narodila královská dcera, bylo na polích veliké sucho, které začalo na svatého Filipa a Jakuba 1. května a od toho dne nepršelo 3 měsíce. Proto sucho bylo obilí i píce velmi drahé. Střih pšenice podle pražské míry byl za 40 grošů. Věrtel piva stál kopu míšeňskou.
3: Zdá se, že u nás měli lidé jiné starosti, než se zabývat královskými křtinami.
1: Prudce stouply nejenom ceny obilí a piva.
0: Hovězí a vepřový dobytek a koně hynuli a vesničané je hromadně pobíjeli, protože je nebylo čím živit.
1: Tu a tam vznikaly ve městech požáry.
0: Postižena byla i Praha.
2: Ve čtvrtek po nanebevzetí Panny Marie 17. srpna začalo náhle na Malé Straně hořet a nikdo neví, jak ten požár vznikl.

0: našli 22 dospělých i dětí. Stalo se, že zachraňoval jeden druhého a zůstali tam oba. Prudký požár trval 2 hodiny, od 11 do 1. Byl to trest za to, že malostrančtí dali volnost zjevným hříchům, jako hře v kostky a kuplířství, nevěstkám, tancům, pití a kartám, a zejména dali volnost protivníkům kalicha páně. Bůh nenechá žádné zlo bez potrestání.
1: Tak si říkám, že dnes by museli lehnout popelem celé městské čtvrti, a nejenom v hlavním městě.
2: Po suchu přišla zima přímo arktická.
3: Vysušená, vyprahlá země byla zavalena na počátku roku 1504. sněhovými závějemi.
0: Zima byla ukrutná a sněhové velicí.
1: Naříká kronikář.
0: Dobytek mřel hladem, neboť sedláci neměli mu co dávat. Došky z chalup trhali a to dávali konům i jiným hovadům.
2: Důsledkem sucha a krutých mrazů byl všeobecný nedostatek potravin, drahota a hlad.
3: Ale to ještě nestačilo, protože do země vtrhly nové, dosud neznámé epidemie.
0: V tomto roce a minulá 3 léta se ve Francii a v jiných zemích a také v Čechách objevila mezi lidmi podivná a neslýchaná nemoc, která se nazývala francouzská. Byly to různé boláky a mokvavé vředy, na kterých se pak udělal strup jako škraloup. K tomu přistoupilo ukrutné lámání v kostech, takže mnozí lidé na to umírali.
3: Syfilis pronikala od Atlantiku do střední Evropy neskutečnou rychlostí.
2: Lékaři i ranhojiči byli proti ní bezmocní.
0: Ta nemoc se rozšířila v mnoha zemích a dlouho ji nebylo možné vymítit. Přišla proto, že lidé stavu světského i duchovního zlobou a nepravostmi se protivili Pánu Bohu.
3: Navzdory všem těm božím ranám se klenula nad Budínským hradem duha pokoje a štěstí.
2: Klenula. Až do ledna 1504.
3: 10. dne tohoto měsíce byl 48letý Vladislav postižen mozkovou mrtvicí, která mu ochromila pravou ruku a nohu a zbavila ho řeči.
2: Na místo slov slyšeli sloužící i benáčtí lékaři z králových úst jenom nesrozumitelné skřeky.
3: Do světa se rozletěla zpráva, že uherský a český král stanul na prahu smrti.
2: V Dalmácii se dokonce šířila ověřená zpráva, že Vladislav to má již za sebou.
3: Největší Vladislavův protivník, Korvínův levoboček Jánoš Hunňády, považoval jeho smrt za bezpečně prokázanou a začal už šikovat oddíly, se kterými obsadí Budín.
1: Král Vladislav na tom nebyl bledě poprvé.
2: Roku 1491 v době bojů o uherskou korunu měl už podlehnout náporu horečnaté nemoci.
3: Zvěsti o Vladislavově smrti se šířily i v roce 1497.
2: V lednu 1504 byl však úder nemoci opravdu nebezpečný.
3: Vyděšená Anna zoufale volala na pomoc nejlepší lékaře.
2: Benátčané poslali svého specialistu.
1: Pomohl?
2: Jestli to bylo díky lékařskému umění,
3: nebo snad kvůli pacientově udatnosti,
2: anebo obojím působením,
3: těžko říct. Každopádně ochrnutí začalo po pouhých 5 dnech ustupovat.
2: A do měsíce byl král už mimo nebezpečí smrti.
3: Dřívější kondice se mu sice už nevrátila.
2: Vladislav byl sklíčený a v depresi.
3: Ale mluvil a pohyboval se.
2: Královo uzdravení považovali současníci v Budíně, v Benátkách i v okolních zemích za zázrak.
1: A co královna?
3: Splnila svůj slib.
1: Jaký?
3: Ten, který dala při modlitbách nad bezvládným tělem svého manžela.
2: Uzdraví-li se, půjdu pěšky k mariánskému poutnímu místu u Budína a obdaruji zázračnou sochu Bohorodičky.
3: Když se ukázalo, že nemoc ustupuje, považovala to Anna za znamení boží přízně a chystala se na cestu.
2: Na naléhání nešla sice pěšky, ale nasedla na koně. Pouť v lednovém mrazu uskutečnila. Za manžela se pomodlila a kostel obdarovala.
1: Konec dobrý, všechno dobré.
3: No, zatím. Protože žádné neštěstí nechodí samo.
2: Ale abychom nekončili s chmurnou předtuchou.

0: Král Jiří z Poděbrad svého času sehnal u cizích kupců pro svou manželku Johanu papouška, aby ji rozveselil.
1: V roce 1504. schání tohoto ptáka v Benátkách pro svého muže paní Anna.
0: Ví, že Vladislav by si takový dárek moc přál, a tak se obrací na benátskou signorii s prosbou, jestli by nemocnému králi uherskému a českému nemohli po kupcích poslat bílého papouška.
1: V Benátkách ovšem není právě žádný bílý pták k mání.
0: Takže nakonec se dobudí na veze papoušek barevný s čepičkou.
1: I z něj má král radost. Pozoruje ten drahocenný dárek. Je manželce vděčen.
0: V přítomnosti benátského vyslance se královští manželé něžně objímají a královna slyší slova díků svého milovaného muže.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
3: Haló, platící diváci, tenhle song jsme přivezli až ze sluné Itálie.

0: Halo, platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát Já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi dobrá, protože? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, Já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se zhodně podělíme a máme tu Já na bráchu blues.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: 60. na pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpěvačka Marcela Holanová slaví v těchto dnech své 75. narozeniny. Při této příležitosti nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná, a my přejeme Marcele Holanové všechno nejlepší.
2: Tandem. Hezký den přeje vám všem, kdo jste si tandem naladili, Jan Rosák. Dnes je se mnou ve studiu zpěvačka, kterou známe jako velmi sympatickou ženu, a protože její pěvecký projev tak trochu evokuje italské zpěváky, tak tam někde určitě bude i velmi temperamentní přístup k životu. Mám rád její zpěv, ale když si představím, že by mě třeba někdy, když začne svítat, sdělila svým charakteristickým hlasem "už je tu ráno", tak to bych jí možná i ublížil. Tohle to si můžu dovolit, protože se dost dlouho známe. Vítám zpěvačku Marcelu Holanovou. Marcelku, já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, Jiničku.
2: Já myslím, že takhle svoje partnery nebudíš, viď?
3: Určitě.
2: Ale už je tu ráno.
3: Ne.
2: Navíc teď už jsme snad všichni vzhůru, teď myslím mě i naše posluchače, takže si klidně a rádi tvoje ráno dáme.
4: Tandem Jana Rosáka.

0: Tahle ta písnička Ráno, to jsem teda vážně nevěděl, Marcelko, že je poměrně dost už jaksi letitá na rozdíl od tebe. To jsi musela zaspívat v 5 letech snad.
1: To jsi úžasný.
0: Ne, no, v roce 1985 spatřila světlo světa. No, ale víš co, my se vrátíme ještě o pár let zpátky a to do doby, kdy Marcelka Holanová spatřila světlo světa. Narodila jsi se v Praze, viď?
1: Narodila jsem se v Praze.
0: Ano. A ty jsi v Praze celou dobu žila, nebo jsi někam taky občas někam odjížděla třeba na pár let? Ne.
1: Ne, já jsem žila jenom v Praze.
0: Pořád jsi v Praze?
1: Pořád jsem v Praze.
0: A do jaké rodiny ses narodila, prosím tě? To je věc, kterou asi ne úplně vím.
1: Do slušný rodiny, myslím. Jsem se narodila.
0: Je mi jasný, ale má něco tvoje rodina společného? Holanová je tvoje rodný jméno, ne?
1: Maminčina, tak no. jako jsem z rodiny Holanů. A jestli narážíš na špeditérskou firmu Holan?
0: Ne, ne, hele, ne narazil ne. Jsem na básníka teď spíš.
1: No básník by možná byl lepší.
0: Jo,
1: než...
0: a ne?
1: Ne,
0: ani
1: bohužel.
0: Ani špeditéři, ani básníci?
1: Špeditéři, jo.
0: Jo.
1: Špeditéři, jo. A jestli tady můžu říct takovou humornou věc, po revoluci za mnou přišel štáb televizní a říkali mi, vy určitě patříte do té rodiny. Já jsem říkala, no, maminka mi řekla, že jo. Takže, protože se mi nelíbí ten vysílač na Žižkově. Mm. Teď samozřejmě tu špeditérskou firmu převezmu, tak tu věž nechám zbourat, nechám to odvíst. A představ si, že se mě ozvala Marcela Holanová, manželka jednoho kameramana, kterýho nebudu jmenovat z televize.
0: No.
1: A řekla mi, tak já jsem jako hlavní dědic. A teď...
0: té firmy, jo.
1: No.
0: A bourat se nebude.
1: Bourat se nebude a že mě budou měřit zápěstí kvůli kotníky a takhle. No úplně byla hysterická z toho.
0: Takhle počkej, jestli opravdu patříš do té rodiny.
1: No ale my jsme tam fakt patřili a moje máma řekla, prosím tě, já s tím nechci mít nic společného.
0: Měřit se nebude.
1: Nebude se měřit nic a byla to docela škoda, protože si myslím, že bych si fakt opravdu pomohla.
0: Já myslím, že už si to Marcelko oplakala, víš.
1: Já to už no, jsem neplakala, protože pro mě byla podstatná ta máma, ten její názor,
0: no,
1: takže.
0: Jasně,
1: ale ta Marcela, vím, že byla z toho velmi rozhozená, když jsem jí vyprávěl o tetě Julince a tak to velmi bystřila, protože Julinka byla z té rodiny, že a já, když jsem byla malá, tak jsem u tety Julinky bydlela, že a to si teda moc nelíbilo. No a potom se to ještě dozvěděl děda, který žil ve Švýcarsku a velmi se zlobil, proč neprozradili, že mají v rodině takovou zpěvačku.
0: No prosím, pyšný by mohli
1: no,
0: být.
1: Pyšný.
0: Počkej, ale prosím tě, vrátíme se ještě trošičku zpátky,
1: no.
0: Kdy jsi ještě nebyla taková slavná zpěvačka. Zpívala jsi vážně už od dětství? Tak jsi pospěvala jsi pořád?
1: Já jsem zpívala.
0: Nechtěla
1: no.
0: se být nic jiného než ne. zpěvačka? Vážně?
1: Mm.
0: A šlo ti to teda tím pádem asi už od dětství?
1: Tak snad mi to šlo, ale hlavně zase zatím stála ta moje maminka, která jako už to nemohla vydržet, že já takhle pořád doma prospěvuju a potravuju.
0: Tak víš, jsou dva případy, kdy to nemůže vydržet maminka, protože ta dotyčná holčička vyspěvuje a nejde jí to, což je ten horší případ. A potom ten druhý případ, kdy vyspěvuje a jde jí to, což se taky nedá vydržet, protože doma je to škoda. Aby se to neprodalo někam, kde se to může rozvíjet. A jenom, tak to byl ten tvůj druhý případ.
1: No ale moje maminka neměla vůbec hudební sluch, takže...
0: Ona to nepoznala?
1: Ne, ona nevěděla, jestli je to v pořádku, takže mě odvedla k panu profesorovi Kočimu a ten jí řekl, má talent, ale musí se učit jako...
0: Počkej, to byl Přemysl Kočí?
1: Přemysl Kočí.
0: Přemysl Kočí, ano, tě,
1: tam jsme
0: byli. Jo,
1: takhle, až ono
0: poznal
1: takhle,
0: to?
1: Poznal to, řekl, není to operní typ.
0: Je to mikrofonní.
1: Je to mikrofonní typ, talent má, ale musí ho rozvíjet, musí jako... No a ten moment moje máma věděla, že teda...
0: Je to hotovo.
1: Je to hotovo.
0: Počkej, já si tě takhle teď měřím, jak u toho mikrofonu, jak ti to vypadá. Seš mikrofonní
1: Jsem...
0: typ, je to jasný, jdeme dál.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Chtěl bych...

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je zpěvačka Marcela Holanová. Marcelo, co ti v poslední době tak třeba udělalo radost, že jsi se vážně zaradovala, že jsi třeba si viděla něco hezkého v kině, nebo v televizi, nebo slyšela si skvělou nahrávku, nebo výborný koncert tady byl třeba?
2: Tak například včera jsem si pustila super film, který jsem viděla asi před 62 lety.
1: Promiň, co to tady plácáš?
2: To je
1: prenatální, tohle to záležitost nějaká.
2: Ne, opravdu jsem včera viděla film, který se jmenuje Rose. Je z roku 79. Viděla jsem ho jednou v kině a od té doby samozřejmě už nikdy. A dneska jsou takové možnosti, že můžeš na tom internetu cokoliv. Takže můj kytarista mi ten film přivez a já jsem se teda opravdu velmi kochala, protože to je hudební film, hraje tam Bette Midler a navíc tam zpívá, to je teda boží.
1: To je její příběh, Bette Midler?
2: Není to její příběh, já mám pocit, že to je příběh Janis Joplin.
1: Jo, takhle to je příběh Janis Joplin. Já ten film neviděl, takže pro mě říkáš úplně novinky. A je to síla, jo?
2: Je to velká síla, no.
1: No počkej, ale Janis Joplin, ta měla bouřivý život a takovej, neskončila dobře.
2: No, tahle neskončila dobře, ta Rose.
1: No.
2: Umřela na jeviště, to abych si moc přála takovýhle konec.
1: Ale
2: určitě, to je nejlepší. Podívej se, dáš tam ten poslední krásný tón a šlehne to s tebou, co víc si můžeš přát.
1: Já nevím, já bych nerad teda umřel na jevišti, člověče. Já radši v postýlce.
2: Nebo při tenisu, jak tě znám.
1: Při tenisu, no tak to by mě docela mrzelo, že bych nedohrál ten gem, víš.
2: Jako to bys musel vyhrát, víš, jako že by...
1: Ano, vyhrát a v tu chvilku, když sedeme k síti takhle rozžehnat se soupeřem, tak by to se mnou seklo.
2: No, nádherný.
1: No, tak možná. Ale tak, až mi bude 95.
2: No tak to samozřejmě, že
1: to
2: ne.
1: To ty taky ne.
2: Teď je to krásný, dneska se všechno posouvá, máme spoustu možností.
1: Ale já si myslím, že...
2: Jak ta medicína jde dopředu, tak si myslím, že to je úžasný.
1: Říkal si, že se dožijeme v pohodě 130 let a...
2: Jo.
1: No, že ta medicína nás k tomu prostě donutí.
2: Až to...
1: Ale takže Rose, prosím tě, je to pro tebe jaksi předobraz toho, jak by se mohlo zpívat a mělo zpívat, ale nemělo by se končit takhle. Asi
2: no, tak tam byly drogy a hodně pití, takže tak to ne, to určitě ne. To není,
1: to ti nehrozí,
2: to není moje parketa.
1: Ne, já si myslím. Žiješ zdravě?
2: Já si myslím, že žiju zdravě, no.
1: Tak vypadáš dobře.
2: Jo.
1: Nevypadá to, že by si měla za sebou nějakou kariéru drogové závislosti? Ne, nic takového ne.
2: Já se toho strašně bojím.
1: To je správný. Ano, ten strach, to je taková profilaxe výborná, správně.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Za chviličku si popovídáme o současné koncertní činnosti Marcely Holanové, ale byla by škoda vynechat ty začátky, které byly určitě krásné, protože byly plné naděje, jako jak to hezky dopadne. A ono to potom jaksi dopadalo docela dobře. Mám takový pocit, že důležitý bylo setkání s Karlem Šípem, viď? A tvoje začátky se skupinou Faraon, které on vlastně šéfoval, viď?
2: No to bylo docela zajímavé, protože si to přesně pamatuju, jak to bylo. Já jsem zpívala v Auzu a někdo mi tam řekl, že je konkurs do skupiny Faraon. Tak já jsem tam šla, jako jsem si říkala.
1: Co by ne,
2: zkusím to, protože vlastně. Už tady už začínám zelenat trošku.
1: To bychom měli ty našim posluchačům, kteří nevědí, co byl Aus, to byl armádní soubor.
2: Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého.
1: Víta Nejedlého. Ty jsi musela taky zpívat?
2: Ne, my jsme měli šatičky, ale ze zelenáti tam trošku o to mozek, tak. Radši pryč o tam tať. A tak jsem si říkala, tak to tady zkusím. Tak jsem šla na zkoušku, byl tam Arnošt Pátek, tenkrát ještě Pjaček.
1: Pjaček, ano.
2: Ano. No a já jsem jako nějak vyhrála ten konkurs.
1: Kolik vás tam bylo?
2: Asi 3.
1: I tak dobrý.
2: Já si to nepamatuju, ale i tak dobrý.
1: No jasně. No a Karel ti...
2: Netušila jsem, kde pak, to takhle nebylo. My jsme zkoušeli v takovém klubu, který jsem měl Dčko, byl slavný klub.
1: To bylo na Vinohradský.
2: Na Vinohradský, teď je tam banka. No. Takže tam jsme zkoušeli a já jsem zpívala se sestrou Arnošta a sedíme na tom pódiu a Arnošt říká, hele, holky, dneska přijde jeden strašně důležitý pán z televize. Tak nějak se jako snažte, protože to záleží na tom, jestli nás jako veme a neveme. No. A přišel pan Číp.
1: Jo, počkej, on s váma nehrál v té kapele Faraonu?
2: Ne.
1: Ale když on ve Faraonu hrál, ne?
2: No, ale to jsem tam nebyla já, to když tam byl Schellinger.
1: Aha, čili on potom už nehrál?
2: Ne.
1: A už, ale samozřejmě, jak si komunikoval pořád s kapelou, a takže přišel se kouknout.
2: Aha. Protože psali texty s Jardou Uhlířem i pro tuhle kapelu.
1: Aha.
2: A přišel se kouknout. A já si to pamatuju jako dneska, jak jsem seděla a takhle jsem šťouchala do té Evy a říkala jsem jí, tak Evičko, tak toho pána si vemu.
1: Ne,
2: jo.
1: Ne, promiň, že to tak řeknu, kecáš.
2: Nekecám. A vůbec jsem nevěděla, kdo to je, jestli někoho má. Mě to prostě jenom tak mi to jako takhle vylítlo z té pusy.
1: Toho si vemu. A neslyšel to on?
2: Ne. To možná byla chyba.
1: Já nevím, prosím tě, to si musíš nějak ty srovnat. Ale a za jak dlouho potom do toho jste teda fakt praštili?
2: No, to šlo docela rychle. On jako, on docela tlačil, já na pilu.
1: Prosím tě.
2: Ale já jsem taková mazaná, to mně se to hrozně líbilo, jak on se mě pozval, tady můžu prásknout, že jo, protože to je veselý. Jako.
1: Zůstane to mezi náma dvěma mikrofonem.
2: No tak, výborný. No. On se mě pozval na víno, tenkrát na Valdek, to taky už taky banka, že jo. A byl hrozně nervózní, jako já jsem říkal, co, jako já jsem tam ještě jednu dvojku. Mm. Ne, jako že by jsme mohli jako jet domů, jako k němu, do Garzonky.
1: Garzonky?
2: No.
1: Fíha.
2: A představ si, Honzo, víš, proč on tam pospíchal?
1: Ne.
2: Protože se hrálo derby Slavia Sparta.
1: Já to tak nějak tušil, protože ho dobře znám.
2: No.
1: A to se mi na něm líbí.
2: No, to jako vím, mě to taky tenkrát přišlo
1: i humorní. A ty jsi myslela, že kvůli tobě,
2: já jsem si
1: že už něčemu dojde.
2: Pak, tam šlo hlavně o derby, že?
1: O derby, to je ale opravdu dobrý.
2: No, hezonký, no.
1: To je dobrý. No, ale s Karlem si myslím zažila opravdu velice úspěšnou kariéru, a to jak manželskou, tak hlavně tedy hudební, protože Karel ti napsal spoustu krásných textů.
2: No,
1: tak
2: já jsem
1: jeden
2: velmi,
1: text.
2: Pardon, velmi vděčná, protože ty texty jsou opravdu krásný, jsou ze života a myslím si, že do mě viděl jak do hubený kozy, jak říkala moje máma.
1: Tutově, a on navíc je Karel samozřejmě vtipný a umí ty slovíčka skládat.
2: Určitě.
1: K sobě. Jak říkám, poslechnem si to teď v jedné písničce. Takže Karel Šíp text, zpěv Marcela Holanova.
0: Tandemu s Janem Rosákem.

0: Tak kdybych teď chtěl být škodolivě vtipný, tak řeknu, že ta písnička Já už nejsem tvá vyjadřovala v podstatě jaksi stav vašeho vztahu teď. Ne, ale ne, všechno stranou. Je to krásná písnička, hezky zaspívaná. Myslím si, že ti pořád bude dělat ozdobu tvého repertoáru. To bezesporu. Ale,
1: děkuji.
0: No, ale tím pádem si mi taky odpověděla na to třeba, koho si vybereš z klasiků českého humoru, že to teď zrovna nebude Karel Šíp.
1: Klidně by mohl být.
0: Mohl by to být. Já myslím,
1: že s Jardou Uhlířem dělali úžasné věci.
0: To je pořád velká legrace, samozřejmě. Já Karla samozřejmě mám rád a rád ho poslouchám. Ale ty jsi mohla vybírat i z klasiků takových klasičtějších a taky jsi to učinila a šáhla si před popanu Janu Verichovi.
1: To mě třeba strašně mrzí, že s tímhletím géniem já jsem nemohla se nikdy potkat.
0: Tak to mrzí spoustu lidí. Víš co, tak teď si dáme setkání s Janem Verichem, dáme si k tomu Miroslava Hornička. No. To si my tady prostě můžeme dovolit, takže si teď pošmáknem, jo?
1: Děkuju.
2: To byl obr!
3: Obr.
2: Obrovský básník, a to je taky to jediné, co dneska můžete svobodně říct na obou polokoulích této nemocné planety. Aniž by vás tam nebo onde považovali za někoho, kdo přichází o tamtať. Můžete svobodně říct, Shakespeare byl obrovský básník. Dejte si to.
3: To můžu, jo?
2: Jste věděl, co to je za pocit říkat pravdu bez bázně a hany, dejte si to.
3: Můžu naplno,
2: jo? Naplno.
3: Naplno, hej. Shakespeare byl, aspoň jak on říká, prosím vás.
2: Dojal jste mě, že jste zůstal Čech.
3: No jo. Ale vysvětlete mi, jak je to možný, že tenkrát byli klauni, byli šašci a už nejsou.
2: No, já bych si nebyl taky jistý. Tedy, klauni nejsou, ale šašku je. A šaškem se může stát leckdo.
3: No jo, no.
2: Aniž by chtěl, aniž by to tušil.

0: To věděl.
1: Klaun, no to je řemeslo, to dá práci.
0: Makačka, no jo, ovšem tenkrát byli klauni i v životě, tedy myslím v životě běžným,
1: no,
0: společenským.
1: Protože, no, protože přirozenou cestou vyvěrali z toho života. Jak víte, svět se neustále mění.
0: No, pochopitelně.
1: Svět byl daleko větší než jedno,
2: no,
1: svět je menší.
2: No, že by se srážel to...
1: No, ne, no přeci ty komunikace, ne? Tady...
0: Jo tak, ty bys to prokrátil, rychlost.
1: No, no, samo sebou, aeroplány.
0: No jo.
1: Tenkrát, když král poslal druhýmu králi, poslal by mu vyřídil, že je vůlno, to trvalo. Pane, dneska to máte toto víc dřív, než to řeknou. Pravda je, že dneska nejsou tak hákliví, to je pravda. Ale rozumíte, tenkrát ten klaun měl své poslání společenské. Když tenkrát ten král vládl národu, obklopen kamarilou, odloučen od toho národa, chtěl vědět pravdu. A kdo mu tu pravdu měl říct? Rádio nebylo, noviny nebyly, kdo mu měl říct pravdu? No tak poslali klauna, klaun mu tu pravdu řekl, král ho za to nakop, protože za pravdu se vždycky platí kopancem, to je mezinárodně uznávaná valuta, že? Král věděl, co vidět měl, klaun dostal, co mu patřilo a jelo se dále močálem černým kolem bílých skal.
0: Takže to klaunství tehdy byla, no dá se snad říct, že to byla vlastně určitá instituce.
1: Instituce kulturně politická.
0: Ovšem tedy instituce, řekl bych já, typicky středověká.
1: No já bych na tom slově středověk tolik nelpěl. Co to je středověk?
0: Co to je? Samo jméno praví, že to je střed věku mezi staro a novověkem.
1: No střed věku já sám tedy nemám technologického vzdělání.
0: Ne.
1: Ještě oběť humanistické blbosti.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem a v něm povídání, ale taky samozřejmě zpívání Marcely Holanové. Nové CDčko, ze kterého tady si hrajeme, jsou tam sice staré fláky, jak se hezky říká, ale v novém provedení, v nové aranži, nově zahrané, nově zaspívané. Promiň, já jsem si doteďka myslel, že arytmie je něco, co jaksi je mimo rytmus. Ale ta tvoje kapela se jmenuje Arytmie Band. Jak je to myšleno?
2: Je to myšleno tak, že v době, kdy vlastně já jsem to nahrávala s tou kapelou, tak jsem měla srdeční arytmii velkou.
1: To si děláš legraci?
2: Ne. Měla jsem opravdu strašný problémy. Veliký. A já jsem prostě to natočila s těmahle problémama, pak jsem šla na operaci. Operace dopadla strašně dobře, teda úplně nejlíp, jak může. Ďuky. Takže nedám dopustit na IKEM a na tým těchto opravdu kouzelníků.
1: Tvoje kapela se pro mě mohla klidně taky jmenovat IKEM tým.
2: Co by bylo dobrý, ano.
1: IKEM band.
2: No.
1: No dobře, takže arytmie, ale to je zajímavý.
2: No a my jsme pořád jako přemýšleli, jak by se to mohlo jmenovat, až z toho vlastně takhle to ty kluci plácili. A potom kapelník se zarazil. To naraz slyším, musím říkat náčelník, to je můj bubeník. A on jako říká, hele, arytmie, počkej, přesně, měl tenhle ten název, počkej, rytmie, hrajem dobře, jako rytmicky. No a na IKEMu mi vysvětlil pan primář, že to nemá nic společného jako s rytmem, že to je naopak, jako, že to je v pořádku všechno, no. To má jiný význam.
1: Teď... No ale důležitý je, že kapela vážně šlape, že jsi spokojená.
2: Já jsem strašně spokojená. No.
1: Ty jsi vybírala ty muzikanty, nebo
2: Ne. Já jsem potkala Tomáška, s kterým jsem, Tomášek je náčelník, bubeník, který hraje u Davida Kollera, a my jsme spolu natáčeli v roce 2001 jedno CD, kde on točil bicí u některých písniček. A tak jsme se jako zkamarádili, že vím, že to je moc fajn kluk. A pak jsme se někde náhodou potkali a já jsem tak si posteskla a řekla jsem, já bych tak chtěla kapelu, já bych tak chtěla zpívat v živě s kapelou, mě to tak nebaví. Tak lezi ty half playbacky. A on mě za dva dny zavolal a říkala mi, hele, myslela jsi to vážně? Já jsem říkala, no, tak ježišmarja, tak podeď by ne. A on mě řekl, tak už kapelu máš.
1: No tedy, no. Tak to je dáreček.
2: To.
1: A už jste si to vyzkoušeli na veřejný koncert,
2: no, to je.
1: Jo. Jaká byla odezva diváctva? To je samozřejmě důležitější ještě než tvůj pocit.
2: Toho jsem se trošku bála, protože je to samozřejmě tím, že jsou tam takovýhle muzikanti, tak jako se přitvrdilo. Ale tím, že se nezměnili tempa, neudělali se ty kraviny, které některý lidi udělají, že úplně to přearanžou tak, že se to nedá skoro ne poznat, ale oni to ty lidi prostě nemají rádi. Oni chtějí to stejný tempo.
1: Že jo, viď, a chtějí pokud možno i tu aranž takovou, jakou znali, ano. Když byli mladí ještě.
2: Tak, oni to ctějí, oni ty lidi to ctějí, takže tady se jim to líbí, protože oni asi nevědí proč, ono to dobře hraje, ale zůstalo jim stejný tempo, stejný aranže, akorát, že to je větší mazec.
1: Větší mazec.
2: Ale to jim nevadí.
1: To ne, no, mazec může být větší.
2: Mazec může být.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: No, Marcela Holanová už tady trošičku tak naťukla tu chvíli, nebo ty chvíle, kdy jí nebylo opravdu jaksi do zpěvu. A to, když zpěvačce jejího ražení, jejího charakteru není do zpěvu, to už musí být, protože Marcela se svým úžasným fondem prostě, když zaduje, tak to tedy to zní. Ale když jí není do zpěvu, to ti muselo být vážně zlé. Teda jak se to vlastně začalo projevovat, ty tvoje problémy s tím sedíčkem?
2: No bušení, z ničeho nic, jako sedíš v klidu a...
1: No.
2: No a pak se to, jako ty intervaly se zkracovaly a to už fakt bylo moc blbý, že jsem jela v autě a z ničeho nic to začalo tak strašně mlátit to srdce. Jsem nevěděla, jestli se udusím, vomdlím. Pak dostaneš strach samozřejmě, takže panika, takže tato ještě samozřejmě. No, tak jsem to řešila tímhle způsobem a zaplať pánbu, jako se to povedlo, ta operace, a ještě jsem na to mohla koukat, jsem byla při vědomí.
1: Cože?
2: No, to bylo krásný.
1: To a to
2: bylo...
1: ti nevadí?
2: Ne, naopak.
1: Yeah,
2: to mě se moc líbilo.
1: To já bych omdlel, takže bych nepotřeboval žádnou anestezii, omdlel je anzich, ale prosím tě.
2: No to je,
1: oni jsou to trvalo?
2: 3 hodiny.
1: To je dlouhý kino teda.
2: Dlouhý kino a bylo tam hodně obrazovek.
1: Krvák to byl.
2: No to... To právě nebyl, to je
1: nebyl.
2: Zajímavý, že tam žádná
1: krev... To bylo
2: krev...
1: laparoskopicky.
2: Oni to táhnou jako tříslama nahoru.
1: Aha.
2: Takový drátky jako. Ono to vůbec nebolí, protože to jako já jsem třeba vůbec netušila, že v těch žilách nejsou nervy.
1: Cože?
2: No, takže oni ti vlastně umrtví to tříslo, který naříznou.
1: No.
2: Logicky to by se...
1: No.
2: Asi se nám nelíbilo, kdyby nás někdo řezal do nožiček bez umrtvení. No a potom ti to prostě protáhnou takový drátky a... Vyvolají samozřejmě ten záchvat.
1: Ano.
2: Ten se jim ukáže na těch monitorech.
1: No.
2: A oni řeknou tak a teď to budeme takzvaně pálit. Oni to pálí nějakým způsobem, jak nerozumím tomu. Ale spalujou ten problém.
1: Hlavně, že to je pořádku.
2: Ale bylo to úžasný, takhle ti to řeknu. No. Bylo to úžasný, protože já jsem ležela. Oni takhle vedle mě byli, celý ten tým těch lidí, měli...
1: Roušky?
2: Ne, měli porty, jak Michael Jackson, což jsem si říkala, kde jsem na koncertu, nebo kde to jsem. A za nima je vlastně místnost, kde sedějí lidi pod rentgenu. Oni to vlastně přes ty obrazovky vidějí a dávají se takhle pokyny. Teď spouštějte a já na ně koukala. To bylo úžasný prostě.
1: Prosím tě, už jsem tady měl na tvém místě několik lékařů, dokonce chirurgů, operatérů.
2: No.
1: A všichni se shodli na tom, tedy svým způsobem, že si při operacích pouštějí vždycky nějakou muziku. Zněla tam nějaká muzika?
2: Ne, oni si mezi sebou půjde o nějakých dovolených, se tam vyprávěli.
1: A žádná muzika?
2: Ne, muziku tam myslím neměli.
1: To si jim nedala svoje CDčko?
2: To by to dopadlo možná špatně.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Já pořád čekám, když se tam ozve ten God. Jak to, že jsi se rozhodla to udělat bez Gota? Nebo to původně bylo bez Gota?
1: No to právě původně bylo bez...
0: Takhle, bez mistra.
1: Bez mistra.
0: A mistr se přidal teprve.
1: A mistr se přidal, no. Jako Karel Svoboda pro mě tu píseň napsal, já jsem ji naspívala celou. Pak přijel úplně náhodou, mistr jel do Jevan. A Karel Svoboda mu píseň pustil. A mistr řekl, to by mohl být dobrý duet.
0: To by mohl být dobrý duet. No. Ale víš, že to všichni známe samozřejmě s tím Karlem, že jo? Tak to mi musíš proměnout.
1: No ale ježišmarja, samozřejmě, no. Já jsem se taky toho trošku bála, ale protože kamkoliv přijedu, tak ty lidi to po mně chtějí.
0: No.
1: A mistr je neustále, jak všichni víme, v Mnichově.
0: Ale no samozřejmě, a nebo v Hamburku.
1: A nebo v Hamburku, no, takže jsem si říkala, tak nebudu ty lidi šidit, nebo... Proč?
0: Děláš to rozumně. No. Prosím tě, když jsme u toho šízení, já si to slovíčko vypůjčím, nešidíš trošičku teď tenis po tom, co seš po operaci srdce?
1: No, nešidím, protože jsem i po operaci kolene.
0: Cože?
1: No, tak tenisem ku zdraví.
0: A proč to jsi se tak jako rozjela, zalíbily se ti operace, tak ještě kolínko?
1: Ne, kolínko už mám 3-4 roky zpátky. Jo, pan doktor Váchal se vyřádil.
0: Taky jsem rád a to umí. No.
1: Taky jsem byla při vědomí, taky jsem koukala hezky na operaci, viděla jsem, no mně se to strašně líbilo.
0: Neviděl jsem o tobě, jsi masochista.
1: No to je náhodou úžasný. Tak, no. Protože když něco dělám, tak to dělám pořádně, rozumíš? Uh-huh. Takže když hraju tenis, tak si utrhnu samozřejmě křížový vaz,
0: ano, jak jinak,
1: to je povinnost. A pak se jde kam, jde se ke sportovnímu, samozřejmě lékaři, který ti kolínko spraví, a ne, aby ti řekl jako jiný pan profesor, který mi řekl, ale milostivá, vy byste ve vašem věku už měla sít v kavárně.
0: Hulvát.
1: A já jsem říkala, pane profesore, tam jsem seděla jako celý život.
0: No.
1: Teď budu s dovolením sportovat. A pan doktor Váchal pochopil, že a známe se dobře. Tak říkal, neboj, kolínko spravíme. Takže kolínko spravil a já jsem si potom užívala ve výřivce s těma fotbalistama, víš, který on tam hezky. Tam to jede jak na běžícím pásu.
0: Takhle.
1: No jo, no nádherný.
0: Kvůli užívání s fotbalistama jsi šla na operaci. Teď už je mi to jasný. No. Takže tenis hraješ furt.
1: No.
0: Teď mi ještě řekni...
1: Špatně teda, musím říct, že hraju špatně.
0: Ale tak já tě viděl, já vím svý. Ale řekni mi ještě, co Kája, mladší Kája teda, senátor, daří se mu, myslím, je právník, viď?
1: On není právník, on je finanční poradce.
0: Finančník, aha. Tak já měl za to, že studoval práva, ne?
1: Studoval práva v Plzni velmi dlouho, asi 7 let.
0: Plzni.
1: Takže ono možná je lepší, že?
0: Aha.
1: No, ale on tam fakt byl 7 let.
0: Jo, takže poctivě.
1: On to měl jinak.
0: Marcela, ti přeju, ať ti to hlavně zpívá samozřejmě, ať máš radost ze svého vystupování s kapelou a hlavně z odezvy diváků. Tak to byla Marcela Holanová, která nám dneska nejenom zaspívala, ale i příjemně popovídala. Díky za tvoji návštěvu, ahoj.
1: Já strašně moc, Honzo, děkuju. A jestli můžu na závěr tobě moc poděkovat, protože to mám pořád v srdci, že ty jsi pro mě jednou v životě udělal strašně velkou laskavost. Ano.
0: To mi připomeň teda, protože toho není tak moc zase.
1: A pořád to mám před očima. Bylo to v Austrálii, kde jsi mě koupil pivo, neb mě ho manžel nekoupil. Ne, že bych ho chtěla, chraň Bůh. Ale ty jsi na to nemohl koukat. A já, no... A řekl si, prosím tě, já ti pivo koupím. A já tě vidím, jak ty jdeš k tomu baru, protože jsi ho viděl, že on jde s jedním pivem. A ty jsi mě to pivo koupil.
0: Je, tohle mi Kara nezapomene, ale já věřím,
1: já to musím říct. Ne, udělal jsi mě velikou radost, nečekala jsem to a budu si to pamatovat opravdu celý život.
0: Tak si to pamatuj a šiř to. Jak jsi to dneska udělala přímo i v rádiu.
1: Děkuju ti moc. Ahoj.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkné pozdravení, vážení a milí. U mikrofonu je Vladimír Bernášek, u rádií, jak doufám, milovníci dechovky. Posloucháte naše pravidelné setkání nazvané Trupte nám trumpety. Jan Slabák složil úvodní polku Pod májů. Že hrála jeho Moravanka, to jste určitě poznali. Tak se podívejme, jaké další skladby pro nás na dnešek nachystal hudební redaktor Milan Kašpárek. No, když jsme zahájili Pod májů, tak vzhledem k tomu, že je květen, budeme pokračovat valčíkem Vladimíra Fuky a Míry Cinka Pohádka máje. Někdo mi teď napovídal podzimu, ale já se poples nenechám. To jenom někdy počasí vyvádí příkusy. Pohádku máje zahraje Veselka Ladislava Kubeše a zpívat bude Ivana Zbořilová. Tak pěkný poslech.

Bývaly časy, kdy v Klatovech byly dragouni a karafiáty. Karafiáty jsou tam dodnes, právě tak jako klatovští dragouni. Ano, nespletl jsem se, tihle dragouni ovšem nejezdí na koních, za to umějí hezky hrát. Hned to můžete posoudit, protože nám zahrají dokonce několik skladeb. Jediné, co se změnilo, že už je bohužel nemůže dirigovat Karel Rambousek, jako je tomu na našich nahrávkách. Ale takový je život. Začneme pochodovou písní Karla Vacka nazvanou U našich kasáren. Zaspívá Josef Vejduk a sbor. A pokud by někomu nebylo jasné, u jakých kasáren klatovský rodák Antonín Bulka složil valčík, ke kterému napsal i text, právě tak, jako to udělal Karel Vacek. A valčík se jmenuje U těch dragounských kasáren. A rázem je jasno, o která kasárna jde. Jak jinak, když nám budou hrát klatovští dragouni. Valčík nám zaspívají Hana Kopecká a Josef Hejduk. Tak, pozor a pochodem vchod. Ovšem v sedě, podotýkám, v sedě. My u rádia vždycky pochodujeme jenom v sedě, protože to není vidět.

Na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha nám hrají klatovští dragouni. Teď nás budou trochu zkoušet. A já už se za ně ptám, jaký vodní tok najdete v Klatovech? No jistě Drňák, správně Drnovský potok. A potom Úhlavu. A o té nám teď klatovští dragouni zahrají a zaspívají. Vlastně jenom zahrají, protože zpívat bude Eva Soukupová a Pavel Ložek. Polku složil Jaromír Ondroušek na text Miloše Bárty. A potom si poslechneme klatovský valčík Antonína Bulky na slova Hildy Krpejšové. Ta také v Klatovech pár let prožila, proto měla k tomu městu tak hezký vztah. Opět budou zpívat Eva Soukupová a Pavel Ložek a já budu na Klatovi vzpomínat. Na černou věž, lékárnu u Bílého jednorožce, hezké náměstí, zajímavé muzeum a na katakomby, kde jsem byl jedinkrát jako malé dítě a pak jsem z toho měl takovou noc hrůzy, že si to dodnes pamatuji. Naštěstí těch hezkých vzpomínek na Klatovi mám víc, ale snad písničky potěší i ty, kdo v tomto městě pod Šumavou v životě nebyli.

Hráli nám katovští dragouni vedení Karlem Rambouskem. Sešli jsme se spolu a už se zase loučíme. Všechny vás zdraví Vladimír Bernášek.

0: nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Pane docente, naši hosté se buď rekrutují z řad lidí, které známe léta, takzvaně si je připravujeme na naše povídání v kavárně, anebo z těch, na které dostaneme čerstvý tip. Vy patříte do druhé kategorie. A když jsme čenichali po informacích v Četce, trochu jsme se zděsili.
3: Vaše dílo je charakterizováno tím, že ve své vědecké práci jste se zaměřil například na aplikace nestacionární kinetiky při charakterizaci heterogenních katalyzátorů a při výzkumu mechanismu katalyzovaných reakcí. Přitom dostávám tik, když to čtu, nebo začínám být agresivní, protože mám pocit
2: vlastní nedostatečnosti,
3: prostě nemohoucnosti.
2: O co jsme přišli, že tohle neznáme?
4: Nevím, o co mnoho jste přišli, ale nevím, jestli jezdíte třeba automobilem, předpokládám, že ano. Oblast, ve které pracuji, vděčí za to, že jedno z těch slovíček, která jste četl, katalyzátor, se dnes dostalo do povědomí celé řady lidí, kteří předtím toto slovo neznali. A nebo když tak metaforicky, jako prostě něco, co něco urychluje. Katalyzátory se používají v automobilech k odstraňování škodlivých látek. Dokonce ty moderní, které pracují v nestacionárních podmínkách, se vyznačují tím, že jsou schopny vedle sebe likvidovat tři velice nepříjemné škodliviny. Oxid uhelnatý, nedokonale spálený uhlovodíky a oxidy dusíku. Všechny tři velice nepříjemné.
2: Tak to jsme naťukli dvě slova z deseti.
3: Nebudeme pokračovat. Jedna Američanka kdysi říkala, že její otec akademický funkcionář na nějaké americké univerzitě. Kromě toho, ale ještě také umí učit. Vy jste jednak vědec a jednak rektor Vysoké školy chemicko-technologické. Jde to dohromady, respektive takto se ptám. Ztrácí člověk na té své vědecké kvalifikaci, když dělá vysokoškolského rektora?
4: Rektor by správně podle mě neměl učit, protože toho má tolik, že pokud chodí ještě do posluchárny, kromě toho, že taky mádá, tak se dostává do těžkých časových problémů. Ale já učím rád, učím sice málo, a přiznám se, že bez kontaktu s přednášením by to bylo se mnou ještě horší.
2: Od kdy jste rektorem, na jak dlouho a proč jste o to stál?
4: Já jsem v akademických funkcích od roku 1990, čili řekněme dnes 10 let. Začínal jsem ve funkci prorektora pro zahraniční styky a v roce 1995 jsem byl pověřen výkonem funkce rektora. A po jmenování prezidentem Havlem od 1. 1. roku 1996 jsem se stal rektorem. Vysokoškolský zákon definuje období tříleté a smí se opakovat jen jednou. Čili rektorem může být člověk maximálně 6 let.
3: To znamená, ještě 2 roky máte.
4: Ještě 2 roky. Pokud taky se dá rektor odvolat prezidentem republiky na návrh senátu vysoké školy.
3: Tam máte jiné starosti.
2: Pane rektore, co vás ta funkce naučila? Musel jste se trochu stát manažerem, začít zacházet, to je ošklivé slovo, s lidmi jinak, než jste byl zvyklý předtím, vidět něco v globálu, upustit detail na někoho jiného?
4: Ano, já nelituju toho, že jsem ztratil přeci jenom hodně sil pro práci vědeckou i pro práci pedagogickou. Myslím si skutečně, že funkce rektora mě lecčemu naučila. Nejsme sice velkou školou, ale přeci jenom mám přes 1000 zaměstnanců, 3000 studentů. Je to styk s větším počtem lidí a člověk se musí naučit s lidmi zacházet tak, aby ho měli jakž tak rádi.
3: Dnešní hodinku v kavárně Bohemia s námi sdílí rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze blízko Kulaťáku, pan docent Josef Koubek. Vítejte u nás.
4: Dobrý večer.

0: v České republice je tuším 27, veďte.
1: Ano, přesně 27.
0: Vy jste členem jakéhosi rektorského sboru nebo společenství. Jste rektorem docela malé ve srovnání tedy s Karlovou univerzitou nebo ČVUT, tedy školy vysoké. Platí tam v tom sdružení právo silnějšího nebo právo většího, jste spíš na okraji nebo jste v centru?
2: V tvrdém jádru, řekli by v Evropské unii.
1: To těleso se jmenuje oficiálně Česká konference rektorů.
0: No to je tam, existuje, skutečně.
1: Ano, to je název přijatý ze západoevropských zemí, kde se tyto instituce takhle nazývají se konferencemi. A platíme všichni stejnou částku vložného do činnosti této instituce.
2: Tedy školy to za vás platí.
1: Platí to za nás školy. Není to tak malá částka, abychom si ji mohli dovolit platit z vlastní kapsy. A hlavně je z té konstantní částky bez ohledu na velikost školy zřejmé i to, že práva všech vysokých škol jsou tam stejná a nezáleží na velikosti školy. Dělíme se o všechny problémy, které tam společně sdílíme, to znamená reprezentace České republiky v Evropě, ve styku se státními orgány České republiky a je tam toho dost co dělat. Mohlo by nás by tam jít klidně dvakrát tolik a ještě bychom všichni měli co dělat.
0: Ale morální váha takového rektora malé školy je tatáž jako rektora třeba ČVUT?
1: Tak tam samozřejmě musím přiznat, že moji bývalí kolegové, rektor malý z Univerzity Karlovy nebo pan rektor Zuna z ČVUT, byli samozřejmě ti velcí rektoři. Velká škola má i svého velkého rektora a ten velký rektor je schopen prezentovat více oborů, více studentů.
0: Vy jste byl minulý týden v Bruselu, to je město, kam se teď jezdí, dokonce na obrátku. To vyplynulo z funkce, anebo spíš jaksi z vědeckého zájmu?
1: Šlo o zasedání pracovní skupiny Konfederace evropských rektorů a téma bylo výzkum na univerzitách. Evropa se v tuto chvíli snaží nějakým způsobem mobilizovat síly, abychom se vyrovnali Spojeným státům, Japonsku, kde je výzkum přeci jenom lépe organizován, více financován a hlavně má lepší výsledky.
2: To je velké téma, jestli dovolíte, za chviličku se k němu vrátím, pánové, ale teď ještě mezi otázka. Když se mluvilo o té morální váze rektorů v konferenci, přece je to současně také tak, že při každém shromáždění více hlavého počtu lidí záleží také na osobnosti dotyčné, na tom, jak se umí prosazovat. Proč to říkám? Byl jste od malička, nebo jste se musel učit být člověkem dominantním, nebo jste spíš pasivní? Jaký jste typ?
1: Já bych řekl, že jsem se vyvíjel. Já jsem
2: odkud
1: jako,
2: kam?
1: Jako, že pokud si na to ještě vzpomínám, už je to poměrně dávno, byl spíše pasivní. To nemyslím, že jsem nebyl ambiciozní, že jsem se neučil, abych měl samé jedničky a dělal rodičům radost a sám si dělal půdu pro to, abych se jednou stal slavným rektorem. Rektora, to jsem asi v té době ani nevěděl, co to je. Či na rektorování se nepomýšlel, ale od mládí jsem pomýšlel na to. Měl jsem v mládí jedno velké přání, ještě ne na vědu. První moje přání bylo být slavným sportovcem.
0: Aha.
1: Dělal jsem proto hodně, býval jsem léta, jak rád říkám, profesionálním stolním tenistou. Profesionálním, protože jsem 8 až 10 hodin denně trávil v tělocvičně, nejen za zeleným stolem, ale i při jiných doplňkových sportech.
0: Full time job.
1: Rád to říkám, profesionál, že jsem býval.
0: A taky jste byl placen za to, ne?
1: To ne. Tak samozřejmě, že ty výhody tam určité byly, protože když jsem tady v Praze hrával stolní tenis za špičkou, tedy Spartu, tak jsme samozřejmě dostávali celou řadu prostředků na to, abychom mohli jezdit po republice každý víkend.
0: A to bylo v době, které se kryje s vaším působením ve Staliňáku? Chemické závody Litvínov?
1: Do Staliňáku, takzvaného Staliňáku, dnes Chemopetrol Litvínov, jsem se dostal přes stolní tenis v podstatě. V Litvínově v takzvaném Koldumě se hrál špičkový stolní tenis.
0: To už nikdo neví, co je dneska Koldum.
2: Já to vím.
1: Víte, tak to jsem rád. Já jsem tam občas ještě pořád v závodě, dnes už jako chemik, ale tehdy jsem tam byl každý večer jako stolní tenista.
2: Tohle zní skoro americky, že člověk při studiu například dělá špičkově nějaký sport a ten mu pak pomůže do prestižních ústavů nebo ke kariéře. Zvláštní. Tak. Vy nejste ke všemu Pražák, vidíte, pane docente.
1: Já jsem se narodil v Teplicích, v Praze jsem od roku 66, kdy jsem přišel na studia a už jsem se Prahy od té doby nikam neodstěhoval.
2: Ale vy jste mi dlužen té odpovědi. Dobrá, býval jste ač ambiciózní, přece jen pasivní. Co vás donutilo umět se prosadit třeba i verbálně nebo prostě ve větším týmu lidí?
1: Tak já nechci říkat, že mě někdo přemlouval a říkal, ty musíš se prosadit, seš dobrý, my tě budeme mít jako našeho mluvčího.
2: Okolnosti nás zajímají.
1: Okolnosti v roce 90 na vysokých školách se hledali lidé, kteří by mohli nastoupit do akademických funkcí.
2: To vám bylo?
1: To mě bylo
2: 42
1: let a když jsem mohl k tomu nabídnout znalosti cizích jazyků, které se přiznám, jsem se učil proto, abych mohl jako vrcholový spoltrovec se domluvit se všemi děvčaty po celém světě.
2: Tak jsem, s pálkou i bez ní.
1: Tak jsem byl vybrán za prorektora pro zahraniční styky, což bylo v roce 90 velice důležité, protože v té době se na vysokých školách dveře netrhly. Měli jsme tady od rána večera návštěvy z Evropy, ze Spojených států, z Japonska. A těm jsme se snažili prezentovat tuto zemi jako zemi, která měla své problémy, ale která přeci jenom má své šikovné lidi, kteří umí především ve vědě a na vysokých školách něco odvést.
0: A propos ty jazyky, co to byly za?
1: Já už dneska bohužel nemám šanci se učit ani to, co jsem kdysi uměl, nebo řekněme opakovat se. Víte, to je, jak víte, jazyky jsou nepříjemné v tom, že mají jepičí život, pokud se netrénují. Takže já už dnes komunikuji akorát v angličtině, francouzštině, němčině. A jsem tam možná i v ruštině, španělštině a italštině, ale ty tři poslední už jsou skoro zbytečné, protože naši kolegové z těchto zemí přijíždějí s tím, že umějí velice dobře anglicky. To platí o Němcích, my už dneska mluvíme málo německy, málo francouzsky, protože kolegové, jeden z univerzit, ale výzkumníci nebo i průmyslníci, přijali angličtinu za pohodlný dorozumívací jazyk.
0: Ale i tak klobouk dolů.

0: Klobouk zase nahoru a můžeme pokračovat. Pane docente, pane rektore, jsme u toho výzkumu. Vy jste řekl to, co proběhlo i denním tiskem, že v Bruselu bylo shromáždění, které konstatovalo, že obecně ve výzkumu Evropa se sakramensky pokulhává za Spojenými státy a jakž takž drží krok s Japonskem. Člověku přitom běhá mráz po zádech, protože víme, že jsme malá země, nemáme ty jiné zdroje než ty mozky. A co se tedy děje u nás? Myslel jste si před těmi 10 lety, když jezdili ty návštěvy, že to bude jiné?
1: Je to smutné, že na starém kontinentě máme tyto problémy, ale já nemám proto jednoduché vysvětlení. Nemyslím si, že ve všem jsou peníze, hlavně jejich objem, ale přeci jenom v tom výzkumu je to dneska tak, že když scházejí peníze, tak nemůžeme čekat, že bude pravděpodobnost nějakých impozantních objevů nebo i technických inovací. U nás se dělá výzkum na vysokých školách, v Akademii věd a v průmyslových firmách a v některých menších inovačně zaměřených výzkumných institucích. Když se podíváte na počet výzkumníků, které mají naši sousedi už jenom v západní Evropě, anebo potom v Japonsku a Spojených státech, tak i v tom počtu je samozřejmě příčina naší neúspěšnosti. Jak naší, té malé české, tak i té o trochu větší evropské.
2: České chemické, technologické výzkumnictví, anebo školství má asi 200letou tradici, vidíte? Myslím, že se začalo učit 1807.
1: 1807, my jsme na to pyšní, že na škole, kterou dnes reprezentuji, byla přednesena první přednáška z technické chemie.
2: Je vlastně ta tradice jistou hodnotou
0: v tomto oboru?
2: V tomto oboru?
1: Pro mě zcela určitě a myslím, že to uznává většina lidí, že tradice na vysoké škole, ale vůbec obecně tradice, je něco, co je cítit ze země, ze vzduchu, z vody a vydrží to ještě dlouho, i když tam už potom žijí lidé, kteří jsou trochu línější, ale ta tradice tam pořád je.
0: Teď, kdybych byl Marťan, tak bych se zeptal, daří se v posledních 10letích ve vašem oboru vyzkoumat nebo jít na kloub něčemu podstatnému v této zemi?
1: Nevím, jak úzký nebo široký si myslíte, že je můj obor. Já se přiznám, že když se představuju na letišti nebo se mě ptají, jaký je můj obor, tak říkám, jsem chemik, těm to stačí. Ale já sám nejsem schopen postihnout celou oblast chemie. Už jenom na škole, kde jsem já, jsou 4 fakulty a já se přiznám, že některé obory potravinářské chemie neznám do detailu. Neznám ani některé anorganické obory. Čili když se teď budu snažit odpovědět na to, co se za posledních 10 let vybádalo v mém oboru, tak bych se rád omezil jenom na, řekněme, organickou průmyslovou chemii anebo katalýzu, když to ještě více zúžím. Leco se udělalo. Jenom to, co dělá silnou ekonomiku, na to tato země samozřejmě zase nemá dostatek sil.
0: Ve výzkumu, myslím.
1: Ve výzkumu. Mm-hmm. Kdybych vám třeba řekl, že,
0: aplikované výzkumu.
1: Ano, že Československo a posléze Česká republika se velmi silně angažovala v rafinérském průmyslu. To všichni víme, že tady máme 2 rafinérie, které jsou spojené do České rafinérské, která má 49% účast zahraničního kapitálu, velkých slavných firm Agip, Shell a Conoco. A čili tam se rozvíjí velice úspěšně i náš průmysl. Ale je dlužno přiznat, že tyto obrovské technologie, na kterých rafinérský průmysl je postaven, jsou mimo dosah českého výzkumu. My rozumíme těmto věcem, my jsme schopni drobnými zlepšeními přispět, ale už nejsme schopni celou tuto technologii vyvinout, postavit a pak ji někomu do světa nabídnout, tak jako to udělali zahraniční licencoři nám a umožnili nám nákup těchto technologií.
0: Jsou někteří vědci ve vašem oboru přijímáni v posledních letech do jakýchsi nadnárodních týmů? Propracoval se někdo někam? Je to vůbec obvyklé?
2: Vaši absolventi třeba?
0: Například.
1: Zcela určitě. Nedávno jsme s ministrem školství a s prezidentem Akademie věd České republiky, s profesorem Zahradníkem, odměňovali nejlepší studenty České republiky. To je cena ministra školství a byli jsme všichni nadšeni, že si 2 šikovní chlapci, kteří jsou v tuto chvíli v zahraničí, vyrostli na Vysoké škole chemicko-technologické a v ústavech Akademie věd. Ti pánové, když napsali své disertační práce, dostali posudky z celého světa a speciálně ze Spojených států mě jeden posudek velice potěšil, kdy bylo napsáno tato disertační práce, tato vaše vědecká práce, pane kolego, by ve Spojených státech patřila k 5% těch nejlepších disertačních prací. Tato práce, o které mluvím, byla z oblasti chemie a analýzy potravin.
0: Vrátí se tito chlapci domů? A je to podstatné?
1: Pokusíme se je získat zpátky. Já to udělám všechno. Teď bychom jim dali šanci, aby se mohli na špičkových světových pracovištích ještě něčemu naučit. Bude to jenom samozřejmě záležet ani ne tolik, kolik jim dáme plat měsíční, až se vrátí. To si myslím, že by se dalo ještě nějakým způsobem zařídit. Ale tito mladí lidé jsou především fandové. A ti se budou vracet domů rádi jenom tehdy, když budou vidět, že tady najdou laboratoře, kolegy, se kterými budou moci provozovat výzkum na té špičkové úrovni, na který jsou přivykli venku. A to bude obtížné. Když jsme za posledních 10 let na vysokých školách výrazně zlepšili postavení vědy, laboratoří, vybavení, všecko se zlepšilo, tak pořád ještě nestačíme na ten děsivý trend, který je na zahraničních univerzitách a na zahraničních výzkumných centrech, která ne vždycky jsou na univerzitách, někdy jsou to státní nebo národní laboratoře. Tam se skutečně ty peníze pohybují 10x na vyšší úrovni než u nás.

0: Pane docente, já bych se možná vrátil do zdí vašeho ústavu, který je slavný tím, že tam pracoval akademik Wichterle, vidíte. Myslím, že tam také působil nynější pan prezident Havel nějaký čas. Další významný chemik stojí...
1: Studák.
0: Jako laborant nebo něco takového, ne?
2: Pan prezident Havel byl u nás laborantem. Byl u nás na Vysoké škole chemicko-technologické 5 let a učil se tam řemeslu chemického laboranta.
0: Pak je docela zajímavé, že v čele Akademie věd stojí už dlouhá léta zmíněný profesor Zahradník, také chemik.
2: A taky absolvent Vysoké školy chemicko-technologické.
0: A tak dále a tak dále. Možná, že dlouhá léta byl synonymem Československa v některých zemích také velice nechvalně známý produkt chemického průmyslu, ona známá výbušnina, vidíte? Jak pak se podílí tenhle váš obor na tom celkovém hrubém domácím produktu? Mohl by se podílet více anebo méně? Je to přiměřené vzhledem k tomu, jakou máme tradici, jak jsme v tomto směru jaksi silní?
2: Já jsem rád, že toho tolik víte o našich slavných absolventech a jsem i rád, že jste sám naznačil, že máme sílu v naší chemii. Je nás hodně chemiků v této zemi a hodně špičkových chemiků. Máme i značný počet studentů a já se jenom obávám jedné věci. Chemie je dnes skoncentrována, tam myslím tu průmyslovou, do velikánských celků. Žijeme v době, kdy se spojují obrovské giganty do ještě větších gigantů a česká chemie zatím stojí trochu mimo. Nemyslím si, že to je jediný důvod toho, že nejsme úplnou špičkou, ale přeci jenom toto fúzování velkých firm je dnes rozhodující.
3: Vy říkáte, že na ty rozhodující vynálezy, promiňte, že používám tohle slovo, tady není dost peněz, dost zázemí, koneckonců i dost mozků, čili budeme zřejmě muset kupovat. A nebo k nám

0: snažit, abychom to dobré, co přes licence k nám nateče v těch inovacích a v těch nápadech, o kterých jste hovořil, abychom to tady neskazili tím, že to nebudeme umět prodat, protože dneska bohužel i výzkumník musí mít někoho, kdo to je pak nakonec schopen převíst do výroby a mít někoho, kdo to je schopen prodat. Moji slovutní kolegové z Vysoké školy ekonomické vždycky říkají, víš, dneska už vlastně něco vyrobit a vymyslet, to umíte každý, jako vás chemiku je moře, ale prodat, to je kumšt.
1: Potvrzuje tohle případ profesora Wichterleho, to, co říkáte. On přišel na geniální nápad. Vyrobil ho doma v garáži na té dětské stavebnici, čili popírá teorii o tom, že je třeba nejdřív to silně zafinancovat a pak to frčí. Je pravda, že už to nespeněžil, tak jak by eventuálně mohl, kdyby byly jiné okolnosti. O čem svědčí případ profesora Wichterleho vlastně?
0: Případ profesora Wichterleho, já jsem rád, že jste ho zmínili a já vás zvu, abyste se přišli podívat na VŠAT, ve které laboratoři pojímal profesor Wichterle myšlenky o tom, že použije nové typy polymerních látek jako materiálu pro výrobu měkkých kontaktních čoček. Taková laboratoř ještě na VŠAT je. Víte, to je přesně ten krásný případ toho, co já propaguju, ale samozřejmě si připadám si trochu, jako když někoho nabádám, že má sázet do loterie. Profesor Wichterle byl příkladem člověka, který dokázal geniálním nápadem, ale tím, že viděl hned dál do té aplikace, a on proto měl ideální předpoklady, protože vyrůstal v továrně na automobily u svého tatínka na jeho rodné Hané. Tento muž okamžitě pochopil, kam by za prvé ta chemie, a on byl především chemik, mohla víc. Vy jste zmiňoval, že udělal tento objev ve své garáži. Ano, to je přesně to, co si myslím, že bychom se měli my, kromě toho, že budeme tím standardním postupem s velkými týmy výzkumníků hledat nějaké řešení víceméně naplánovaných projektů, že si taky občas my výzkumníci pustíme hlavou myšlenku, co kdyby mě napadlo něco geniálního, jako Otto Wichterleho.
1: Na to se ptám právě. Není k tomu potřeba trochu toho fištronu, trochu té geniality, trochu té střeštěnosti, trochu toho dobrodružného ducha, přemýšlet také nad rámec momentálních výzkumných úkolů a plánovaných týmových prací?
0: Zcela určitě.
1: Vychovává k tomuhle vysoká škola?
0: Budu muset být kritický. Asi ne. Protože přeci jenom nezapomeňte, že my jsme technickou vysokou školou a ne všichni naši absolventi skončí jako ti výzkumníci a už určitě ne všichni se stanou výzkumníky typu pana profesora Wichterleho nebo jiných významných našich absolventů, kteří svými vynálezy ohromili. Ale měli bychom toto podporovat, protože jestliže tvrdíme, že nemáme peníze a skutečně jako malá země si nemůžeme dovolit do toho investovat tolik, tak budeme muset nahradit tyto peníze svým důvtipem, svými nápady, ale nespolehujeme na to, že tyto nápady bude mít každý.
2: Tohle snad vysoká škola ani nemůže učit. Třeba z mého oboru. Kompozici můžete studovat na vysoké škole, ale ti, kteří posunuli vývoj hudby dále, vždycky pak ta pravidla porušili. Ano. Nějakým tím šílenstvím, o kterém vy jste pozitivně mluvil.

0: Mohu, pánové, někam chvíličku úplně jinam?
1: Velice, pane rektore, jestli vás budu stačit sledovat.
0: Jaký případ disciplinárního nebo jiného charakteru, jaký nejpitoresknější případ jste musel za posledních 5 let řešit? Třeba ukradenou židli nebo drogu někde ve vrátnici nebo tak něco. Svěřte se.
1: No, to je pro mě skutečně těžká otázka. Já se rád směju tolika věcem, že když teďka budu vybírat své některé zábavné příběhy, tak nevím, jestli se budou zdát zábavné vám. Já jsem na škole, kde pracuji a kde jsem vystudoval, léta patřil ke katedrálním šaškům, kteří bavili při příležitosti narozenin svých kolegů ostatní. A já
0: katedrální
1: jsem...
0: šašek zní skoro jako církevní funkce.
1: Já jsem na tuto funkci byl pyšný a velice mě mrzí, že v tuto chvíli už, myslím, jako v posledních letech, jsem stále musel ubírat a ubírat. Já jsem naposled jako šašek vystoupil zcela improvizovaně, abyste viděli, jak to rektor má těžké. Já jsem musel oznámit v poledne své číslo. A protože v té době byla velice populární aféra prezidenta Spojených států, byla Clintona s Monikou Levinskou, tak jsem šéfovi svého ústavu nabídl, že může do programu napsat, že v pozdních večerních hodinách vystoupí Bill Clinton s Monikou Levinskou. To jsem netušil, že když v 6 hodin večer vyrazím do Prahy, že neseženu masku, takovou tu plastovou, Billa Clintona, protože jsem si říkal, Bill Clinton, viděl jsem nedávno, jen tak jsem zahlídl někde Helmuta Kohla, viděl jsem
0: všechno. Obchody ptákoviny, že? Tam by to mělo být.
1: Tam všechno skutečně bylo. Bohužel Billa Clintona nikde neměli. Ale když jsem zahlédl...
0: A měli Levinskou?
1: Když jsem za Levinskou, taky neměli. Ta ještě tedy nebyla tak populární, oni chemici jsou pomalí, takže nestačili udělat ty plastové masky Levinské.
0: To říká kritika do vlastních řad.
1: Ale já jsem zahlédl nádhernou masku paní Thatcherové. Margaret Thatcher, mimochodem chemička, vystudovaná v Oxfordu, mi padla do oka a teď jsem si říkal, stejně nemáš vymýšlený scénář, tak... s touhle s tou maskou budeš mít úspěch. A založil jsem to všechno na tom, že Bill Clinton pověřil svou britskou kolegyni, aby ho zastoupila v Praze a vykládal jsem prostě o tom, jak Margaret Thatcherová pohrdá těmi mladými dívkami, které tahají privátní, intimní příběhy na internet, do soudních místností.
2: Já jsem si myslel, že to bude mít jinou pointu, že jste nesehnal Clintona a musel jste jít za sebe.
0: Daleko horší varianta.
1: Poťouchá
0: pod otázka. Vyskytlo se na vaší fakultě v posledních letech něco, co bylo veřejně pitváno jako třeba vztah studentky a pedagoga? Je už u nás harašení jevem?
1: Já teďko nechci urazit dámy, které máme v naší zemi, ale já se jich velice cením, že se nějakých zákonů okolo sexuálního harašení nedožadují příliš vehementně. Já si myslím, že máme normální dámy a že ty si s námi poradí a že nepotřebují nějakou takovouhle oficiální ochranu před harašením. Já to nechci podceňovat, ale myslím si, že žijeme v dobré symbioze muži a ženy v této zemi a že se těmi vzory ze západu okolo harašení nemusíme zabývat zatím.
2: Slyšte, když jste hovořil o britské premiérce, poznají se podle něčeho chemici vůbec? Rozumíte, matematika poznáte, myslím, dost na první pohled, nebo o počítačových odbornicích se říká, že jim hranatějí hlavy poněkud do tvaru obrazovky. Má chemik také nějaké identifikační znamení?
1: Já bych řekl, že ne a jsem rád, že se mě na to ptáte, že jsem během vaší otázky přemýšlel o tom, jestli poznám chemika. Můžu vám říct, že často i dnes jsem velice rád, když si říkám, sakra, to je chytrý člověk. A pak on přijde a řekne, já jsem studoval chemii. Tak si říkám, no jo, tak to je tím, proto jsem mi zdal takový chytrý. Tak já to nechci teď zlehčovat, nedají se poznat, nejsou tak vyhranění jako matematici. Ale myslím si, že chemie je jednou z oblastí lidského poznání, které je pro život dobré, protože vy se naučíte používat jak analytických, tak syntetických přístupů k řešení problémů. Chemik bourá hmotu až na molekuly a zase je zvyklý na to ty molekuly však přeorganizovávat, spojovat a to je věc, která se hodí i v jiných oborech. Takže jsem poznal mnoho chemiků, kteří se uplatnili jako slušní bankéři, finančníci. Myslím, že chemie je dobré vzdělání pro něco z jiného.
0: Vy jste řekl zajímavou věc, pane docente, symbioza analytického a syntetického myšlení. Umíte vy sám v nějaké transponované rovině tohle uplatňovat i v soukromí? Řešíte problémy? Rodina, oprava auta, cokoliv jiného. Umíte chladnokrevně kombinovat tyto dva přístupy také tam, kde člověk prostě emočně splane a tudíž dělá chyby většinou? To jest v soukromí?
1: Já se přiznám, že moje soukromí je teď velice jednoduché, protože já mám zlatou ženu, která se mnou nerozvádí, přestože se věnuju rodině málo. Mám dvě zlaté dcery, které dobře studují a nedělají nám starosti, ale zcela určitě používám toho analytického i syntetického přístupu k řešení svých každodenních problémů. Není to jednoduché, ten přenos z chemie nebo z nějakých těch formálních věcí do mezilidských vztahů, ale zcela určitě jsem i tyto chemické znalosti měl možnost využít.

0: Vy jste hovořil o tom, že jste úzce specializován, že už nedohlédnete ani do oblasti třeba potravinářské technologie, to znamená, že výroba sýrů vám není zcela blízká, víte? Neznamená ta úzká specializace také jisté omezení v tom odhalování anebo objevování dalších krás a skrytých tajů lidského života? Není ta specializace celkově zúžení života?
1: Zcela určitě. To je to, s čím zápasím, protože rád bych nejen v chemii, ale i jinde prostě dokázal rozumět daleko širšímu okolí. A máte zcela určitě pravdu, že vlastně to i profesionálně brání v některých rozhodováních. Já kdybych vám měl dneska odpovědět na otázku, která oblast lidského působení by byla nejzajímavější pro český výzkum, kde bychom měli největší šanci. Tak když zapomenu na to, že samozřejmě vlastní dítě, můj vlastní obor by mě připadal jako hodný, protože o něm hodně vím, tak potom už mám v těch všech ostatních problémy, že ta hloubka, do které jsem schopen jít v těch ostatních oblastech, je nedostatečná proto, abych kvalifikovaně řekl, ano, toto je oblast, kam bychom v Čechách měli napřít své úsilí, abychom světu ukázali, co umíme vymyslet.
0: Tohle je strašně důležité, co říkáte, kdo by tohle mohl dokázat?
2: Ano, kdo má provést pak tu syntézu, kdo má tedy rozhodnout o dlouhodobém procesu, který je o penězích, o mozcích, o podmínkách, když ani vy to nedokážete. Vysvětlujete proč?
1: Bavili jsme se společně o tom, že Evropská unie se nyní snaží mobilizovat všechny síly. Jsou ty síly roztříštěné a určitě nepříjemné je i to, že ze státních peněz je v Evropě financována jenom 1/4 veškerého výzkumu, respektive výsledků toho výzkumu. 1/4. Tudíž, kdybych měl odpovědět na to, že stát má být ten, který rozhoduje o tom, kam investovat peníze do výzkumu, tak bych byl opatrný. Výzkum typu součást výuky na vysokých školách, tam samozřejmě ono, ale v tom, o čem se tu bavíme, jestli bychom dokázali najít někoho, kdo by něco chytrého vymyslel nebo dokázal řídit poměrně velkou skupinu lidí, kteří by bádali pod jeho vedením, to jsou ti geniové a těch je málo a ty je třeba ale hledat a těm dát šanci. A já se vám přiznám, že kdybych takového mladíka nebo mladou dámu, protože já jsem velkým přítelem i našich studentek v tom, že si myslím, že jsou pracovitější, poctivější ve studiu než jejich mužští kolegové, přestože ti oni říkají, holky, ty toho tolik zase neumějí jako my. Tak kdybych měl nějakého mladého člověka bez ohledu na pohlaví, tak bych mu dal možnost skutečně vyniknout. A o tom jsme se bavili s profesorem Zahradníkem, že když se vyskytne nějaký mladý, nadějný člověk, že nebudeme váhat, abychom mu poskytli ideální podmínky pro to, aby se mohl projevit.
0: Jedna otázka, která je naopak velice lehká pro vás. Co by to bylo, kdyby v tomto vašem oboru, to znamená v chemické technologii, mělo vzniknout něco tak významného, že by to pohnulo dějinami nebo osudem lidstva, jako by byla supravodivost, polovodiče nebo něco takového, něco strašně významného ve vašem oboru. Co by to bylo, kdyby?
1: Určitě je takových věcí hodně, ale já vám budu teď připadat jako, řekněme, neodborný vysokoškolský učitel, protože já bych neměl fantazírovat, ale fantazírovat musí každý výzkumník a musí se snažit tu svoji fantazii krotit a realizovat. Zcela určitě dnes, kdyby někdo dokázal přinutit k reagování jednu molekulu, které je na světě poměrně hodně, která je nazývána jako látka metánem, tak, aby se začaly vytvářet vazby mezi uhlíky, tak by to byl obrovský objev. Ale co se v tom už udělalo?
2: Právě co to znamenalo? K čemu by směřoval? Jak bychom se o něm my dozvěděli v běžném životě?
1: V běžném životě byste se dozvěděli tak, že organická chemie je vystavěna na sloučeninách uhlíku. Jestliže bychom tedy měli tento základní stavební kámen, se kterým bychom mohli velice snadno provádět různé reakce a kombinovat tyto atomy uhlíku, tak bychom pak dnes měli možnost nahradit současný zdroj těchto vyšších uhlovodíků, kterým je ropa. Čili to je jeden ze synů katalytiků.
0: Energetické zdroje, ano.
1: Chemie je vlastně chudinka, protože musí přihlížet tomu, jak energetici likvidují to, co nám příroda poskytla. Ty nádherné molekuly, které jsou v ropě, my je z velké části využíváme k tomu, abychom získávali energii. Stejně tak spalujeme metán. To, o čem jsem hovořil já, je ovšem využití toho základního stavebního kamene, čili atomu uhlíku se 4 atomy vodíku jako základ pro organickou syntézu.
0: A obuju se do toho, nebo budu to jíst, nebo o co půjde vlastně?
1: Nakonec taky, ale od toho metánu k tomu, abyste se do toho obil, je samozřejmě dlouhá chemická cesta.
0: Vy jste říkal, že už se na tom pracuje. Rád byste...
1: Přinutit metán k reaktivitě, ano, na tom se pracuje velmi intenzivně.
0: A rád byste v tomto oboru pracoval, nebo jste radši rektorem?
3: Ta otázka se za rok vyřeší.
1: Ta bude. Já děkuji, že jste mi pomohl, pane, protože to je přesně to, co bych odpověděl. To se vyřeší samo a já se na to svým způsobem těším, protože ještě nebudu tak star, abych se nemohl zpátky...
0: A propo, jenom detail. Je možné rychle naskočit do tohoto vlaku, který vám za těch 6 nebo možná už skoro 10 let pomalu ujížděl? Toho vědeckého výzkumného.
1: Rychle to určitě nepůjde, ale...
0: Ale jde to.
1: Musí to jít. Já se musím ještě něčím živit do zbytku svého profesionálního života.

0: Pane docente, mluví se o automobilech, které zřejmě budou pohánět baterie. Po 200 kilometrech to 15 minut budeme dobíjet a frčíme dál. Tam budou ještě katalyzátory nebo ne?
1: Tam už ne. Já se na tu dobu těším, protože nezapomeňte, že toto období je přechodné, kdy, jak říkám, chováme se ošklivě k přírodě, která nám dala možnost využívat krásné molekuly, my je spalujeme v motorech. Pak se trápíme s tím, jak likvidovat tři nepříjemné škodliviny, o kterých jsme taky hovořili, oxid uhelnatý, nespalné uhlovodíky a oxid dusíku. To všechno odpadne. Já se na to strašně těším, protože dnes je automobilismus obrovskou metlou. Nejsme schopni se bez automobilu obejít a na druhou stranu nám škodí. A katalyzátory samozřejmě hodně věcí vylepšily. Já to rád zdůrazním svým studentům, kde automobilním katalyzátorům věnují malou část svých přednášek z katalýzy, že bez katalyzátorů v automobilech bychom dnes třeba v Praze už vůbec nemohli žít. Počet automobilů vzrostl v Praze úplně katastrofálně a dnes bychom s těmi výfukovými plyny bez vyčištění nemohli vůbec žít.
0: Pane docente, když v sobotu ráno rozložíte noviny, možná máte nashromážděno několik novin z celého týdne, po čem jdete? Zajímá vás svět, to znamená světová politika, nebo spíš hledáte v příloze, co je nového v Praze vůbec a v té čtvrti, kde bydlíte? Co vás vlastně zajímá, kromě vašeho oboru, a na co ještě máte čas, sílu a chuť?
1: Přiznám se, že v novinách začínám politikou. Často si říkám, a už to nebudu číst, obzvláště když jsem přítomen některým událostem a pak si přečtu v novinách, co se tam o té události píše. Ale přesto si to nedokážu odříct, je to droga pro mě. Čtu všechen tisk, který vychází u nás, čtu i některé zahraniční noviny a začínám od té politiky a velice mě baví.
0: Když jste vybaven touto zkušeností, kterou jste popsal, věříte tedy těm zprávám o jevech, při kterých jste nebyl?
1: To je velice nepříjemné, protože vždycky si říkám, tak jak to vlastně tedy ve skutečnosti bylo. Je to něco podobného, když jsem v mládí četl Tři mušketýry a po letech jsem se dozvěděl, že vlastně ta historická pravda byla trochu jiná a že to Alexandr Dima přikrášil tak, aby se to nám, pubertálním mladíkům a dívkám, dobře četlo, tak jsem byl zklamán, protože já jsem bral tento historický román, ale řadu dalších podobného typu, jako informaci o historii. To je něco podobného. Já dneska čtu politiku jako nějaký tento historický román, který je novináři přikrášlen tak, aby se to dobře četlo. Hledám si pak svoji vlastní pravdu, tu skutečnou, historickou, a není to jednoduché.
0: Jaké zpoždění?
1: S velkým zpožděním, protože právě knihy, které vycházejí o politicích, když už jsou buď to ze scény pryč, anebo zemřou, tak tam pak teprve člověk nachází celou řadu těch skutečných věcí a vysvětlení. A už je to taky zbavené toho nánosu, té nepříjemnosti, se kterou všichni politici zápasí. Pokud je politik ve funkci, musí mít image, musí mít vliv na své voliče a to potom za ta léta z toho spadne a pak se člověk dozví, jak to vlastně všechno bylo.
0: Vy máte na sobě kravatu, na které v nesčíslných řadách je napsána číslovka letošního roku 2000. Kdo vám ji dal?
1: Dostal jsem to od jedné dámy, která mi tím dělá velkou radost, protože já sice nepřikládám roku 2000 nějakou mimořádnou důležitost, ale přeci jenom se mi ta číslovka velice líbí.
0: Jste opravdu aktuálně oblečen.
2: V každém případě za roky budete muset odložit, protože bude silně demode. Děkujeme za návštěvu, jste moc vaska.
1: Děkuju vám, na shledanou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Povídku Přivedla žebráka na mizinu čte Zdeněk Štěpánek.
3: Chci psát událost smutnou, ale hledí mě do ní, co veselá iniciála obličej páně Vojdíškův. Obličej tak zdravě svítivý a dočervena lesklý, jako nedělní pečínka politá čerstvým máslem. A takhle k sobotě, pan Vojtíšek holil se jen v neděli, když mu bílé vousy po kulaté bradě zas řádně vyrazily, jako hustá smetana se leskly, zdál se mě být ještě hezčí. Také vlasy jeho se mi líbily. Neměl jich mnoho. Začali mu pod okrouhlou pleší na skráních a byli už přešedli, nejvíce stříbrný, nýbrž již lehínce zas dožluta, ale byli jako hedváb a vláli tak lehce kolem hlavy. Pan Vojtíšek nosil totiž čepici vždy jen v ruce a pokryl se leda, když měl přejít prostorou sluncem příliš praženou. Vůbec se mě pan Vojtíšek líbil velmi. Jeho modré oči zářily tak upřímně, celá jeho tvář byla jakoby kulatým, upřímným okem. Pan Vojtíšek byl žebrák. Čím byl předtím, to nevím, ale žebrákem musil být dle toho, jak byl po malé straně znám již dlouho. A podle svého zdraví mohl jim být ještě dlouho a dlouho, vypadal jako buk. Jak byl té doby stár, tak asi vím. Jednou jsem ho viděl, když vybelhav se drobným krůčkem svým po svatojanském vrchu vzhůru do Ostruhové ulice, přistoupil k policajtu panu Šimrovi, který opřen o zábradlí pohodlně se tu slunil. Pan Šimr, to byl ten tlustý pan policajt. Tak tlustý, že šedivý frak jeho byl pořád napuknutí a hlava jeho odzadu vypadala jako několik jitrnic vypocujících sádlo. Račte odpustit. Lesklá přilba kývala se mu na velké hlavě při každém pohnutí a když se rozběhl za některým tovarišem, který bez ostychu a proti všem zákonům přes ulici si přešel s hořící dýmkou v ústech, musil pan Šimr přilbu honem vzít do hrsti. Tu jsme se pak my děti smáli a tančili po jedné noze, ale jakmile se na nás podíval, hned zas jako by nic. Pan Šimr byl Němec ze Šluknova. Pan Vojtíšek vzal tenkrát modrou svou čepici pod levé rameno a vjel pravicí hluboko do kapsy dlouhého šedivého svého kabátu. Přitom pozdravil zívajícího pana Šimra slovy pomáhej pánbu a pan Šimr zasalutoval. Šťastně pak vylovil pan Vojtíšek skromnou svou tabatěrku z březové kůry, vytáhl za kožené poutko svrchní dnozní a podal panu Šimrovi. Pan Šimr si šňupnul a pravil, už jsou oni taky asi hezky starý, da? Koli pak mají? Inu, usmíval se pan Vojtíšek, bude tomu už věru 80 let, co mne otec pro obveselení mysle na světlo vydal. Pozorlivý čtenář zajisté se diví, že směl žebrák pan Vojtíšek mluvit s panem policajtem jen tak po sousedsku. A tento, že mu ani nevykal, jakž by nějakému venkovanu nebo jinému celému podřízenému člověku, arci najisto byl učinil. A k tomu ještě třeba si pomyslit, čím tenkrát policajt byl. To nebylo leda bylo které číslo od 1 do 600. To byl pan Novák, pan Šimr, pan Kedlický a pan Vajze, kteří v střežení naší ulice za den se vystřídali. To byl malý pan Novák ze Slabec, který nejraději postál si před kupeckými krámy kvůli slivovici. Tlustý pan Šimr ze Šluknova, pak pan Kedlický z Vyšehradu, zamračený, ale dobrosrdečný. A konečně pan Vajze z Rožmitálu, velký, s neobyčejně dlouhými žlutými zuby. O každém se vědělo, odkud je, jak dlouho ve vojiště sloužil a kolik má dětí. Na každého jsme se my, sousedské děti, věšeli, on znal každého, muže i ženy, a matkám dovedl říci vždy, kamže se dítě jejich zaběhlo. A když roku 1844 pan Vajze následkem požáru v Rendhause vypuklého zemřel, šla mu na pohřeb celá Ostruhová ulice. On ale nebyl pan Vojtíšek arci také obyčejným žebrákem. On si ani vlastního žebráckého zevnějšku nehleděl tak přísně. Vypadal dosti čistě, alespoň na počátku tého dne. Šátek na krku byl vždy pořádně uvázán. Na kabátě byla sice někde nějaká záplatka, ale ne jako kus přibitého plechu a také ne z příliš různobarevné látky. Za týden prožebral se vždy celou malou stranou. Měl všude přístup. A jakmile zaslechla hospodyně venku jeho měkký hlas, nesla mu ochotně hned svůj troník. Troník, půl dobráku, o, to bylo tenkrát dosti mnoho. Od rána žebral až k polednímu a pak si zašel k svatému Mikuláši na půl dvanáctou. Zde u kostela nežebral nikdy. Ba on dřepících zde žebraček ani si nevšimnul. A pak si zašel někam se najíst. Věděl, kde po řadě mu nechají plný hrnek od oběda. Bylo co svolného a klidného v celém jeho bytí a konání. Jen hostinský v našem domě pan Hercl mu nedal nikdy troníku. Pan Hercl byl muž trochu dlouhý, trochu skoupý, ale tak to ušel. Místo penízu přesypal mu z pixly své vždy trochu tabáku. Tu pak, bylo to vždy v sobotu, měli pokaždé stejný rozhovor. Ech, pane Vojtíšku, máme to zlé časy. Baže máme. A nebudou lepší, dokud si zámecký lev nesedne na vyšehradskou houpačku. Mínil lva na svatovické věži. Přiznám se, že mě to tvrzení páně Vojtíškovo vrtávalo mozkem. O tom jsem slušným způsobem a co rozumný mladý muž, byl jsem tenkrát již 8 let star, ovšem nemohl pochybovat ani na okamžik, že zmíněný lev může právě tak jako já o pouti jít přes kamenný most až na Vyšehrad a zde si také sednout na známou krouživou houpačku. Ale jakže z toho mají vzejít lepší časy, to jsem nechápal. Byl překrásný den červnový. Pan Vojtíšek vyšel z kostela svatého Mikuláše, posadil si čepici na hlavu, co ochranu proti sálajícímu slunci, a šel pomalu přes nynější Štěpánské náměstí. U sochy svaté Trojice se zastavil a usedl na schod. Kašna za ním zvučně šplounala, slunce hřálo, bylo tak příjemno. Patrně obědval dnes někde jinde, kde stolovali až po 12. Sotva si byl usedl, zvedla se jedna ze žebraček od dveří Mikulášského kostela a šla tím též směrem. Té říkali baba milionová. Jiné žebračky slibovali, že pán Bůh darovanou jim almužnu zaplatí 100 000krát. A ona šla hned do milionů a milionů a proto také paní oficiálka Hermanová, která chodila ke všem licitacím po Praze, dávala almužnu jen jí jediné. Milionová šla rovně, kdy chtěla, a kulhala, kdy chtěla. Teď šla rovně a přímo k panu Vojtíškovi u sochy. Plátěné suknice se jí kolem suchých hnátů plandaly skoro bez zašustění, do čela silně stažená modrá plachetka kývala se nahoru dolů. Její obličej byl mě vždy děsně protivný. Samá drobná vrázka jako tenounké nudličky zbíhající se ke špičatému nosu a ústům. Oči její byly žluto-zelené jako u kočky. Přistoupla až poblíž pana Vojtíška. Pochválen buď pan Ježíš Kristus, našpoulila ústa. Pan Vojtíšek kývnul na znamení, že souhlasí. Milionová usedla na druhý konec schodu a kejchla. Brr. Podotkla, já nemám slunce ráda. Když na mě svítí, já musím kejchat. Pan Vojtíšek nic. Milionová stáhla plachetku nazad a bylo vidět celý její obličej. Oči mám hourala jako kočka v slunci. Teď byly zavřeny, teď zasvítili pod čelem jako dva zelené body. Ústa její stále sebou škubala. Když se otevřela, bylo vidět napřed nahoře jediný zub, celý černý. Pane Vojtíšku, začala zas. Pane Vojtíšku, já vždycky říkám, kdybyste chtěl. Pan Vojtíšek mlčel. Obrátil jen obličej k ní a díval se jí na ústa. Vždycky říkám, ano, ano, kdyby pan Vojtíšek chtěl, ten by nám mohl povědět, kde jsou dobří lidé. Pan Vojtíšek nic. Co pak se tak upřeně na mě díváte, ptala se Milionová po chvílce. Co pak je na mě? Ten zub. Divím se, proč máte ten jeden zub. Ach, ten zub, vzdychla, pak dodala, to víte, že ztráta zubu znamená vždy ztrátu jednoho dobrého přítele. Už jsou všichni v hrobě, kdo mě přáli a se mnou to upřímně mínili. Všichni, jen jeden ještě zbyl a nevím o něm. Nevím, kde je ten dobrý přítel můj, kterého mě milostivý Bůh postavil ještě na cestu života. Ach, Bože, já jsem tuze opuštěná. Pan Vojtíšek hleděl před sebe a mlčel. Něco jako úsměv, jako radost přelítlo obličejem žebračiným, ale bylo to ošklivé. Sešpičatila ústa. Celý obličej, jak si se jí stáhnul do rtu jako do šťopky. Pane Vojtíšku, my dva bychom mohli být ještě šťastní. Tadyhle se mě o vás pořád zdálo. Já myslím, že pánbu tomu tak chce. Vy jste tak samoten, pane Vojtíšku, nikdo vám neposlouží. Vy máte všude přízeň, máte tuze moc dobrých lidí. Vidíte, já bych se k vám přistěhovala, kus peřin mám. Pan Vojtíšek mezi tím pomalu vstával. Už tu stál rovně a pravicí si narovnával kožené stínidlo své čepice. Hrač utrejch, vyhrknul konečně a obrátil se bez pozdravu. Kráčel pomalu k Ostruhové ulici. Dvě zelené koule svítily za ním, až zmizel za rohem. Pak si Milionová stáhla plachetku až po bradu a seděla dlouho nepohnutě, snad usnula. Divné zvěsti začaly se najednou šourat malou stranou a koho se dotkli, škrabal se za uchem. Pan Vojtíšek, znělo to často v rozpravách, a za chvilku zas si slyšel: pan Vojtíšek. Brzy jsem zvěděl všechno. Pan Vojtíšek prý nebyl ani chud. Pan Vojtíšek prý měl za vodou na Františku dva domy. To prý ani není pravda, že bydlí pod hradem někde v Brusce. Blázny si dělal z dobrých malostranských sousedů a po tak dlouho. Nastala rozhořčenost. Muští se zlobili, cítili urážku, styděli se, že byli lehkověrní. Darebák, pravil jeden. Je pravda, rozumoval druhý. Viděl ho někdo žebrat v neděli? To byl nejspíš doma ve svých palácích a jedl pečeně. Ženské ještě váhali. Dobrá tvář páně Vojtíškova zdála se jim přece příliš upřímna. Ale přišel dodatek zvěsti. On prý má také dvě dcery a ty prý dělají slečny. Jedna prý má lejtnanta a druhá chce jít k divadlu. Nosí jen samé rukavičky a jezdí do Stromovky. To rozhodlo i u ženských. Takřka ve 2x24 hodinách byl osud páně Vojtíšku vzjinačen. Všude ho ode dveří odbývali, že jsou zlé časy. Kde mýval obědy, slyšel, že dnes nic nezbylo. Nebo jsme chudí, měli jsme jenom hrách, to není nic pro vás. Uličníci kolem něho poskakovali a pokřikovali: domácí pán, domácí pán. Byl jsem v sobotu před domem a viděl blížícího se pana Vojtíška. Pan Herzl stál jako obyčejně v bílé své zástěře mezi domem, opřen o kamennou veřej. Mimovolně, v nevysvětlitelném strachu jakémž, jsem vyběhl do domu a skryl se za silná vrata. Kolem stěžejí jsem viděl blížícího se pana Vojtíška dobře. Čepice se mu v rukou třásla. Nepřicházel s jasným úsměvem jako jindy. Hlava byla sklopena, nažloutlé vlasy zcuchány. Pochválen buď pan Ježíš Kristus, pozdravoval obyčejným hlasem. Přitom se mu hlava povznesla. Tváře jeho byly bledy, oko jakoby dřímotou potaženo. To je dobře, že jdete, mínil pan Herzl. Pane Vojtíšku, půjčte mě 20 000. Nebojte se, že přijdete o ně, budou na dobré hypotéce. Mohl bych teď koupit dům tady vedle u Labutě. Nedomluvil. Panu Vojtíškovi vyhrnuli se slzy náhle proudem. Vždyť jsem zavzlikal. Já byl po celý život tak poctivý. Potácel se přes ulici a sklesl u zdi pod zatáčkou k hradu. Hlavu položil na kolena a štkal hlasitě. Vrazil jsem do pokoje k rodičům, třesa se na celém těle. Matka stála u okna a dívala se přes ulici. Ptala se, co pak mu řekl pan Herzl. Hleděl jsem upřeně oknem tam na plačícího pana Vojtíška. Matka vařila právě svačinu, ale každý okamžik přistoupila také k oknu, vyhlédla ven a zavrtěla hlavou. Najednou vidí, že pan Vojtíšek pomalu se zdvihá. Rychle ukrojila krajíc chleba, položila na hrnek s kávou a spěchala ven. Volala, kývala z prahu. Pan Vojtíšek neviděl a neslyšel. Šla až k němu a podávala mu hrnek. Pan Vojtíšek se díval němně na ní. Zaplať pánbu, zašeptal konečně a pak dodal. Ale já teď nemůžu nic spolknout. Víc pan Vojtíšek po malé straně nežebral. Za řekou ovšem také nemohl chodit od domu k domu. Neznali ho tam lidé a neznali policajti. Usadil se na křižovnickém plácku podloubíčka Klementinského zrovna naproti vojenské strážnici, která stávala u mostu. Vídal jsem ho tam pokaždé, když jsme v prázdné čtvrteční odpůldne zašli si na staré město podívat se na výlohy rimeckých kněhkupců. Čepice ležela před ním dnem na zemi. Hlava byla vždy svěšena k prsům. V rukou držel růženec, nevšímal si nikoho. Pleš, tváře, ruce neleskly a nečervenaly se více, jako před nedávnem. Sežloutlá kůže se byla zcvrkla do šupinatých vrásek. Mám, nemám to říci. Ale proč bych to neřekl, že jsem si netroufal přímo k němu, že jsem se plížil vždy kolem pilíře, abych mu mohl čtvrteční své jmění, šajnový groš, odzadu hodit do čepice a pak rychle utéci. Pak jsem ho potkal jednou na mostě. Vedl ho policajt na malou stranu. A pak už jsem ho nespatřil nikdy. Bylo mrazivé únorové jitro. Venku ještě šero, okno samý tlustý květnatý led, v němž se oranžově odrážel svit z protějších kamen. Před domem zahrašil vozík a zaštěkali psi. Doskoč mi pro dva žejdlíky mlíka, velela matka, ale zaobal si krk. Venku stála mlíkařka na vozíku a za vozíkem stál policajt pan Kedlický. Kus slojové svíčky svítil tiše ve čtyřhrané skleněné lucerně. Cože, pan Vojtíšek? Ptala se mlíkařka a ustála ve vrtění vařečkou. Ono bylo mlíkařkám sice úřadně zapovězeno užívat vařečky na dělání smetanové parády, ale pan Kedlický byl muž dobrosrdečný, už jsem to řekl. Ano, odpověděl. Našli jsme ho po půlnoci na oujezdě vedle kanonýrských kasáren. Byl nadobro zmrzlý. A dali jsme ho do mrčí komory ke karmelitánům. Měl jen rozedraný kabát a kalhoty. Ani košile neměl.
2: Z povídek Malostranských nám dnes četl herec Zdeněk Štěpánek.
0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpěvačka Marcela Holanová slaví v těchto dnech své 75. narozeniny. Při této příležitosti nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná, a my přejeme Marcele Holanové všechno nejlepší.

Český rozhlas Dvojka vysílá Kulaté noty. Hezké sobotní poledne, po případě dobrou chuť, jestliže právě obědváte. Vítejte při poslechu celoročního seriálu, věnovaného kulatým výročím domácí scény populární hudby roku 2011. V dnešním vydání Kulatých not oslavíme 60. narozeniny zpěvačky Marcely Holanové. Dokonalý poslech a skvělé naladění přeje od rozhlasového mikrofonu autor seriálu Miloš Skálka.

0: Dnešní vydání Kulatých not otevřel velký hit jubilantky Marcely Holanové, česká verze původně italské písničky Stráno, v české verzi Jako ráno. Marcelu Holanovou už vítám v rozhlasovém studiu. Hezký den, Marcelo, ahoj.
1: Ahoj, Miloši.
0: Ty jsi rodečka z Prahy, studovala si střední ekonomickou školu. Jak jsi se dostala k muzice?
1: Já už jsem od malinka chtěla zpívat a na tu školu jsem se dostala úplně omylem. Já jsem zoufala, nechtěla. Jsem chtěla jít na konzervatoř, ale protože tenkrát byla povinnost mít nějaký hudební nástroj, nebylo oddělení popový, tak zaprvé na hudební nástroj jsme neměli, že jsme byli chudí jako kostelní myši a operu jsem zpívat opravdu na to jsem neměla. Takže bohužel do školy jsem se nedostala, tak proto maminka zvolila teda tuhle školu, ze které jsem stejně utekla po roce. Takže...
0: Ale přesto jsi se učila soukromně zpívat.
1: Učila jsem se soukromně zpívat u paní profesorky Jaroslavy Bernardové a jsem jí za to strašně vděčná, protože mě hodně naučila.
0: Kdy to potom pro tebe začalo, tak říkajíc zostra, kdy jsi se konečně postavila před mikrofon nějaké kapely? Byl to ten Faraon?
1: No, já jsem ještě předtím zažila to, co si myslím, že by měla prožít každá zpěvačka nebo každý zpěvák, aby si to potom vážil. To znamená projít si opravdu od začátku různý kavárny, eventuálně i bary, protože to je taková dřina a taková
0: a to
1: škola.
0: Je
1: řehole. A potom, když člověk má tu šanci a dostane se opravdu takhle, nebo říkal na výsluní, protože k tomu ještě strašně dlouhá cesta, tak si to opravdu váží a není to takový jako, že honem, honem, najednou jsem slavná, že jo, to je nesmysl. Je to fakt, to chce od začátku.
0: Ale jinými slovy, začalo to být lepší než ty bary a kavárny potom v roce 76, kdy jsi začala zpívat se skupinou Faraon?
1: Začalo to v roce 73, tuším. Já jsem nastoupila na vojnu. Já jsem byla v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého.
0: Jak jsi se ty dostala jako dívka na vojnu?
1: Já jsem se jako dívka na
0: přihlásila.
1: Vojnu dostala proto, protože mě Karel Wagner slyšel v Lucerně, když jsem zpívala v Lucerna baru tenkrát a řekl mi, prosím tě, co tady děláš, jako dítě tě škoda, je konkurs v Auzu, běž tam. Tak jsem tam šla a oni mě vzali.
0: Asi tedy kapitánka nebo poručice?
1: Ne, byla jsem civil, ale po roce a půl jsem musela odejít, protože jsem měla pocit, že už mi zelená mozek. Byly tam krásný písně, opravdu ty texty jsou neuvěřitelné.
0: A co bylo potom? Co přišlo po Auzu?
1: Po Auzu přišel konkurs do skupiny Faraon.
0: Čili to je onen mnou už zmíněný.
1: Ano.
0: Faraon byl rok 1976. My si teď poslechneme jednu z tvých nahrávek se skupinou Faraon a pak se do té doby vrátíme. Ta písnička se jmenuje Zpěvák mé mámy.

0: zpěvák mojí mámy a jubilantka Marcela Holanová. Mimochodem to byla nahrávka se skupinou Faraon z roku 1978. Marcela, ty jsi měla štěstí na autorské zázemí, které tě potkalo ve skupině Faraon, protože ty jsi nebyla odkázána na přebírání zahraničních písní, ale hned pro tebe začali psát autoři domácí.
1: To jsem měla štěstí, byl to pan Jaroslav Uhlíř, to byl vlastně můj první hudební skladatel v mém životě a texty tenkrát psal Karel Šíp.
0: Shodou okolností oba také napsali písničku, která právě dozněla. Jaké to bylo mít své dvorní autory?
1: Tak bylo to samozřejmě krásný, protože to bylo něco novýho, pro mě nečekanýho, takže já jsem byla velmi šťastná.
0: Kdyby si měla připomenout skupinu Faraon oné doby, kdo tam tehdy hrál?
1: Nejdůležitější tam byl Arnošt Pjaček.
0: Zvaný Pátek.
1: Ano.
0: Budiš mu země lehká.
1: Ano. Petr Klárfeld na bicí. Na basu hrál Petr Pilář. Na klávesi Jiří Sýkora, to byl kapelník. A pokud myslíš pana Šípa, tak ten tam pouze jenom chodil a dohlížel.
0: Jak... Už nehrál na basu?
1: Ne, jenom dohlížel. Jak
0: jako... A Jaroslav Uhlíř?
1: Jaroslav Uhlíř, ten jenom dodal písně.
0: Ale pravda je, že právě éra skupiny Faraon je spjata s písněmi a s melodiemi Jaroslava Uhlíře a ty si hned vlastně při tom vstupu na tu velkou hudební scénu měla štěstí na takového autora.
1: Měla.
0: A dokonce v té době vznikl také duet, je to tak?
1: Ano, vlastně první můj duet s mým prvním hudebním skladatelem, což je moc hezký.
0: Jaroslav Uhlíř a Marcela Holanová v Kulatých notách.

0: Písnička s třípísmenkovým názvem a sice Čáp, zajímavá autorská dvojice, Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák, tedy stejní autoři, kteří napsali třeba Holubí dům pro Jiřího Schellingera, zpívala jubilantka Marcela Holanová, jejíž 60. narozeniny slavíme v kulatých notách. Marcel, my jsme se teď dostali k tvému angažmá ve skupině, respektive se skupinou Faraon. Co přišlo potom? Byly to zájezdy do zahraničí, nebo jak se ta tvoje pěvecká dráha dál vyvíjela?
1: Potom přišlo Polsko a po Polsku, kde jsem si v Częstochowie vymodlila chlapečka, jsem
0: přišla
1: do jiného stavu a byla na mateřský.
0: Chlapečkovi, tomu malému chlapečkovi je v tomto roce 30, tedy přesně polovina tvého věku. Co potom se dálo dál? Dali se snoubit ty mateřské povinnosti s tím zpíváním, nebo si na ten zpěv na čas úplně rezignovala?
1: Úplně jsem rezignovala a v momentě, kdy jsem si říkala, tak už asi nic nebude.
0: Jako si myslela, že už je konec s tím zpíváním.
1: Konec se zpíváním. Tak přijela Anna Rustikána do Prahy a já jsem viděla v televizi její vystoupení s písničkou Stráno a řekla jsem si, že to by se mi tak líbilo, kdybych tak tohle to mohla ještě tak jako naposled, aspoň si udělat naposled radost. No a ono to nějak vyšlo.
0: Udělala jsi si radost naposled a byl to vlastně tvůj nový začátek.
1: Tak.
0: Hovoříš o písni, kterou jsme otevřeli.
1: Ano.
0: Dnešní tvoje kulaté noty, písnička, která se jmenuje Ráno, ale hned v zápětí poté, nebo vlastně souběžně, si tě všimnul také Karel Svoboda, který s Annou Rustikánou spolupracoval a začal pro tebe komponovat.
1: To bylo úplně největší moje štěstí v životě. Na to jsem nejvíc pyšná a jsem hrozně šťastná, že se mě ujal, protože s takovýmhle mistrem pracovat bylo pro mě opravdu, já nevím, jak to mám říct, aby to neznělo hloupě, ale fakt to byla nejlepší spolupráce.
0: Jakou písničku si zahrajeme z těch prvních, které pro tebe Karel Svoboda napsal?
1: Já bych moc ráda, kdybychom si mohli zahrát písničku Já už nejsem tvá, protože je zajímavá v tom, že když jsem ji točila, tak v refrénu je dvojhlas a já jsem nebyla schopná ho natočit, neb jsem asi velmi talentovaná. A Karel mi říkal, prosím tě, já ti to předspívám a ty se to potom naučíš a naspíváš to tam. Tak šel do studia, naspíval to. Já jsem říkala, Ježíš, to je tak hezký, to tak je hezky zabarvený, ať to tam zůstane, prosím tě, Karle, nech to tam, teď je to moc hezký. Takže vlastně mám další jakoby duet s Karlem Svobodou.
0: A navíc nechtěného sboristu Karla Svobodu, kdo se tím může pochlubit?

0: Melodie Karla Svobody s textem Karla Šípa, Já už nejsem tvá, na dvojce Českého rozhlasu posloucháte Kulaté noty, ve kterých slavíme kulaté životní jubileum Marcely Holanové. Marcelo, ty jsi se tedy dostala ke skvělé spolupráci s Karlem Svobodou, ale ta spolupráce ti přinesla také dva naprosto jasné hity v podobě duetu s Karlem Gottem. Jak tomu došlo?
1: Tak, že jsem naspívala Čau lásko, to byla původně solová věc pro mě. A jak to tak chodí správně v tom životě, když to tak má být, tak shodou okolností přijel na návštěvu Karel Gott do Jeván. A Karel Svoboda mu tuhle tu písničku pustil a on se prý zamyslel a řekl, a to by mohl být dobrý duet.
0: A to měl dobrý odhad.
1: No, takže mě vymazali hezky a Karel tam naspíval to, co tam bylo původně ode mě, takže jsme se takhle hezky sespívali.
0: Ten duet Čau lásko my použijeme jako hudební tečku za tvým vydáním Kulatých not, protože to bude hezké, až ti poděkuji a v zápětí se rozezní Čau lásko. A co ten druhý duet?
1: Druhý duet se jmenuje Náš song a já osobně si myslím, a můžu to snad říct, že je mi líto, že není braný tak vážně. Mně prostě přijde ta píseň tak krásná. Čau lásko je jasný, tam je dobrá hlava, všechno. Ale Náš song je prostě nádherná píseň.

0: jubilantka Marcela Holanová v duetu s Karlem Gottem a byl to Náš song. Marcelo, tebe jako každého, respektive každou z jubilantů, jubilantek, jsem poprosil, aby si si přinesla jednu ukázku hudby, kterou ráda posloucháš. Co si zvolila pro své kulaté noty?
1: Já jsem zvolila zpěváka, kterého jsem poslouchala, když jsem byla mladá. A hrozně jsem si přála, abych se jednou dožila toho, že ho uvidím zpívat živě.
0: A dožila ses?
1: Dožila jsem se, zaplať pámbu. Ten koncert byl naprosto dokonalej, tak jako ostatně ten zpěvák, což všichni posluchači hned uslyší. Zpěvák se jmenuje Tom Jones a píseň Kiss. A to je prostě takovej mazec, že přesto, že mi je 60, tak bych mu opravdu házela ty klíče od pokoju, jak to měl v Las Vegas.
0: Říkáš přesto, že je ti 60 a to si představ, že Tomu Jonesovi je v tomto roce 71, protože je ročník 1940. Poslechneme si písničku, kterou původně napsal a naspíval Prince, ale Tom Jones, to je úplně jiná káva. Velká pusa Toma Jonese.

0: cheers!
1: Rodák z Walesu Thomas Jones Woodward, který si ovšem říká Tom Jones, a jeho verze skladby Pusa, tedy Kiss z autorské dílny Prince. V kulatých notách slavíme šedesátiny Marcely Holanové. Marcelo, opět se vracíme k tvé pěvecké dráze. Ty jsi po spolupráci a velice úspěšné spolupráci s Karlem Svobodou začala spolupracovat s dalším v té době výrazným hitmakerem, a to byl Jiří Zmožek. Jak jsi si k němu našla cestu, respektive jak si on našel cestu k tobě?
2: To už jsem tady říkala, to prostě, když se ty lidi mají potkat, tak se potkají. Jiří Zmožek mě nabít pár písní, Karel Šíp si vybral jednu, kde si pamatuju, že tam bylo Somebody, Somebody, Somebody, tam pořád opakovalo.
1: V té svahelštině.
2: Ano, a on na to napsal text Sláva jsou bály.
1: A byl to jeden z tvých velkých hitů, navíc písnička, kterou nepochybně zpíváš dodnes.
2: Musím.
1: Jak se ti líbil na první pohled a první poslech ten text, který je hodně veselý?
2: Zaplať pámbu, první text, kde mi nikdo neopouští.
1: Nepláčeš.
2: Nepláču, nejsem pes Goro, někde opuštěnej. Tak to jsem měla opravdu radost. I když se na tom srandovní a v tom textu se zpíval o tom, že nemáme co na sebe, že? Takže pro ty ženský to není moc dobrý.
1: Ale každopádně si jí dáme, ať závidějí báby.

0: opravdu veselá píseň Sláva jsou bály v kulatých notách. Na dvojce Českého rozhlasu slavíme kulaté životní jubileum zpěvačky Marcely Holanové. Marcela, dostala ty si, nebo měla ty si někdy příležitost naspívat také písničku pro film, pro televizní seriál? Jak jsi na tom v této oblasti?
1: Dostala jsem se k filmu díky Jiřímu Zmoškovi. Bylo to do pohádky, což takhle Svatba princi, a já jsem zpívala zlou princeznu Brigitu.
0: Ty jsi byla zlá princezna Brigita, to je ten stejný pohádkový kousek, ve kterém třeba Heidi zpívala, když se načančám, a to je vlastně pohádka, kterou doprovodili výhradně melodie Jiřího Zmoška z texty Zdeňka Borovce. Tady je jubilantka Marcela Holanová a píseň Brigity.

0: Píseň Brigity z pohádky Což takhle svatba prince a jubilantka Marcela Holanova. Marcelo, my se zvolna dostáváme k tvé hudební současnosti. Ta je, pokud vím, dána především spoluprací s tvou vlastní kapelou, která se jmenuje zvláštně Arytmie Band. Je ta kapela aspoň rytmická?
1: No to si piš, že rytmická. Ten název je možná divný, ale my jsme ho vymysleli, protože jsem byla na operaci srdce, měla jsem arytmii. A v té době, když jsem točila tohleto CDčko, tak jsem měla problémy s tím srdíčkem. Tak jsme si tak řekli, že by se to takhle mohlo jmenovat ta kapela.
0: Srdíčko se srovnalo a název zůstal.
1: Tak.
0: Ty jsi s touhle kapelou natočila své aktuální album, které se jmenuje Jestli je na nebi Bůh, podle písničky Zdeňka Bartáka. Možná na ní ještě v dnešním vydání Kulatých not dojde, ale teď si zahrajeme rytmičtější kousek tvůj a Arytmie Bandu, jmenuje se Správnej chlap.
1: Jako ty.

0: Takhle tedy vypadá současnost jubilantky Marcely Holanové, ta je po hříchu Big Beatová, dalo by se říct, to byla skladba Pavla Vaculíka a Karla Šípa, Správnej chlap. Marcelo, ty jsi se zavedla nebo prosadila především jako zpěvačka kantilení a najednou takovýhle Big Beat, který z těch žánrů tě baví víc, ta milostná, lirická poloha nebo ten našlápnutý Big Beat, dalo by se říct.
1: Baví mě obojí, ale protože těch kantilen už bylo moc, tak já si myslím, že už jsem dospělá holka a že bych teda mohla začít dělat ten Big Beat, který jsem měla ráda od jak tě živa.
0: Či to vemeš systémem Tiny Turner,
1: přesně
0: po
1: tak.
0: 60 už jenom Big Beat.
1: Teď pořádnej mazec.
0: Ale já bych přesto teď rád nabídl posluchačům kulatých not kantilénu, protože se mi moc líbí a napsal ti ji přímo na tělo Zdeněk Barták, jestli je na nebi Bůh.

0: Hezky dlouhý tón v závěru písničky Jestli je na nebi Bůh, jubilantka Marcela Holanova. Marcelo, slavíš krásné, kulaté životní jubileum. Jak se ti daří v těchto dnech? Jaký je tvůj život?
1: Daří se mi moc dobře, díky spolupráci s letou kapelou. Mám pocit, že mě je 27, 16, je jedno.
0: 27 plus 33?
1: Jasně, takhle úplně super. A když to za tebou takhle hraje dobře, tak to je taková radost, že na nic jiného nemyslím a nejvíc mě baví tahle práce.
0: Takže vlastně po ničem velkém netoužíš, jsi spokojená s tím, jak to je.
1: Tak.
0: Tak já ti přeji, aby ti ten úžasný, dobrý pocit vydržel. O tom, jaká písnička ukončí tvé kulaté noty, už jsme si během pořadu řekli, takže Marcelo, díky moc za návštěvu ve studiu, ať se daří a čau.
1: Děkuji za pozvání, čau.
0: Od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu se na týden loučí autor kulatých not Miloš Skalka. Mějte se skvěle a ať vám všechno hraje do noty.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky. Noční linka.
2: Noční linka právě startuje, protože právě odbíjí 23. hodina. V tomto případě půjde o linku středečně čtvrteční. No a na jejím začátku vám všem krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit. A vy samozřejmě především stálí posluchači víte, že jsou před námi 2 hodiny našeho společného povídání. No a také pro vás i tentokrát máme spoustu příjemné muziky pro váš pozdní večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude? Tak ráda odpovím. My a životní prostředí. Co vás trápí na prostředí kolem vás, tam, kde žijete? A co vás naopak těší, že se třeba právě kolem vás, tam, kde žijete, zlepšuje? Co vy sami děláte a myslíte si, že můžete zlepšit právě ve světě kolem nás? Bojíte se o přírodu, o vodu v řekách a mořích i o některé ohrožené druhy zvířat? Víte nebo alespoň tušíte, co by šlo dělat jinak a máte potřebu zachraňovat modrou planetu? Co všechno bylo jinak za vašeho dětství a třeba dnes už vůbec neexistuje. Kolem nás se děje spousta věcí, které se nám mnohým nelíbí. Mnozí se také snaží něco dobrého a užitečného pro svět udělat. Už třeba jen to, že alespoň třídí odpad a nechávají místa v přírodě po sobě čistá. Na první pohled maličkost, že chce se říci, ale ve výsledku jsou to velké a důležité činy. Tak tolik a mnohem více na téma my a životní prostředí. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik na úvod Olga Blechová a Valdemar Matuška, jak jste určitě všichni poznali, a jejich duet Boty toulaví. No a protože jste se mi právě teď tam někdo z telefonní linky ztratil, samozřejmě můžete telefonovat, číslo k nám beze změn 731 800 900, tak se podíváme do pošty a začneme písemným příspěvkem, kde se píše: pěkný večer Jitko vám a samozřejmě i všem posluchačům, kteří jsou napříjmu. Musím říci, že v mém okolí se dělá poměrně dost pro životní prostředí a pro to prostředí, kde bydlíme a žijeme. Pravidelně se uklízí odpad. Máme vždycky jednou za půl roku sraz, my nejbližší sousedé, a uklízejí se louky, meze a okolí cest. No a u našich domů máme kontejnery nejen na tříděný odpad, ale i na bioodpad, a všichni, kteří doposud nebo do minulé doby vlastně toto neznali a nedělali, tak už si zvykli a myslím, že je to docela velký úspěch a všichni využívají jak kontejnery na ten tříděný odpad, tak i kontejnery na bioodpad. Jinak všechny zdravím, Marcela z východních Čech. Tak milá Marcelo, moc děkuju, přeju všechno dobré a ať se vám daří tam, kde žijete a kde bydlíte, ať je to kolem vás stále pěknější a pěknější a uklizenější a uklizenější. No a teď už je na řadě Lenka Filipová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Lenka Filipová, prý se tomu říká láska, no a dovolal se k nám z hostinného spod Krkonoší Milan. Krásný večer, Milane, moc vás zdravím.
1: Zdravím posluchače Noční linky, zdravím i vás, paní moderátorko.
0: Děkuju moc krát. A
1: začal bych, že tady hostinem se udělalo za poslední roky hrozně moc dobré práce. Za poslední 20 let se hostiné úplně změnilo.
0: Mm-hmm.
1: Třeba je krásné náměstí, teď tam jsou nové lavičky.
0: No krása.
1: Já se vám rád sednu, tak normálně si koupím buchtu nebo něco a taky tam...
0: Rozmýšlíte, koukáte se po okolí, když je chvilka času, tak to je příjemné, když je takovéhle místo na relax a na podívání se tam, kde žijete, bydlíte, že jo?
1: Ano, ano. Udělalo se tady hrozně moc práce. Parkovací plochy se zvětšily pro auta.
0: Mm-hmm.
1: Sídliště zkvétá jenom. Já jsem přispěl taky, minulou zimu jsem uklízel, celou zimu jsem uklízel, tak jsem přispěl taky trochu hostinnému.
0: No a jak je to tam u vás? Tam je třeba nějaká organizovaná akce, že se třeba vyhlásí místním úřadem, městským úřadem, že zkrátka, já nevím, tuto sobotu v tomto měsíci se zkrátka bude dělat úklid v těchto ulicích a ti, kteří mají čas a jsou ochotni, tak se do toho pustí, nebo jak to vypadá u vás?
1: No bylo to dobrovolné, byla jedna akce, teď tady byla, bylo to dobrovolné.
0: No jasně. Mm-hmm.
1: Já nevím, já jsem nešel, nevím, kdo se toho zúčastnil, ale bylo to dobrovolný, ale jinak Hostiny je čistý město, je to tady pěkný, můžou se lidi předpodívat.
0: Jo, no tak to je krásná pozvánka, takže všichni ví, kde jsou odpadkové koše, nehází to pod nohy, nenechávají to tam pro ostatní, aby se mohli podívat, co měli k svačině a tak, jo?
1: Ano, je tady čisto, je to pěkné město, čisté.
0: Tak to je krása. A co okolí třeba, když vyjedete za město někam tam, jako blíže no. Už k horám, jak pak tam to vypadá? Máte pocit,
1: okolí
0: že...
1: Okolí třeba...
0: No, všechno v pořádku.
1: Když si vezmete novou paku, tak se udělal nový obchvat silnice, taky hrozně nový pace pomohlo.
0: To je pravda, když se nejezdí přes obec nebo přes městečko, tak je to vždycky důležitá věc pro ty místní obyvatele, protože v tu chvíli se ten život výrazně zkvalitní, když jim nedrnčí nákladňáky pod okny a kolem nich, no.
1: Trutnov je taky pěkné město, tady jsme v okolí Vrchlabí taky.
0: Mm-hmm.
1: Je tady hezky, no.
0: Takže jste rád za místo tam, kde žijete a bydlíte, jo?
1: No ano, je tady hezky. Je to hezké město.
0: Tak to jsem moc ráda, že se tam máte takhle pěkně. Co byste si tak přál ještě tak kolem sebe, abyste viděl třeba u vás?
1: No, lepší součinnost ve městě, jako při nějakých akcích, jako
0: větší organizovanost, myslíte, jako jo?
1: Aby větší, to... větší organizovanost, jako kdyby lidi chodili, nebo a nějaký lepší akce prostě. Nevím, jak bych to měl popsat, no.
0: Jo. Takže třeba, když by se dělalo sázení stromků v přírodě někde u vás za městem, tak to byste uvítal, nebo když jsou ty organizované uklidové akce, tak aby se o nich více vědělo a takhle, ano?
1: Spíš kulturní akce, kulturní.
0: Jo, kulturní akce byste rád.
1: Kino tady není, kino tady není, víte?
0: Mhm.
1: Kino, kdyby se... Někde se, no třeba by mohl nějaký menší sál, že jo, a protože tady kino už jako neslouží svýmu
0: účelu, tak to už trošku odbočujeme od toho účelu. Našeho tématu, ale moc vám přeju, aby třeba nějaký schopný podnikavec vymyslel, kdyby se v Hostinem dalo promítat, abyste tam měli zase nějaký kulturní stánek.
1: Třeba třikrát do měsíce, kdyby byl nějaký film, aby se člověk
0: tak byste
1: šel
0: podívat. Byl rád.
1: Já nevím, nemusel by mít moc míst, že jo, k sezení třeba jenom, já nevím.
0: Něco menšího zkrátka.
1: 40 míst a něco prostě.
0: Mm-hmm.
1: Tohle bych jako, kdybych byl, měl blízko k úřadu, tak bych to preferoval, kino nějaký, no, protože to používají na koupališti a to je vždycky jenom půl rok a nic přes zimu se... Kino by bylo pěkný.
0: Dobře.
1: Mladí by tam mohli chodit, jak jsme chodívali randit taky do kina.
0: Jo, že? bylo by vám veselý, říkáte. Dobře. Tak Milane, moc vám děkuju. Každopádně přeju krásné stále ještě jarní dny, ale posléze už za chviličku i letní. Moc si to tam u vás užívejte a ať je tam pořád u vás tak stále pěkně, jak jste popisoval. Ať to vydrží. Mějte se hezky.
1: Taky, nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička Zblížení, to vše v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a během písničky se k nám dovolal z Českých Budějovic Vítek. Krásný večer, Vítku.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vaše téma, bych řekl, že je dost pro mě takový smutný životní prostředí.
0: Mm-hmm.
1: Protože...
0: Máte pocit, že se neděje nic dobrého kolem vás?
1: A tak úplně jinak. Řeklo se, že, nebo bylo řečeno, že to, co bylo v minulosti jako komunistická doba, že všechno špatně. Jenom takovej špička...
0: Počkejte, to jste slyšel, kde je tohleto?
1: Ne, počkejte, nechte mě mluvit.
0: Já se vás musím zeptat... Vítku, pardon.
1: Moment.
0: Slyšel jste to v noční...
1: Tady jde úplně o něco jinýho.
0: Vítku,
1: necháte mě mluvit?
0: Nemůžu vás nechat mluvit, já se vás chci zeptat...
1: Dobrý, děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou, děkujeme za návštěvu. Tak Vítek měl pravděpodobně špatný den, ale jinak doufám, že jste v noční lince neslyšeli nic takového o tom, že by bylo v současné době něco špatně nebo v minulé době něco špatně. K tomu jsme se ještě vůbec nedostali. Každopádně budu ráda, když se k nám dovoláte na číslo 731 800 900. No a teď je tady nachystaný Jirka Korn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: se.
1: Jirka Korn a písnička, která se jmenovala Neplakej. Jinak máme přesně za 11:55. No a na telefonu tentokrát můžeme pozdravit do Plzně na západ Čech Miroslava. Krásný večer, Mirku.
2: No, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: K tomu tématu je to trošku takový, jako, já nevím, jak bych to řekl, ale myslím si, že je třeba jako se zamyslet i nad tím, nejenom co dělat pro okolí, pro životní prostředí, ale začít taky konat, protože se řeklo před 3 rokama, že na to nejsou lidi připravení, jo, jako s těma autama a podobně. A
1: jako myslíte na elektrovozy, ten teď myslíte,
2: ano,
1: jo?
2: Ano, to nějak prostě, ale tady jde spíš o to, že by se měl zavést nějaký zákon, no, jako třeba ve Španělsku, když máte v letních období, tak máte třeba od 14 do 17 se nesmí jezdit.
1: Jo? Jasně.
2: Prostě čistě ekologicky. Mm-hmm. Prostě ty lidi si už jako uvědomili, že to
1: není dobrý.
2: Zdraví a vůbec jako ovzduší, jo, jako. Ale teď si vemte, když nad náma lítá několik 5000 letadel a zaročně se odbaví 8000 nebo 8 milionů, teda 8 milionů lidí a s tím se nic nedělá, jo, prostě to je biznis pro někoho, jo, ale tady jde o tohle, že prostě, aby se lidi naučili taky jezdit něčím jiným, mají možnost některý lidi, úplně jezdí pro blbosti, jo, a jde to úplně, taky šlo by to úplně jiné, prostě si lidi spohodlněli, pro každou blbost na úhrad jedou třeba autem, mohli by třeba jet vlakem, jo, rozumíte mi?
1: Rozumím. Jo? Tak je fakt, že velká města jsou zavalená automobilovým provozem, protože v každém autě sedí jeden člověk a v podstatě lidé nevyužívají. Myslím, že spousta měst má také skvěle vymyšlenou městskou dopravu, hromadnou dopravu.
2: Jako třeba v některých státech to máte, že prostě je omezená doprava na dobu nezbytně nutnou.
1: Ano, ano.
2: A promiňte, ještě dodám k tomu.
1: A nebo v centru.
2: Ten pán, jak říkal, že udělali obchvat, ale tamhle se zničilo, spousta, postavila se dálnice, obchvat se udělal, ale blízko 5 kilometrů od toho bydlí lidi a ten hukot slyšejí noc, den. Takže co se tím vyřešilo? Tam se narušilo ekosystém, ekologicky prostě celá, jo, prostě v té přírodě, kdy tam postavili dálnici a okolo té dálnice jsou

0: dopravování, prostě jak to bylo, 3 kamiony, jeden vagon přepravil, jo, veškerý zboží. Vozilo se to na nádraží a přepravovalo se to do obchodu.
1: Hmm.
0: Prostě by se to mělo takhle nějak začít, něco se s tím začít dělat. Prostě musí se lidi naučit jezdit taky něčím jiným než osobním automobilem nebo vozidlem. Jo? Já taky nejezdím prostě do... Já když potřebuju, já se do práce třeba jinak nedostanu, já se musím jít, to chápu. Ale třeba řešit města a obce, prostě by měli zavést něco.
1: Máte,
0: jo?
1: Pocit regulaci dopravy řešit. Tedy, jo?
0: Ano, ano. A ty školáci taky, aby byli nějaký, jako v Anglii jsou busy, tam to prostě dopraví, někam se to dopraví, ale každý ráno vidíte na každém rohu policajta.
1: Ano, ano. Tak to je třeba, no, já třeba za Prahu děti, můžu i říct.
0: Já to chápu, že mají strach o ty děti, aby se dostali do školy v pořádku, aby ano, do školy přišli v pořádku. Prostě to mi přijde taky, jako, jo, není samostatnost. To je už něco jiného z tématu, ale prostě mělo by se začít řešit prostě tohle ten problém, aby se na to lidi připravovali, že to jednou prostě nebude možný.
1: No, země koule není nafukovací, to máte pravdu. No,
0: no jasně, fakt opravdu uvědomíme si, že nebudeme mít, třeba já tomu věřím, že za 50 let nebude voda. A když nebude voda, tak všechno uschne a nebude ani vzduch, ani kyslí. A to už teďka máte někde problém, že to prostě vidíte to, pociťujete to, že někde se špatně dýchá. Jo? To prostě zamořování ty planety a hlavně tyhle ty letadla, to prostě nikdo nechce zastavit. Jo? Ale nechápu to prostě, když se tím ničíme sami celou planetu.
1: Dobře, no a co se týče třeba takového toho úklidu u vás, kolem vás a tak, jak to vnímáte tohleto?
0: Ale o to nejde jenom o ten úklid.
1: No, no, mě třeba vadí, dobře, když lidi neví, kde jsou odpadkové koše a odhazují plasty.
0: To máte pravdu, to se tak chovají, že prostě to jdou do lesa a to no. Si zemou, tak si to zpátky už neodnesou, jo. Prostě to tak se
1: chovají. Ale to jsou lidi, třeba, no. To jsou malé věci, které, u kterých může začít naprosto každý, že jo.
0: No,
1: já asi nemůžu ovlivnit. Já
0: nevím,
1: jako...
0: co vám na to teďka v té rychlosti momentálně říct, jo?
1: No nic, ale že si po sobě odpadky sbíráte, to je celý.
0: No, tak já to si vezmu, když mám jedno pivo v kapse a jdu do lesa, tak já si tu plechovku zase odnesu.
1: No,
0: já
1: no, nechám, no, takhle by to mělo být.
0: Ale tam mládež, jako, ne, nechci někoho, jako to, jo, ale prostě... Já tak vidím, prostě oni tam někteří přijdou a udělají si vohníček a nechají tam bordel, no.
1: No, dokonce tam najde no, prostě třeba ledničku a podobné věci.
0: To je, ale nejde o tohle jenom, jo, prostě, to se na mě, ale prostě třeba začít řešit. Já jsem to už se připravoval, že to napíšu, nebudu jmenovat někam někomu do vlády, aby prostě dali návrh na omezení na dobu nezbytně nutnou dopravy. Jo? Města, aby se to pozastavilo, jo? Třeba na nějakou hodinu,
1: na nějakou
0: pár
1: dobu.
0: Hodin.
1: Ano.
0: Jo?
1: Ano.
0: A třeba soboty, neděle, nebo mimo úřední dny, nebo v úředních dnech, prostě a ti lidi jezdí čím jiným.
1: Jo, rozumím. Dobře.
0: My se ničíme sami.
1: Dobře, Miroslave, tak vám poděkuju.
0: Ekonomicky bych to udělal tak, že bych benzín zdražil natolik, aby prostě si to nemohl každý dovolit a naftu bych nezdražoval, protože to je doprava veškerého zboží a přeprava vlastně to je jo, přínos pro všechny, že jo.
1: Dobře.
0: Ale mělo by se začít přepravovat taky něčím jiným než kamionama.
1: Ano.
0: Vemte si vagón, přepravit.
1: Miroslave, musím poděkovat. Čas je neúprosný.
0: No, já taky děkuju
1: takže
0: za to, že jsem mohl k tomu říct.
1: Děkuju moc krát za váš názor, jinak vám přeju krásné dny.
0: Ano, vám taky.
1: Všechno dobré, jo?
0: Pan Babiš a podobně.
1: Děkuju, naslyšenou, hezký večer. A teď už Michal Penk.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Penk a písnička o bláznech. No a během písničky se k nám dovolal z Moravy ze Židlokovic František. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Zduško, a posluchači do Čílíky u rádia.
0: Tak děkuju za všechny samozřejmě, za pozdrav i vám, krásný večer. Tak Františku, jak vy to vnímáte zkrátka, to, co se děje u vás ve vašem okolí, tam, kde žijete, bydlíte? Je něco, co vás tam konkrétně trápí, nebo se vám tam hezky žije a máte pocit, že se věci, co se týče čistoty, úklidu, dopravy, vylepšují?
1: No, paní Zduško, u nás je to tak, že tady jsou vyčlenění městem lidí, kteří udržují stabilně pořádek ve městě, jo? A nejvíc práci vždycky mají pondělí, to se všude válí, o plechovičky odpívá Tak to město to udržuje. Někdy se zúčastní a i starosta třeba z řeky vytahovali pneumatiky od aut, tak kudák starosta pomáhal, jo, z té řeky to tahat, měli takové vždycky vysoké holinky nebo co, rybářské boty a no tak to je zajištění. Ale víte co, mě nejvíc trápí znečišťování toho, co dýcháme.
0: Jo.
1: To je pro všichni lidi na celém světě.
0: To se týká všude všech, to je pravda.
1: Jsou moc rádi, že se přechází na vyhřívání našich domů, jo, i na jiným způsobem. Jiný je pohod na dopravní prostředky.
0: Ano.
1: Jo, to všechno nedovedu představit, když by bylo čím dál na světě víc aut a všeho toho a těžilo se čím dál víc nafty a spaloval se benzín čím dál víc, no to by bylo hrozný, jo. Tady všechny tyto problémy jako pohony nebo vytápění těch domů se dají nahradit elektrickým proudem, který se dá vyrábět mnoha způsoby, že jo. Mm-hmm. Já si myslím, že za 100 roku to bude normální, že tady bude všechno na elektriku, jo, protože kdyby se ještě 100 roku mělo těžit tím tempem na ropa a tak, no tak to by tady, víte, jsou takový ty choroby, máme špatně se jdem dýchat, to já si myslím, když se tady třeba jezdí ty auta, já jsou nekuřák, takže vydechám toho, jak kdybych vykouřil třeba 2 cigarety denně.
0: No jo,
1: jo?
0: Ano.
1: To moje tělo musí, že jo, nasát z ovzduší, no. Takže to je takový problém, no. My taky musíme něco nechat pro ty příští generaci, třeba za 100 roku, aby ty děcka, samozřejmě za 100 roku bude jiné pohon, jo, to bude všechno na elektriku, protože ta elektrika se dá vyrábět tolika tí způsob, nevím třeba, co vím, jo. Voda, slunko, jo, vítr, tak to se dá vyrábět. Jen se nebude lidé na světě nic jiného zbývat, než přejít na takový způsob, jo. Voda tu se furt někde válčí, doplácíme na to všichni, no ale...
0: No je, celý svět.
1: No... A třeba, že hrají lidi na to, že jsou ty větrné elektrárny. No, já si myslím, že když je to kilometr od dědiny, tak nic člověk neslyší, jo? Že někdo říká,
0: jo,
1: že to dělá
0: kvůli hluku, myslíte, ano.
1: No, na rakouské hranice tady od nás tam stojí aspoň 10 vedle sebe těch vrtulových, jo?
0: A neslyšíte žádné hlučno.
1: No, prostě budou se s tím muset lidi smířit a postupně budou přecházet na my, naše generace, potom už tady nebude, budou ti noví lidi, kteří, když tady nebude se spalovat nic, topení na provoz a co tak, budou mít krásný, čistý ovzduší, no a takže...
0: No, podle různých ukazatelů a podle různých měření se ukazuje, že ta situace se zlepšila, ale i přece jenom stále je pořád co zlepšovat v této oblasti, to samozřejmě máte pravdu.
1: Já sám tomu napomáhám, že už jsem si koupil takový prostě jako důchodci mají ty elektrické vozítka, tak to mám taky.
0: Jo.
1: Vždycky, když někde zastavím, tak se každého ptám, jak se ti dýchá. No, když řekne dobře, tak já říkám, vidíš, to máš tím, že já...
0: Přispěl jsem já. Ano.
1: Jezdím autem na benzinový pohon, jo? No, jezdím taky, ale málo.
0: Málo.
1: Co rád dělám elektrikou, jo?
0: No tak vy už to máte vymyšleno zkrátka na tu novou dobu.
1: No musím být trošku propagátor toho všeho tady.
0: Ano.
1: A množí se to. elektroautička.
0: Je to vidět už kolem nás, ano. Je to, jde to poměrně, mohlo by to jít asi rychleji, ale docela si myslím, že jsme mnozí překvapeni, že už je jich hodně vidět. To je pravda, elektrovozů.
1: Samozřejmě, je s tím aj pěkná jízda, člověk tak rychle nejezdí, jezdí pomalé. Já tady nikde nepřekračuju rychlost, když to maximálně jede 30, jo, tak se no. Nemusím mít, že někde dostanu plastr, pokutu za to.
0: Jo. Jste hlídaný jo, vlastně už tím, čím jedete.
1: Naše město tady, jestli myslím, je čistý, jo. Tady obec se stará, jako vedle, to radnica, jo, se stará o to, aby to tady bylo.
0: Tak to je dobře, že se vám tam hezky žije. To je fajn.
1: Takže tak, no, paní.
0: Dobře, tak Františku, taky moc děkuju, přeju vám krásné dny, hodně sluníčka a děkuju moc za povídání, za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Ano, taky podobně, dobrou noc, paní Tuško.
0: Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: skupina Opět a Radeček a pozor, s nimi Moravská filharmonie, tak určitě jste zaznamenali takový větší soubor, velikánský soubor, tak to bylo toto složení. No a na telefonu teď máme Roberta z Olomouce, krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím.
1: Mě, co se týče životního prostředí, děsí jiná věc.
0: No, povězte.
1: Třídění odpadu teda dělám. Mm-hmm. Když nám jdu venku kovový odpad, tak ho odvezu do šrotu, mám z toho nějakou kačku, to je taky dobře.
0: Dokonce, ano, ano.
1: No, a teď řeknu, co mě děsí. Mm-hmm. Já bydlím v Olomouci a tady ve městě, jako samozřejmě, že se začala trávo, je toho hodně, tak to všude nezvládají. Mm-hmm. A mě děsí jo, dva typy lidi, jo, jako já nechci nikomu sahat do svědomí.
0: No.
1: Zaprvé jsou to lidi, kteří třeba, když on jde venku, tak vyhodí sklinku. Víte, jak dlouho tam ta sklinka bude ležet?
0: No jo.
1: Než z ní je, když ho nikdo neuklidí. 4000 let, to jsme se učili ve škole.
0: Mm-hmm.
1: A to by nebylo to nejhorší. Na tu sklinku zasvítí slunko, ta sklinka udělá lupu a dojde k požáru. Viděla jste hořet lán vysoké trávy nebo obily?
0: Mm-hmm.
1: To sami jsou ale kuřáci. To mě děsí.
0: Jo, že se tohle to stává.
1: Hořet lán, obily a to je teda mazec. To tak mají hasiči hodně práce.
0: No je.
1: Jo?
0: Každou chvíli se stane bohužel takováhle tragická věc, že je to třeba les nebo cokoliv jiného. A
1: já
0: je to velký problém a tragédie. Ano.
1: Jo, já jsem viděl třeba na Verichovi, může to let.
0: Mm-hmm.
1: Nevím, jestli tam teda někdo šel pěšky, jako, že, nebo si tam hodil tu sklinku, ale tam byla taková přikopa, to bylo zarostlý vysokou trávo, to chytil.
0: Mm-hmm.
1: Já říkám, nemusím honem pro hasiče, nemůže, tehdy ještě nebyly mobilní telefony. Že?
0: Jo.
1: A než jsem tam, ale byly budky, tak než jsem tam došel, tak vyjeli 4 hasičský vozy, ale to bych neuhasil, ty plameny byly větší jak já, že když hoří vysoká kráva, tak to je fofr teda, větr to hnal, že říkám, ty bláho, co teď jako. Takže to mě děsí.
0: Jo. Takže zkrátka taky velká opatrnost v přírodě a nejenom
1: no,
0: si užívat krásy přírody, ale prostě dbát na to, aby tam právě třeba kuřáci neodhodili cigaretu nebo nezapalovali ohniště.
1: To je stejně nebezpečná, to je časovaná bomba, ona to zasvítí slunko, udělá to ruku a zle, že? No, takže to je zase třeba to, o čem ostatní posluchači, ale třeba jde si ten požár v tým Švýcarsku, že to byla růze. Jako,
0: ano.
1: Ty hasiči už nevěděli, co teda mají dělat. Jako. A zažil jsem třeba v Olomouci, už je to hodně let. Jo? Nevím, jestli to trošku znáte, tak jak je Husův sbor, tam postavili archiv a tam byl kdysi sklad divadla. Jo? A to byl takový fajer, že vyjeli všechny sbory ve městě.
0: Jo.
1: Tam někdo taky zahodil vajkla, jenomže to nestačilo. Já jsem ještě dělal tenkrát hlubočka. A pak už přijeli, se sjeli i všetci z okresu. Tam bylo tak 80 vozů, tam byl sklad divadla a to chytlo, to byly plameny do 4. patra. Dokonce tam byly 2 mrtví lidi u toho, jo, protože jedna paní teda byla zvědavá, přijelou auto, chlap když to viděl, tak ten dostal infart. Jako. A ještě vedle teda byly tiskárny, tak kdyby chytl ještě ten bater, tak to by bylo ještě horší. Takže roztáhly požáry, mě děsí, jo, v důsledku jakože teďka třeba naštěstí tady prší, jo, když chytne ta vysoká tráva, tak to je teda
0: věc. Takže v důsledku neopatrnosti. No a jinak Olomouc je krásné město, tak jak se vám žije a bydlí v Olomouci a jak si užíváte její okolí a přírody a tak?
1: Tak jde to, akorát, jak říkám, teď z tohohle jsou smutné, akorát co teda jako bych, když poslouchali z vlády, bych chtěl navrhnout, tak v našem státu se zrušilo 5000 rybníků, to jsem taky slyšel v rádiu, což je špatně, jo.
0: Mm-hmm.
1: Protože to vede k extrému. Buď je sucho, což je špatně,
0: mm-hmm.
1: jo, anebo jsou záplavy, když prší dlouho,
0: jsem
1: taky zažil třeba v Řepčině, kde bydlím, jak u nás zrušili rybník. A protože ten rybník nebyl, tak se vylil potok, byly vytopeny byty, sklepy a tak dál, no taky zazměli asiči dělat
0: šlo to jinou cestou, bohužel, ano.
1: Prostě byla potopa, jo,
0: ano,
1: a to se nebavím o 97. Teď už naštěstí teda rozčivili řetiště, což byla dobrá investice, protože v roce 24, kdyby to neudělali, tak by se opakoval 97., což nikdo nechce.
0: No.
1: Jenom tak mimochodem se v Olomouci utopilo 60 lidí, jo, ty má knížku. Hlavně v těch přízemních bytech. Teda.
0: To jsou neveselé vzpomínky, tohle toto máte pravdu. Dobře, Roberte, tak vám taky moc děkuju, popřeju vám krásné dny.
1: A ještě jsem chtěl závěrem jenom krátce, protože nás tlačí čas, tak Olina pozdravovat, Vlastičku z K, Krnova, potom Sympaťačku Ludmilu. Mm-hmm. A ještě bych chtěl říct, to je jedné paní z Vodafonu, je taková, kemu voláte, ten neodpovídá, z ní úplně šilím. A to je každou minutu. No neumím si představit, že by byla nějaká živelná pohroma a volala jsem na linku, jako já nevím, třeba hasičná policajty nebo něco, a ona by mě furt přerušovala, tak to, než bych se dovolal, tak nechci radši ani vidět, jak by to dopadlo. A to je paní z Vodafonu, za to vy nemůžete. No.
0: Ano, ano. Voláte,
1: no,
0: to bude pravděpodobně automat, co vám tam odpovídá. Dobře, Roberte, tak děkuju moc krát, hezký večer. Zase příště v Noční lince. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Martinová a atmosféra letních bouřek. Blíží se nám půlnoc, no a těsně před půlnocí pozdravíme do jižních Čech Václava. Krásný večer, Václave.
1: Taky přeji krásný dobrý večer všem vám, paní redaktorko, i všem, kteří poslouchají.
0: Děkuju za všechny samozřejmě. Tak jak pak se vám žije v jižních Čechách, krásném to kraji?
1: Tak jižní Čechy, já jsem kovaný Jihočech a musím říct, že jižní Čechy jsou podle mě teda nejkrásnější v Čechách. Samozřejmě nechci urazit Český ráj, Moravu,
0: jasně,
1: ani střední Čechy, ale pro mě jsou jižní Čechy
0: pro vás jsou number one, jak se říká. No a co byste tak vylepšil třeba, když se podíváte právě tam u vás kolem sebe?
1: Helejte,
0: nebo co byste si přál? No.
1: Já žiju na Zvíkovském podhradí.
0: No krása.
1: A musím říct, že teda tady se teda stají moc dobře a začíná turistická sezóna. Lidi k nám jezdí čím dál tím víc. A čím dál tím bych řekl, že jsou horší a horší.
0: Ti návštěvníci.
1: Nejenom teda návštěvníci, ale asi já nechci domácí pomlouvat, ale samozřejmě ty návštěvníci jsou asi z 99% původci toho, co se tady povaluje všude.
0: Jo.
1: Je to, já osobně si myslím, že to je teda systémový a že bychom se měli vychovávat k pořádku už od malička, jakoby od školky, od toho nejmenšího věku, abychom kolem sebe měli takový to hezký. Protože když žijeme v hezkém prostředí, tak se nám samozřejmě bude žít líp. Jo.
0: No je.
1: To jsem netvrdil jenom já, teda, to nemám ze svý hlavy, ale jeden francouzský mikrobiolog vědec Antoine Béchamp, ten tvrdil, že teorie prostředí je správná, nebo to. Že když je hezký prostředí okolo, zdravý prostředí, tak v tom zdravém prostředí žijou i zdraví
0: jedinci. Tak. Zdraví, no a má to logiku tohle, to samozřejmě.
1: Přesně tak.
0: Tahle přímá úměra.
1: Jak říkal ten pán z těch Židlochovic o ty elektrice a o tom, co dýcháme a další věci, tak znova říkám, já si osobně myslím, že to je systémový všechno, protože tady už měl být vytvořený systém odpadového průmyslu, protože odpad dneska pomalu k tomu dospíváme, si myslím, ale je ten odpad vlastně surovina. A když bychom se k tomu postavili jako peněžili bychom tu surovinu, tak lidi by ji nevyhazovali by plechovky a nevyhazovali by ty
0: skříňky.
1: Kdyby se to dalo recyklovat všechno znova. Víte, myslím jako průmysl.
0: Rozumím.
1: Odpadový, který by zpracoval veškerý odpad tady, tak dneska se třídí odpad, že jo, děláme papír, třídíme plasty, třídíme sklo, železo, nebezpečný odpad. My jsme dvojčlená jakoby rodina,
0: ano,
1: nebo dvojčlená domácnost.
0: Ano.
1: A typněte si, kolik vyrobíme popelnic, naplníme popelnic za rok.
0: To si vůbec netroufám odhadnout, teda.
1: Tak schválně.
0: Nevím, že já žiju v domě a přispívám do kontejneru, teda samozřejmě do smíšeného, a pak máme ty tříděné tak dále. Takže si neumím...
1: Představte si, že my dva teda za ten rok vyrobíme, naplníme jednu popelnici. A je to daný tím, že vlastně pečlivě třídíme.
0: Poradíte si s tím zbytkem.
1: Pečlivě třídíme všechno. Jak bioodpad, který teda skrmíme slepičkám, králkům nebo zvířátkům. Trávu dáváme do kompostu, že jo, do zahrádky. Papír buď do kontejneru, nebo použijeme na zátop. sklo, plasty, železo pečlivě vytřídíme. Hmm. A nemáme co vyhazovat v podstatě.
0: No, tak to je krása, když si s tím takhle pěkně dokážete poradit.
1: To si myslím, ale že je... Já jsem pana ve znamení a to je taková puntička.
0: Pořádek, ano, ano, smysl pro pořádek velký.
1: No, já vím, že to je někdy úplně špatná vlastnost, ale...
0: Myslím, že není.
1: Děkuju. A co se tohle týče, tak si myslím, že zrovna... jako je to dobrý.
0: Mm-hmm.
1: A tak to je jedna z věcí, která si myslím, že na společnost by na to měla tlačit a založit vlastně nějaký průmysl, který by zpracovával veškerý ten odpad. A pokud by se to dalo zpeněžit pro ty obyčejný lidi, tak si myslím, že by žádné odpadky poměrně kolem nás ani neležely.
0: Dobře, Václave, budu muset poděkovat. Půlnoc klepe na dveře, poslední větu, prosím, krátce.
1: Tak já si můžu jenom rozloučit, protože ještě bych měl povídání o té ekologii.
0: Já vím, ono je to toho potom strašně moc na srdci, to známe všichni.
1: Ale každopádně se s váma teda rozloučím a děkuju.
0: Já děkuju moc a ať se vám tam, kde žijete a bydlíte, což je krásný kraj, stále krásně žije a bydlí a ať se vám daří třeba takhle i v tom třídění odpadu a tak dále. A děkuju za návštěvu, děkuju. Za příspěvek. Mějte se hezky.
1: Přijďte na Zvíkov.
0: Děkujeme za pozvání. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Mějte se.

0: Tak se švédskou čtyřicí ABBA jsme se přehoupli do nového dne a je tady čtvrtek, už nějakou tu minutku, s datem už 11. června, no a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den veselý jupiterský čtvrteční, abychom si jej užili s radostí a úsměvem. Pokud máte před sebou den víceméně volný, tak si jej samozřejmě užijte podle svých představ. Pokud jsou před vámi nějaké ty povinnosti, tak ať jde všechno, na co sáhnete, dobře od ruky, ať se dílo daří a každopádně s úsměvem a ve zdraví. A co se týče noční linky, tak ještě až do jedné hodiny může pokračovat naše povídání na téma my a životní prostředí. Co vás trápí na prostředí kolem vás, tam, kde žijete, a co vás naopak těší, že se zlepšuje, a co vy sami třeba děláte a myslíte si, že můžete zlepšit právě ve světě kolem nás. Bojíte se o přírodu, o vodu v řekách, o vodu v mořích i o některé ohrožené druhy zvířat? Víte nebo alespoň tušíte, co by šlo dělat jinak a máte potřebu zachraňovat modrou planetu? Co všechno bylo jinak třeba za vašeho dětství a dnes už vůbec neexistuje? Kolem nás se děje spousta věcí, které se nám mnohým nelíbí a mnozí se také snaží něco dobrého a užitečného pro svět udělat. Už třeba jen to, že alespoň třídí odpad, nechávají místa v přírodě po sobě čistá. Na první pohled maličkost, ale ve výsledku jsou to důležité věci a velké činy. Tak tolika mnohem více na téma my a životní prostředí, no a telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký poslech a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Snad jsem si zmínil.

0: Michal Tučný a poslední kovboj. No a 10 minut po půlnoci, to je přesný čas. A na telefonní lince můžeme pozdravit do Polabí paní Marcelu. Paní Marcelo, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla být trošičku pozitivní, protože se blíží prázdniny.
0: Ano.
1: A lidi samozřejmě budou víc vyjíždět na různý výlety a tak dále.
0: Ano, ano.
1: Jsem si tady jenom něco málo napsala, můžu to přečíst.
0: Určitě, povězte.
1: Prázdniny. Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily, zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyli. Všimnete si zčista jasna, že louka je zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
0: No krása, vy jste nám to zveršovala.
1: No, to já pořád.
0: Nádhera, děkuju za to samozřejmě moc, protože to se nestává často. Máme tady nějaké básníky, to je pravda, občas v noční lince, za to mnohokrát děkuju. No a doufám, že se vám právě v Polabí, ze kterého voláte, takže tam se vám žije hezky a máte radost, že žijete právě tam.
1: Ale no tak jako ono všude je hezky, když jsou lidi v sobě slušný.
0: To je pravda.
1: Prostě umí trošku jako víc i ty děti, které chodí kolem a některý vám odpoví nebo pozdraví, některý nepozdraví. Jo. Ono je to všechno jedno od druhým, že jo. No a ty odpadky teda, to já tady uklízím před barákem, máme takový jako trávník prostě mezi silnicí je chodník a
0: Jo, takový ten pruh travnatý, ano, ano.
1: No, a to každou chvíli uklízím. A to jsou takový zbyteční, tu je to petka, tady je to kus papíru a já jenom chodím a sbírám a házím do posledníce pak nebo do toho tříděnýho. Prostě nějak se nám to nevede. No, nevede, no, tak to je v lidech, no.
0: Je to v lidech tohle, to je pravda, protože já to teda úplně jako nejsem schopná pochopit, jak někdo může jít dopít a pustit to zkrátka pod nohy, tu flašku, no, tomu to, nerozumím.
1: Já jsem jela k hlavní silnici autem, ale musela jsem odbočit doprava, takže jsem čekala, až padne zelená a tam stáli dva kluci, jeden malej a jeden takovej už 13-14 roku, oba pili kolu v těch malých těch petkách a ten malej už ji dopil a hodil to do koše, který byl bezprostředně u něj. A ten druhej tu kolu dopil a hodil to na zem. No já jsem stáhla v okýnko a říkám, okamžitě to seber a podívej se, tvůj kámoš, kam to dal. No jenom, že už mi padla zelená, tak se musela odjet, ale co ti je do toho ty jo?
0: No, tak to je pak smutný příběh tohleto, no.
1: To je hodně z rodiny.
0: A samozřejmě tyhle ty věci jdou z domova, tak jak se to vidí a jak se to toleruje, tak takhle to potom pokračuje, no, to zcela určitě.
1: Takže tak jako vždycky si tak jako trošku vzpomněla, říkám si, co bych napsala, abych motivovala lidi, aby vůbec si všímali kolem sebe.
0: Co se děje?
1: Že opravdu ta louka je zelená a že prostě a máme krásnou zem.
0: Ano,
1: máme
0: ano.
1: Krásnou zemičku. Ale no, tak víte co, všechno je to v lidech.
0: Je potřeba se o ní starat, to máte pravdu. Dobře, paní Marcelo, moc vám děkuju i za chvilku poezie, přeju vám krásné dny. A ať se vám tam hezky žije, tam, kde jste a kde jste určitě ráda.
1: Krásný léto.
0: Nápodobně.
1: Doufám, že z toho nebudeme mít hráze nějaký extrémní tepla, no, tak uvidíme.
0: Uvidíme, přesně tak. Mějte se hezky, dobrou noc. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zagorová, Kdyby se vrátil čas. Tak to byla písnička, která doufám potěšila, a dovolal se k nám Stachova pan Zdeněk. Krásnou noc, Zdeňku.
1: Já vás zdravím.
0: Napodobně.
1: A chtěl jsem jenom říct, že co se děje teď vůbec ve světě, to je katastrofa.
0: A co máte konkrétně na mysli třeba teď?
1: No tak teď třeba jenom...
0: Zdeňku, než se rozpovídáte, můžu mít prosbu, šlo by stlumit rádio?
1: Jo, stlumit.
0: Děkuju, ono by se nám to za chvilku rozhoukalo úplně. Děkuju moc.
1: Já jsem chtěl říct jenom, že v televizi řeknou reklamu, že jeden dospělý strom dá kyslíku pro vás a pro mě na celý den. Ale vemte si to, jak to tady rabujou. Pak se diví, že to příroda, ovoce nebude nic, a v tom pozdravu teď třešeň krásně květla,
0: no.
1: A přijde mrazík a je to v čudu. Taková škoda, ale já to vždycky...
0: No tak to samozřejmě vždy, úplně tady, asi to neovlivníme, jestli přimrzí, jestli budou nějaký...
1: Vím, ale že tam buď nějaký, ať je tam ten ministr, nebo ten ministr životní prostředí, kam oni to vytěžně, to prostě tady takhle, i to kde jinde, a byl v Mariánkách, tam byli vlastně nějaký z Moravy, říkali taky, že to tam vykácí hlava, nehlava.
0: Jo, takhle.
1: Jo, byli tam zajíčko, bažantí, korotičky, já to nevěděl už nejmín 10 let na Nový hospodě, jak tam přeběhla korotička. Dneska to vůbec nevíte, aby ty děti, když budete chtít někde nějaká školka, aby děti, jak ty zvířátka vypadá, buď knížky, anebo živí, tak ty zvířátky zahrady, tak to je strašný. Ta příroda, to se hrozně ničí. A já říkám, nebude, někdy, jestli bude válka, tak nebude válka oplyla, ona v tlevu vodu. Protože tady 10 let dnes byla v té Venezuele, jo, a tam ten Lisa Bauer ho hrál za Plzeň, hokej, byl už v Německu, tak byli v té Venezuele a nějaký pán takovou slavu a dítku, jako má ten malíček, a mají auto benzín, a říká, Ježíši Maria, pane, proč to tam majete benzín, proč to majete vodou? A říká v té Venezuele ten pán, tady voda dražší než benzín.
0: No jo.
1: No, to bude tady taky tuto odpady, rybníky, všechno špinavý, všechno odpad. Lidi jsou žijí na tu přírodu.
0: Máte pocit, že tam bude... na Tachovsku u vás, že se nevylepšují věci, že se to spíš to vidíte a takhle černě?
1: Ale jde jako dát čističí, tady udají ubytovny na té nové hospodě a tak ty kriminály, to ani hlásí, že se jim pobodá někde nějaký ubytovny, nějaký přizinčí.
0: Jo.
1: Radši kam nechodit, protože to Čech dostane facku, ani neví, komu má poděkovat.
0: Dobře.
1: Jo, takže já nevím, no, ale říkám, já jsem starý a chudáci, ty děti a ty vnoučata, to bude špatný. Tady říkám, tyhle ty lesy, to by neměly tolik kácet, protože jsou planiny, a to vidím všude, jak je Lučina, jeli se do Německa na Sobotku a to, tak tam to šlo takhle až dozadu k tomu mostíku, ta voda. A ty vidí, že hodně v té přehradě ubyla.
0: Takže ta máte pocit, jako, že tím, že se tam kácí, takže se zkrátka ubližuje.
1: Ale moc se ztrácí voda, tak se budí ty práně na takové stěna, pálí takový slunčí seno, tak ten pramen se tam strhne a už to neteče do toho potučku a je tam vstruží všechno a dneska to je všechno ztracený. Víš, to je takový zlatý rozhlas, že všechno řeknete všemu hned, to mě se líbí, jak tam chtěl Mexiko zavrat se a tuhle tady chvíli slyším, jak tam dáváte písničku, jak zpíchal Michal Tučin, byli jsme tam loni za ním, mluvili jsme s panem Troškou tam, tam je to půjde do těch Hoštice, a jsme byli na tom pomíčku, tak se to mě říká, že jsem ducha přítomný, má zásnoce, a tam byla před loni paní Machálková, a zpívala tam u rozhlasu, tak byly ty slavnosti, ne? Tak já tam na ní čekal a říkal, paní Machálková, aby se přestala v Revzoru si ten Radek Hora, že spolupracoval paní Šímkem, jak je zvěl nějaký ten architekt toho pana prezidenta Havla.
0: No.
1: A je zvěl do Tkajska a říkal, tam prý jsou kriminály, to by mě nějaké lidi vidět, že tady jsou jak na hotelu. Dřevěná postav 30 cm, že když z těch řetězí mezi nohama dvě vzpěry, že říkal, já prý jsem mu tam dal, tak mě říct, že víte, ten Hanikovič a to.
2: Jo.
1: To jsou kriminály. Tudle
2: tak Zdeňku, to už trošku odbočujeme, přeci jenom.
1: My jsme odbočili.
2: Trošku jsme odbočili.
1: Je mi líto celou.
2: Je vám jí. Každopádně moc vám děkuju taky a pozdravu na Tachovsko.
1: No, to je strašně, to se děje. To nebude voda, to špinaví všechno. A
2: jo.
1: Moc je všechno možná.
2: Tak taky moc děkuju za názor a přeju.
1: Zlatička jste děla, máte takovýhle programy, že člověk se může na pátku vychecat.
2: Dobře.
1: Říci, jako to... Jako je pravda, ne, to není žádná lež, ne, já jsem byl 68. Venezuela.
2: Zdenku, já vám rozumím, moc děkuju, musím poděkovat, mějte se hezky a hezký večer, hezkou noc. Tak, jo, díky, naslyšenou, dobrou noc.
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Muk a Stín katedrál, to vše v noční lince. No a na telefonu teď máme z Chocinska Vlastimila. Krásnou noc, Vlastimile.
1: Děkuji vám taky všem. A vám taky, paní moderátorko.
0: Děkuji za všechny samozřejmě a krásnou noc ještě jednou. Tak na Chocinsku, jak pak to vypadá, jak se vám tam pěkně žije nebo nežije?
1: Podívejte se takhle. Jezdí autobusy, jo, ekologii. Jezdí autobusy každou hodinu se točej, celý den. Jezdí s nima akorát školáci, nikdo jiný s nima nejezdí. Jedou jeden, dva, tři lidi. Já jsem jezdil na kole, teďka jezdím autobusem, protože neutržím rovnováhu. Autobusy jezdí prázdný. Jak to ty dopravci můžou utáhnout, když jim to zaplatí jako náč koláci.
0: No, to je otázka.
1: Autobus, lidi jezdí autama do práce, ty autobusy jezdili plný celý dní, a teďka všechny lidi jezdí autobusama.
0: Autama.
1: Autama. Ty zdražili benzín a naftu, tak stát by se to mohlo vylepšit.
0: No.
1: Ti lidi to nemůžou utáhnout, aby platili auto. Když ty autobus jezdí prázdný.
0: No a hlavně je to zbytečný, když jede autobus, tak jako z jakého důvodu, že jo? Člověk je i svobodnější, když se sveze, může se kochat krajinou a tak.
1: No. A ještě bych něco chtěl dodat.
0: No.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi lokomotivou parní a elektrárnou? Žádnej. Lokomotiva měla vodu, tu vařila, a pak ta pára šla do turbíny a honila kola. A teďka elektrárny,
0: no.
1: Ti to mají to samý,
0: I
1: když netopejte teda uhlím, nebo to, a neohřejvají uhlím, ale ohřejvají atomem, jo? Místo kol je tam dynamo, a to dynamo vlastně vyrábí letéku.
0: Jo.
1: Takže to je úplně stejný.
0: Jo.
1: Akorát, že místo kol, tam je prostě dynamo.
0: No každopádně za vás, vy byste si přál tam u vás vylepšit věci kolem dopravy, teda tak, jak to vnímáte, jo? Že je zbytečně moc auta a zbytečně hustý provoz, když zkrátka je to vymyšleno a mohlo by se ulevit kraji a tam vůbec městečkům, tam, kde žijete, aby se to všechno vylepšilo a zjednodušilo.
1: Jezdí autobusama jeden, někdy i ten autobus jede prázdnej.
0: Ano, což je velká škoda.
1: Jak ten dopravce to může utáhnout, když mu to zaplatí akorát školáci. A ti školáci se nechávají vozit rodičema autama.
0: Jo, takže je to zase takový začarovaný kruh. Dobře, Vlastimile, tak taky moc děkuju za názor a za příspěvek. A přeju hezké letní dny, mějte se pěkně, děkuju, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: No a u nás už je nachystán Václav Neckář.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak, tolik skupina Kex a písnička Víš a pozdravíme teď na Vysočinu paní Marii. Krásnou noc přeju.
1: No dobrý večer nebo dobrou noc. Já jenom jsem chtěla říct, že mě úplně zbyl ten pán, jak teď mluvil.
0: No.
1: To mě zbylo úplně z postele.
0: Aha.
1: Prosím vás, to je taková pravda, jak autobusy tady jezdí, je pohodlí. Lidi mi mohou jezdit do práce, já se toho tu, když jsem jezdila do práce, jezdil plný autobus, všichni autobusy jezdí na čas, co se týká těch pracovních hodin, ano.
0: Mm-hmm.
1: No a kde pak? Dneska jedou autobusy prázdní, 2-3 lidi a všechno jezdí autem. Před každým domem jsou 4 auta. No ale co máme s tím dělat?
0: No, tenhle vývoj taky asi nejde zastavit úplně, to máte pravdu, no.
1: No nejde. Prosím vás, to akorát, když člověk jako důchodci jedeme prostě do města, tak no, jak říká ten pán, jedeme tam 4 nebo 5 a podobně.
0: A autobus prázdný.
1: A autobus prázdný a jezdí pohodlí je to a jezdí kvůli nám vlastně.
0: Ano, ano.
1: No a já nevím, že si to lidi neuvědomí a nadávají, že je drahý benzín a že všechno, že je drahý, ale nedovedou si to odpustit. Děti, my jsme ještě naše děti a i my, jsme jezdili autobusem a u té zastávky. Bylo to i pro nás takový docela fajn, že
0: jasně,
1: jsme se střili, rozumíte mi. No a dneska tam jsou 2 děti a rodiče vozejí děti ke škole. Kde to žijem, prosím vás? No, to jsem odbočila, je to trošku jiný.
0: Tak souvisí to s tou dopravou a s tím vším. No a jinak na Vysočině, krom dopravy, máte pocit, že jste v hezkém kraji, v hezké oblasti?
1: No ježiš, to jo, opravdu.
0: Spokojená.
1: Ale já teda, hlejte, já jsem studovala v Jižních Čechách.
0: Ano.
1: Takže když zase mluvil ten pán z Jižních Čech.
0: No tam je taky krásně, ano.
1: Tam já jsem zamilovaná, to mi, a žili jsme tam, i jako jsme tam pracovali, manžel tam dělal vedoucího na jednom podniku, ale to je jedno. A děti, hlejte, tam když jedem, a když jsme jezdili, když manžel žil, tak děti říkali, my přijedeme tady třeba k Planí, ale to ani děti nemuseli snad vědět, že už tam jsme,
0: jo.
1: Ale říkali, my poznáme, když jsme v Jižních Čechách. Rozumíte, jak to já jsem vždycky smála tomu úplně. No a je to tak, no to je úplně úžasný, je to tam krásný a vůbec miluju to, ona naše česká země vůbec krásná.
0: Ano.
1: Já trošku mám zlost, abych vám tak řekla pravdu, já jsem taky patriot.
0: No.
1: Jakoby Morava se vynáší takovým tím folklorem a tím všim, ono to není zase tak všechno. Víte, jak to myslím? Mám taky ráda folklor, ale to je krásný. A nebo když jako se dělá, jak jsou nejlepší, tak já vždycky říkám hlavně, že se tam vyrábí ta slivovice, kde potom se to bych zašla jiným téma. Víte, jak tam byly ty, bylo to trestný a už se dělal další na prodej a dokonce nějaký jedovatý to byl, já to nevím, já se velice nepiju. Ale víte, jo, jako kdyby to bylo všechno nejlepší. Všade jsou, já říkám, všade jsou lidi. Pomíchaný, hodný, i zlý, nebo nebudu říkat spíš dobrý a špatný, ale no tak, a co se týká toho odpadu a tak, já nevím, já jsem tohle se o tom bavila s dcerou,
0: no
1: hubujeme teda na plasty.
0: Jo.
1: Všechno je v plastech.
0: Ona
1: říká, já třeba bych chtěla něco zabalit do papíru a oni ani ho nemají v pultu. Víte, třeba někde
0: rozumím.
1: Potravina. No, ale já zase jsem si říkala, já když tady třeba jdu do lesa, zase já nemůžu říct, že bych něco sbírala, nějaký odpadky.
0: Je tam čisto.
1: Zase tu máme čisto.
0: No to je krása, to je dobrá vizitka,
1: no,
0: nádherná vizitka.
1: Jasně,
0: ano.
1: Že třeba na druhém konci to tak nemusí být. Jo?
0: Ano.
1: No ale říkám, není to zase tak hrozný, no.
0: Mm.
1: No, ale tohle to, teda opravdu s těma autobusama, to by se snad mělo nějak uzákonit.
0: Jo, aby se využívaly tyhle ty spoje zkrátka.
1: Víte, jak to myslím? Prosím vás, jak můžou rodiče, oni autobus jede a rodiče musí vozit děti do školy automa. Já to nechápu. Přitom mají zlevněný jízdenky, že jo? Všechno to je dneska, to jsme měli taky už ty průkazky.
0: Ano.
1: No tak já to nevím.
0: No, každopádně téma do pranice, jak se říká. Tak paní Marie, taky vám moc děkuju, jinak přeju krásné dny na Vysočině.
1: Já musím končit, to víte, že já bych se rozpovídala,
0: já vím, je to téma nekonečné.
1: Tak přeju moc hezky.
0: Taky hezké letní dny, dobrou noc, děkuju moc krát, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to byl samozřejmě Václav Neckář, slibovaný, který se mi předtím ztratil, ale teď se zase našel a jeho písnička Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. No a od Uherského Brodu se k nám dovolala další paní Marie. Krásnou noc, Maruško.
1: Taky krásnou noc vám, paní Jitko, i posluchačům.
0: Děkuji moc krát.
1: Zrovna mě ta paní, co mluvila teď přede mnou, já se s ní stotožňuji s tou jízdou autobusu, že jezdí opravdu prázdně i u nás.
0: Taky stejná zkušenost.
1: Před doma má 3 auta.
0: Jo.
1: Plná ulic aut. Všichni, každý člen rodiny, co pracují, jezdí s vlastním autem. Toto je úplná, to je šílené. My jsme chodili pěšky dost na zastávku ráno o 5:30, když jsme chodili do práce.
0: Ano.
1: Nejmen kilometr a vůbec nám to nevadilo. Přesto třeba už jsme měli i auto.
0: Ano.
1: A jezdili jsme autobusem. Autem se jelo třeba jednu za 14 dní třeba na nějaký větší nákup do města.
0: Jasně.
1: A teď opravdu tady už ani do školky, do kostela. Do kostela nikdo nechodí, v ulici už nikdo nejde. Prostě
0: všichni jedou.
1: Tak jedou autama. 500 metrů autama.
0: Jo.
1: Nebo ještě méně. No to je neskutečné. A jako jinak, jako vesnice je jako čistá, nejsou třeba petlahva, takhle to nevidět, protože každý si to před svým domem hlídá. Třeba
0: to je dobře.
1: Dítě vyhodí nějaké cukrový nějaký papírek, tak když to vidím před domem, tak to seberu, dám to do kontejneru. Takže to si jako každý, akorát když třeba je na podzim listí, tak to je, tam máme velké lípy, tak to se taky zametá se to, ale ne každý den. Když je to listí moc, tak no a jinak odpadky třídím, ale u nás mě skoro naštvali v loni. Já mám 3 nemovitosti jako po rodičích a po strýcových, takže od loňska musím platit, i co tam nemám, popelnice, to jsou 2 starší domy.
0: Jo, tak stejně musíte.
1: Za popelnice. Že je to příkaz zákona a přitom tam nic, jako trávu tam nemůžu dávat, ale musím to platit, a co mě žádný popel, že odpadky neodváží, akorát z toho domu, kde bydlí. Takže je to...
0: Tak je to věc k diskuzi, samozřejmě.
1: A já právě tak cítím, že mě stačí za 2 měsíce mám teprve popelnicu, protože žádný biologický
0: odpad nedává. To jasně, krása.
1: Ta úřednice na obci mi řekla, že ona má, myslím, 2 děti, že ona za 14 dní tu popelnicu naplní a přitom jsou celý den v práci. Děcka ve škole, to teda divím, já říkám, tak potom to nikdo netřídí, nebo já nevím.
0: No.
1: Já absolutně, je to veliký rozdíl. A v některých vesnicích právě to mají na čipy, třeba moje sestra, tady bydlí v městě Hluk, tak oni to mají na čipy a ona platí jenom tolik popelnic za rok, kolik jich odveze, tak to je jasné, že tu popelnicu až má plnou, teprve jim dá, oni to
0: odčipují
1: a oni spočítají, kolik popelnic za rok odvezla. Protože tady každý 14 dní dojede auto, co sbírá popelnice a někdo tam právě dává všechno, má to plné za 14 dní.
0: Tak má plno hned, to je pravda.
1: A když jsem to řekla té úřednici, tak ona mi řekla, že kdyby to tady udělali, že lidé by to vozili za vesnici a dělali černé skládky. Takže to... Jenomže další problém je ten, že tady za Uherským Brodem je už moc roku, co tam skládkují ty odpadky a že už se to nebude a bude se to vozit do spalovny do Brna.
0: Jo, dokonce.
1: Zvýší to je 100 kilometrů od nás. Oni nám určitě aspoň 3x zvýší, protože to je dost daleko ta spalovna. Zase nám zvýší poplatky.
0: Že se to prodraží. Tak Maruško, musím taky poděkovat. Každopádně přeju všechno
1: takže
0: dobré.
1: Končím, opravdu jsou s tím problémy.
0: Je starost, já tomu rozumím. Poslouchám pozorně. Třídit, ano, aspoň.
1: Tolik těch plastů, každé Každý jogurt, každý pomazánka, všechno v plastech.
0: Všechno, všechno v plastech. Maruško, moc vám děkuju. Mějte se hezky, zdravím na Moravu. Jo, děkuju, naslyšenou. Zdravíme do Uherského Brodu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Bronto Sauři dohrávají, dospívávají. Pojďme se podívat ještě v rychlosti také do pošty, protože jste hodně psali k tématu. Pan Michal Sedlák dodává. Tady na Pražském Chodově, kde bydlím, je to docela hezké a upravené. Zóny kolem frekventovaných tahů, kudy chodím třeba do Westfieldu, by mohly působit čistěji, stejně jako odlehlejší vegetace, které se zdají být útočištěm lidí bez domova, které místo však tyhle negativní jevy nemá. Líbí se mi, že je veřejný prostor oživen uměleckými realizacemi jako sochy, plastiky, reliéfy, fontány a podobně. Všímavý kolem jdoucí ocení určitě. Co mi však ve veřejném prostoru chybí a uvědomil jsem si to už před delší dobou, jsou třeba pouliční hodiny. Ano, nosí bez sebou ty mobily a internety. Takové hodiny jsou však rovněž zajímavým dekorativním prvkem v prostoru, nemyslíte? No, proč ne? Tak tolik Michal Sedlák, taky moc děkuju. No a protože náš čas vypršel, přátelé, tak se patří v rychlosti poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám nechce spát, tak samozřejmě máme spousty nočních pořadů, takže určitě si u nás něco vyberete. Každopádně děkuju moc a dobrou noc.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Tak vás zase pěkně vítáme při pravidelné v pořadí již 293. schůzce na Toulkách českou minulostí spolu
0: s Ivanou Valešovou,
2: Františkem Derflerem,
3: Igorem Barešem
1: a Josefem Veselým nahlédneme za pomoci knihy Petra Hory Hořejše a ještě řady dalších písemností do soukromí 41. historického panovníka v našem státě a 18. krále v pořadí a také královny. Na rozdíl od mnohých svých kolegyň však na českou panovnici korunována nebyla, i když měla za muže českého krále. Jmenovala se
0: Anna Sfua.
1: Za svobodná Anna de Candale, hraběnka de Foix.
4: Jaromír Ostrý.
1: Toto ryze české jméno i příjmení patří režisérovi tohoto rozhlasového seriálu, který pro druhý program Českého rozhlasu připravujeme v Brně. A jakže se dnešní pokračování jmenuje? Je to prosím vás autentický citát.
0: Budeme spát stále spolu.
2: Jakož Vladislav byl první král český, jenž stále přebýval v cizině, tak i jeho konečně ženění považováno bylo v zemi téměř za událost cizí a zahraniční. Ženich 46-letý, jenž již oklamal dvě nevěsty, nenalézal, jak se zdá, snadno třetí, aspoň na blízku předních trůnů křesťanských, která by byla ochotna svěřit jemu osudy své. Zasnoubil se tedy v dalekých podpyrenejských končinách s Anou, dcerou Gastona, hraběte Kandalského, a Kateřiny, hraběnky z Foix.
1: Uherský a český král měl skoro nejvyšší čas na ženění, 46 let.
0: V jeho věku vskutku nejeden jeho kolega byl již dědečkem.
3: Měli dávno na pravdě boží.
0: Svatební smlouvy byly sepsány a podepsány na zámku Blois na řece Loáře.
2: Král Vladislav, král uherský, český, dalmatský, chorvatský a tak dále
0: pověřil své zástupce, aby jeho jménem dali manželský slib a uzavřeli sňatek.
2: Se slavnou a urozenou paní Annou z Foix, řečenou de Candale, příbuznou francouzského krále Ludvíka a královny Anny.
3: Francouzsky a latinsky se Vladislavovi slibovalo, že nevěsta přinese do manželství věno ve výši 40 tisíc franků.
0: Ty peníze měl Vladislav ovšem uvidět, až bude po svatbě.
1: Jistota je jistota.
3: V případě, že se král Vladislav svatby nedožije, poputuje věno nazpátek do Francie.
1: Tentýž komentář.
0: Další paragraf. Král a stavové jí zabezpečí v uhrách příjmy z korunních majetků, mimo jiné z dolů v Kremnici.
3: Kdyby Anna zemřela bez dětí, je povinen král Vladislav a uherští stavové vyplatit do Francie věno, a to tak, že 3/4 připadnou francouzské královské komoře a 1/4 dostane Annin bratr.
1: Zkrátka, myslelo se na všecko.
0: No a když se všichni na všem hezky dohodli, konala se svatba.
3: Nevěsta byla k dispozici.
0: Ženich měl již zmíněné zástupce.
3: Ti dostali otázku, zda si berou v zastoupení svého panovníka zde přítomnou Annu z Foix za ženu.
2: Ano, přijímáme jménem krále řečenou paní Annu za manželku a uzavíráme tímto sňatek těmito slovy a tím, že odevzdáváme od krále Vladislava do rukou řečené panny Anny prsten zdobený čtverhraným diamantem.
0: Chci a beru si pana Vladislava, uherského krále.
1: Takto jsou ctázána, odvětila budoucí královna.
3: Přičemž podružné tituly jako ku příkladu krále českého ze stručnosti vynechala, i když v otázce jí kladené byla hlava českého království výslovně uvedena.
1: Snad se ostýchala nahlas vyřknout jméno té země se stále kacířskou pověstí.
0: Beru si jej za muže a manžela a uzavírám s ním sňatek prostřednictvím těchto jeho zástupců.
3: Popisy, pečeti, přípitky a Vladislav byl opět a zase na dálku ženat.
1: Tentokrát to však mělo být doopravdy a taky, že bylo.
2: Nová králová chválena byla ne tak pro krásu, byla tuším velmi tlustá, jako pro rozumné chování, neboť moudrým hospodařením uvodila důchody královské do lepšího pořádku. Vladislav nabyl v ní konečně rádce, kterému úplně věřil a věřit jim mohl.
1: Pan Palacký mohl být jako muž přece jenom trochu galantnější.
3: No, pan Palacký jako historik nechtěl mlžit.
1: Ona svoa jaksi příliš nepobrala půvabu, myslím.
3: To bych rozhodně netvrdil.
1: Dochoval si její portrét?
3: Ale ano, dochoval.
1: No a?
3: Na společném obraze jsou král i královna vedle sebe.
0: Popravdě, král na něm vypadá ještě poněkud silnější než jeho manželka.
3: A paní Anna vyhlíží vedle toho vousatého strejce jako docela půvabná mladá žena.
0: Na nástěnné malbě ve svatováclavské kapli katedrály svatého Víta v Praze působí královna Anna docela mile.
3: I když ani na ní jistou oblost nepostrádáme.
0: Ovšem tloušťka, jak to poněkud prostořece nazval František Palacký, tak ta tam žádná nebyla.
3: Královnina tvář je souměrná, pohled velkých, kulatých očí směřuje k manželi, králi.
0: Prsty levé ruky svírá po otevřenou knihu.
1: Snad je to modlitební knížka?
0: Snad.
3: Nebo malíř použil knihy jako symbolu nejenom zbožnosti, ale i jisté vzdělanosti.
0: Tu na královském francouzském dvoře, kde vyrůstala, skutečně získala.
3: Ale nejenom ji.
1: Co ještě?
3: Taky jistou zkušenost v účasti na dvorských slavnostech, radovánkách a tancích.
0: Mluvilo se též o tom, že zde zažila i první milostné dobrodružství s mladým rytířem Pážetem, členem královny na doprovodu.
1: Podrobnosti?
0: Bohužel, žádné.
1: Kdy se ti dva manželé konečně uviděli?
3: Za půl roku po svatbě.
1: Proč to tak dlouho trvalo?
3: Cesta z Blua do Budapešti trvá dnes rychlíkem nejvýš den a noc.
0: Rychlým vozem po evropských dálnicích to lze zvládnout třeba ještě dřív.
3: Tehdy, na začátku 15. století, se však ta cesta měřila na měsíce.
1: Pro boha, proč?
0: No, nejprve bylo nutno vykonat cestovní přípravy.
3: Taková svatební výprava se chystala 2 měsíce. Teprve potom se celý zástup vydal na cestu, která byla jednak dobrodružstvím, jednak propagační jízdou.
0: Vybraní rytíři, pěkně upravené vozy, šaty, pacholku s odznaky francouzského krále i nevěstina výbava, to všechno bylo součástí chloupy francouzské monarchie před domácí i zahraniční veřejností.
1: Budoucí královna Anna nespěchala?
3: Ale no tak trochu zvědavá byla, jak vypadá její manžel.
0: Ale čas jejím pánem nebyl.
3: A tak si mohla užít docela turistických zážitků.
0: V Lyonu pohledu na zasněžené Alpy.
3: V Provence zrovna hýřil květen všemi barvami a vůněmi.
0: Uprostřed léta dorazil svatební průvod do Benátek.
3: A na poprvé v životě uviděla moře.
0: A k tomu v jednom z nejbohatších států tehdejší Evropy.
3: Tato republika postupně obsadila kus severní Itálie, Padovu, Veronu, Vicenzu, ale i Dalmácii na druhém břehu Jaderského moře.
1: Dali si Benátky záležet, aby přivítali budoucí královnu?
0: Městská rada vyčlenila ze svého rozpočtu značné částky na výlohy s pohoštěním a ubytováním početného poselstva.
3: Uherský a český král jako spojenec nebyla partie k zahození ani pro bohatou republiku.
0: Anna tu strávila 3 týdny.
3: A byla by svůj pobyt jistě ráda prodloužila.
1: Kdyby již nebyla silně toužila po manželovi.
3: No tak o tu touhu snad ani nešlo, jako spíš o peníze.
0: Benátský kronikář Marino Sanuto, který měl na starosti úřední doklady, si po prohlídce účtu povstechl.
2: Královna žije na naše útraty.
0: Anna totiž nakupovala nové šaty, lahůdky, klenoty.
3: A počítala, že její útratu zaplatí Vladislavovi rytíři, až dorazí do Benátek.
0: Jenomže po těch zatím nebylo ani vidu, ani slechu.
1: Čechům se nechtělo jít jí naproti?
0: Češi nebyli Vladislavem přizváni.
1: Proč?
0: protože Budínský dvůr a jeho král byl už docela v moci uherských magnátů a prelátů, kteří nechtěli dopustit, aby se české stavy vměšovaly do zahraniční politiky a aby pro sebe vyžadovali pocty, které přísluší přece jenom uherské šlechtě.
3: Čeští páni u Vladislava protestovali.
0: Ale ten se dost nešikovně vymlouval, že prý pro nedostatek času nebyl čas je pozvat.
1: Povídali, že mu hráli.
3: V srpnu se konečně v městě na Lagunách objevilo uherské rytířstvo.
0: Od samého začátku se šetrní benáčtí úředníci obávali, že teď k Francouzům přibudou další darmožrouti.
1: Tentokrát z Uher.
0: A měli pravdu.
3: Cizinci sice chlubivě prohlašovali, že si přivezli dost financí z domova a že na benátské milodary odkázáni nejsou.
0: Jenomže po třech dnech nákupní horečky jim pytlíky vyschly.
1: No a začalo se žebrat.
0: Správně se říká prosit o úvěr.
1: Dali?
0: Dali, ale zároveň vyzvali Anu, aby i se svým doprovodem už ráčila jejich republiku opustiti.
3: Vedoucí činitelé uherské šlechty si však řekli, že nejlepší obrana je útok a že prý neodejdou, dokud nepřevezmou v hotovosti královnino věno.
0: Mluvili přitom o 40 tisících dukátů, nikoli franků.
1: Asi jako by si popletli sumu v dnešních francích a dolarech.
3: No, vypadalo to skoro na skandál.
0: Anin odjezd z Benátek se odehrál v napjaté atmosféře.
3: Možní spojenci teď totiž vypadali jako vyděrači.
0: Ale bez komplikací to neproběhlo, protože Anna se jako suchozemské dítě bála mořských vln a jen po domluvách se odhodlala vstoupit na palubu. Přeplula ten kousek moře a potom už na pevnině ve voze v doprovodu vyšňořených uherských šlechticů směřovala do Uher.
3: Do měsíce dorazila do stoličného Bělehradu.
2: Také toho léta král Vladislav se oženil a pojal sobě kněžnu Anu, sestřenici krále Franského, a potom slavně jest v Uhřích korunována na svatého Michala a tak hned svatbu měli.
1: To je všecko, co starý letopisec český uznal za nutné o svatbě svého krále poznamenat. Prakticky stejný prostor věnoval jistým dvěma českým rytířům jménem
2: pan Mikuláš Pecinagar z Bidžína a pan Mikuláš Žďárský. Ti přitom,
1: pisatel tím přitom myslí slavnou svatbu,
2: vykonávali službu a byli za to bohatě obdarováni.
1: Když si kronikář znovu namočil brk a přečetl, co napsal, tak se mu přece jenom zdála zmínka o hlavě svého státu příliš stručnou. No a tak dodal.
2: Král Vladislav s královnou Anou měli pak přijet do Čech, ale dlouho nejeli, až královna pak zemřela při narození syna, jak se o tom dočtete dále.
1: Něčemu takovému se říká drastická dramatická zkratka.
0: Tak daleko však ve svém vypravování ještě nejsme.
3: Královna Anna má před sebou ještě pár let života.
1: Smím se otázat, kolik jí bylo při svatbě, když král měl tehdy 46?
3: V některých pramenech se naznačuje, že Anna snad byla
2: o trochu starší.
3: Není však jasné, zda pisatel mínil
2: o trochu starší než ženich,
3: a nebo snad
2: o trochu starší, než by nevěsta ve věku vdavek měla být.
1: No, dejme tomu, že platí to druhé.
0: Na tehdejší zvyklosti se vdávala sice po termínu.
3: Mohlo jí být už 20, nejvíc 22 let.
0: Ale vedle vousatého Vladislava vypadala docela mladě.
1: Líbila se Vladislavovi?
3: Díky důvěrným, ale opravdu ryze důvěrným zprávám benátských diplomatů usedlých v Budíně, víme zcela bezpečně, že...
1: Že co?
3: Že se král do své choti...
1: Ano.
3: Zamiloval.
1: Až po uši?
3: Po lalůčky.
0: Doslova jako student.
3: To je tak. Až dosud se mu v milostném toužení...
0: Jakož i ve sňatkové politice...
3: lepila na paty nehorázná smůla.
0: Po Evropě se o něm dlouho povídalo, že je pořád panic.
1: Když to teď?
3: Teď konečně pocítil, že v jeho životě nastala... nová etapa.
2: Konečně mohl poskytnout někomu vše, co dřímalo v jeho srdci. Konečně se mohla jeho pověstná dobrota, laskavost a uměrněnost rozžavit, přetavit a vybuchnout v prudkém milostném citu.
1: Překrásně vyjádřeno.
3: Však to taky napsal jeden z nejlepších znalců jagellonské doby u nás, historik profesor Josef Macek.
1: Jak to vypadalo, Inu, s důvěrnějším zblížením obou manželů?
0: Zpočátku nikterak válně.
3: Bránil jim jednak ostych.
1: Však se taky viděli zatím jenom párkrát.
0: Hlavně však hlučné oficiální slavnosti pořádané na počest královské svatby.
3: Na Budínském hradě se v turnajích sráželi rytíři.
0: V noci hořeli kol dokola ohně.
3: A dnem i nocí se v paláci střídali bohaté hostiny.
0: Královně i králi přinášeli dary příbuzní a uherští stavové.
3: S gratulacemi si pospíšili i členové české delegace.
0: A to nejenom páni. Ku příkladu takový kutnohorští poslali novomanželům cínové talíře, kmentové ubrusy a nože.
1: Pěkné dárky do nové domácnosti.
3: Vladislav si však nevšímal ničeho jiného než své choti.
0: Neměl oči pro nikoho, jenom pro ní.
2: Královna Anna vyniká všemi ctnostmi a je králi tak drahá a milá jako nic jiného na tomto světě.
1: Napsal a vlastnoručně podepsal v dopise francouzské královně Vladislav.
3: Když skončilo svatební veselí, dává král přede všemi povinnostmi přednost pobytu v královniných komnatách.
0: Pro Anu nechává přestavět komplex zámeckých budov.
3: Pilně pečuje o její pohodlí, uvolňuje ochotně peníze z komory na výbavu jejího dvora.
0: Vzchopí se a vymámí z uherských stavů a bankéřů hotové peníze.
3: Královna dostane darem 6 000 dukátů, částku, která se v minulosti zdála královi závratným přepichem.
0: Oživlý Vladislav sežene prostředky na nákup šperků, ozdobí ji perlami a v Benátkách dá pro ní nakoupit hedvábí a zlatě vyšívaná roucha.
3: Vypomohou i čeští stavové. Z kutnohorské mincovny je zaplaceno zlatnické dílo, které zhotovili mistři z Mostu a královně Anně je zaslali darem.
1: Lze předpokládat, že se Anně v manželství líbilo?
0: V jejich listech domů není slyšet žádný nářek na středoevropskou zimu nebo na zaostalost životního stylu v Uhrách.
3: Přitom si o třeskutosti mrazů v panonské nížině a o vyšších formách dvornosti a hmotné kultury Uhrů nemusíme dělat žádné iluze.
0: Zdá se však, že se Anna rychle přizpůsobila.
1: Nakonec splnil se jí nesmělý dívčí sen. Stala se královnou.
3: Tato skutečnost překryla všechny potíže, se kterými se v Budíně určitě setkala.
0: Ale hlavně, ona se do Vladislava rovněž
1: zamilovala.
0: Skoro bláznivě.
3: Zatímco u Vladislava se zdá výbuch lásky k mladé choti jaksi, Inu, pochopitelný.
0: U Anny by se mohlo předpokládat, že ve vztahu k stárnoucímu Vladislavovi hledala jenom společenské postavení.
1: A nesnad?
0: Zdá se to divné, ale ne.
3: Vladislav se stal mužem jejich snů.
0: Jako manžel byl sice fyzicky starší.
1: Pravděpodobně víc než dvakrát.
0: Byl však fyzicky zdatný a taky pohledný.
3: Nejvíc si však král získal Annu svou láskou, která byla opravdu vřelá, a svou laskavostí, která byla dobrotivá.
0: V jeho blízkosti se Anna cítila dobře.
3: A ráda trávila noci v královské ložnici.
1: To se ví?
3: To se ví. Jednoho dne před Vladislavem prohlásila, aspoň to tak slyšeli benáčtí zpravodajové a ti slyšeli všecko.
0: Veličenstvo, nechodím k vám kvůli dárkům. Už se od vás nehnu. Budeme spát stále spolu.

0: Koncem září 1502 se ti dva vzali.
1: A přesně 5. ledna v roce 1503 hlásí pečlivý vyslanec benátské signorie domů, že uherská a česká královna je těhotná.
0: 14 dní na to se i sám benátský dóže dotazoval, zda ona zpráva plně odpovídá skutečnosti.
1: Se vší určitostí to potvrdili lékaři a další informátoři, že je tomu v skutku tak, že královna Anna porodí děťátko.
2: Král Vladislav,
3: všimli si benátští diplomaté,
2: září přímo radostí a pečuje o to, aby manželčina gravidita probíhala bez rušivých momentů.
3: Všeobecná radost zavládla.
1: Nebyla všeobecná.
3: Jak to?
1: Ale římského krále Maximiliána ta těhotenská zpráva vůbec nepotěšila.
3: On neměl rád děti?
1: Měl, ale pokud možno jenom svoje. Vidina jednoduchého zisku a uherské a ještě k tomu české koruny po smrti bezdětného Jagellonce, zdá se, na dobro zmizela.
2: A toho roku 1503. v neděli před svátkem rozeslání svatých apoštolů 9. července králová Anna, dcera francouzského krále, slehla v Uhřích a dala králi Vladislavovi dceru Annu, která pak měla jméno Alžběta.
1: Tady je vidět, jací byli Čechové, na rozdíl od Benátčanů, mizerní zpravodajové.
3: Ano, jak pak to?
1: Anna porodila svou dcerku nikoli 9., ale 13. července.
0: Anna nebyla dcerou francouzského krále, ale sestřenici.
1: A její dcerka se jmenovala Anna na pořád.
2: V tom roce, kdy se narodila královská dcera, bylo na polích veliké sucho, které začalo na svatého Filipa a Jakuba 1. května a od toho dne nepršelo 3 měsíce. Proto sucho bylo obilí i píce velmi drahé. Střih pšenice podle pražské míry byl za 40 grošů. Věrtel piva stál kopu míšeňskou.
3: Zdá se, že u nás měli lidé jiné starosti, než se zabývat královskými křtinami.
1: Prudce stouply nejenom ceny obilí a piva.
0: Hovězí a vepřový dobytek a koně hynuli a vesničané je hromadně pobíjeli, protože je nebylo čím živit.
1: Tu a tam vznikaly ve městech požáry.
0: Postižena byla i Praha.
2: Ve čtvrtek po nanebevzetí Panny Marie 17. srpna začalo náhle na Malé Straně hořet a nikdo neví, jak ten požár vznikl. Schořelo 60 domů, počínaje od brány, kterou se jezdí na Zbraslav, až k Mostecké bráně. Schořely střechy na věžích v hradbách, jedna krásná břidlicová, druhá tašková. Saský dům schořel celý, dále lázně, střecha na křižovnickém klášteře Matky Boží a také obrazy a varhany a na druhé straně až ke kostelu svatého Tomáše a další domy až k Malostranské radnici. Proti svatému Tomáši zůstal stát jediný dům, krejčovský. Udušených a ohořelých lidí tam našli 22 dospělých i dětí. Stalo se, že zachraňovali jeden druhého a zůstali tam oba. Prudký požár trval 2 hodiny, od 11 do 1. Byl to trest za to, že malostrančtí dali volnost zjevným hříchům, jako hře v kostky a kuplířství, nevěstkám, tancům, pití a kartám a zejména dali volnost protivníkům kalicha páně. Bůh nenechá žádné zlo bez potrestání.
3: Tak si říkám, že dnes by museli lehnout popelem celé městské čtvrti a nejenom v hlavním městě.
0: Po suchu přišla zima přímo arktická.
1: Vysušená, vyprahlá země byla zavalena na počátku roku 1504. sněhovými závějemi.
2: Zima byla ukrutná a sněhové velicí.
3: Naříká kronikář.
2: Dobytek mřel hladem, neboť sedláci neměli mu co dávat. Došky z chalup trhali a to dávali konům i jiným hovadům.
0: Důsledkem sucha a krutých mrazů byl všeobecný nedostatek potravin, drahota a hlad.
1: Ale to ještě nestačilo, protože do země vtrhly nové, dosud neznámé epidemie.
2: V tomto roce a minulá tři léta se ve Francii a v jiných zemích a také v Čechách objevila mezi lidmi podivná a neslýchaná nemoc, která se nazývala francouzská. Byly to různé boláky a mokvavé vředy, na kterých se pak udělal strup jako škraloup. K tomu přistoupilo ukrutné lámání v kostech, takže mnozí lidé na to umírali.
1: Syfilis pronikala od Atlantiku do střední Evropy neskutečnou rychlostí.
0: Lékaři i ranhojiči byli proti ní bezmocní.
2: Ta nemoc se rozšířila v mnoha zemích a dlouho ji nebylo možné vymítit. Přišla proto, že lidé stavu světského i duchovního zlobou a nepravostmi se protivili Pánu Bohu.
1: Navzdory všem těm božím ranám se klenula nad Budínským hradem duha pokoje a štěstí.
0: Klenula. Až do ledna 1504.
1: 10. dne tohoto měsíce byl 48letý Vladislav postižen mozkovou mrtvicí, která mu ochromila pravou ruku a nohu a zbavila ho řeči.
0: Na místo slov slyšeli sloužící i benáčtí lékaři z králových úst jenom nesrozumitelné skřeky.
1: Do světa se rozletěla zpráva, že uherský a český král stanul na prahu smrti.
0: V Dalmácii se dokonce šířila ověřená zpráva, že Vladislav to má již za sebou.
1: Největší Vladislavův protivník, Korvínův levoboček Jánoš Hunňády, považoval jeho smrt za bezpečně prokázanou a začal už šikovat oddíly, se kterými obsadí Budín.
3: Král Vladislav na tom nebyl bledě poprvé.
0: Roku 1491 v době bojů o uherskou korunu měl už podlehnout náporu horečnaté nemoci.
1: Zvěsti o Vladislavově smrti se šířily i v roce 1497.
0: V lednu 1504 byl však úder nemoci opravdu nebezpečný.
1: Vyděšená Anna zoufale volala na pomoc nejlepší lékaře.
0: Benátčané poslali svého specialistu.
3: Pomohl?
0: Jestli to bylo díky lékařskému umění...
1: Nebo snad kvůli pacientově udatnosti?
0: A nebo obojím působením?
1: Těžko říct. Každopádně ochrnutí začalo po pouhých 5 dnech ustupovat.
0: A do měsíce byl král už mimo nebezpečí smrti.
1: Dřívější kondice se mu sice už nevrátila.
0: Vladislav byl sklíčený a v depresi.
1: Ale mluvil a pohyboval se.
0: Královo uzdravení považovali současníci v Budíně, v Benátkách i v okolních zemích za zázrak.
3: A co královna?
1: Splnila svůj slib.
3: Jaký?
1: Ten, který dala při modlitbách nad bezvládným tělem svého manžela.
0: Uzdraví-li se, půjdu pěšky k mariánskému poutnímu místu u Budína a obdaruji zázračnou sochu Bohorodičky.
1: Když se ukázalo, že nemoc ustupuje, považovala to Anna za znamení boží přízně a chystala se na cestu.
0: Na naléhání nešla sice pěšky, ale nasedla na koně. Pouť v lednovém mrazu uskutečnila. Za manžela se pomodlila a kostel obdarovala.
3: Konec dobrý, všechno dobré.
1: No, zatím. Protože žádné neštěstí nechodí samo.
0: Ale abychom nekončili s chmurnou předtuchou.

0: žádný bílý pták k mání.
1: Takže nakonec se dobudí na veze papoušek barevný s čepičkou.
0: I z něj má král radost. Pozoruje ten drahocenný dárek. Je manželce vděčen.
1: V přítomnosti benátského vyslance se královští manželé něžně objímají a královna slyší slova díků svého milovaného

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

hlásí jeho jméno a tribuny stávají, tam teď nesmíš uzavřeno, přesto všichni čekají, pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej, vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

0: na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Ljubonoviny. Tak se jmenoval rozhlasový pořad, ve kterém herečka a šansoniérka Ljuba Hermanová vypravovala zážitky ze života, vzpomínala na své kamarády a zpívala staré i nové písničky. Budeme teď na něj vzpomínat. Přijměte tedy pozvání paní Ljuby do rozhlasového archivu. Pěkný poslech.

Vítám vás, milí zlatí, při poslechu v pořadí již 24. Ljubinovin. Dnes, po delší době, se vrátím ve svém vzpomínání do let 30. Do let, kdy jsem toho stačila ještě mnohem víc než dneska.